0: jednoho hráče méně.
1: Dnes mají Češi volný den, v pátek poletí do Španělska, kde v sobotu odehrají třetí zápas v Lize národů. A hokejisté Vítkovic opustili poslední místo Tipsport Extraligy. V šestém kole zvítězili v Olomouci 4-3 a na dně tabulky je vystřídala Mladá Boleslav, která podlehla Plzni 1-4. Vedoucí Třinec porazil Kladno 6-4, Hradec Králové Spartu 4-3, Pardubice vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-2 a Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezde.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 v Brně a v Brně uzavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D1 počítejte s překážkou u Brna ve směru z Prahy. Na kilometru 191 stojí porouchané vozidlo v odstavném pruhu. Projíždějte kolem opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A teď projedete plynule. A v Brně je teď zavřený Pisárecký tunel ve směru k výstavišti. Provoz je zastavený kvůli nadměrně vysokému vozidlu. A můžete to objet po povrchu ulicemi Rybnickou a Pisáreckou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teploty klesají na 12 místy až na 5 stupňů Celsia a ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky, kránu pak výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. A na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Je to přesně tak, hladíte noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 14:00 a jdeme soutěžit. Dnes o CD Gramotingle Tangle od autorské dvojice Suchý šlitr. Jedná se o dosud nevydané nahrávky jejich pořadů z roku 1968, kam si zvali své hosty, a také je zde i bonusová nahrávka už z roku 1966. Máte-li tedy rádi písně a nezapomenutelný humor Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra, tak s námi jednoznačně soutěžte, a to právě teď na číslech 221, 552, 155 nebo 255 na konci.
2: Noční radiožurnál
5: a Adam Carda.

0: Shawn Mendes zazněl v nočním Radiožurnálu a teď je před námi soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má CD Gramo Tingle Tangle.
2: Dobrý večer.
1: Poslechněte si dosud nevydané, živě vysílané pořady dvojice Suchých šlitr.
3: Co, že bychom si střihli tu zlomil jsem ruku tetičce? Že to byla krásná věc tenkrát.
1: Vraťte se v čase do jara roku 1968 a díky bonusu i do roku 1966. CD Gramo Tingle Tangle dostanete tento týden v soutěži nočního Radiožurnálu.
0: Tak výhru jsme si připomněli a teď pojďme zjistit, kdo z vás už je připravený na telefonní lince soutěžit s námi. Haló, slyšíme se?
4: Ano, dobrý den, dobrý večer, dobré ráno. Antonín.
0: Antonín, já vás zdravím. V tuhle dobu chápu, že v tom má člověk trošku zmatek. Klidně můžeme si popřát dobré časné ráno, úplně bez problémů. Než se pustíme do soutěžení, tak pro vás budu mít rekapitulaci pravidel. Přečtu vám soutěžní otázku, k ní tři možnosti. Jedna z nich je hledaná správná odpověď. Je to takhle jasné?
4: Je to jasné.
0: Tak jdeme na to. Dneska se budeme ptát na samotné divadlo Semafor. A zajímá nás, která z následujících zpěvaček nespojila svoji kariéru právě s touto scénou. Opakuji, nespojila svoji kariéru s touto scénou. Za A. Marta Kubišová. Za B. Eva Pilarová. Za C. Hana Hegerová.
4: Tak to bych řekl tu Martu Kubišovou, no ale nejsem si jistý.
0: No tak a říkáte Martu Kubišovou, nebo mám dát ještě?
4: Ano, říkám Martu Kubišovou, protože jsem si myslím, Pilarová určitě jo, a pak si to ještě nevím, jestli Hana Hegerová, ano nebo ne. Ale
0: tak, jestli říkáte Martu Kubišovou,
4: říkám.
0: Tak v tom případě, to říkáte správně, ta spojila kariéru s divadlem Rokoko, gratuluju.
4: Výborně, děkuju.
0: Není vůbec zač, jenom vás tady poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
4: Ano.
0: Díky moc.
4: Tak jo. Pěkný večer všem.
0: Děkujeme. A vy ostatní samozřejmě budete mít příležitost s námi o CDčko Gramo Tingle Tangle soutěžit i zítra v nočním Radiožurnálu v tradičním čase, tedy po druhé hodině.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Tímto směrem se vydávají nová doporučení Evropské kardiologické společnosti a část těchto změn už platí i v Česku. Mohou tak ovlivnit stovky tisíc pacientů, i těch, kterým srdeční selhání teprve hrozí.
1: Někdy v létě, když jsem se teda zadýchával v práci, přikládal jsem to tomu, že kouřím teda 60 cigaret denně, tak jsem si říkal, no kouříš, tak to bude asi ono.
2: Jenže dušnost postupně sílila. 63-letý pacient Lev z Brna byl často malátný, motala se mu hlava a těžko se mu dýchalo. V nemocnici pak lékaři zjistili takzvanou dilatační kardiomyopatii. Srdce bylo zvětšené a nedostatečně pumpovalo.
1: Vůbec mě nenapadlo, že by to mohlo být něco vážnějšího, jako se srdíčkem a podobně, až teda mě bylo tady toto diagnostikováno, tak se začalo něco dít.
2: Jeho potíže tehdy ukázaly, že za zdánlivě běžnou dušností může být vážný problém se srdcem. Nová evropská doporučení ale chtějí jít ještě dál, tedy riziko odhalovat i u lidí, kteří zatím žádné potíže nepociťují.
3: V České republice je někde kolem 400 tisíc nemocných, kteří trpí chronickým srdečním selháním. A ještě další velké procento bude existovat mimo tuhletu statistiku, kteří vlastně o tom svém onemocnění nevědí, nedostávají na něj žádnou léčbu.
2: Popisuje kardiolog Aleš Linhart z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Důležitý je proto včasný záchyt už při běžných prohlídkách u praktického lékaře, kterým pomáhá nový krevní test.
3: Pokud na ně pacient přijde, tak podle věku jsou odstupňována jednotlivá vyšetření, ale ta vyšetření se rozšířila, obohatila a cílí na včasné odhalení chronického onemocnění ledvin a srdečního selhání a dalších rizik, jako je třeba cukrovka nebo poruchy metabolismu lipidů, především vysoký cholesterol.
2: Riziko srdečního selhání, tedy podle Aleše Linharta, zvyšuje vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření, málo pohybu, ale taky třeba onemocnění ledvin.
3: Když srdce nefunguje, tak ledviny velmi pravděpodobně také budou trpět a obráceně, když nám ledviny selhávají, anebo když je máme nějak postižené, tak to srdce dostává také docela zabrat. A právě proto také v rámci těch preventivních prohlídek hledáme, jestli pacient nemá bílkovinu v moči a jestli funkce ledvin je pořád ještě dobrá.
2: Nová doporučení se ale nezastavují u samotného hledání nemoci. U některých pacientů se srdečním selháním a obezitou počítají také s léčbou, která pomáhá snížit hmotnost.
3: Pacienti s obezitou jsou velmi často ohroženi takovým zvláštním typem srdečního selhávání. A nové léky, které se dají použít jako antiobezitika, čili léky na snížení váhy, prokázaly ve studiích, že jsou schopny zlepšit osud těchto pacientů.
2: Evropská doporučení jsou přitom úplně čerstvá. V Česku ale podobný způsob prevence začal fungovat už začátkem letošního roku.
3: My jsme vlastně předběhli dobu, protože evropská doporučení pro srdeční selhání vyšla před 3 týdny. A v rámci těch doporučení se objevila klasifikace, kterou jsme převzali od našich amerických kolegů, která právě cílí na ty rizikové pacienty, ty, kteří ještě třeba vůbec žádné projevy nemají. A doporučuje, aby se u nich hledalo srdeční selhání právě za použití biomarkeru. A my už to děláme od ledna tohoto roku.
2: Českým lékařům tak z nových doporučení vychází především jeden úkol. Přesvědčit lidi, aby na prevenci nečekali až do chvíle, kdy se objeví první potíže. Karolína Burdová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
6: Dávno už vím, že chodím jak tě.

0: vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy má Monika Chmilová.
3: Masarykova základní škola v Pražském újezdu nad Lesy se dnes po zhruba týdnu znovu otevře. Zdravé děti se tak můžou vrátit do výuky. Počet nemocných po nákaze salmonelou mezitím vzrostl na 391. U 58 lidí potvrdili laboratorní testy. Všechny případy podle hygieniků spojuje jídlo ze školní jídelny, která vařila z vajec po datu minimální trvanlivosti. Obědy bude teď do školy dočasně dovážet externí firma. Případ prověřuje taky policie. Rusko v příštím roce plánuje vojenské výdaje v přepočtu zhruba 4 biliony 300 milionů korun. Jde o nejvyšší částku od začátku války na Ukrajině. Vyplývá to z dokumentů ruské vlády, ke kterým získala přístup agentura Reuters. Na letošní rok Moskva plánovala výdaje 3 biliony korun. Skutečnou částku ale nezveřejní. Rumunský soud nařídil 30-denní vazbu pro bývalého prezidentského kandidáta Kalina Georgeska. Rozhodnutí platí taky pro podnikatele Jonela Rusena. Informoval o tom zpravodajský web Romania Insider. Rumunské úřady oba muže vyšetřují kvůli údajnému podvodu a vytvoření organizované zločinecké skupiny. Jde o třetí trestní případ, který se Georgeska týká. V dalších dvou čelí obvinění z údajných pokusů o šíření fašistické propagandy a o podkopávání ústavního pořádku. A Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně bude další 4 roky vést současný rektor Milan Adámek. Akademický senát ho včera zvolil ve třetím kole, ve kterém získal 20 z 38 hlasů. Adámek by měl do druhého funkčního období nastoupit 15. prosince. Ještě ho musí jmenovat prezident.
1: Sport.
3: Úvodní zápas nového ročníku hokejové NHL přinesl jediný gól. V prodloužení ho vstřelil švédský obránce Gustav Forsling a Florida díky němu vyhrála na ledě obhájců Stanley Cupu z Caroliny 1-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D5 za Rudnou a v Brně zavřený Pisárecký tunel. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně pozor na překážku za Rudnou. Na 7. kilometru sražená zvěř, kus v levém a hned potom v odstavném pruhu. Projíždějte opatrně, raději pravým pruhem. Na dálnici D35 čekejte překážku u Svitav ve směru do Hradce Králové. Hned za nájezdem na dálnici na kilometru 200 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. A v Brně je stále uzavřený Pisárecký tunel ve směru k výstavišti. Tunelem se pokoušelo projet nadměrně velké vozidlo a čidla zastavila provoz. Cesta po povrchu Rybnickou a Pisáreckou ulicí je volná. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. A místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Sardou.
2: Nahnědlé banány mohou být brzo minulostí. Britská firma geneticky upravila banány tak, aby vydržely déle čerstvé a žluté. V pokojové teplotě jsou schopné vydržet bez zhnědnutí až o 2 dny déle než klasické banány, co známe dnes. Navíc při schlazení se doba ještě o několik dní prodlouží. Jestli vás k této genetické novince zajímají detaily, tak i rozhlas.cz, rubrika Věda. A dál už teď ode mě zazní Blue a Elton John.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Ladíte noční radiožurnál a za necelé dva týdny čekají celé Česko další volby. Ty, ve kterých pravidelně o posty usiluje nejvíc kandidátů. Jde totiž o hlasování do obecních a městských zastupitelstev. A z toho vyplývá i to, že v nich častěji narazíme na jména lidí, které známe i osobně. Naši datoví specialisté se dali dohromady s reportérem Lubomírem Smatanou a celý tento týden vám nabídneme seriál zajímavostí, který jsme pojmenovali Volební perličky. Za chvíli se vydáme do Chýně poblíž Prahy.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Když se kavárník Tomáš Vančata přistěhoval do Chýně u Prahy, žilo tam zhruba 700 lidí. Po 20 letech se už může cítit jako starousedlík. Za tu dobu se totiž počet obyvatel Chýně rozrostl na víc než 5000 obyvatel. I proto je v jedné z nejrychleji rostoucích obcí v Česku věkový průměr pouhých 33 let, patří mezi nejnižší v Česku. A představte si, že právě tady skoro nikdo nechce kandidovat do zastupitelstva. Proto tam také dali dohromady jenom jednu kandidátku.
1: Nemáme na výběr, no já jsem říkala, to nemá cenu ani tam chodit.
2: Paní Božena je rodačka.
1: Prostě my už jsme starý, do toho nejdem, že jo, a ty mladý, já nevím, no. To by bylo třeba se zeptat někoho mladšího, že jo.
3: Zeptat se mladých není v Chýně problém. Noví obyvatelé sice tráví většinu dne v práci a do Chýně jezdí často jenom přespat. Ulicemi ale korzují mladé matky s dětmi.
4: Já vlastně tady hrozně spokojená jsem, protože mám pocit, že pro děti je tady spousta vyžití a možností.
2: A vás nikdy nenapadlo kandidovat?
4: Mně osobně ne, já mám pocit, že se snažím tady občas podílet na nějakých komunitních akcích a i to bývá poměrně těžký skloubit se dvěma malýma dětma. A
3: právě na rodičovské kandidovala před 12 lety Anna Chvojková. Bylo jí 33. Volby vyhrála, stala se starostkou a Chýni vede třetí volební období. Letos kandiduje znovu a bez konkurence.
5: Když pominu skutečnost, že jsme opravdu dobří, tak si myslím, že je to obecně nižší angažovanost lidí, protože ty lidi, jak se sem stěhují, tak mají samozřejmě svých starostí dost. Nejdřív si zařizují bydlení, pak plodí děti, snaží se je umístit ve školce a ve škole a teprve pak je na řadě to, aby vůbec se zapojovali do toho veřejného dění. Takže si myslím, že tohle je jakoby jeden.
3: Tohle všechno už má za sebou Tomáš Vančata, který je na místní poměry v podstatě starousedlík. Do Chýně se přistěhoval před 20 lety, kdy tu žilo 700 lidí. Teď tu provozuje kavárnu.
6: Protože tu podnikám, tak tu nemůžu kandidovat.
2: Vy nejste trvalé bydlící, tak?
6: Ne, tady podnikám, tak si nemůžu dovolit, na jakou stranu bych se přihnutil potom při tom, jako jste na vesnici, to znamená, když jste s Pepíkem, tak vám nebudou chodit lidi od Honzy.
3: Jestli je ale kavárník na vesnici, není jisté. Úředně je Chýně městem, status získala před 3 lety a je tak nejmladším městem v Česku. Na druhou stranu se tu po ránu rozléhá kokrhání kohoutů a některé uličky mají ryze vesnický charakter. To se ovšem nedá říct o cenách pozemků v průměru kolem 10 000 korun za metr čtvereční.
7: Dneska si neumím představit, že bych šel na zpátek do Prahy. Opravdu ne, ani náhodou.
3: Shodují se manželé, kteří raději zamlčí své jméno. Starostka Anna Chvojková vidí za jedinou kandidátkou ještě obecnější problém. Podle ní klesá ochota obyvatel věnovat svůj čas veřejným věcem.
5: Dřív nás chodilo hromady dobrovolníků cokoliv pořádat a pomáhat obci a teď už je to víceméně pár solitérních skupinek.
3: Rychlý růst města přitom pokračuje. Trvale přihlášených obyvatel v Chýně je podle starostky 5400. Ovšem dalších 1500 lidí tu bydlí prý bez razítka.
5: Chybí nám ještě jedna velká etapa, tam ještě 500 bytů.
3: I tak je Chýně největší obcí v Česku, kde mají jen jednu kandidátku. Proto má starostka a její seskupení vítězství jasné.
5: Kvalifikovaný odhad, kolik lidí přijde k volbám. Když nemají možnost volby, 10%?
3: Dodává Anna Chvojková, podle které prý nikdo z týmu nechce být starostou. Takže to v čele Chýně potáhne i čtvrté volební období za sebou. Z Chýně u Prahy, Lubomír Smatana, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zpravodajský servis přináší Monika Chmilová.
1: Itálie chtějí spolupracovat na reformě emisních povolenek i při přípravě nadcházejícího unijního rozpočtu. Mimořádná daně na rafinérie ohrožuje podle společnosti Orlen Unipetrol investice i stabilitu trhu. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli i po druhé, Anglii podlehli 0-2 a dnes bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Itálie chce s Českem spolupracovat na reformě systému obchodování s emisními povolenkami. Po jednání s předsedou vlády Andrejem Babišem z hnutí ANO to řekla italská premiérka Giorgia Meloniová. V Praze zdůraznila, že systém povolenek nesmí vést ke zdražování energií.
3: Italská premiérka Giorgia Meloniová ve Strakově akademii uvedla, že Itálie a Česko vypracovali balíček témat pro říjnový summit lídrů v Bruselu. Obě země navrhují změny v systému ETS 1, který se týká povolenek v průmyslu. Praha i Řím chtějí, aby obchodování s povolenkami bylo transparentnější a neohrožovalo konkurenceschopnost Evropy ve světě. Meloniová si s Babišem vyměnila taky akční plán, který má prohloubit spolupráci v průmyslu, bezpečnosti i kultuře.
4: Skutečně velká věc. A to je společná výstava o Pompejích a Herkulaneu.
3: Česko a Itálie chtějí podle Babiše tuhle výstavu uspořádat v roce 2028. Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Společnost Orlen Unipetrol kritizuje mimořádnou daň na rafinérie, jejíž návrh minulý týden schválila vláda. Podle firmy, která jako jediná v Česku provozuje rafinérie, daň ohrozí investice i stabilitu trhu s pohonnými hmotami. Firma, která je podle svých slov součástí kritické infrastruktury, má podle mluvčího Pavla Kajndla pochybnosti, jestli je daň v souladu s ústavním pořádkem. Vadí hlavně to, že daň působí zpětně a dopadá jen na jedinou společnost.
5: Protože zpětně mění podmínky pro podnikání v tomto roce. Navíc budou ohroženy naše investice do stability výroby pohonných hmot a zajištění energetické bezpečnosti České republiky. Každá miliarda odvedená na této dani bude chybět při financování modernizačních a rozvojových projektů, bez kterých nebudeme plnit přísné unijní podmínky.
1: Kvůli vysokým cenám pohonných hmot rozhodla vláda minulý týden o zastropování jejich cen, o snížení spotřební daně na naftu a právě taky o návrhu mimořádné sektorové daně pro rafinérie. Ta má platit v letech 2026 a 2027. Základní škola v Kravařích zkouší magnetická pouzdra na mobilní telefony žáků. Mobil do něj vloží, uzavřou a otevře ho až magnetem učitel po vyučování. Podle ředitele Lukáše Kravného měla sice škola zákaz používání telefonů ve školním řádu, děti ho ale porušovali, proto zavedl nový systém.
6: Aby opravdu kantoři nemuseli řešit ty situace, kdy někoho na chodbě o přestávce uvidí s mobilem v ruce, domlouvají, nebo už to musí řešit nějakým jiným způsobem. I vlastně pro mě tohle bylo vlastně něco, co jsem potřeboval vyřešit a těm kantorům ulevím.
1: Sport. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů znovu nebodovali. Po prohře s Chorvatskem podlehli v Edenu Anglii 0-2. Utkání výrazně ovlivnilo vyloučení Pavla Šulce, který dostal červenou kartu po zákroku na Andersona a zásahu asistentů u videa. Češi pak v oslabení dvakrát inkasovali. O klíčovém momentu mluvil po zápase reprezentační kouč Santi Denia.
7: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší. Ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý, ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
1: Další zápas čeká český tým v sobotu v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska, kteří porazili Chorvatsko 4-1 a v Lize národů zůstávají 100%.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážky na D35 u Svitav i ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D35 opatrně na začátku dálničního úseku u Svitav ve směru na Hradec Králové. Na kilometru 200 stojí nákladní auto s defektem pneumatiky. V Praze pozor na vjezdu do Strahovského tunelu od Smíchova ve směru na Břevnov. Uvízla tam porouchaná dodávka, projíždějte opatrně. V Brně už projedete Pisáreckým tunelem i ve směru k výstavišti. Už se podařilo vyřešit situaci s nadměrným nákladem. A v Opavě se dnes v noci pracuje na silnici 46. V Ratiborské ulici opravují vodorovné značení. Provoz je omezený mezi Zámeckým a Nádražním okruhem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno, postupně až polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál, slovo má opět Adam Carda.
0: Společnost vám dělá noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 3 hodině a při poklidnou poslední zářijovou noc. Někteří opustili své domovy jenom s doklady a několika drobnostmi, které při evakuaci stihli popadnout. Na Ukrajině žije odhadem až 4 miliony vnitřně vysídlených lidí, tedy uprchlíků ve vlastním státě. Těm nejohroženějším přesídleným do Charkova pomáhají i Češi a víc k tématu přidáme za okamžik.
2: Noční radiožurnál
9: a Adam Carda.

0: Mezinárodní centrum pro sledování vnitřně vysídlených lidí varuje, že počet takových osob se za posledních 10 let ve světě zdvojnásobil. Zatímco v roce 2016 žili jako uprchlíci ve svém vlastním státě necelých 40 milionů lidí, dnes už je jich přes 82 milionů. Jenom na Ukrajině jsou vnitřních vysídlenců 4 miliony. O ty nejzranitelnější evakuované z frontových měst se v Charkově stará organizace Člověk v tísni.
1: Náš dům měl 8 vchodů a 3 z nich zasáhly při útocích. Mezi nimi i ten, kde jsem žil já. Ten dům hořel 3 dny a nebyl nikdo, kdo by ho hasil.
2: Vzpomíná pan Oleksandr na své poslední dny v Kupiansku před 2 lety. Pak ho evakuovali do Charkova. U sebe měl jenom telefon a dokumenty. Nic jiného si ze zničeného bytu vzít nezvládl.
1: Je tu docela chladno a taky je to tu trochu stísněné. Když jsem sem přišel, měl jsem jen 2 tašky, tak to nevadilo. Ale teď mám spoustu věcí, protože v kostele mi dali zimní oblečení a také nějaké nádobí. Taky tu žiju sám.
2: Pan Oleksandr je vdovec. Jeho žena zemřela 7 měsíců před válkou.
1: Dcera s námi nežila, žije v Kanadě. A můj vnuk žije v Irsku. Jednou mi zavolal a řekl, že se už na Ukrajinu nevrátí.
2: Vypráví a ukazuje přitom v telefonu fotku svého syna a jeho partnerky z porodního sálu. V náručí mají novorozence.
3: Naším běžným klientem v tomto centru jsou starší lidé, často osamocení lidé, lidé s postižením, lidé, kteří potřebují neustálou asistenci a pečovatelskou službu. Víte, s ubytováním pro vnitřně vysídlené je na Ukrajině spousta problémů. Není dostatečná kapacita a ta místa, která pak pro příjem evakuovaných slouží, tomu většinou vůbec nejsou přizpůsobená.
2: Popisuje Dmitro z organizace Člověk v tísni, která mnoha lidem z Charkovského centra pro vnitřně vysídlené pomáhá například s vyřízením nových osobních nebo právních dokumentů. Poskytuje jim ale i psychologickou pomoc či prostředky pro pokrytí nákladů na lékařské vyšetření. Z Charkova Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: nádržích a po zhruba 80 kusech je nejdřív přesunou do menší kádě, no a potom už do řeky Dyje, popisuje zástupce ředitelky české pobočky Světového fondu na ochranu přírody Jan Freidinger.
1: Lehce ji ponoříme, aby tam natekla ta říční voda, aby se aklimatizovali, a pak už prostě čekáme, až oni vyplujou.
0: Všech 2100 ryb před převozem očipovali, trvalo to 2 dny.
1: My budeme ty data sbírat, budeme dělat monitoring a to bude sloužit jako podklad nějaké studie, která by vlastně nadizajnovala, jak by ta ochrana, jestli teda v budoucnu mohla vypadat nejen tady na Dyji, ale i na řece Moravě. Ten jeseter je takový lakmusový papírek té řeky, kde se daří jeseterům. To vlastně ukazuje, že ta řeka je v pořádku, že je zdravá.
0: Jeseter za posledních 150 let z přírody téměř vymizel, vysvětluje Freidinger.
1: Z velké části díky pytláctví, díky kaviáru, který se stal cenou komoditu, ale samozřejmě ten jako největší hřebíček do jakve byla stavba přehrad, Železná vrata, Gabčíkovo a podobně.
0: Ochránci přírody tady zmínili, že jeseter se dá přirovnat vlastně k české verzi žraloka, popisuje ichtyolog Jiří Křesina.
2: Stará vývojová vlastně větev má takový pěkný, sympatický čumáček, který při vysazování vystrkuje rád z vody. Samozřejmě je přizpůsobený na život u dna té řeky, kde svýma ústama, které jsou situovány na spodní straně toho těla, získává tu potravu, dá se říct, ze dna.
0: Původně chtěli ochránci přírody vysazovat ryby už před létem. Jeseter je ale citlivý na vysoké teploty a proto to odložili až na podzim. Hana Novotná.

0: je přesně 3:30. Vysíláme zprávy s Monikou Chmilovou.
1: Voda v okolí Odoleny vody zůstává kvůli kontaminaci olovem dál nepitná. Úterních 33 zveřejněných rozborů přitom neprokázalo překročení povoleného limitu. Omezení platí pro zhruba 15 000 lidí ve 12 obcích. Pitnou vodu jim zajišťují cisterny. Vodárny pokračují v kontrolách a proplachování sítě. Policie mezitím prověřuje možné poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Americkým jednotkám dneškem končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Španělsko do konce října prodloužilo sezónu boje proti lesním požárům. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom napsal deník El País. Podle něj tak toto období bude poprvé trvat 5 měsíců, což je o 15 dní déle než loni. Prodloužení úřady odůvodnili tím, že chtějí udržet v provozu opatření do doby, než se riziko výrazně sníží. Španělsko letos postihly rozsáhlé lesní požáry. Podle údajů resortu při nich zahynulo 21 lidí. A Frýdecko-Místecká nemocnice postaví ve svém areálu nový multifunkční pavilon. Půjde o budovu nezávislou na dalších odděleních, která bude schopná fungovat samostatně v případě epidemie. Lékaři budou mít k dispozici 2 operační sály, rentgen, sono, CT a taky jednotku intenzivní péče.
2: Sport.
1: Fotbalisté české reprezentace prohráli i druhý domácí zápas v Lize národů. V pražském Edenu podlehli Anglii 0-2. Teď je čekají 2 duely v zahraničí, nejdříve v sobotu ve Španělsku a pak příští úterý v Anglii. A dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso bude závodit ve Formuli 1 i příští rok, kdy mu bude 46 let. Španělský pilot prodloužil o další sezónu smlouvu s týmem Aston Martin. Stáj to oznámila na svém webu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 u Průhonic i ve Strahovském tunelu v Praze. Na dálnici D1 pozor na výjezdu z Prahy směrem na Brno. Ve sjezdu na Průhonice na 6. kilometru vyteklo palivo z porouchaného vozidla. Na místo jedou hasiči, projíždějte opatrně. A v Praze čekejte překážku také ve Strahovském tunelu. Na výjezdu od Smíchova ve směru na Břevnov stojí porouchaná dodávka, i tam opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru od Lípníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. A s novým omezením počítejte na silnici 38 z Moravských Budějovic do Znojma. U Blížkovic a u Grešlového Mýta budou opravovat vozovku. Do poloviny října tam budou řídit provoz semafory Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno, postupně až polojasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy. A teď si poslechněte dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Benjamin Netanyahu se v neděli setkal s prezidentem Spojených arabských emirátů.
6: Cílem podle Channel 12 bylo prezidenta přesvědčit, aby popřel, že izraelského premiéra varoval před útokem Hamásu 7. října 2023.
7: Magazín The Atlantic napsal, že Jeruzalém se snažila upozornit na možný útok rovněž Káhira. Informaci přebírá ČT24.
8: Úřad premiéra označil zjištění za absolutní lež.
9: Zbývá necelý měsíc do parlamentních voleb.
10: Budou to první volby od začátku války v pásmu Gazy.
4: Netanyahu pod tlakem, před Hamásem ho varovali, píšou média. Tak proč Izrael hrozbu teroristického útoku před 3 lety tak brutálně podcenil? A jak nové informace ovlivní říjnové volby do Knesetu? Ptám se Ireny Kalhousové, ředitelky Herzlova centra izraelských studií při Univerzitě Karlově. Dnes je středa, 30. září. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do studia Vinohradské 12.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Necelé dva týdny před teroristickými útoky ze 7. října 2023 mělo v Tel Avivu přistát letadlo se šéfem egyptských tajných služeb. On chtěl varovat Izrael před úderem Hamásu, alespoň to teď tvrdí magazín The Atlantic s odvoláním na blízkovýchodní americké i evropské zdroje. Je tam skutečně řada opěrných bodů, tak jak o tom Atlantic píše. Skutečně se tehdy měl sejít i s izraelským premiérem, šéf tajných služeb Egypta?
11: Tak samozřejmě podle těch zpráv, které máme právě z Atlantiku, ale i z izraelských médií, tak to není úplně jasné, ale zřejmě ano, zřejmě mělo dojít ke schůzce mezi izraelským premiérem a právě Abbasem Kamelem, šéfem egyptského zpravodajství. A ta schůzka měla být velmi krátká, vlastně to egyptské letadlo přistálo v Tel Avivu jenom na vlastně několik málo minut, dalo by se říct. Ono je strašně zajímavá zpráva už jenom to, že vlastně tam šéf egyptského zpravodajství přistál, protože on už je skoro jakoby jedno, co přesně řekl, ale ten fakt, že opravdu přijel na takhle velmi krátkou schůzku.
4: 67 minut píše Atlantic.
11: Přesně tak, značí, že měl opravdu velmi důležitou zprávu, kterou chtěl předat osobně.
4: Takže se nemohlo stát, že by přiletěl, 67 minut by byl v Izraeli a nesetkal by se s někým, ať už by to byl nebo nebyl Benjamin Netanyahu, tak s někým jako vysoce politicky postaveným v Izraeli.
11: No, to určitě ne, protože přeci jenom on je tak významná postava, že by se nesetkal s někým, kdo by mu nebyl roven. Samozřejmě tam je otázka, jestli to byl přímo Netanyahu, ale i kdyby to přímo Netanyahu nebyl, tak si myslím, že by se to musel dozvědět, protože ta zpráva musela být velmi naléhavá.
4: Benjamin Netanyahu byl později toho dne v Jeruzalémě na připomínce 50. výročí jomkypurské války. Bavíme se stále o tom období těsně před útoky v roce 2023, těsně před těmi útoky 7. října. A podle Atlantiku se pak Netanyahu účastnil tajné bezpečnostní schůzky, po které měl Hamásu odklepnout jakési ekonomické ústupky. Já vím, že se tehdy řešilo hodně udělování pracovních víz, demonstrovalo se kvůli tomu, byl uzavřen na čas i ten průchod nebo přechod v Eresu. Tak týkaly se ty ústupky právě tohoto tehdy?
11: Tak je potřeba říct, že vlastně už několik let, bavíme se někdy od roku 2023, probíhala jednání mezi Izraelem a Hamásem. A právě cílem mělo být uvolnění té situace, zlepšení té situace v Gaze a součástí toho právě měly být různé ekonomické programy. Dokonce se mluvilo o vytvoření nějakých zón obchodních na hranici mezi Egyptem, Izraelem a Gazou, kde by mohly být právě zaměstnání lidé z Gazy. Samozřejmě se také jednalo o to, kolik Gazanů bude moci pracovat v Izraeli, protože před 7. říjnem vlastně na těch výdělcích bylo závislých několik tisíc lidí z Gazy. Takže tam ta jednání byla a vlastně zdá se podle toho, co víme právě z různých zdrojů, především tedy za Arecu, že vše nějak se spozdilo kvůli tomu, že součástí těch jednání mělo být, že Izrael získá zpátky 4 Izraelce, respektive jejich těla, a výměnou za to bude propuštěno, a teď je otázka, kolik Palestinců zpátky do Gazy, a na tom zřejmě ta jednání ztroskotala, ale každopádně právě z toho, co jsme se dozvěděli, je, že Benjamin Netanyahu velmi otálil s těma jednáním a že už mnoho věcí bylo dojednáno. Zdálo se, že opravdu tentokrát to k něčemu povede, ale Benjamin Netanyahu, protože to je jeho styl, vlastně odkládat rozhodnutí, tak to zřejmě přetáhl natolik, až došlo, k čemu došlo, a pak už samozřejmě nebylo o čem jednat.
4: No, Kamel prý Izraelce varoval přímo slovy, pokud něco neuděláte, vymstí se vám to, a mělo se to ten apel týkat nějakých těch ekonomických ústupků, tak mě jenom zajímalo, jestli nakonec teda Netanyahu ale skutečně nekonal, jestli něco neudělal, když teď nejenom teda Arec, ale i třeba Atlantic píše o tom, že prostě nedělal a ignoroval ty hrozby.
11: No, samozřejmě je otázka ta časová schoda, jestli už to přišlo příliš pozdě, ale vlastně co víme z těch různých zpráv právě z Atlantiku, z New Yorkských Timesů nebo za Arecu především, tak Hamás měl Yahya Sinwar konkrétně, ten autor toho 7. října, měl posílat Izraelcům zprávy, že ztrácí trpělivost a že chystá něco velkého. On používal slovo zilzal, což znamená něco jako zemětřesení, a chtěl tím zřejmě donutit Izraelce, aby opravdu už s těmi ekonomickými ústupky neotáleli. Samozřejmě je tam i nějaká další varianta, že to celé byl stejně trik, že možná prostě Sinwar chtěl jako vyzkoušet Izraelce poté, co by k nějakým ústupkům třeba došlo, tak by se vše uklidnilo. nesplnilo a stejně tam ten plán na 7. říjen byl, ale to jsou samozřejmě všecko jenom spekulace. Každopádně zajímavá zpráva je, že vlastně Benjamin Netanyahu v těch jednáních za Hamásem postoupil poměrně daleko a můžeme jenom spekulovat, proč je nedotáhl do konce, jestli to byl třeba to byla i obava z jeho vlastních koaličních partnerů, protože samozřejmě to jsou představitelé, kteří si nepřejí příliš nějaké ústupky vůči Palestincům. Mluvíme právě o těch extremistických stranách Ben Gvira nebo třeba i Tamara Smotriče.
12: Jenom abychom nechodili kolem a řekli to napřímo, tak Hárec psal o tom, že nejenom, že měl tedy, o čem píše Atlantic, přijet ten šéf egyptských tajných služeb do Izraele, ale že si měl Benjamin Netanyahu volat s prezidentem Spojených arabských emirátů Zaidem taky asi 10 nebo 14 dní před těmi útoky ze 7. října. A Zaid měl rovněž apelovat na ekonomické ústupky a sklidnění situace na západním břehu. Izraelská vláda odmítá, že by ta návštěva šéfa egyptských tajných služeb proběhla a že by ten telefonát taky proběhl.
13: Zprávy v médiích jsou nepravdivé. Pan premiér nedostal před 7. říjnem roku 2023 od Spojených arabských emirátů žádné varování. Pokud nějaké relevantní informace existovaly, byly předány prostřednictvím zpravodajských kanálů obou zemí.
12: Dokonce teď podle izraelského kanálu 12 měl Benjamin Netanyahu o víkendu cestovat přímo do Spojených arabských emirátů, aby jednal se Zaidem osobně a řekl mu, aby popřel ty informace o tom telefonátu jako takové. Jak moc jsou ty informace důvěryhodné, že ta varování měla přicházet a že je měl Benjamin Netanyahu tedy ignorovat, když samotná izraelská vláda říká, to se takhle vůbec nestalo.
11: No to je právě vlastně ta velká debata a zdá se, že ty informace, že ty telefonáty, respektive ta schůzka s egyptským představitelem, že proběhly, tak ty přichází z velmi důvěryhodných zdrojů. Haarec se měl vlastně odkazovat na 3 zahraniční zdroje lidi, kteří měli dokonce být u toho, u té konverzace právě s prezidentem Arabských emirátů Bin Zaidem. Potom to vlastně potvrdili New Yorkské Timesy a potvrdil to i Atlantic, takže těch zdrojů je několik a vlastně všechny přichází od médií, která opravdu jako si myslím neotisknou úplně ledacos.
12: A Hárec taky zároveň cituje vlastně informace z knihy, která teď vychází.
11: Přesně a vlastně ten článek v Haarecu, který to celé spustil, je výsledkem 2 autorů a jejich práce a vlastně to byl ten článek je pouze zkrácená verze shrnutí té knihy. Takže myslím si, že to mají ozdrojené poměrně dobře a samozřejmě, jak si Benjamin Netanyahu vše popírá, ta jeho cesta narychlo je poměrně zajímavá. Každopádně od Bin Zaida jsme žádnou reakci neslyšeli ve smyslu, že by něco popřel. On řekl, že prostě všechny kanály s Izraelem jsou otevřené a že spolu budou i nadále sdílet i citlivé informace a myslím, že více už se k tomu nevyjádřil. Ale každopádně samozřejmě je to velké téma, je potřeba si uvědomit, že Izrael čekají volby 27. října a že se to stává tématem číslo 1 těch voleb, což si myslím, že samozřejmě Benjamin Netanyahu nechce. Možná by bylo dobré říct, že ani jeden z těch zdrojů, alespoň co víme, neřekl Netanyahovi nebo někomu vysokému v rámci izraelské politiky, přijde 7. říjen, bude to takto vypadat. Ta varování byla více obecná, byla to varování typu prostě situace v Gaze není dobrá a něco velkého se chystá. Jo, takže aspoň z toho, co my víme. Jo, takže nebyly tam úplně z toho zřejmé detaily, ale pochopitelně, když to ještě spojíme s tím, jaké informace měli Izraelci ze svých vlastních zdrojů, od svých tajných služeb, ať už to byl vlastně ten plán, kterému se říká Zeď Jericha, což byl ten detailní plán vypracovaný Hamásem, který se dostal do rukou izraelského vojenského zpravodajství, anebo ty zprávy o tom, že na hranici s Gazou probíhají různá podivná cvičení a přichází tam lidi, kteří tam normálně nechodí, tak už samozřejmě jsou to indicie, které si měli Izraelci dát dohromady. A to je, myslím, vlastně to největší varování, že tam bylo velké podcenění a otázka je, proč k tomu podcenění došlo. A to si myslím, že bude předmětem těch budoucích vyšetřování.
12: A propos, tajná služba Shin Bet se už obrátila na úřad vojenského cenzora kvůli tomu, co zveřejnil kanál 12, protože ty informace měly být na veřejnosti dřív, než vůbec se vrátilo letadlo s Benjaminem Netanyahuem zpátky do Izraele. To ještě k té víkendové cestě. Vůbec by mě ale zajímalo, Jak je možné, když se bavíme teda o těch dvou událostech, jednak ta návštěva z Egypta a jednak ten telefonát ze Spojených arabských emirátů, jak to, že v Egyptě a v Emirátech o tom měli takhle dopředu vědět? Jak se to k ním dostalo?
11: Tak co se týče Egypta, tam ty informace přesně nemáme, ale můžeme předpokládat, že prostě Egypt opravdu ví velmi dobře o tom, co se děje v Gaze. Egypt byl vždycky tím prostředníkem mezi Hamásem a Izraelem a ty kontakty tam jsou jako velmi, velmi pevné a Egypt ví, komu zavolat, když chce vědět, co se děje v Gaze. Co se týče toho druhého příběhu, to znamená ty Emiráty, tam si myslím, že to je velmi zajímavé, protože vlastně, jak jsem říkala, Izrael byl už od toho roku 2023 v jednání s Hamásem a používal k tomu prostředníky. A jedním z těch prostředníků byl Abu Zaida, což je člověk, který je vysoký představitel Fatahu, nicméně je to člověk, kterého respektují právě i představitelé Hamásu, což jsou jinak dvě organizace, které vlastně jsou spolu ve velkém politickém boji v rámci Palestiny. A tento člověk vlastně byl takovým prostředníkem mezi izraelským Shin Betem a právě Hamásem. A on sám tvrdí, a on to vlastně zveřejnil na Facebooku po té, co celá ta aféra vyšla nebo se stala veřejnou, on tvrdí, že opravdu měl pocit, že ta jednání jdou dobrým směrem a že už je to jenom otázka času, než se Izraelci s Hamásem dohodnou.
14: Byl jsem přesvědčen, že se podaří dohody dosáhnout. Moje role spočívala v tom, aby se Gaza nedostala do situace, v níž se dnes nachází.
11: A najednou, jak Netanyahu nebyl schopen to rozhodnutí udělat, tak na něj začal tlačit Sinwar. A vlastně mu vzkazoval, řekněte Izraelcům, dejte Izraelcům vědět, že pokud se nerozhodnou, pokud něco neudělají, tak já chystám něco velkého. A on se tato palestinská spojka dostal do poměrně velkého tlaku a teď nevěděl, s kým přesně má mluvit. Bál se, že vlastně Shin Bet ho nařkne z toho, že spolupracuje se Sinwarem. Takže on se nakonec obrátil na svého přítele, což byl Palestinec, který před mnoha lety emigroval právě do Emirátů, který má dobrý vztahy s vysokými představiteli v Emirátech. Takže přes něj vlastně se ta informace dostala až k samotnému šejchovi, který po nějaké době to vyhodnotil, že to je natolik závažné, že opravdu mu stojí za to vzít telefon a zavolat přímo izraelskému premiérovi. Takže takhle se to vlastně odehrálo a myslím si, že spoustu detailů se teprve ještě dozvíme, protože ta důležitá informace je, kterou si bude muset vyřešit Izrael, kdo věděl co. Do jaké míry Benjamin Netanyahu ty informace sdílel například právě s Shin Betem, do jaké míry Shin Bet sdílel naopak informace s Netanyahuem. Je potřeba připomenout, že jsou to měsíce, kdy je Izrael v obrovské vnitropolitické krizi, kdy v Izraeli probíhají demonstrace proti vládě a její navržené justiční reformě, kdy otevřeně vlastně bezpečnostní složky, jako je Mossad, jako je armáda, částečně zřejmě i Shin Bet se vlastně staví proti té justiční reformě. Benjamin Netanyahu se pravidelně neschází s těmi představiteli, protože prostě považuje za nedůvěryhodné, za vlastně nějaké představitelé spíše té opoziční strany. To všechno samozřejmě sehrálo roli a je potřeba říct, že Yahya Sinwar, který vlastně byl v Gaze, že velmi dobře znal a četl tu izraelskou politiku, takže to mohlo také sehrát svou roli v tom plánování toho 7. října.
12: Vy jste mi tehdy, když jsme natáčeli o 7. říjnu, krátce poté řekla, že se Benjamin Netanyahu víc zajímal o sebe než o Izrael, tak možná to do celého toho kontextu tak trochu zapadá. Současně se ale musím zeptat, nakolik on měl důvod věřit těm informacím nejenom z Egypta, ale právě třeba ze Spojených arabských emirátů. Zas tak dlouho právě třeba s Emiráty v dobrých diplomatických vztazích nebyl.
11: Tak samozřejmě je otázka, jak si mohl věřit nebo nemusel věřit Emirátěnům. Co se týče Egypťanů, tak s těmi Izrael spolupracuje mnoho let. Jak říkám, velmi často, když bylo potřeba něco dohodnout s Hamásem, tak k tomu byl právě pozván Egypt. Takže tam si myslím, že by ta nějaká důvěra měla být, protože prostě už spolu spolupracují jako desítky let vlastně od mírové dohody v roce 1979. Navíc věřil, nevěřil, to možná není ta otázka. On samozřejmě měl oslovit svoje tajné služby, především tedy Shin Bet a vojenské zpravodajství a říct, podívejte se, toto jsou nějaké informace, které se ke mně dostávají, chci, abyste mi to prostě vyvrátili, potvrdili, řekli, co budeme dělat, jo? Nebo navrhli různé scénáře a říká, musíme si počkat na nějaké vyšetřování, které v Izraeli prostě ještě neproběhlo, ale ukazuje to, že zřejmě Benjamin Netanyahu si byl tak naprosto jistý tím, že Gaza není ten problematický region, že je třeba se soustředit na západní břeh, že je třeba se soustředit na Irán, na Hizbalách, že prostě Gaza je pacifikovaná. A tam se tedy krutě spletl, ale není sám. Jo? Tam je potřeba zmínit, že vlastně ten bezpečnostní aparát ty informace, které měl, také vyhodnotil špatně. Jo? Takže tam se prostě je jako jeden podporoval druhého a nakonec se to Izraeli strašně vymstilo a je velmi zajímavé právě vidět a vlastně strašně smutný vidět, že Izrael dostával tolik různých indicí, že se něco chystá, ne co se přesně chystá, kdy se to chystá, ale že prostě ta situace jaksi bublá a že vybuchne a že tentokrát to nebude, nevím, několik desítek raket, které poletí z Gazy na Aškelon nebo někam dál, že tentokrát to bude něco většího.
12: To brutální podcenění celé té situace a pak jsme to mohli vidět, jak se to moc vymstilo Izraeli 7. října roku 2023. Připomíná vám to něco z minulosti? Já jsem o tom krátce mluvil s bývalým blízkovýchodním zpravodajem České televize v Izraeli Jakubem Santo, který zmínil a má v tom patrně pravdu, zmínil rok 1973.
11: Tak vlastně před Jomkypurskou válkou právě v roce 1973, která Izrael překvapila a ještě ho překvapila vlastně v ten nejsvětější den, kdy opravdu většina Izraelců je doma, spousta vojáků byla doma, tak vyšetřování ukázalo, že vlastně tam ty zprávy byly, že Izrael se mohl připravit a byla tam určitá jaksi nabubřelost, velmi vysoké sebevědomí po šestidenní válce, kdy vlastně Izrael na základě dobrých zpravodajských informací byl schopen během strašně krátké doby uštědřit těm svým nepřátelům obrovskou porážku a samozřejmě jako na tu psychiku v Izraeli to mělo velký vliv a myslím si, že opravdu to bylo jako mnoho let takového pocitu, že vlastně nám se nemůže nic stát a pak přišel ten Jom Kippur roku 73 a ukázalo se, že ta situace je jiná. A
12: ten možná, vojenský útok Sýrie a Egypta.
11: Tedy. Přesně tak, ten vojenský útok těch dvou velkých nepřátel tehdy Izrael. A možná, že by se to dalo jako připodobnit tomu, že prostě Izrael si připadal vůči Gaze silný, že má všechno pod kontrolou, neuvědomil si, že prostě nemá dostatečně jako dobré zpravodajství z Gazy, že ten pocit, že se nemůže nic stát, převládl nad těmi fakty, která vlastně přicházela do Izraele z různých zdrojů. No a to je samozřejmě něco, z čeho v minulosti by se Izrael poučil. Teď je to mnohem komplikovanější, protože vlastně a to je ten rozdíl mezi tím rokem 73 a tím, co se děje dnes, ta vláda, konkrétně Benjamin Netanyahu, vlastně blokují to vyšetřování. Ono už se vyšetřovalo na úrovni armády, na úrovni tajných služeb, dokonce rodiny těch postižených, jejichž příbuzní zemřeli nebo byli uneseni toho 7. října, tak dali dohromady vyšetřovací komisi z různých vysokých vojenských představitelů a ty přišli s nějakými závěry. Ale samozřejmě nikdo z těchto lidí nebo komisí nemá přístup k těm všem tajným informacím.
12: Že tohle Benjaminu Netanyahuovi prochází tedy v Izraeli, že stále ještě nevznikla vůbec ta vyšetřovací nezávislá vyšetřovací komise?
11: No, je to vlastně obrovský skandál. Myslím si, že to jasně ukazuje, že Benjamin Netanyahu má obavy, k čemu by ta komise dospěla, protože v minulosti ty komise opravdu ukázaly na ty vysoké představitele, politické vysoké představitele a on se snažil tu komisi poskládat politicky, zatímco v minulosti vždycky předsedal šéf nejvyššího soudu a byla nezávislá, tak on se snaží, aby ta komise byla vládní, tudíž pod kontrolou vládních představitelů. Tomu nakonec zatím neprošlo, zastavil to nejvyšší soud a čeká se na výsledky voleb. Jo, ale je to samozřejmě pro Izrael strašně jako špatná zpráva a samozřejmě to přispívá k tomu, že spoustu lidí přestává důvěřovat tomu státu, jo, protože jedna věc je, že se stane chyba a v tomto případě obrovská a druhá věc je, že je prostě jako potom schopnost to vyšetřit a ukázat na ty lidi, kteří za to jsou zodpovědní. A je potřeba ještě taky zmínit, že nejvyšší představitelé armády, tajných služeb, všichni odstoupili. Tam to vedení je kompletně nový, ale v rámci toho politického establishmentu neodstoupil nikdo.
12: A jsou to lidé, kteří mohou prohrát v těch volbách, které se teď připravují a chystají na 27. říjen proti Benjaminu Netanyahuovi, vznikla i poměrně široká koalice opozičních lídrů.
15: Shanim Kadima.
11: Tak samozřejmě prohrát může, ale ty průzkumy předvolební ukazují, že to bude velmi těsné. A vlastně ten, řekněme, protinetanyahuský tábor a ten netanyahuský tábor, tak mají, mění se to průzkum od průzkumu, třeba 53, 54 křesel vůči 51, nebo je to úplně rovnocené. A vlastně je tam ten šedivý střed, to jsou ty arabské strany, které ten protinetanyahuský tábor nejsou schopny a ochotny otevřeně jako přizvat do té koalice, přitom tam samozřejmě přirozeně patří. Takže k té 61, to znamená k té většině v Knesetu, se zatím vlastně ani jeden z těch táborů neblíží. Takže sice Likudu malinko ta čísla klesají a už není nejsilnější stranou, ale zatím vůbec není jisté, kdo nakonec bude tu koalici dávat dohromady a jestli vůbec bude možné dát dohromady jako většinovou koalici. Myslím si, že můžeme počítat i s nějakým jako scénářem, že to dopadne úplně jinak, že se tam nakonec ty strany přeskládají nějak jinak, protože tak, jak to v tuto chvíli stojí, to znamená anti-netanyahovský tábor a pro-netanyahovský tábor, tak prostě zatím nemají dost hlasů. Ale já za sebe musím říct, že mě vlastně to překvapuje, že toto téma není nějaké pojítko, jo? Že vlastně většina Izraelců by si měla říct, že přeci po té, co se stalo 7. října, že není možné znovu toho samého lídra do té pozice zvolit opětovně, ale mnoho Izraelců si myslí, že bez Netanyahu, aby ta situace byla ještě mnohem horší.
12: Vy už jste mi totiž v říjnu 2023 říkala, že to prostě nemůže politicky ustát Netanyahu, teda, že se to nebude měnit v momentě, kdy trvá konflikt, ale poté, stejně jako to tehdy neustála ani Golda Meirová v roce 74 pár měsíců poté, potom zahájení jomkypurské války.
11: Já si myslím, že i proto Netanyahu vlastně ten konflikt udržuje v chodu. Jo? On už samozřejmě neprobíhá v takové intenzitě v Gaze jako předtím. I ta válka s Íránem samozřejmě už neprobíhá naplno, ale jako myslím si, že pořád tam panuje taková jako atmosféra a Netanyahu se to snaží udržovat, že prostě Izrael jako je ve válce, že je to jenom otázka času, než třeba bude další kolo války s Íránem, že vlastně tam pořád ještě jako nenastal nějaký klid, jo, kdyby se začalo řešit, co se stalo, proč se to stalo, v jaké míře se to stalo, což je něco, co vlastně Netanyahovi vyhovuje. Ale i tak, já samozřejmě jsem si opravdu myslela to 7. října, že někdo, kdo sám sebe prezentuje jako Mr. Security, jako prostě pan bezpečnost, že něco takového nemůže ustát. Ale na druhou stranu vždycky jsem ve druhé větě říkala, že prostě Netanyahu je obrovsky schopný politik. Nemusí se nám líbit, může se nám zajídat, ale on opravdu dokáže přežít věci, které by jinak každého z nás jako porazili a on to prostě nějakým způsobem dá.
12: No pokud zvítězí a bude pokračovat, tak bude sloužit už svůj asi 7.
11: Jo, je to nejdéle vládnoucí premiér už nyní.
12: No tak jo, tak moc díky, že jsme mohli o té situaci v Izraeli mluvit.
11: Díky moc a díky za pozvání.
4: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska po delší době Irena Kalhousová, ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově. Ptal jsem se jí na články, podle kterých dostával před teroristickými útoky ze 7.10.2023 Benjamin Netanyahu opakovaná varování z okolních států. Současně se blíží v Izraeli volby do Knesetu, které chceme taky pokrývat. A investigativy z Hárecu a Atlantiku jsou jedním z hlavních témat těch předvolebních týdnů. Ve Vinohradské 12 ale chystáme i další témata. O tom příštím budeme mluvit už za pár hodin. Naslyšenou zítra.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Monika Chmilová doplní zpravodajský souhrn.
3: Poslance čeká druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Šéfové amerických technologických firm podepsali s prezidentem dohodu o umělé inteligenci. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas Ligy národů. Anglii podlehli 0-2 a dnes bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovna večer po 7 hodinách přerušila jednání o nedůvěře vládě. Mimořádnou schůzi nechali svolat opoziční kluby, zejména kvůli návrhu státního rozpočtu na příští rok. Ke slovu se zatím dostali převážně koaliční představitelé. Kabinet na plénu obhajoval přes 2 hodiny premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
4: Naše vláda pracuje. Oni nepracují a jenom pomlouvají, lžou a zvolávají takovéhle zbytečné schůze. To samozřejmě jenom zdržuje tu sněmovnu.
3: Za opozici mluvil zatím pouze předseda ODS Martin Kupka. Podle něj by měla vláda přijít o důvěru i kvůli možnému střetu zájmů premiéra Babiše nebo kvůli tomu, že kabinet zpochybňuje nezávislost soudů. Dnes se poslanci k jednání o nedůvěře vládě Andreje Babiše vrátí. Vystoupit by na plénu mělo ještě přes 50 poslanců. Hlasovat by se mohlo nejdříve večer. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli předních firm v oboru umělé inteligence dokument, který sám označil za morálně závazný. Nejde tedy o zákon. Tlak na pravidla pro celé odvětví přitom sílí. Minulý týden varovali šéfové technologických firm a vědci před riziky umělé inteligence pro lidstvo v Radě bezpečnosti OSN.
5: Po schůzce v Bílém domě se šéfy firem Meta, Amazon či Nvidia přirovnal Donald Trump podepsaný dokument k ústavě a mluvil o formě ochrany. Trumpova administrativa navíc zvažuje zhruba 10členný výbor, který by na odvětví dohlížel. Trump přitom dlouhodobě tvrdí, že Spojené státy nová pravidla pro umělou inteligenci nepotřebují. Podle něj se tím ochudí o prvenství, které ve vývoji umělé inteligence mají oproti Číně. Minulý týden proto na valném shromáždění odmítl jakékoliv snahy umělou inteligenci kontrolovat. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
3: Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let následně čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu českacestadovesmíru.cz až do 5. října.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. V Lize národů podlehli Anglii 0-2. Góly dali Gordon a Kane. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Další utkání je čeká v sobotu ve Španělsku. A hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod. Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o 2 góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu ocelářů mohl dvěma góly útočník Matěj Kubiesa.
6: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
3: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 u Průhonic a omezení na D11 za Pečkami. Na dálnici D1 opatrně v Praze ve směru do Brna, pokud budete odbočovat na 6. kilometru na Průhonice. Ve sjezdu z exitu vyteklo palivo z poruchaného vozidla. Na místo dojeli policisté a hasiči, projíždějte opatrně. Na D11 z Prahy do Hradce Králové počítejte s omezením mezi Pečkami a Libicemi nad Cidlinou. Mezi 35. a 41. kilometrem silničáři připravují dopravní značení a je tam uzavřený pravý pruh. A na D46 z Vyškova do Olomouce opatrně za Drysicemi. Na 10. kilometru je v pravém pruhu poškozený povrch vozovky, doporučujeme zpomalit. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Teploty klesají na 12, místy až na 5 stupňů. Ojediněle se mohou objevit přízemní mrazíky, výjimečně i mlhy. Přes den bude jasno, v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Sardou.
2: Hodiny ukazují 5,5 minuty po čtvrté, provouzíte se ve společnosti stále nočního radiožurnálu a dnes je středa 30. září. Proočkovanost proti chřipce je v Česku dlouhodobě nízká, málo se ale očkují také ti, u kterých bychom to možná nečekali, lékaři a zdravotní sestry. Ministerstvo zdravotnictví má plán, jak to změnit, víc o něm už za okamžik.
0: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Nemocnice by si mohly rozdělit 1 miliardu 300 milionů korun navíc, když se dost jejich lékařů a zdravotních sester naočkuje proti chřipce. Chce je tak motivovat ministerstvo zdravotnictví. V Česku je proočkovanost zdravotníků jedna z nejnižších v Evropské unii. Podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky se v loňské chřipkové sezóně naočkovala jenom necelá čtvrtina lékařů pracujících v nemocnicích. A u zdravotních sester to bylo ještě méně, zhruba 8%.
1: Si trochu myslíme, že zvládneme všechno, zvládneme veškeré choroby bez jakýchkoliv komplikací, ale to pochopitelně není pravda.
2: Popisuje zdravotní sestra a předsedkyně jejich asociace Martina Šochmanová jeden z možných důvodů, proč nemá většina zdravotníků očkování proti chřipce.
1: Samozřejmě dochází k tomu, že jsou kolegové a kolegyně nemocní a je to pak zátěž, pokud jich vypadne víc a jsou delší dobu doma. Je to vlastně tak trochu i nekolegiální.
2: Vakcínu proti chřipce přitom zdravotníkům radí pojišťovny. Aby nemocnice získaly peníze navíc, muselo by se proti chřipce naočkovat 33% lékařů a 15% sester. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Jsou to peníze, které půjdou do zdravotní péče. Není možné použít je jako bonus pro zaměstnance.
2: Podle předsedy Asociace českých a moravských nemocnic Michala Čarvaše by se splnění cíle mělo posuzovat za každou nemocnici zvlášť. A ne celorepublikově, jak navrhuje ministerstvo.
4: To, co mohu ovlivnit, tak je maximálně jako proočkovanost ve své nemocnici, ale těžko ovlivním, jak to dopadne v rámci celé republiky.
2: Náměstek ředitele VZP pro zdravotní péči Miroslav Jankůj považuje návrh za krok správným směrem.
5: Určitě to je vhodná forma stimulu. To, zda to bude ufinancovatelné, v tuto chvíli nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se podaří na druhé straně třeba řešit šetření nákladů a přenos tady na tuhle aktivitu.
2: Právě teď je na očkování proti chřipce nejvhodnější doba. Kromě zdravotníků ho pojišťovny hradí seniorům nad 65 let. Ostatní si mohou zjistit, jestli jim na něj nepřispívá zaměstnavatel. Michaela Bacílková, Radiožurnál.

Limp Bizkit zazněli v nočním radiožurnálu a hudba bude i naším dalším tématem. Angels, Rock DJ nebo She's the One. I tyto hity legendárního britského zpěváka si můžete příští rok poslechnout naživo, a to ve středu 21. července. Právě v tento den Robbie Williams vystoupí

0: Robbie Williams přiveze do Česka kromě svých největších hitů i své nejnovější letos vydané album Britpop, které kritici zařadili mezi jeho nejvýraznější desky. Album odkazuje na zlatou éru britské hudby a dobu, kdy zpěvák opustil skupinu Take That. V rozhovoru pro BBC Radio 2 s úsměvem na tváři přiznal, že jeho název nemá hlubší význam.
1: Jmenuje se to Britpop, hlavně proto, že jsem Brit a dělám pop. A pak jsem si řekl, hele, jsou tam kytary. Dobře, jaké album bych teď napsal, kdybych právě odešel z Take That s tím, co už dnes vím? Jak by ta deska zněla? Takže vzniklo album, ve kterém jsem se vrátil do roku 1997. Řekl jsem si, pojďme to prostě zkusit znovu.
0: Za svou kariéru vydala Robbie Williams 13 studiových alb a získal rekordních 18 cen Brit Awards. Končit ale zatím neplánuje. Dokonce už pracuje na nové hudbě, jak letos řekl BBC Radio 2. I'm doing an album for
1: me. Chystám teď album sám pro sebe. Nevím, jestli se to vůbec někomu bude líbit, ale dělám to pro své potěšení. Jo, chci pracovat, chci vyrazit ven, chci se do toho zase pustit. Pořád jsem neuvěřitelně ambiciozní a miluji svou práci.
0: Českému publiku se britský zpěvák naposledy představil loni v září v pražské O2 aréně. Znovu ho bude moct vidět už v červenci příštího roku na festivalu K.

0: Je 5:30. Monika Chmilová připravila krátké zprávy.
1: Evropská komise navrhne odklad nových pravidel pro dovoz fosilních paliv o jeden rok. Na jednání unijních ministrů energetiky v Dublinu to řekl eurokomisař pro energetiku Dan Jurgensen. Takzvané metanové nařízení mělo původně začít platit od ledna příštího roku. Nová legislativa má zavést přísnější pravidla pro emise metanu při těžbě a dovozu ropy a plynu do Evropské unie. Pobřežní stráž v Somálsku osvobodila ropný tanker. Podle tamních úřadů ale somálští piráti před zásahem bezpečnostních složek zabili 5 členů posádky. Informovala o tom agentura AFP. Podle ní plavidlo piráti zajeli v dubnu. Loď se 17 členou posádkou plula pod vlajkou státu Palau a vezla 18,5 tisíce barelů ropy. Tanker je druhým ze 3 plavidel unesených piráty, které somálské úřady v posledních dnech pronásledovaly a osvobodili. Odborová unie bezpečnostních složek nesouhlasí s navrženým zvýšením platů policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby o 2600 až 2900 korun měsíčně. Odboráři chtějí zvýšit tarify o 10%. Podle předsedy unie Aleše Lehkého to nevyjde, a tak alespoň žádají, aby celé navýšení šlo do tarifů. Jednat o tom chtějí s premiérem Andrejem Babišem a ministryní financí Alenou Schillerovou, oba z hnutí ANO. Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO už včera řekl, že další změny už nečeká. A v Uherském Hradišti dnes otevřou nový zimní stadion. Sportoviště má 2 ledové plochy, jedna z nich je malá tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na necelých 447 milionů korun. Jeho součástí je také ubytovna pro 80 lidí. Sport. Čeští fotbalisté nestačili v Lize národů ani na dalšího favorita. Po Chorvatsku podlehli v pražském Edenu i Anglii, tentokrát 0-2. Další utkání čeká český tým v sobotu v Oviedu proti letošním mistrům světa ze Španělska.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka v tunelu Blanka v Praze a omezení na dálnici u Olomouce. A v Praze pozor na překážku při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za nájezdem z Letné provozu překáží porouchané osobní auto, projíždějte opatrně. Na dálnici D35 čekejte omezení před Olomoucí ve směru z Lipníku nad Bečvou. Na kilometru 279 je kvůli opravě vozovky uzavřený pravý pruh. Na D1 z Brna do Prahy počítejte s omezením za Koberovicemi. Na 72. kilometru je uzavřená odpočívka a čerpací stanice Dunice kvůli opravě vozovky. Ta je naplánovaná až do poloviny listopadu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude jasno v Čechách a večery na Moravě a ve Slezsku až polojasno. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Místy bude taky větrno. Na Českomoravské vrchovině čekejte vítr s nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. Pokračuje stále ještě noční radiožurnál s Adamem Cardou.
0: 3,5 minuty po 4:30 ještě pokračuje noční radiožurnál a pokračovat bude 27 minut. A na úvod této půl hodiny uslyšíte Alexandru Burg a její Haleluja.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Český neziskový sektor přišel o jednu ze svých klíčových osobností. Ve věku 52 let zemřela Petra Vinčová. Před 11 lety založila Centrum Locika, které se věnuje pomoci dětským obětem domácího násilí. O jaké změny se zasadila a jak na ní vzpomínají její kolegové, tak o tom budeme mluvit už za chvíli.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Čtvrt hodiny nás dělí od páté, kdy začne ranní radiožurnál. S vámi bude Petr Král, ale teď ještě závěrečná reportáž, nebo možná spíš vzpomínka. Výjimečná osobnost, která zásadně přispěla k tomu, že se v Česku začalo otevřeně mluvit o násilí na dětech. Tak vzpomínají pracovníci Centra Lucika na Petru Vinčovou. Zakladatelka a ředitelka neziskové organizace zemřela ve věku 52 let.
1: Centrum Locika je první specializované středisko v Česku, které poskytuje odbornou a ucelenou podporu dětským obětem násilí v rodině a jejich blízkým. Nabízí jim krizové poradenství, právní pomoc a organizuje preventivní a vzdělávací aktivity. Petra Vinčová organizaci založila v roce 2015 a po celou svou kariéru se snažila téma násilí na dětech otevírat. Takhle o něm mluvila například loni v dubnu na charitativním programu Dobrý den radiožurnálu.
2: 80% dětí, které jsou týrané ve svých rodinách, vlastně nikdo ani neví, že tuhle situaci zažívají. Ty děti nevědí, že si mohou říct o pomoc. A jejich chování je potom často vyhodnocováno tak, že ty děti jsou takzvaně problémové. A to je něco, co se snažíme změnit.
1: Za víc než 10 let existence pomohlo centrum víc než 4600 dětem a jejich rodinám. Petra Vinčová se ale jako terapeutka tématu týrání a zneužívání dětí věnovala 25 let. Říká Magdaléna Černá z Centra Locika.
3: Začínala v utajeném azylovém domě pro oběti násilí, potom s nimi pracovala i ambulantně a právě tam viděla na vlastní oči, zažila na vlastní kůži, že systém se často soustředí na dospělé, zatímco děti, které násilí zažívají nebo jsou třeba i jen jeho svědky, tak zůstávají stranou.
1: A právě proto se snažila prosazovat systémové změny. Byla dlouholetou členkou vládních rad a výborů. Tam se podílela třeba i na novele občanského zákoníku účinné od letošního ledna, podle které mají rodiče povinnost zajistit dětem výchovu bez tělesného trestání a duševního strádání. Spolupracovala přitom i s bývalou vládní zmocněnkyní pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou.
4: Svojí laskavostí, systematičností a vytrvalostí opravdu dokázala zvyšovat porozumění těch, kdo mají moc, tomu, jak je důležité řešit prevenci násilí v naší společnosti a jak je důležité chránit děti před fyzickými tresty a jak je důležité do této oblasti investovat potřebnou pozornost.
1: Na členství ve výboru pro práva dítěte Petra Vinčová ale spolu s dalšími odborníky rezignovala letos v červnu. Nesouhlasila totiž s přesunem agend z úřadu vlády pod jednotlivá ministerstva. David Šalek, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Je naprosto.
1: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kekubazové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Radiožurnál je 5 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
4: Do základní školy v pražském Újezdu nad Lesy se dnes vrátí žáci. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Z Iráku odcházejí poslední američtí vojáci. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií a bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Druhým dnem bude pokračovat mimořádná schůze sněmovny k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Nechala ji svolat opozice kvůli výhradám k rozpočtové politice kabinetu a přístupu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se poslanci dnes dostanou k hlasování, zatím není jasné. Vzhledem k tomu, že opozice nemá ve sněmovně dost hlasů, vláda pokus o vyslovení nedůvěry pravděpodobně ustojí. Vyléčení žáci základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se tam rozšířila salmonelóza. Nakazilo se 390 dětí i dospělých. Kuchyně zůstane zatím zavřená, vysvětluje Martina Marešová z hygienické stanice hlavního města.
6: Byla provedena dezinfekce školy, domluvili jsme se na tom, jak mají se ty nemocní vrátit do kolektivu. Salmonela není onemocnění, které by se přenášelo vzduchem. Ty nemocní zůstávají doma, zdravé děti můžou nadále docházet do kolektivu.
4: Ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření minimálně 2 týdny. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Americkým jednotkám končí lhůta pro stažení posledních vojáků ze základen v Iráku. Podle iráckých bezpečnostních expertů ukončení americké vojenské přítomnosti může posílit postavení pro iránských milic v zemi. Varují taky před možným návratem dalších odpůrců Spojených států, včetně takzvaného Islámského státu. Irácké ministerstvo obrany podle stanice Al Jazeera uvedlo, že vztahy mezi Irákem a koalicí vedenou Spojenými státy budou pokračovat. Americké jednotky se stahují na základě dohody uzavřené mezi Bagdádem a administrativou prezidenta Joea Bidena z roku 2024. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Budou simulovat rozsáhlý lesní požár v těžkodostupném terénu, kde není v blízkosti dostatek vody. Do cvičení se zapojí 200 lidí z několika krajů. Hasiči využijí taky vrtulník pro letecké hašení anebo drony s termokamerami. Kvůli cvičení je část oblasti uzavřená, upozorňuje mluvčí krajských hasičů Martina Gecová.
7: Dnešní cvičení uzavře některé trasy v Orlických horách, zejména je to uzavírka silnice 2. třídy mezi Rokytnicí v Orlických horách a Bartošovicemi až po odbočku na Kunwald. Uzavřené jsou dnes také do odpoledne turistické trasy z Neratova na Anenský vrch a Hadinec, stejně tak trasa z Mezivrší na Anenský vrch a hraniční přechod v Bartošovicích.
1: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Po 2 duelech tak stále čekají na první bod. V 25. minutě byl vyloučený Pavel Schulz. Češi pak 2x inkasovali ve 2. poločase, po prvé chvíli po jeho začátku. Kapitán Ladislav Krejčí toho litoval.
8: Určitě to mrzí, ještě když vlastně se nám to opakovalo, že i zápas s Chorvatama jsme dostali brzo na začátku poločasu, teď se nám to opakovalo, ale je to proces, snažíme se hrát, ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby ta naše kvalita a individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
4: Další zápas Ligy národů čeká český tým v sobotu ve Španělsku, které vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. A hokejisté mistrovských Pardubic zvítězili v extralize po 3. za sebou. České Budějovice porazili 5-2 a ztrácejí 3 body na vedoucí Třinec, který zdolal Kladno 6-4. Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4, Mladá Boleslav v Plzni 1-4, Hradec Králové vyhrál nad Spartou 4-3 a Litvínov nad Libercem 4-3 po nájezdech.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehoda na sedmičce před Slaným a nehoda v Praze ve Strakonické ulici. Na silnici 7 z Chomutova do Prahy pozor na nehodu před Slaným u Lotouše na kilometru 24,5 havaroval kamion. Skončil mimo vozovku, na místo jede policie a v místě se zpomaluje. V Praze překáží nehoda ve Strakonické ulici ve směru do centra. Na úrovni Smíchovského nádraží auto narazilo do sloupu. Zatím je to s opatrností průjezdné. V Praze se bouralo také v Českobrodské ulici. Před odbočkou Dobroumarské havarovalo osobní auto. Na místě budou zasahovat hasiči, čekejte proto omezený průjezd. A v Praze pozor také na překážku při průjezdu tunelem Blanka ve směru do Troje. Za nájezdem z Letné provozu překáží porouchané osobní auto. Projíždějte opatrně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude jasno až polojasno, ráno výjimečně mlhy a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr, místy s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
3: Dobré ráno, středa, poslední zářijový den, už za měsíc budeme zase přezouvat na zimní, tradičně většinou na poslední chvíli a začneme vyhlížet zimu. Zatím je tady stále ještě babí léto se 24 stupni, jak jsme slyšeli, tak si dnešek užijte. No a my si jdeme užít další informační servis pro vás. Dobrý trok.
5: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: 9 minut po páté. Průzkum, sledování, navádění palby i útoky. Česká armáda testuje drony i obranu proti nim na mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Vojáci si nejdřív chtějí zmapovat technologie dostupné na trhu, no a některé možná také v budoucnu i nakoupit.
1: Zástupce jedné z firem při komentované ukázce popisuje menší dron a jeho schopnosti v letu i v boji.
2: Ano, přímý zásah teďka, ale pojistíme to ještě zbylými granáty.
3: Cílem cvičení Drone Shield 2026 je testování technologií, a to jak v segmentu antidronové ochrany dronů jako takových a samozřejmě bezosádkových neboli pozemních systémů UGV, to znamená robotů, a testování jejich operačního využití pro potřeby armády České republiky.
1: Říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Snažíme se vybrat nejlepší řešení, které bude sloužit pro ochranu například kritické infrastruktury, struktury státu, samozřejmě pro armádní účely.
1: Celkem se do cvičení zapojilo víc než 70 firem ze 17 států. Právě zastoupení zahraničních výrobců je letos vyšší než v minulých dvou ročnících, dodává řídící cvičení Michal Peterek.
4: Máme tady několik ukrajinských společností, které se účastní v rámci těchto firem. Jsou to teda bývalí vojáci s reálnými operačními zkušenostmi.
1: Ve Vyškově jsou taky pozorovatelé z armád NATO, například ze Slovenska, Lotyšska nebo USA. Získané poznatky využije armáda pro nákupy. Podle Petra Šnajdárka je přitom zavádění nových technologií potřeba urychlit.
3: V řádu měsíců bychom chtěli dané technologie ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
1: Rychlý vývoj je třeba v oblasti odolnosti vůči elektronickému boji. Z vojenského újezdu Březina u Vyškova, Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál ve 17:15. A začínáme jedním upozorněním. Mění se výpočet státní podpory na bydlení. Stane se součástí superdávky a výše příspěvku bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Lidem, kteří už dávku pobírají, úřady práce automaticky přepočítají a podrobnosti chystáme i my po 17:30. Rumunský prezident Nikušor Dan dnes přijede do Česka, setká se s prezidentem Petrem Pavlem, premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO a vedením obou komor parlamentu a probírat budou posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance i spolupráci obou zemí v obraně a bezpečnosti.
1: Dnes nás čeká opět teplý, místy ale větrný den. Nebe bude jasné, v Čechách místy polojasné, teď po ránu si dávejte pozor na mlhy. Pokračuje tedy babí léto. Teploty opět příjemné, pohybovat se budou od 20 do 24 stupňů, v 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. K tomu bude foukat slabý nebo mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý, jihovýchodní až východní vítr, který ale může mít nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km/h. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Dobový film z poválečných vítkovických železáren. Právě sem vedla první větev Báňské dráhy z dnešního ostravského hlavního nádraží.
1: Na jeden koňský povoz se nevešla dohromady ani tuna toho uhlí. Zatímco vlak v té době byl schopen pozbírat nevídaný objem 400 tun na jednou.
0: Popisuje velký zvrat v dobývání černého uhlí Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Organizuje každoroční jízdy nostalgických vlaků právě po starých kolejích. Ve spolupráci se soukromým vlastníkem tratí firmou PKP Cargo. Spleť vleček spojovala desítky dolů Hutí a Koksoven.
2: Dovolte mi, aby vás přivítal na palubě báňského spěšného vlaku, který právě vyjíždí ze železniční stanice Havířov.
0: Báňské vlečky to bylo až několik stovek kilometrů tratí, které po konci těžby černého uhlí většinou ztratily význam. Mnohé jsou ale pořád funkční a proto se chce spolek pokusit najít nějaké další využití.
1: Protože nejenom podle našeho názoru je obrovská škoda, aby tahle ta unikátní síť těch vleček zanikla. Takže my hledáme možnosti, jak sem dostat osobní dopravu, abychom tu již vybudovanou infrastrukturu i nadále mohli využívat.
0: Jednoduché to podle Ladislava Antalce nebude, spoléhá ale na zájem o průmyslovou turistiku, která láká nejenom důlní pamětníky. Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: Třikrát dvojité V, paměť národa.cz.
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Je půl šesté. Zprávy Radiožurnálu, Tereza Tomášková.
3: Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Například nafta se opět přiblížila k průměru 50 korun za litr. Benzín je nejdražší za poslední 4 roky. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. Společnost Boeing získala zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států. Oznámilo to americké ministerstvo obrany. Kontrakt má hodnotu v přepočtu přes 430 miliard korun. Spojené státy už loni v březnu pověřili Boeing výrobou nového stíhacího letounu F-47, který je špatně zachytitelný radarem. Společnost tak získala dvě prestižní zakázky na stíhačky šesté generace 2 roky za sebou. Ministerstvo školství chce zjistit, jakou mají české děti fyzickou kondici. Během podzimu Česká školní inspekce otestuje žáky 3. a 7. tříd základních škol a 2. ročníků středních škol. Výsledky taky ukážou, pro které školy je potřeba cílená podpora.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté prohráli i druhé utkání elitní skupiny Ligy národů. V Praze podlehli Anglii 0-2 po brankách Gordona a Kanea. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Hokejista David Pastrňák svůj první zápas v roli kapitána Bostonu vyhrál. Sám se proti Rangers neprosadil. Jeho tým ale díky 3 gólům v závěru porazil Rangers 3-0. Vítězně vstoupil do nového ročníku NHL i brankář Jakub Dobeš. Montrealu vychytal v Torontu výhru 3-2. Český reprezentant si připsal 26 zákroků.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na 7 za Kutrovicemi a v Praze v Českobrodské. Na silnici 7 směrem z Chomutova do Prahy čekejte potíže před Slaným. Přesněji v úseku mezi Kutrovicemi a Lotouší, přibližně kilometr 26,5. Nákladní vozidlo tam po nehodě skončilo sice mimo komunikaci, na místě ale zasahují hasiči a průjezd je dost obtížný. Začíná se tvořit kolona zatím se zdržením do 10 minut a zpomalíte i ve směru od Slaného. V Praze dáte nohu z plynu v Českobrodské směrem do centra na výjezdu z Dolních Počernic na úrovni sídliště Jahodnice. Tam zasahují policisté i hasiči u nehody osobního auta. Projíždí se Kyvadlově. I tam počítejte zatím s kratším zdržením. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Nad Českem je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou ve velmi širokém rozmezí. Nejčastěji na teploměrech vidíte 7 až 12 stupňů. Při slabším větru se ale teploty pohybují kolem 4 nebo 5 stupňů Celsia. Teplou noc i ráno naopak zažíváte na severu Čech, kde se teploty právě při trochu silnějším větru pohybují dokonce i nad 15 stupni. Přes den pak bude jasné, v Čechách místy polojasné nebe. Teď po ránu si dávejte pozor na mlhy. Teploty opět příjemné, pohybovat se budou odpoledne od 20 do 24 stupňů. V 1000 metrech nad mořem naměříte kolem 16, na Šumavě až kolem 20 stupňů. No a foukat k tomu bude slabý nebo mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně i čerstvý jihovýchodní až východní vítr, který ale může mít nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku až kolem 70 km v hodině. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, 5:34. K tomu začíná platit regulace cen pohonných hmot až od zítřka, dneska ještě za staré ceny. No a od zítřka se mění leccos, mimo jiné třeba také výplata superdávky. Polepšit by si měli rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Jak přesně, i to vám povíme.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál teď s kapelou Coldplay, 5:07. Mění se superdávka. Náklady na bydlení se teď budou nově vypočítávat podle jednotlivých okresů a výpočet se změní také pro rodiče samoživitele. Do takzvaných zranitelných domácností budou totiž nově patřit všichni s dítětem do 15 let věku. Doteď byla hranice 7 let a to pro zbytek samoživitelů znamenalo výrazně nižší podporu. My se tomu věnujeme teď a také podrobněji v ranním interview v 7:50.
1: Kateřina z Prahy má 7letou dceru, takže do zranitelné skupiny spadala už dřív. Díky tomu má výhodnější výpočet podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Zároveň ale Kateřina pracuje a kvůli tomu jí stát podporu snížil.
2: V práci v podstatě cokoliv, co dostanou navíc, tak mi stát okamžitě sebere. Každý 3 měsíce oni vám přepočítávají příjem a cokoliv, co se vybočí z normálu, tak prostě vám je z jistý dávky.
1: Podle ministerstva práce se rozšíření okruhu zranitelných týká víc než 28 tisíc samoživitelů a v průměru si přilepší zhruba o 2200 korun měsíčně. Platforma pro sociální bydlení ale upozorňuje, že mezi zranitelné nepatří taky třeba někteří seniori v podobné finanční situaci jako samoživitelé. Podle Lenky Desatové z Rady seniorů je problém taky v tom, že se zatím nemění výpočet podpory na bydlení podle ceny energií.
3: Začínají postupně energie zdražovat. Tam není u těch energetických normativů automatismus. Je tam v případě, že energie vzrostou o 5%, tak vláda může ten normativ zvýšit. Takže tam je otázka, co se s energetickým normativem v dalších týdnech a měsících stane.
1: Změna výpočtu normativů by podle Desatové měla přilepšit hlavně seniorům ve větších městech. Úřady práce počítají nově normativy podle okresů, kde lidé žijí. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu, zároveň ale kritizuje mechanismus výpočtu.
4: Stát v tuhle tu chvíli ty normativy nepočítá z dat Českého statistického úřadu, ale vychází z žádostí o tu dávku. A co je hlavní problém, je, že jsou za dlouhé období zpět. To znamená, že pokud se vlastně začne nájmy nebo energie zdražovat rychleji, tak to se nám neodrazí v těch normativech dostatečně rychle.
1: Lidem, kteří už od srpna superdávku pobírali, zohlední změny úřady práce v novém výpočtu podpory. Žadatelé ale musí každé 3 měsíce dokládat příjmy a náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Noví žadatelé si můžou nárok na podporu ověřit na kalkulačce na webu ministerstva. Organizace Charita Česká republika upozorňuje taky na to, že menší částku dostávají třeba lidé v azylových domech, říká Michaela Lochmanová z pobočky Charity v Severočeském Mostě.
5: Nastává situace, kdy v těch azylových domech jsou dluhy těch klientů, ale samozřejmě ty azylové domy smlouvu s těmi klienty neukončí, protože pro ty klienty další možnost je žít na ulici.
1: Podle Lochmanové by těmto lidem pomohlo upravit okruh posuzovaných osob. Ministerstvo práce další úpravy do budoucna připustilo. Aktuálně ale jedná například o změnách pro lidi v exekuci nebo insolvenci. Vít Andrle, Radiožurnál.

0: Radiožurnál ve 6:15. 9 hodin dopoledne se poslanci vrátí k jednání o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice, a to kvůli hospodaření Česka v příštím roce a možnému střetu zájmu premiéra. Kabinet včera přes 2 hodiny obhajoval sám předseda vlády. Dnes má vystoupit přes 50 poslanců a my se k tomu vrátíme krátce po 6. hodině. Ještě 5 dní se mohou školáci přihlašovat do vesmírné mise Zero G, a to na webu Česká cesta do vesmíru CZ. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže.
1: Překážka na D8 před Radejčínem a nehoda na sedmičce u Lotouše. Na dálnici D8 ve směru z Ústí do Prahy zbystřete kousek před vjezdem do tunelu Radejčín. Na 60. kilometru pojedete okolo odstaveného nákladního vozidla. Okolo něj jsou kužely, na místě i asistenční služba. Na kamerách vidíme, že nejen kamiony, ale i osobní auta vybočují doleva. Silnice 7 z Prahy do Chomutova a trvající větší potíže mezi Lotoušem a Kutrovicemi. U nehody nákladního vozidla, které skončilo mimo vozovku, ale zasahují záchranáři. Projíždí se tam Kevadlově a z obou stran popojíždí fronty. Zdržení teď naberete zhruba 10-minutové, ale v celku rychle narůstá. A ještě silnice 27 na trase z Mostu do Žadce. Velmi opatrně kousek za obchvatem Velemyšlevsi. Na vozovce tam leží OSB deska. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
2: Dnes i zítra bude ještě babí léto, dnes s jasným až polojasným nebem a teplotami mezi 20 a 24 stupni, bude ale větrno. Slabý nebo mírný vítr se na Českomoravské vrchovině rozfouká na čerstvý, který může mít nárazy až 55, ve frýdlantském výběžku až 70 km v hodině. A podobné počasí, včetně větru, nás čeká i zítra. Během odpoledne se ale začne nebe od západu zatahovat. V pátek pak bude v Čechách převážně oblačno, na západě a severozápadě až zataženo, s ojedinělými přeháňkami nebo deštěm. Odpoledne budou srážky ustávat a také bude ubývat oblačnosti. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Byl to večer další velkolepý obrat třineckých hokejistů. Ani čtvrté ligové utkání na vlastním ledě nezačaly oceláři dobře a prohrávali s Kladnem 0-2 a 1-3. Nakonec ale zvítězili 6-4. K obratu prvními dvěma góly pomohl mladý útočník Matěj Kuběsa.
1: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
2: Přeje si čerstvě 20-letý útočník Matěj Kuběsa, který byl blízko i prvnímu hetriku v kariéře, ale fanoušci ocelářů byli i tak nadšení. Domácí po obratu na 4-3 předvedli nádhernou akci, kdy Kladno vyhazovalo puk o plexisklo. Marko Daňo sklepl ze vzduchu patičkou puk Hudáčkovi a ten trefil přesně do horního růžku.
3: Tak já jsem viděl, že ten puk jde v vzduchu a vlastně pětičko jsem to chcel přihrát. Naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně mu trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme i video. Na fotbale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo na ledě.
2: A tak ani ambiciozní Kladno nezastavilo v úvodu sezóny Třinec a pocítilo mentální sílu ocelářů, což uznal asistent trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
4: Těžký zápas samozřejmě pro nás bude, hráli jsme velice dobře, řekl bych první půlku zápasu, nebo byli jsme ve vedení a postupně jsme samozřejmě o něj přišli, protože Třinec je kvalitní tým a čeká na každou chybičku a potrestají, což my jsme ty chybičky bohužel opět udělali a byly tam dobré věci, byly tam horší věci, ale bohužel výsledek pro nás nula.
2: Dalším, kdo může Třinec obrat o první body v sezóně, bude v pátek Litvínov. Oceláři se opět představí v domácí Verkaréně. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, sněmovna dnes opět bude zasedat a bude před námi druhý den jednání k návrhu na vyslovení nedůvěry. I to budeme sledovat, stejně tak se vrátíme k návštěvě italské premiérky v České republice a připomeneme, že stát opět začíná regulovat ceny pohonných hmot. S vámi ranní Radiožurnál.
1: Život k nezaplacení.
2: Půlhodinový rozhovor plný servisních informací a cenných rad pro rodiny i jednotlivce.
1: Život k nezaplacení.
2: Moderátor Jan Pokorný a sociolog Dan Prokop každou středu hned po zprávách v 11 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
3: Od zítřka se mění podmínky pro výpočet superdávky. Při ruském útoku na Kyjevskou oblast zemřelo dítě. Další lidé jsou zraněni. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií 0-2. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova před Lotoušem jsou kolony v obou směrech. A bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát klíčovou roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit.
4: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
3: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Sněmovna bude pokračovat v jednání o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka i možnému střetu zájmů premiéra. Večer jednání poslanci přerušili. Dnes by mělo na plénu vystoupit ještě přes 50 řečníků. A bude to i téma ranního Radiožurnálu hned po zprávách. Při ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast zemřelo jedno dítě, další tři lidé jsou zranění. Na síti Telegram to oznámil šéf tamní vojenské správy Timur Tkačenko. Úder zasáhl město Vyšhorod, 80 kilometrů od Kyjeva. Tělo dítěte záchranáři našli v troskách zničeného rodinného domu. Ze sutin vyprostili taky muže s poraněnou hlavou, zraněnou ženu a další dítě. Útoky v Kyjevské oblasti poškodily obytné domy, garáže a zničili několik aut. Úder na region pokračují. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další. Podvodníci inzeráty zveřejňují na sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení už nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, upozorňuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
5: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků, zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
6: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i ve druhém utkání v Lize národů. Anglii podlehli 0-2. V 25. minutě byl po tvrdém zákroku vyloučený záložník Pavel Schulz. Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek říká, jak moc to ovlivnilo zápas.
7: Kdybych řekl, že ne hodně, protože už takhle ten zápas jsme věděli, že bude složitý. Prostě obrovský zápas, Anglii, fotbalová velmoc. A je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale prostě to k fotbalu patří, že už jsem tam nebyl. A to škoda, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít.
6: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. To vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. V Oviedu už bude moct nastoupit útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Německý rodák má české občanství po matce a vedení národního týmu pro něj vyřídilo potřebné dokumenty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kratší zdržení na D1 v Brně a nehoda na sedmičce u Lotouše. Na dálnici D1 při průjezdu Brnem směrem z Prahy panuje o něco silnější provoz v úseku mezi Výstavištěm a sjezdem na D2, tedy mezi kilometry 192 a 196. Zdržení zatím jen v nižších řádech minut. O něco horší v regionu je to na silnici 43 ze Svitav do Brna. Tradiční fronta mezi Lažany a odbočkou na Kuřim se sune zhruba 15 minut. A na sedmičce z Prahy do Chomutova narůstá zdržení před nehodou u Lotouše. Kolona už téměř z konce obchvatu Slaného popojíždí přibližně 20 minut. Z druhé strany od Kutrovic je o něco kratší. Příčinou je havárie nákladního vozidla, skončilo mimo komunikaci. Na místě hasiči a policie pravděpodobně provoz podle potřeby zastavuje. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: A bude jasno, v Čechách až polojasno a ráno se ojediněle objeví mlhy. Teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: 6 hodin 5 minut, středa 30. září. Krásné ráno přejeme všem z Červeného studia Radiožurnálu Sport. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Krásný den přeju Jakubu Kantovi.
10: Hezké ráno.
9: Pojďme na to, Kubo, pojďme pozvat naše posluchače na nadcházející hodiny. Samozřejmě v té sportovní části zpráv jsme slyšeli o tom, jak se včera spíše nedařilo v Edenu české fotbalové reprezentaci proti Anglii. Velké téma, budeme se k tomu dostávat pravidelně i s našimi hosty v nadcházejících hodinách, ale teď jsme chtěli začít hokejem, protože v noci začal nový ročník zámořské NHL a začal hubenou výhrou Floridy nad obhájci Stanley Cupu z Caroliny. Panteři vyhráli na ledě Hurricanes 1-0 v prodloužení.
10: Z té úvodní noci už jsou dohrané také další dva zápasy. V akci byl také Boston a to s novým kapitánem Davidem Pastrňákem se radoval z vítězství, a to domácího nad New Yorkem Rangers 3-0. Pastrňák ani Zacha nebodovali, to Montreal, ten si poradil s Torontem a slavil vítězství 3-2. Další dvě utkání se ještě hrají. Vancouver ve třetí třetině v 17. minutě vede v Edmontonu 4-2 a Chicago prohrává ve Vegas 1-2.
9: Teď už Kolerban, přejeme krásné ráno.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: 6 hodin 11 minut, středeční radiožurnál Sport je tu dál s vámi. Čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Po porážce s Chorvatskem 1-2, tentokrát v Edenu, podlehli Anglii 0-2.
1: Přitom nezačali vůbec špatně a povídat si nejen o tom začátku, ale samozřejmě pak i o zbytku zápasu, ve kterém Češi dvakrát inkasovali v oslabení. Budeme po 8 hodině nejen s naším reportérem a komentátorem zápasu Lukášem Michalíkem, ale také Romanem Hubníkem, bývalým reprezentantem a hráčem třeba Viktorie Plzeň, no a s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem. S tím se spojíme po 9. hodině a budeme se bavit hlavně o tom, že oba góly dostali čeští fotbalisté v oslabení. Už v prvním poločase totiž nešetrný zákrok předvedl Pavel Šulc a rozhodčí ho vyloučil.
2: Pavel Šulc šel kolíkama napřed, to nevypadá tedy vůbec dobře a Pavel Šulc půjde do kabiny.
3: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší. Ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
4: Řekl reprezentační kouč Santi Denia o Pavlu Šulcovi, pro kterého souboj s Anglií skončil už v 25. minutě. Záložník Lyonu ve skluzu trefil nad kotník Andersona. Sudí mu nejprve ukázal žlutou kartu. Po zhlédnutí videa ale své rozhodnutí přehodnotil a udělil kartu červenou.
5: Podpoříme ho, protože může se to stát každému. Já jsem si mohl dát vlastňák a trefil jsem tyč. Příště Pavel může vyhrát ten souboj a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat.
4: Zastal se Šulce kromě trenéra Deny i reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Ještě v kompletním složení Češi Angličanům dokázali vzdorovat a hned v 5. minutě šel zmiňovaný Šulc sám na golmana, ale na poslední chvíli si míč moc předkopl. Po vyloučení domácího záložníka už hosté zápas kontrolovali a díky trefám Gordona s Kaneem dokráčeli k výhře.
6: Je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít a že pořád máme na čem stavět. Ve spoustě věcí jsme se tam dostali kombinačně po zemi i o jednoho hráče míně, to je přesně to, co tam chceme vidět teďka.
4: Těšilo obránce Štěpána Chaloupka. Další utkání Ligy národů se hrají čeští fotbalisté v sobotu v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska, kteří v úterý porazili Chorvatsko 4-1 a ve skupině jsou dál 100%. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Skupina Roxette v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Posloucháte nás v 6 hodin a 17 minut. Hokejisti pražské Sparty prohráli čtvrté z posledních pěti utkání extraligy v včerejším zápase 6. kola na ledě Hradce Králové. Se jim vůbec nepovedl úvod, když třikrát inkasovali do 5. minuty. Nakonec z toho tedy byla výhra domácího Mountfieldu 4-3. Včera těch zápasů bylo celkem 6. Pardubice si na vlastním ledě poradili s Motorem České Budějovice 5-2. No a Vítkovičtí ty vezou všechny body z Olomouce za výhru 4-3.
1: Hodně sledovaný duel se hrál v Třinci, kde vedoucí oceláři hostili rozjeté Kladno. No a přestože také dvakrát jako první inkasovali, a to po 8 minutách prohrávali 0-2, tak nakonec ten duel dokázali otočit a zůstávají 100% po výsledku 6-4. To Litvínov, ten se o body musel nadřít trochu víc, protože s nimi, nebo o ně s nimi Libercem bojoval až do prodloužení a také nájezdů, a až po nich se domácí Severočeši radovali z triumfu 5-4. No a ten poslední úterní zápas se hrál mezi Mladou Boleslaví a Plzní. Radovala se z triumfu Plzeň 4-1 a Mladá Boleslav je tak v tabulce zatím úplně na posledním místě. Samozřejmě ta tabulka je neúplná, nicméně má stejně bodů jako Liberec a Olomouc v čele s 18 body Třinec, o 3 body víc než druhé Pardubice, o další 4 body zpět je třetí Plzeň.
0: No a o hokejové extralize si před 8 budeme povídat s naším expertem Martinem Procházkou.

0: Po skupině Red Hot Chili Peppers v ranním vysílání radiožurnálu Sport v 6 hodin a 23 minut pojďme na chviličku na tenis. Z vítězné výpravy z poháru Billie Jean Kingové se do Česka vrátila z té úspěšné sestavy jenom kapitánka Barbora Strýcová.
1: Na štvanici poprvé pak také popsala chvíle, které při třeba televizních přenosech nebo těch u nás na jediném sportovním rádiu v Česku vidět nebyly. Řeč byla třeba o atmosféře v týmu, ale i dalších věcech. Každopádně ona si o tom nemohla příliš promluvit s hráčkami, protože samotné tenistky rovnou pokračovaly na další turné v Ázii, zatímco Barbora Strýcová zamířila právě z letiště rovnou v Praze před novináře.
2: Prostě já chci vyhrávat. Mě to baví.
3: Vítěznou mentalitu má pořád. Tentokrát si ale roli kapitánky užívala i z jiné perspektivy. Nejen při zápasech. Stejně důležité pro ní bylo, co se podařilo vytvořit mimo kurt.
2: Bejt v tom týmu a mít tam takovou jinou srandu a chodit na ty večeře společně a tý šatně prostě bejt.
3: A právě jedna ze společných večeří se po finále změnila v místo vítězných oslav. Češky už dopředu věděli, kam vyrazí.
2: Jsme tam často jako chodili do takový turecký restaurace, kde byli jako strašně příjemní lidi a byli to Turci, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduché se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali, tak jsme domluvili tam po tom finále, že tam jakoby zajdeme na večeři.
3: Žádná divoká noc bez hranice ale nekonala. Hráčky dobře věděli, že i po posledním míčku je čekají další povinnosti.
2: Přece jenom holky jako věděli, že je čeká další turnaj, takže úplně jako nemůžou se odrovnat, a takže to bylo takový jako příjemný hrozně.
3: Úplně bez vítězného přípitku to ale kapitánka nenechala a výjimku tentokrát musela udělat i Marie Bousková.
2: Maruška nepije alkohol, ale my jsme ji tam tak jako donutili, tak jako aby se napila piva, že je to dobrý jonťák, tak to udělala.
3: Řekla po návratu z vítězného Billie Jean King Cupu kapitánka českého týmu Barbora Strýcová. Z pražské štvanice Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru rozhodčího nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych něčeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: Dobré ráno, 6:30. Právě a Tereza Tomášková.
6: Vyléčení žáci základní školy v Pražském Újezdu nad Lesy se dnes vrátí do lavic. Minulý týden se ve škole rozšířila salmonelóza kvůli závadnému obědu v jídelně. Nakazilo se 390 dětí i dospělých. Kuchyně zůstane zatím zavřená a ve škole budou platit zvýšená hygienická opatření. Ředitel Libor Skala už dřív oznámil, že vymění vedení jídelny. Estonsko obvinilo Rusko ze žhářského útoku na budovu výrobce pozemních robotických vozidel. Sabotáž podle estonské kontrarozvědky nařídili tajné služby Ruské federace. Estonská vláda potvrdila, že objekty obranného průmyslu a společnosti podporující Ukrajinu jsou vystavené zvýšenému riziku. V Uherském Hradišti dnes otevřou nový zimní stadion. Má dvě ledové plochy, z toho jedna je malá tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na 447 milionů korun. Jeho součástí je taky ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion museli dělníci zbourat kvůli narušené statice.
0: Sport.
6: Čeští fotbalisté dál čekají na první body v Lize národů. Tentokrát podlehli Anglii 0-2. V pražském Edenu o tom rozhodli góly Gordona a Kanea. Chorvatsko prohrálo ve Španělsku 1-4 a právě se Španěly budou hrát Češi v sobotu. Slovensko v Lize C i podruhé zvítězilo. V Košicích zdolalo Kazachstán 2-1. A o fotbale budeme mluvit v ranním radiožurnálu za 20 minut.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A my stále sledujeme situaci na uzavřené sedmičce z Prahy do Chomutova. U Lotouše brzy ráno havaroval kamion a skončil mimo komunikaci. Do Kolony se aktuálně dojíždí před koncem obchvatu Slaného. Na místě je náš zpravodaj.
8: Ta silnice je zavřená prakticky jednou ze směru z Prahy do Loun a z opačného směru se jede plynule. Je teda odstavený ten kamion u krajnice a zastavil tam hasiči.
7: Na D1 směrem z Brna do Prahy teď je velice obezřetně kousek za Kývalkou. Na kilometru 181 leží mezi pravým a levým pruhem deska větších rozměrů. Pro jistotu opakujeme, D1 z Brna do Prahy za Kývalkou na kilometru 181 deska mezi pruhy. A D1 přímo v Brně směrem z Prahy a silnější transitní provoz zatím v kratším úseku mezi výstavištěm a D2. Nákladní soupravy jedou krokem v pravém pruhu mezi kilometry 193 a 196. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: I dnes bude pokračovat babí léto, čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu bez deště s teplotami mezi 20 a 24 stupni. A babí léto bude na našem území přetrvávat i v prvních říjnových dnech. Vydrží nadprůměrně vysoké teploty, a to po většinu měsíce. A také nečekáme moc dešťových kapek. Na žádné velké deště to prozatím nevypadá ani v ostatních říjnových dnech. Naopak, první říjnová půlka bude podle předpokladů meteorologů přímo suchá. Tento týden nabízí teploty ještě kolem 20 a také nad ní, dnes například až 24 stupňů. V druhém říjnovém týdnu se pak bude teplota pohybovat kolem 15 stupňů a až v druhé půlce října budou teploty klesat k dlouhodobému průměru, tedy ke 12 stupňům Celsia. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Aleš Brychta, Barák na odstřel, krásné středeční ráno přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. Porážka českých fotbalistů z Anglie 0-2 v Edenu v Lize národů a reakce na ní, to je dnes ráno jedno z hlavních témat vysílání Radiožurnálu Sport i sportovní části ostatních českých médií.
1: Platí to i na ostrovech? Na to se teď zeptáme Tadeáše Skalického, který se díval na zahraniční zpravodajské weby. Dobré ráno.
2: Krásné ráno. Na ostrovech to mají trochu jinak. Tam nejvíc řeší kauzu kolem Manchesteru City. Vedení Premier League totiž oznámilo, že podle nezávislé komise je klub vinný ve všech bodech porušování finančních pravidel soutěže. Tuhle aféru opravdu podrobně rozebírají stránky BBC, Guardianu, Sky Sports, The Times i The Athletic.
0: A předpokládáme, že i tak se tam dá dočíst něco o reprezentačním zápase v pražském Edenu.
2: Ano, to je na zmíněných webech druhým, řekněme, nejviditelnějším tématem a tím, co angličtí kolegové nejvíc řeší, je comeback Trenta Alexandra Arnolda. Ten dostal šanci na svém nejobvyklejším postu pravého obránce poprvé od nástupu německého kouče Tomase Tuchela. Pro něj to byl už 24. zápas na lavičce Albionu a na zmíněné pozici vyzkoušel před bekem Realu Madrid 8 jiných hráčů, jak vypočítává web BBC. Po vynechání z nominace na letošním mistrovství světa si teď Alexander Arnold řekl o větší důvěru centrem na vítězný gol Anthonyho Gordona. Nicméně Guardian namítá, že i kvůli brzkému vyloučení Pavla Šulce neřeklo utkání v Praze moc o tom, jak je na tom Alexander Arnold s bráněním, se kterým mýval v minulosti problémy.
1: No a co na ten svůj návrat říkal sám anglický obránce?
2: To se dá najít například na stránkách Sky Sports. Alexander Arnold prý vždycky věřil, že může dál hrát za Anglii a doufá, že trenéra svým výkonem potěšil. Tomas Tuchel ho opravdu pochválil za zmíněný centr na gól a přidal, že druhá půle mu sedla víc než ta první.
0: No a teď vždycky moje oblíbená část téhle rubriky, takzvaně co si o nás myslí v zahraničí. Tady až je, co bys vypíchnul z anglických médií na adresu české fotbalové reprezentace.
2: Vlastně všechna zmiňují, jak zápas ovlivnila červená karta Šulce z 25. minuty. Právě do té doby Češi podle Guardianu mohli snít o podobném překvapení, jako když Anglii porazili 2-1 v evropské kvalifikaci v roce 2019. Sky Sports připomíná, že to byly právě dvě Šulcovy šance v úvodu, po kterých mohli čeští fotbalisté skutečně vést, ale poté, jak se můžeme dočíst i na stránkách BBC, už Češi Angličany ohrožovali jen velmi vzácně.
0: Britské weby pročítal Tadeáš Skalický. Děkujeme.
2: Naslyšenou.

0: 6 hodin a skoro 45 minut, stále posloucháte ranní vysílání radiožurnálu Sport ve středu 30. No a poslední zářijový den roku 2026 se rozjíždí naplno také hokejová NHL. Známe už 2-3 konečné výsledky. Boston se radoval z vítězství 3-0 nad New Yorkem Rangers. Češi, tedy David Pastrňák s Pavlem Zachou, nebodovali, ale vítězství 3-2 vychytal Montrealu, a to domácí nad Torontem. Golman Dostál, který
1: Jakub
0: se...
1: Jakub Dobeš?
0: Tedy pardon, promiň. Samozřejmě Jakub Dobeš, který si připsal hned několik velmi dobrých zákroků, celkem jich zapsal 26 a výrazně se tak podepsal pod vítězství svého týmu.
1: Nový ročník zámořské NHL začal výhrou Floridy 1-0 v prodloužení nad Carolinou, tedy obhájcem vítězství z loňské sezony. No a další dva zápasy se pořád ještě hrají. Edmonton Oilers Vancouver Canucks, dlouho to vypadalo, že ten zápas končí, ale nakonec tedy 5-5 po té základní části a v tuhle chvíli je první minuta prodloužení, no a hraje se taky ve Vegas, kde v páté minutě třetí třetiny Golden Knights vedou nad Chicagem 3-2.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 49 minut, krásnou středu 30. září, ať už posloucháte Radiožurnál Sport kdekoliv. Jakoby snad hokejisté Třince v této sezóně ani neuměli domácí zápasy vyhrát jinak než po otočce. Ani čtvrté utkání na vlastním ledě nezačali oceláři dobře, prohrávali s Kladnem 0-2 a 1-3, ale nakonec zvítězili 6-4. K obratu prvními dvěma góly pomohl mladý útočník Matěj Kuběsa.
1: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
2: Přeje si čerstvě 20-letý útočník Matěj Kuběsa, který byl blízko i prvnímu hetriku v kariéře, ale fanoušci ocelářů byli i tak nadšení. Domácí po obratu na 4-3 předvedli nádhernou akci, kdy Kladno vyhazovalo puk o plexisklo. Marko Daňo sklepl ze vzduchu patičkou puk Hudáčkovi a ten trefil přesně do horního růžku.
3: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem to chcel prihrať, naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně mu trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme video. Na futbale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo na ledě.
2: A tak ani ambiciozní Kladno nezastavilo v úvodu sezóny Třinec a pocítilo mentální sílu ocelářů, což uznal asistent trenéra Rulíka Tomáš Plekanec.
4: Těžký zápas samozřejmě pro nás, odehráli jsme velice dobře, řekl bych první půlku zápasu, nebo byli jsme ve vedení a postupně jsme samozřejmě o něj přišli, protože Třinec je kvalitní tým a čeká na každou chybičku a potrestají, což my jsme ty chybičky bohužel opět udělali a byly tam dobré věci, byly tam horší věci, ale bohužel výsledek pro nás nula.
2: Dalším, kdo může Třinec obrat o první body v sezóně, bude v pátek Litvínov. Oceláři se opět představí v domácí Verkaréně. Z Třince David Procházka, Radiožurnál.
5: No a právě zmiňovaný Litvínov, tak ten měl ještě horší vstup do zápasu v 6. kole hokejové Tipsport Extraligy než Třinec, protože v 15. minutě prohrával s Libercem už 0-3, no ale nakonec se radoval z vítězství 5-4 po samostatných nájezdech, to mladá Boleslav. Podlehla Plzni 1-4, Mountfield Hradec Králové zvítězil nad Spartou 4-3, Olomouc podlehla Vítkovicím 3-4 a Pardubice se radovali z vítězství 5-2 nad Českými Budějovicemi.

0: Bastille dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte v 6 hodin a 55 minut a s Jakubem Kantou vás teď pozveme na to, co se tady bude dít za necelé 2 hodiny. Víme moc dobře, že rádi s námi soutěžíte a dneska to je soutěžení o vstupenky a to je, myslím, vlastně to vůbec nejzajímavější pro vás většinou. Tak aspoň máme zpětnou vazbu. Tak o co dneska budeme hrát?
1: O lístky na zápas hokejové Tip Sport Extraligy a ne jen tak ledajaký, protože se bude jednat o zápas aktuálně 2. a 3. týmu. Neúplné tabulky, bude se totiž jednat o duel Pardubice Plzeň 2.10.
0: A k tomu ještě přidáme radiožurnál Sport tričko se sluchátky a ještě myslím, že i teď můžu říct, že to není jediná dnešní soutěž o tyhle vstupenky, totiž budeme hrát taky odpoledne, tak když vám to nevíde hnedka za ty 2 hodinky, tak nezoufejte.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
5: Radiožurnál 7 hodin. Zprávy a Tereza Tomášková.
6: Sněmovna se vrátí k jednání o možném vyslovení nedůvěry vládě. V Polsku kvůli ruským útokům na Ukrajinu preventivně vzlétly vojenské letouny. Čeští fotbalisté v Lize národů prohráli s Anglií 0-2. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou dlouhé kolony v obou směrech před nehodou u Lotouše. A bude slunečno, teploty do 24 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Mimořádná schůze k návrhu možného vyslovení nedůvěry vládě bude pokračovat. Poslanci se znovu sejdou v 9 hodin. Zatím se z opozice dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Pak začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
7: Vládní hnutí se tam zajistila, pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
6: Vládní poslanci považují hlasování za snahu opozice zviditelnit se před volbami. Vzhledem k tomu, že opozice nemá ve sněmovně dost hlasů, kabinet pokus o vyslovení nedůvěry pravděpodobně ustojí. Kvůli ruským útokům na Ukrajinu znovu preventivně vzlétly polské vojenské letouny. Informovala o tom polská armáda. Ve stavu pohotovosti jsou taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Úder nepřežilo dítě a nejméně 3 lidé jsou zranění. Další minimálně 2 mrtví a 4 zranění jsou v Kyjevě. Za umělé oplodnění dostanou centra asistované reprodukce od zdravotních pojišťoven víc peněz. Radiožurnál to zjistil z návrhu úhradové vyhlášky na příští rok. Za jeden cyklus dostanou kliniky až 44 tisíc korun, tedy o 4,5 tisíce víc než letos. Pojišťovny by měly nově začít hradit i přenos zmrazených embryí do dělohy pacientky. Pokračuje předseda sekce asistované reprodukce Štěpán Machač.
8: Takže koncept nové úhradové vyhlášky vychází z toho, že po 25 letech jsme konstatovali, že velká většina dětí se rodí z mražených embryí, neboli z takzvaných kryotransferů a ne z těch čerstvých. A ta úhradová vyhláška, jak byla napsána před nějakýma 25 lety, tak preferovala ty čerstvé transfery.
6: Změny musí ještě vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Téměř každý třetí pokus o umělé oplodnění lékaři provádějí na klinice, která patří premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO. Babiš střet zájmu odmítá. Podrobně se tomu budeme věnovat v ranním radiožurnálu po 7:30. Nové rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Ta se ale stále nesmí používat jako pitná, protože výsledky musí být v pořádku několikrát za sebou. Večer o tom informovali středočeské vodárny. Asi 15 000 lidí z obcí severně od Prahy je tak dál odkázáno na pitnou vodu z cisteren. Kontaminaci začala prověřovat i policie kvůli možnému ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
1: Sport.
9: Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů v pražském Edenu Anglii 0-2 a pod novým trenérem Španělem Santim Deniou tak dál čekají na první bod. Další zápas odehrají v sobotu ve španělském Oviedu proti domácí reprezentaci. Hokejisté Třince zůstávají i po šestém kole Tipsport Extraligy 100%. Vedoucí tým tabulky porazil Kladno 6-4, Pardubice vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, stejným výsledkem Vítkovice zvítězili v Olomouci, Plzeň triumfovala v Mladé Boleslavi 4-1 a Litvínov vyhrál nad Libercem 5-4 po nájezdech. Po čtvrt hodině přitom Litvínov prohrával o 3 góly. Obrat skóre hodnotil jeho trenér Ivan Švarný.
10: Svedčí to o tom, že tí chalani sú dobre fyzicky pripravení, makali celé leto, mali tam veľmi časté korčulovanie po tréningoch a tá kondička sa teraz ukazuje, že majú silu.
11: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: A nehoda na D6 u Strašecího a překážka na 38 u Havlíčkova Brodu. Na dálnici D6 z Varů do Prahy za Novým Strašecím teď čerstvá nehoda na 29. kilometru.
13: Dvě vozidla v pravém pruhu, jedno v levém. Brzdí se, ještě tady nejsou ani policajti, ani hasiči a jsou nějaké provozní tekutiny vylité na dálnici, tak tady opatrně, zatím se netvoří nějaká delší kolona.
12: 38. obchvat Havlíčkova Brodu směrem z Jihlavy a dlouhá kolona. Příčinu vysvětlí náš zpravodaj.
14: 10 metrů před kolejným objezdem stojí kamion. Nemůžu ho objet, jo.
12: A na silnici 7 z Prahy do Chomutova trvají velké komplikace u Lotouše. Po ranní nehodě nákladního vozidla to už se podle našeho zpravodaje podařilo vyprostit a přesunout do odstavného pruhu, ale ještě stále odklízejí následky. Na místě zůstávají hasiči a policie podle všeho provoz stále podle aktuální potřeby zastavuje. Od Třebíze se vytvořila kolona na více než půl hodiny. Z obchvatu Slaného ztratíte okolo 20 minut, ale délka zdržení se dost často mění. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
11: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Bude jasno až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy.
15: 7 hodin 6 minut, středa 30. září, 20 až 24 stupňů, jasno až polojasno, tak to je předpověď spíš na nějaký letní den a ne na ten poslední zářijový. Každopádně jsme rádi, že ho trávíte ve společnosti Radiožurnálu Sport. Přejeme vám úspěšnou středu, ať už třeba teď se přesouváte do práce, do školy, v kamkoliv. Jsme rádi, že jste tu s námi. Pojďme s Jakubem Kantou společně znovu na NHL, protože tam se pořád ještě nedohrálo, ale já začnu Filipem Hronkem, protože český obránce dvěma asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 v prodloužení nad Edmontonem a v nové sezóně NHL tedy bodoval jako první Čech.
16: A zatím tedy vlastně dá se říci jediný, protože když se podíváme na to poslední právě hrané utkání z toho dnešního programu v zámořské NHL, tak je to duel Vegas Golden Knights Chicago Blackhawks. No a v něm 5 minut před koncem třetí třetiny domácí vedou 4-2, ale český útočník, tedy Tomáš Hertl, zatím vychází v tomhle duelu bodově na prázdno.
15: Boston Bruins ti si poradili s newyorskými Rangers 3-0, ale i tady je to bez českého bodu, s českou stopou, ale určitě byl ten kanadský souboj. Toronto Maple Leafs prohrálo na vlastním ledě s Montrealem 2-3.
16: Přejeme také vše nejlepší Jeronýmům, kteří slaví dnes svátek, a také přejeme Martině Hingisové vše nejlepší k narozeninám, stejně jako velmi dobrému někdejšímu fotbalovému útočníkovi Georgi Veahovi.
15: No a vám všem přejeme krásný den a posíláme cranberries.
11: Radiožurnál Sport
2: a Karel Janů.

0: Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů i s Anglií v Edenu i včera večer v přímém přenosu radiožurnálu Sport podlehli 0-2 a mohlo být i hůř, taky tentokrát se totiž skvěle ukázal český brankář a tím byl poprvé v začínající éře trenéra Santiho Deny Matěj Kovář.
1: Kane se dostává k míči, pálí Harry Kane a skvělý Matěj Kovář, že pokutovému zemí zpětná přidávka ještě Eze, pálí a skvělý zákrok Matěje Kováře, který teď chytil jasný gól.
2: Skvělý, myslím, že chytil třeba 3-4 góly. Je to neuvěřitelná pomoc a na těch golmanských postech máme neuvěřitelnou kvalitu a kluci ukazují, proč jsou taky na té světové úrovni a tak jako Horny podržel první zápas. Teďka Kovář nám pomohl strašně moc, takže jsou rád.
3: Pochvaloval si výkon Kovyho, tedy brankáře Matěje Kováře, reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Zmiňovaný Horny je Lukáš Horníček, který chytal v zápase proti Chorvatsku. Zatím tedy platí, že se golmani v brance točí a touto logikou by měl následující duel ve Španělsku chytat Antonín Kinský. Trenér Santi Denia ale nechtěl ani naznačit.
4: What do you think? It's possible.
3: Denia řekl, že je možné, že ve Španělsku bude chytat Kinský, věří všem třem golmanům, kteří dle jeho slov předvádí na trénincích neuvěřitelné výkony. Jisté ale je, že se nominaci daný brankář dozví až na poslední chvíli. Denia totiž i svým svěřencům prozrazuje základní jedenáctku pár hodin před zápasem, jak řekl Matěj Kovář.
5: Je to už nějaký mesec víkend, trenér to má rád takhle, takže vždycky 2 hodiny před zápasem vyvěsí, kdo na to jde. Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport a beru to tak, jak to je a taky nevadí.
3: Čeští fotbalisté mají dnes den volna. V pátek je čeká přesun do Španělska, kde v sobotu nastoupí na půdě úřadujících mistrů světa. Kdo bude v brance české reprezentace čelit střelám od hráčů z nejlepšího národního týmu planety, se dozvíte v přímém přenosu na této stanici. Z Edenu Karol Schamberger, Radiožurnál.
6: A z přímého přenosu radiožurnálu Sport 3. října od 20.45 se také dozvíte, jestli se poprvé v dresu české fotbalové reprezentace představí 23-letý vytáhlý útočník Ryan Nadery, rodák z Drážďan, který má českou matku bulharského otce, totiž dostal české občanství, už měl to německé, vedení českého fotbalu stihlo vyřídit všechny formality, takže skoro 2metrový fotbalista teď má před sebou první trénink s novými spoluhráči a ten bude na programu právě dnes.
7: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Sunrise Avenue v ranním radiožurnálu Sport je 7 hodin a 17 minut. Na našem čistě sportovním rádiu se velmi rádi vracíme taky do historie a připomínáme si různé zajímavé události. V kalendáři bylo 30. září, tak jako dnes, jen roku 1970, když se konal vůbec první penaltový rozstřel historie v mezinárodním fotbalovém zápase.
1: Nešťastník se jmenoval Jim Forrest, protože tehdy trefil břevno a kvůli tomu Aberdeen vypadl v úvodním kole poháru vítězů poháru s Honvédem Budapešť. Ve stejný den, ale o něco později, na novince vydělal Spartak Trnava proti Marseille ve veletržním poháru.
0: Možná se ptáte, proč vlastně takové penaltové rozstřely vznikly. Můžete určitě namítnout, že jde vlastně jenom o dovednostní disciplínu, že se musí najít férovější způsoby, jak určit postupujícího v případě, že zápas dopadne remízou.
1: Jenže za to víc než půl století nikdo nic lepšího nevymyslel a před rokem 1970 to bylo ještě horší. Původní procedura opakování nerozhodných utkáních už vyšla z módy a náhradní varianta byla ještě krutější než penaltová loterie. Šlo totiž o los, ať už hodem mincí nebo jiným podobným způsobem.
0: Na mistrovství světa k tomu nikdy nedošlo, ale třeba na evropském šampionátu v Itálii v roce 1968 ano, nebo taky o pár měsíců později na olympijském turnaji v Mexiku. Bulharsko tam hrálo ve čtvrtfinále s Izraelem nerozhodně 1-1 a pak zkrátka mělo jen víc štěstí.
1: To izraelské funkcionáře namíchlo natolik, že přišli s nápadem, jak takovým případům v budoucnu zamezit a Mezinárodní fotbalové federaci FIFA poslali dopis, který vedl ke změně pravidel. Popsali v něm právě to, čemu dnes říkáme penaltový rozstřel.
0: Tenhle kus papíru můžete najít v muzeu FIFA. Na webu téhle instituce se nicméně dočtete, že ještě před sepsáním tohoto důležitého dokumentu se pokutovými kopy rozhodovaly nerozhodné duely už v 50. letech na území tehdejší Jugoslávie. Ovšem ani téhle zemi nemůžeme jistě připsat prvenství.
1: Ale to, že se o první penaltový rozstřel v mezinárodním zápase kopal přesně před 56 lety v Budapešti, to tvrdit můžeme.

myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: 7 hodin 23 minut to byly činasky ve středečním radiožurnálu Sport. Fotbalisti Bohemians Praha 1905 dnes budou hrát o osmifinále MOL Cupu. 12. celek prvoligové tabulky na zápas třetího kola odcestoval do Vsetína. Na stadionu třetiligového celku se začne hrát v 15 hodin a 30 minut a radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho. Hodně důležitý zápas dnes čeká taky česká Lvíčata, lépe řečeno tedy reprezentaci do 21 let. Mají před sebou vlastně klíčový duel v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary, radiožurnál Sport bude u toho.
1: A když se podíváme na to, co se bude hrát dnes v té elitní lize národů, tak vás můžeme pozvat třeba na zápas, který se dnes vlastně vůbec hrát nebude, protože Liga národů vzhledem k tomu, že se hrálo včera, tak se hrát nebude. Ale já jsem chtěl tím tak trochu navázat na evropské poháry a to mezi fotbalistkami, protože hned dva české kluby se dnes pokusí v kvalifikaci uspět na hřištích soupeřů, a to fotbalistky Sparty a Liberce. Jako první čeká výkop jednoho z toho utkání právě Sparťanky, které se od 16 hodin představí na hřišti rumunského celku Farul Constanta. První duel na domácím hřišti Sparťanky vyhrály 4-1, takže mají celkem dobrou šanci do odvety. Každopádně špatně na tom nejsou ani fotbalistky Slovanu Liberec, které ve stejné fázi evropského poháru UEFA se představí na hřišti Rosenborgu Trondheim, kdysi slavného ženského fotbalového klubu, který ale v tom úvodním zápase dokázali 3-1 porazit.

0: Jako tenistka získala dva grandslamové tituly v deblu.
1: Má stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
0: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřeb prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Na Andreu Sestýny Hlaváčkovou se můžete v dnešním vysílání těšit po 10. hodině. Jejím hostem bude Lukáš Dlouhý, bývalý tenista, teď trenér. A teď už taky aktuální zprávy.
5: Dobré ráno, v 7:30. Zprávy Tereza Tomášková.
6: Polsko kvůli ruským útokům na Ukrajinu preventivně vyslalo do vzduchu vojenské letouny. V pohotovosti jsou i pozemní systémy protivzdušné obrany. Informovala o tom polská armáda. Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země jsou dočasně uzavřená. Ukrajina předtím informovala o ruském raketovém a dronovém útoku na Kyjevskou oblast. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. V Orlických horách právě začíná velké cvičení záchranných složek. V okolí pevnosti Hanička budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři u simulovaného lesního požáru v těžko přístupném terénu. Zapojí se na 200 záchranářů, vrtulník pro letecké hašení a drony s termokamerami.
1: Sport.
6: Čeští fotbalisté prohráli na úvod Ligy národů i druhé utkání. Po prohře s Chorvatskem teď podlehli i Anglii, tentokrát 0-2. Další duel čeká národní tým v sobotu ve Španělsku. A začal nový ročník hokejové NHL. Florida v úvodním duelu vyhrála na ledě obhájců vítězství z Caroliny 1-0 v prodloužení. Brankář Jakub Dobeš pomohl Montrealu k výhře 3-2 v Torontu. Obránce Filip Hronek přispěl 2 asistencemi k vítězství Vancouveru v Edmontonu 6-5 v prodloužení. A Boston s novým kapitánem Davidem Pastrňákem přehrál New York Rangers 3-0.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Na D6 nehody za Strašecím a Kladnem, zdržení na D1 v okolí Brna. Na D6 z Karlových Varů do Prahy čekejte hned 2 nehody na trase. První za Novým Strašecím na 29. kilometru. Tam řeší kolizi 3 osobních aut. Podle našeho zpravodaje částečně blokují jak pravý, tak levý pruh. Na vozovku navíc vytekly provozní kapaliny, musí se kličkovat. Zdržení přesto není příliš dlouhé, maximálně 5-minutové. O mnoho horší situace vás čeká dál směrem na Prahu. Do kolony vjedete před sjezdem na Kladno zhruba na 13. kilometru a přes 20 minut se budete sunout k nehodě na 10. a 5.
8: 5 aut, hromadná nehoda, začíná se hodně štosovat.
7: Blokovaný je tam levý pruh. D1 před Brnem a velmi hustý provoz už v obou směrech. Od Prahy se brzdí těsně za Ostrovačicemi na kilometru 178. Tam jsou to hlavně kamiony v pravém pruhu. Osobní auta zpomalí tradičně mezi Kývalkou a Popůvkami. Od Vyškova naberete zdržení mezi Holubicemi a Rohlenkou. A ještě silnice 7 z Prahy do Chomutova, dlouhé zdržení před nehodou u Lotouše, fronty na 10 minut od Panenského Týnce i od sjezdu na Knovíz. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
9: Na Českém je dnes po ránu jasno nebo skoro jasno. Teploty jsou ve velmi širokém rozmezí. Nejčastěji na teploměrech vidíte 7 až 12 stupňů. Při slabším větru se ale teploty pohybují kolem 4 nebo 5 stupňů Celsia. Teplou noc i ráno naopak zažíváte na severu Čech, kdy se teploty právě při trochu silnějším větru pohybují dokonce i nad 15 stupni. Přes den pak bude jasné, v Čechách místy polojasné nebe, teď po ránu pozor na mlhy. Pokračuje nám babí léto. Teploty opět příjemné, pohybovat se budou od 20 do 24 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů. A k tomu bude foukat slabý nebo mírný. Na Českomoravské vrchovině přechodně čerstvý jihovýchodní až východní vítr, který bude mít nárazy kolem 55, ve Frýdlantském výběžku a Jizerských horách až kolem 70 km/h. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: To byly Beatles v ranním vysílání radiožurnálu Sport. Je 7 hodin a 38 minut. Druhý zápas, druhá porážka, vstup do elitní skupiny Ligy národů českým fotbalistům zatím výsledkově nevychází. Víc o tom uslyšíte hned v úvodu sportovního přehledu, který připravil Tadeáš Skalický. Krásné ráno.
1: Pěkné ráno. Po Chorvatsku tentokrát Češi podlehli Anglii. V Edenu s ní prohráli 0-2.
2: Češi začali aktivně, v páté minutě utíkal sám na anglického golmana Schulz, ale finální dotek si dal až moc daleko. Zlomový moment zápasu přišel po necelé půl hodině hry. Právě Schulz zasáhl podrážkou kopačky nohu Andersona a viděl červenou kartu. Češi v prvním poločase ještě odolali tlaku, vstup do druhé půle jim ale nevyšel. Po centru Alexandra Arnolda poslal hlavičkou Anglii do vedení Anthony Gordon. Komfort pak dodal Angličanům gol Harryho Kanea v 69. minutě. Češi prohráli s Anglií 0-2. Další zápas v Lize národů je čeká v sobotu na půdě aktuálních mistrů světa, tedy ve Španělsku. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Reprezentační obránce Štěpán Chaloupek doplňuje, jak moc vyloučení Pavla Schulze ovlivnilo zápas.
3: Asi bych hál, kdybych řekl, že ne hodně, protože už takhle ten zápas jsme věděli, že bude složitý. Prostě obrovský zápas, Anglii fotbalová velmoc. A je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale prostě to k fotbalu patří, že my se tam nebyl. A to škoda, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít.
4: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. To vyhrálo nad Chorvatskem 4-1. V Ovědu už bude moct nastoupit útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Německý rodák má české občanství po matce a vedení národního týmu pro něj vyřídilo potřebné dokumenty.
0: Když jsme u fotbalu, pojďme doplnit další úterní výsledky Ligy národů. V Lize B Skotsko podlehlo Švýcarsku 0-3 a Slovinsko porazilo Severní Makedonii 2-0.
1: Ve třetí nejvyšší lize C vyhráli slovenští fotbalisté i druhé utkání. Kazachstán zdolali v Košicích 2-1. V závěru o tom rozhodl bývalý Spartan Hansko. Poslední čtvrt hodinu odehrál slávista Šranc. Ve zbývajících duelech Finsko remizovalo s Běloruskem 0-0, Moldavsko s Faerskými ostrovy 1-1, Bulharsko s Estonskem 0-0, Lucembursko prohrálo s Islandem 0-3 a San Marino s Albánií taky 1-3. Taky 0-3, pardon.
4: České fotbalisty do 21 let čeká klíčový zápas kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary, před kterými drží obod druhé místo ve skupině B. Radiožurnál Sport bude u toho.
0: Fotbalisti pražských Bohemians budou hrát o postup do osmifinále MOL Cupu. 12. celek prvoligové tabulky se představí ve Vsetíně. Na stadionu třetiligového celku se začne hrát v 15.30.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
1: Hokejisté Třince zatím v sezóně nestratili ani bod, vyhráli i šestý extraligový zápas, když porazili Kladno 6-4. I čtvrtý domácí duel ale museli oceláři otáčet, a to ze stavu 0-2 a 1-3. Vítězný gol připravil Liboru Hudáčkovi útočník Marko Daňo efektní patičkou ve výskoku do vzduchu.
6: Tak já jsem viděl, že ten puk jde vo vzduchu a vlastně pětičko jsem to chcel přihrát. Naštěstí mu to přišlo přesně na hokejku a krásně trafil do vinkla, takže verím, že někde z toho najdeme video. Ale před zápasem někdy také zkoušám, takže konečně to vyšlo na ladě.
4: Třinec vede Tipsport Extraligu o 3 body před mistrovskými Pardubicemi, které zvítězily nad českými Budějovicemi 5-2. Vítkovice díky výhře 4-3 v Olomouci unikly z posledního místa, na které klesla Mladá Boleslav, ta podlehla Plzni 1-4.
0: Ve zbývajících utkáních Hradec Králové zdolal Spartu 4-3, Litvínov Liberec 5-4 po nájezdech. Verva přitom prohrávala o 3 góly. Gólem a vítězným nájezdem se na obratu podílel litvínovský útočník Petr Koblasa.
7: My jsme dospali z naší strany hrozně začátek a my jsme štěstí, že jsme se z toho dostali, dokázali takhle vylízat. Bohužel nám tam, nevím, nešly nám prostě nohy ze začátku, možná jsme byli maličko zakřiklí, pak nám hrozně pomohl první gól a myslím si, že od té doby jsme tři čtvrtě toho zápasu byli lepší. Na střídačce se toho moc nevyřeší, tam není moc prostoru na to si něco říkat. Tam bylo důležité, že jsme ještě ten závěr té třetiny zvládli a pak jsme si něco řekli v kabině, no a od té doby si myslím, že se ten zápas otočil.
1: Hokejisté Floridy vstoupili vítězně do nové sezony NHL. Na ledě obhájců trofeje z Caroliny vyhráli 1-0 v prodloužení. Taky v prodloužení, ale výsledkem 6-5 triumfoval Vancouver v Edmontonu. Dvěma asistencemi k tomu přispěl obránce Filip Hronek. Brankář Jakub Dobeš pak v dresu Montrealu pomohl k vítězství v Torontu 3-2 a Boston s novým kapitánem útočníkem Davidem Pastrňákem porazil New York Rangers 3-0.
5: Radiožurnál Sport. Sportovní přehled.
4: Fotbalová Premier League potvrdila, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušování finančních pravidel. Liga zároveň uvedla, že se klub provinil i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Ta společně s komisí případné tresty teprve stanoví. Manchesteru City hrozí pokuta. Odpočet bodů i vyloučení z Premier League tým napsal na svém webu, že se proti závěrům vyšetřování odvolá.
0: Tenistka Daria Vidmanová postoupila do turnaje v Pekingu, vstoupila do turnaje v Pekingu porážkou Timofejevové z Uzbekistánu, podlehla 0-2 na sety. Utkání Jiřího Lehečky s Belgičanem Bergsem přerušil v Tokiu v prvním setu déšť. Čech vede na gemi 3-1.
1: Basketbalista Tomáš Satoranský pomohl Hapoelu Tel Aviv 8 body k výhře 81-80 na hřešti Crvené zvezdy Bělehrad ve druhém kole Evropské ligy. Izraelský tým si v soutěži připsal první vítězství v sezóně po předchozí prohře s Bayernem Mnichov.
4: Tradiční štafeta s olympijskou pochodní před hrami v roce 2028 v Los Angeles projde všemi 50 americkými státy. Svou cestu celou zemí zahájí symbolicky v Atlantě, kde se olympiáda před 30 lety v roce 1996 konala. Oznámil to organizační výbor olympiády, který přidá další podrobnosti k trase až v příštím roce.
1: A nejlepší český bojovník v MMA Jiří Procházka se představí v dalším souboji organizace UFC. 21. listopadu bude v Dauhá jeho soupeřem neporažený Novozélanďan Stirling. Termín oznámila organizace sídlící v Las Vegas.
0: Tolik sportovní přehled a Tadeáš Skalický, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: 7 hodin 48 minut, středeční radiožurnál Sport je tu dál pro vás a jdeme si povídat o ledním hokeji. Třineští hráči jsou dál v Tip Sport Extralize 100% a z 18 body vedou neúplnou tabulku.
1: V šestém kole totiž otočili duel s Kladnem a po vítězství 6-4 mají náskok 3 bodů na druhé Pardubice, které porazili České Budějovice 5-2.
0: Ve zbylých úterních duelech Plzeň vyhrála na ledě Mladé Boleslavi 4-1, Sparta prohrála v Hradci 3-4, Vítkovice zvítězili v Olomouci 4-3 a Litvínov zdolal Liberec nakonec po nájezdech 5-4.
1: No a povídat si teď o nejvyšší domácí soutěži budeme s naším hokejovým expertem, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak Martine, čekal jsi, že Třinec bude v úvodu sezóny tak suverénní, 6 zápasů, 6 výher a tedy 100% bodový zisk?
2: Budu se opakovat, nečekal, možná jsem nebyl asi sám, kdo by to čekal. Samozřejmě Třinec má velmi, velmi kvalitní tým, velmi zkušený, dobře doplněné, jak o mladíky, tak prostě zůstali zkušení hráči. Přišel Daniel Voženílek, má výbornou brankářskou dvojici, i když teďka v podstatě více v brance Ondřej Kacetl, ale celkově prostě Třinec je velmi, velmi zkušený, silný tým, takže on dokáže i ty zápasy, které prohrává, už to ukázal v této sezóně minimálně třikrát, že dokázal ten výsledek otočit během zápasu, což se potvrdilo v tom včerejším utkání, kde Kladno to mělo dobře rozehrané, 4-1 vedlo, ale nakonec to utkání prostě Třinec byl schopný otočit.
0: No a když se vrátíme k tomu, co ty si teď už vlastně nakousil, Třinec vůbec nezačal ideálně, ten zápas prohrával v 9. minutě 0-2, pak ještě 1-4, ale tedy domácí trenéři docela brzy vystřídali brankáře, místo Mazance přišel Kacetl, myslíš, že tohle byl hlavní důvod pro obrat?
2: Nedokážu úplně říct, jestli to byl hlavní důvod toho obratu. Každopádně Marek Mazanec zatím v letošní sezóně nemá úplně ideální nějaký takový stav v brance. Bylo to i v tom zápase s Kometou Brno, kdy Ondra Kacetl vlastně v půlce zápasu, myslím, že v 27. minutě šel také místo něho za stavu. To bylo 5-2, si myslím, pro Kometu a nakonec to utkání Třinci otočili. Včera to bylo hodně brzo, bylo to vlastně v 8. minutě po druhé brance, ale byla to zase taková dorážka. Bareš tam dorážel kotoučovou utyčky a tak trenéři se rozhodli prostě pro rychlejší výměnu. No a Ondra Kacetl zase ukázal prostě, že jakmile se dostane do branky, tak je, dá se říct, skoro prostě perfektní a ten svůj tým je schopný prostě podržet, vychytat tam určitě situace. Kladno bylo hodně nebezpečné v některých momentech, ale on to vychytal, no a kluci se, hráči se pak přidali vlastně v útoku, no a nakonec to utkání rozhodli ve třetí třetině.
1: Třinečtí museli i čtvrtý domácí zápas v sezóně otáčet. Je hlavní zbraní právě třeba ta jejich vnitřní síla, nebo v čem podle tebe oceláři vyčnívají?
2: Je to tak, oni si prostě věří do poslední chvíle, věří, že jsou schopni potom dát klidně dva rychlé góly, což se ukázalo, dali gól v oslabení, kdy Kurovský ujel, vlastně skvěle zakončil, dostal Třinec do vedení, no a pak Hudáček, myslím, že nádhernou střelou na vyrážečku prostě uklidil kotouč nahoru do branky a dal gól na 5-3, na 5-4 a bylo hotovo. Nebo prostě bylo to vlastně, oni jsou zkušení, oni si věří prostě do poslední chvíle, nevzdávají to, jdou si stále zatím a tu útočnou sílu, tu mají prostě naprosto dominantní a to přesně se potvrzuje v tom, že jsou schopni tady těch obratů.
0: S Martinem Procházkou si povídáme v ranním radiožurnálu Sport. Pojďme teď na ten druhý tým ze včerejšího duelu, o kterém si povídáme zatím především. Hráči Kladna, Martine, do sezony pod koučem Radimem Rulíkem nevstoupili vůbec špatně. Teď ale po třetí za sebou prohráli, znamená to, že klesli na 7. příčku v tabulce. Tak co se v jejich hře změnilo, nebo změnilo se vůbec? Proč se jim teď podle tebe tolik nedaří?
2: Dělají hodně individuální chyby. Přijde mi, že možná trošičku některý hráči po tom dobrém vstupu do sezóny najednou trošku tak jako si řekli, teď to půjde samo, bude to fungovat bez problémů, budeme stále bodovat, vyhrávat, ale najednou po utkání doma z Plzní, na kterém jsem byl, kde odehráli 2/3 velmi špatně, to byli prostě naprosto horším týmem, nakonec získali teda bod v utkání z Plzní, kde otočili ve třetí třetině z 0-3 na 3-3, ale potom vlastně jako přišla další prohra doma s Olomoucí, no a najednou to Kladno nefunguje, no. Jsou hodně vylučovaní a dělají individuální chyby a v to včerejší utkání zase, no, říkám, dobře rozehrané utkání a nakonec o něho přijdou prostě chybama. Nějakou takovou uspokojeností mi přijde, že Kladno se trošku uspokojilo díky tomu dobrému vstupu do sezóny.
1: Druhé v neúplné tabulce za Třincem jsou po výhře 5-2 na Českými Budějovicemi mistrovské Pardubice. Asistencí k triumfu jim pomohl Roman Červenka ve 40 letech. Je tak s 11 kanadskými body po 7 odehraných duelech v čele bodování Tipsport Extraligy. Co na to říkáš?
2: Tak tomu asi nejde moc co říct. Samozřejmě Roman Černka stále potvrzuje to, jak i v tomto věku je velmi platným hráčem, prostě jak na přesilovkách, tak při hře 5 na 5. Včera dal v podstatě jednoduchou nahrávku, kde po vhazování získal kotouč a dal nahrávku na modrou čáru Košťálkovi, který to skvěle prostřelil, ale to je jedno. Někdy jsou to ty nahrávky jsou velmi důležité, někdy jsou prostě jednoduché. To k tomu patří, prostě je v těch situacích na správných místech, dokáže prostě dobře reagovat, jak říkám, dává těžké nahrávky, lehké nahrávky, ale boduje a samozřejmě je to klobouk dolů, protože v tomto věku prostě stále si udržet takovouhle formu a mít takovouhle produktivitu je naprosto skvělý.
1: A stíhá navíc to extraligové tempo stále i v těch letech?
2: No tak to samozřejmě, tak on je perfektně fyzicky vybavený, sám dobře se sobě věnuje, dokáže se vždy na ty zápasy velmi dobře připravit, takže pokud nemá žádné zdravotní problémy, tak si myslím, že spousta takových hráčů by chtěl mít v takovém věku takovouhle kondici.
0: S Martinem Procházkou chci probrat ještě jednu věc, zmínili jsme už, že hokejisté Kladna mají teď takovou nepříjemnou sérii porážek zápasu, kdy se jim příliš výsledkově nedaří, tak chci ještě zmínit to vítězství Hradce Králové nad Spartou 4-3, protože pražský celek z posledních 5 utkání po čtvrté nezvítězil. Proč, Martine Procházko?
2: Tam je to právě zase úplně opačný opak, jak na straně Třince. Třinec je prostě sebevědomý tým, věří si, dokáže, i když prohrává, tak dokáže ty utkání otočit. Naopak Sparta mi přijde, že prostě najednou je taková rozložená, už jenom ten vstup, to první utkání do sezóny doma proti Mladé Boleslavi, kdy prohráli, tak si myslím, že to najednou na ně jako trošku padla taková deka. Nevěří si, nemají sebevědomí. Včera v tom utkání, včera v Hradci Králové, prvních 5 minut úplně tragických, dostanete 3 góly, prohráváte 3-0 po 5 minutách, tak pak se vám hraje těžce, i když potom Filip Chlapík dal ten kontaktní gól na 3-1 ještě v první třetině, ale pořád musíte dotahovat, musíte pořád přemýšlet nad tím, že to utkání prohráváte, musíte dělat něco všechno navíc a nemáte tu herní pohodu. Takže já si myslím, že právě Sparta není v žádné herní pohodě, stále se omluví o tom, že nedávají góly, že dávají v podstatě jenom z nějakých náhodných momentů, což se potvrdilo i včera. Nejdřív tam byla chyba hradeckého brankáře, Filip Chlapík dával do prázdné branky, potom odražený kotouč, který rozhodčí zkoumali, nakonec ho uznali. No, nedávají, neprosazují se prostě v podstatě nějakých dobrých pozicích, šancích a to jim chybí. No. To sebevědomí potom začne potom na těch hráčích se projevovat, bude lepší a lepší, ale teď to momentálně Sparta nemá. No. Takže proto ty zápasy takhle, dá se říct, si prohrává trochu sama, ale to oni se s tím musí poradit sami. No. Nedá se nic dělat, musí na tom začít pracovat víc na té psychice a být sebevědomí.
0: Zajímavé duely z toho včerejšího programu hokejové Tipsport Extraligy jsme teď probrali s naším expertem, olympijským vítězem z Nagana Martinem Procházkou. Martine, moc děkujeme a hezkou středu.
2: Hezký den.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na Radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Sněmovna bude pokračovat v debatě o možném vyslovení nedůvěry vládě. Z Iráku odcházejí poslední američtí vojáci. Dálnice D6 z Karlových Varů do Prahy je na 11. kilometru u Kladna uzavřená kvůli nehodě. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii 0-2 a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Za hodinu se znovu sejdou poslanci kvůli debatě o možném vyslovení nedůvěry vládě. Schůzi nechala svolat opozice kvůli výhradám k rozpočtové politice a přístupu kabinetu k bezpečnostní situaci. Původně se měli na plénu střídat koaliční a opoziční zástupci. Nakonec ale včera vystoupil z opozice jen předseda ODS Martin Kupka. Jestli se dnes dostanou poslanci k hlasování, zatím není jasné, vysvětluje ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
6: Bude pokračovat pan ministr zemědělství Šebestián a bude vlastně pokračovat těch přednostních právech v tuto chvíli ministrů a poté já budu sedět samozřejmě v sále nebo někde poblíž a budu reagovat na všechny poslanecké dotazy.
5: Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová vystoupení vládních poslanců bez možnosti reakce opozice přirovnává k autoritářskému systému například v Maďarsku. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně, minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. V Iráku dnes končí vojenská mise koalice proti Islámskému státu. Ze země se stáhnou poslední američtí vojáci. V posledních letech jich tam byly asi 2000. Plánované odzbrojení milic v Iráku se ale protáhne.
7: 30. září se uzavře velitelství mezinárodní koalice a v Iráku nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Prohlásil nedávno šéf kanceláře vrchního velitele iráckých ozbrojených sil Abdul Amir al-Shamari. Irácký premiér Ali Zaidi stažení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Minulý týden ale Zaidi lhůtu pro jejich úplné odzbrojení a integraci do státních institucí posunul na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
5: Spor o bezúplatný převod podílů k družstevním bytům ve Slezské Ostravě se přesouvá do dalšího volebního období. Výstavbu v minulosti podpořil stát. Teď se lidé dohadují s městem, jestli slib, že po 20 letech řádné péče budou byty jejich, platí anebo ne.
8: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme, no, je to hodně smutné.
9: Zuzana Raková neví, jestli byt město převede nebo ho bude muset koupit a ani za kolik by to bylo. Město se chce rozhodnout s pomocí analýzy. Podle vedoucí právního odboru magistrátu Renaty Kolkové ji ale zatím nezadalo.
10: Ta analýza by mohla být koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky.
9: Kvůli slibu města, že chce věc vyřešit mimo soudně, družstevníci stáhli před žalobní výzvu. Stále jsou připraveni jít k soudu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
0: Sport.
4: Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Z úvodních dvou zápasů v elitní skupině tak mají dvě porážky. Už po 25 minutách byl vyloučený záložník Pavel Schulz, taky proto byli od té chvíle Češi pod tlakem a brankář Matěj Kovář si připsal několik zákroků.
11: Tam lítalo, ale myslím si, že jsme odehráli slušnou partii na to, že jsme hráli v deseti asi po většinu zápasu a jsem rád, že tu identitu, kterou ten nastolil, tak jsme se snažili hrát, i když jsme byli o jednoho hráče méně.
4: Dnes mají Češi volný den, v pátek poletí do Španělska, kde v sobotu odhrají třetí zápas v Lize národů. A pardubičtí hokejisté vyhráli v šestém kole Tipsport Extraligy nad Českými Budějovicemi 5-2. Vítkovice zvítězili v Olomouci 4-3. Stejným výsledkem porazil Hradec Králové Spartu. Mladá Boleslav podlehla Plzni 1-4, Třinec se přehrál Kladno 6-4 a Litvínov zdolal Liberec 5-4 po nájezdech.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A stále neprůjezdná D6 u Kladna, zdržení na D5 od Rudné. Na dálnici D6 směrem z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Kladno na 11. kilometru zastavili provoz. Příčinou je odklízení následků hromadné nehody. Kolona začíná na 14. a podle Národního dopravního informačního centra platí odklon dopravy na exitu 16 Velká Dobrá. A kvůli tomu je teď hodně ucpaný hlavní průtah u Nhoští, silnice 201 od Bezděkova, také příjezd od Kyšic i 101, spojka mezi dálnicí a Unhoští. D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně a velmi dlouhá kolona od Rudné. V obou pruzích se brzdí do zastavení okolo 6. kilometru. Na začátek rozvadovské spojky je to zhruba na 40 minut. Dalších 15 připočtěte, jedete-li na okruh směr D1. Za Ořechem se vše jako obvykle rozjíždí. A silnice 7 z Prahy do Chomutova u Lotouše po havárii kamionu zůstává s největší pravděpodobností neprůjezdná v obou směrech. Více než půlhodinové kolony se vlečou jak od Panenského Týnce, tak z druhé strany od sjezdu na Knovíz z 18. kilometru dálnice D7. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20. Tolik zprávy.
0: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.
13: 8 hodin 6 minut středa 30. září posloucháte dál ranní vysílání Radiožurnálu Sport a dál vám tady s Jakubem Kantou budeme servírovat to nejzajímavější ze světa sportu. Tahle půlhodina bude hodně fotbalová, ale ještě předtím, než to rozjedeme naplno, tak můžeme pozvat na desítku Pavla Horváta. Ta příští se bude konat už 5. října.
14: A to v klubu Šeříkovka. Jejím hostem bude speciálně sudí fotbalový rozhodčí Pavel Královec. Ten tam bude tedy kromě Antonína Panenky a Pavla Horváta.
13: A samozřejmě taky Honzi Pěrušky. Vstupenky ještě jsou k dispozici, dostanete se k ním přes naše internetové stránky sport.rozhlas.cz. A když už jsme u těch pozvánek, tak vás ještě můžu pozvat na zítřejší podvečer nebo večer do Sokolovny Věnči. Právě tam totiž budeme točit kilometry Jiřího Ješka. Kromě Jirky bude na místě taky bývalý cyklista, komentátor české verze Eurosportu Martin Hačecký, bude tam taky mistr světa a paralympijský medailista a dnes starosta Jenče Michal Stark a dorazí taky jeden z nejrychlejších sprinterů současné profesionální cyklistiky Pavel Bittner, tak kdybyste se s námi chtěli potkat, budeme moc rádi, když dorazíte přímo na místo. V tuhle chvíli One Republic, za chviličku samozřejmě o české fotbalové reprezentaci.

0: One Republic v ranním vysílání Radiožurnálu Sport je 8 hodin a 11 minut. Čeští fotbalisté ve druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli v Edenu s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. S námi ve studiu Lukáš Michalík, který včera přímo v Edenu byl a zápas společně s Pavlem Horvátem velmi, velmi zajímavě komentoval. Lukáši, přeju krásné ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tak pojďme se podívat na to, jak si ten zápas vnímal. My jsme tady dnes ráno vlastně slyšeli i ten britský pohled a ten mi vždycky přijde zajímavý podívat se na to, jak se dívají z druhé strany. A vlastně anglický tisk píše, že tak nějak to vlastně bylo v suchém triku, obzvláště tedy od té chvíle, co byl vyloučený Pavel Šulc, ale k tomu se dostaneme podrobněji později. Tak jak si alespoň ten vstup do zápasu z českého pohledu vnímal ty?
1: Ten vstup byl podle mě sympatický, samozřejmě Angličané byli častěji u míče, kombinovali častěji, ale Češi si vypracovali do těch 25 minut i některé zajímavé příležitosti. Třeba Pavel Šulc vlastně hned v 5. minutě mířil sám na brankáře, bohužel si dal poslední dotek špatně, takže se nedostal pořádně do zakončení, vlastně jen ve skluzu na dlouhou nohu a Trafford včas vyběhl. Matěj Radosta měl dobrý úvod, hned několikrát vlastně utekl po pravé lajně, na které hrál samozřejmě rychlý hráč, stejně jako na té opačné, nebyl to Trent Alexander Arnold, ale Lewis Hall měl taky velice rychlé nohy, takže jsem byl překvapený, jak to Radosta zvládá. Hložek také do toho utkání dobře vstoupil, takže pasáže tam byly slušné, byla tam určitá naděje. My s Pavlem Horvátem jsme si říkali, tak dobře, třeba to nebude na výhru, může se prohrát, ale se ctí, bylo vidět, že Češi chtějí hrát fotbal, ale samozřejmě od té 25. minuty už to bylo hodně složité a vlastně s tím hodnocením, že to bylo v suchém triku, si myslím, že se dá souhlasit.
2: Čeští fotbalisté to neměli úplně špatně rozehrané, ten klíčový moment, k tomu se ještě dostaneme, probírat ho budeme také s expertem Romanem Hubníkem, bývalým reprezentantem, ale já bych se chtěl zeptat ještě jednou na Pavla Šulce, protože on v tom úvodu, ještě než se nechal vyloučit, měl kromě toho jednoho úniku ještě celkem jednu zajímavou šanci, kdy postupoval 2-1 a přijde mi, že teď není v úplně ideální formě rozpoložení, protože dřív takovéhle akce celkem s přehledem dokázal řešit.
1: S tím souhlasím, vlastně podle mě to začalo už na tom letním mistrovství světa, co se reprezentace týče, tam to vůbec nebyly jeho zápasy, nedařilo se mu absolutně, hodně to, myslím si, ovlivnilo i to, že on měl před mistrovstvím světa zranění, po tom skvělém nástupu do Lyonu se zranil, vlastně potom mluvil i o tom, že na šampionátu hrál s určitými zdravotními problémy, takže Kubo, naprosto s tebou souhlasím, že zatím je Pavel Šulc hodně vzdálený od té formy, kterou měl na začátku působení v Lyonu. Z mého pohledu mu moc nevyšlo ani to úvodní utkání s Chorvatskem v Lize národů a teď bohužel za těch 25 minut na to navázal, tu situaci si vybavuju, tam se nabízelo, že nahraje a nebo to zkrátka lépe zakončí. Byl vidět ten kontrast mezi Pavlem Šulcem a Adamem Hložkem ve druhém poločase, kdy ta situace byla podobná. Hložek měl po levé ruce Ambrose, kterému to také mohli přestrčit, ale nakonec vypálil a asi mu nikdo nic nevyčte, protože ta rána byla skvělá a Trafford ji vyrazil, takže ano, je to i škoda pro národní tým, že Pavel Šulc, který by ho měl táhnout v té současné chvíli, tak není v optimální pohodě, navíc tedy nebude ve Španělsku hrát.
0: No Lukáši, když ještě u Pavla Šulce zůstanu, pochopil jsem to správně, že on tam má nějaký zdravotní problém, který vlastně bylo i řečeno snad Lyonem, že se řeší prostě tím, že v tuhle chvíli má dostávat nějakou jako kratší minutáž, ale že k tomu reálnému řešení dojde prostě později, tak chápu to správně, že když není 100% zdravotně v pořádku, tak já nevím, jestli by měl hrát prostě v základu za repre.
1: No, to je samozřejmě otázka. Já si myslím, že i v Lyonu tlačí na to, aby on hrál. A samozřejmě může se to nabalovat. Můžou ty zdravotní problémy se nějakým způsobem prohlubovat. Sympatické mi je, že reprezentovat chce, ale já samozřejmě nevidím do hlavy Pavla Šulce. My jsme neměli možnost si s ním povídat, ale myslím si, že pokud nějaké zdravotní problémy má, je to složité. Nový trenér chce se ukázat a všechno, nicméně těch omluvenek bylo i tak dost a úplně bych to nepodceňoval. Pokud to není 100% připravený, tak si myslím, že by bylo lepší, aby si trochu odpočinul, paradoxně teď si trochu odpočine.
0: Jo, tak ale tímhle způsobem jsme samozřejmě nechtěli úplně, aby si Pavel Šulc odpočíval. Ani druhý duel českých fotbalistů pod španělským trenérem Santim Deniou výsledkově podařený nebyl. Připomeňme, po Chorvatech v Edenu zvítězili taky Angličané, a to 2-0 díky gólům Gordona a Kanea po změně stran, a s námi ve vysílání už by teď měl být spojený taky Roman Hubník. Romane, krásné ráno, slyšíme se.
3: Hezké dobré ráno.
0: Češi hráli před skoro vyprodanými tribunami proti bronzovým medailistům z nedávného mistrovství světa od 25. minuty bez vyloučeného Pavla Šulce. Je to prostě okamžik, kterým musíme začít. Záložník Lyonu po intervenci VARu viděl červenou kartu. Po, dá se říct, skluzu nebo takovém úplně ne prostě zákroku, který potřeboval zahrát. Poblíž půlky hřiště na kotník Anthonyho Gordona, předtím přitom Pavel Šulc měl dvě zajímavé příležitosti. Pak ale udělal tohle, tak z čeho to podle vás vyplynulo, že se Pavel Šulc nechal po druhé v kariéře vyloučit?
3: Tak ono tam byla, myslím si, že rozehrávka vlastně, kdy kluci to chtěli po zemi rozehrát, byla tam nějaký zblokovaný balón a Pavel tam šel, že ten zkus byl vyústění toho, že chtěl zamezit rychlé akci vlastně soupeře, takže bylo to nešťastný, ale jako červená karta zasloužená, takže já si myslím, že v tomhle měl trošku, kdyby tam ten balón zasáhl, tak je to něco jiného, ale ten balón už byl mimo a on tam prostě jde takovým skluzem, já si myslím, že on si to uvědomil během vteřiny a věděl, že je zlé, protože tyhle zákroky jsou bohužel na červenou kartu.
2: A potvrdí Roman Hubník i to, co už jsme tady probírali s Lukášem Michalíkem a Karlem Janů, že Šulc prostě teď nevypadá úplně v optimální formě.
3: Tak ono, ten začátek ho nezastihl v té formě, ale jak bylo řečeno, on musí být zdravý. Měl tam nějaký zdravotní problémy, jak jste říkali, hodně omluvenek, nejenom vlastně, jestli tam někdo jede s nějakým lehčím zraněním, vždycky to repreto se snaží nějakým způsobem ututlat, aby nevznikaly nějaký spekulace, ale já si myslím, že Šulci, kdyby nebyl úplně zdravotně v pořádku, tak by nenastoupil. To, že je v takové formě, jaké je, bohužel ten začátek sezóny, potom mistrovství světa, spousta hráčů není v optimální formě, ale já věřím v to, že ti kluci postupem času se do toho dostanou a viděli jsme úplně jinačí nároďák, jak proti Chorvatům, zejména v druhém poločase, tak vlastně těch, nechci říkat 25 minut, ale bohužel 25 minut jsme hráli proti Anglii, od 25. minuty bohužel už jsme jenom bránili a byla tam, myslím si, že v 75. minutě jedna střela na bránu od Hložana, takže je to škoda, protože ten zápas se vyvíjel docela dobře, ale bohužel, když soupeř udělá chybu, my ji nepotrestáme, a naopak my uděláme jednu, dvě chyby a soupeř ji potrestá.
0: S Romanem Hubníkem si povídáme v ranním vysílání Radiožurnálu Sport, tak já se vás na to doptám, nebo zeptám se napřímo. Romane, vy jste teď říkal, že do té 25. minuty asi opravdu musíme o tomhle klíčovém momentu duelu mluvit, takže rozdělil ten zápas vlastně na dvě úplně jiné poloviny. Tak vy jste byl spokojený s tím, co předváděla česká fotbalová reprezentace a vidíte tam vyloženě už nějaký rukopis španělského trenéra Santiho Denii?
3: 100%. Já si myslím, že kluci pokračovali druhý poločas s Chorvatskem, tak pokračovali vlastně prvních těch 25 minut. Myslím si, že to bylo velice slušný a já si myslím, že ta energie z toho týmu jde to i od diváků. Myslím si, že po zápase diváci zatleskali našim, což tak by to mělo být, protože myslím si, že tam odvedli maximum a hrát 75 minut nebo 65 minut proti Anglii v 10 to klobouk dolů.
2: Takže za ten zbylý úsek zápasu po vyloučení při bránění v 10 byste Čechy tedy taky docela pochválil?
3: Pochválil, jednoznačně. Já si myslím, že prostě v 10 měli to velice složitý, ale i tam byly ty prvky, které prostě kluci se snažili rozehrát. Samozřejmě teď nás čeká nejtěžší zápas a tam těch situací, zejména u toho prvního gólu, kdy prostě byla, to nebyla ani prostě rozehrávka. To byl, myslím, že Láďa Krejčí tam mohl dávat vlastně malou domů golmanovi, ale udělal to hezký, pak se nahrál do prostřed na Čeruse a ten vracel balón vlastně, teď nevím, jestli myslel, že Láďa Krejčí půjde dopředu, ale netrefil ho vůbec, tam byli dva naši a tohle není ani rozehrávka, tohle prostě je minela a bohužel 46. minuta a prohráváte proti Anglii 1-0 a pak už je to složitý, velice složitý.
2: Proti Chorvatsku nehrál kapitán Ladislav Krejčí, teď se ale po zranění už do základní sestavy zapojit mohl a jak důležitou součástí toho českého týmu podle Romana Hubníka byl?
3: Já myslím, že je jak na hřišti, tak i mimo, to jde znát. Myslím si, že on z pozice stopera to mužstvo diriguje, mluví na ně, je tam taková ta persona, myslím si, že mu to i sedí a já jsem rád, že se dal dokupy a že mohl nastoupit. Říkám, jenom škoda toho gólu hned na začátku druhého poločasu, protože myslím si, že si to kluci budou vyčítat, protože takhle bránit v Anglii se jim možná už nepodaří a bude to velice složitý, hlavně v těch venkovních zápasech, protože tam bude jináčí atmosféra, tam to bude pod ještě větším tlakem a jak v Chorvatsku, tak v Anglii to bude velice složitý a myslím si, že teďka nás čeká ten první nejtěžší zápas venku, kdy hrát ve Španělsku. No, uvidíme, budeme se těšit.
0: Budeme se rozhodně těšit, českou fotbalovou reprezentaci. Teď čekají duely ve Španělsku v sobotu a pak taky v Anglii. Teď jsme o tom mluvili s Romanem Hubníkem. Romane, moc děkujeme za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
3: Vy taky, děkuji, naslyšenou.
0: Tak ani druhý duel českých fotbalistů pod španělským trenérem Santim Deniou tedy bodově nedopadl. Lukáš

0: zkušenosti a ten výkon opravdu nebyl špatný, si myslím, ani v tom oslabení. Teď se můžeme bavit o tom, nakolik to bylo výkonem českých fotbalistů a nakolik tím, že Angličané samozřejmě úplně nemuseli, takže trochu sundali nohu z plynu, hráli to, co potřebovali. Což já si nemyslím, že je úplně pravda. Já jsem viděl snahu prostě dát další góly, ale pro každý tým je složité se dobývat do obrany nebo do týmu, který stojí v 10 lidech před 16. Takže v tom bych to úplně neviděl, že by Angličané něco vypustili. A skutečně i v 10 lidech tam byly pasáže, kdy Češi se zvládli dostat k míči, byly tam zajímavé kombinace, náznaky, bylo jasné, že jich nebude moc, ale neuchylovali se Češi úplně často. Samozřejmě někdy to nešlo k nějakým častým jen dlouhým nákupům, nazdař Bůh, a fanoušci to ocenili. Tleskalo se, jak říkám, tleskalo se i trenéru Deniovi, takže sympatické to bylo. Vidím tam, že se reprezentace snaží vydat určitým směrem. To, že nebudou body z těchto zápasů, to já jsem osobně čekal.
1: K tomu nasazení je to samozřejmě, člověk to nedokáže určit, protože do hlavy reprezentantům nevidí, ale zdá se mi, a vy jste o tom i s Pavlem mluvili, že takový Anthony Gordon a vlastně po příchodu na hřiště Jude Bellingham jako rozhodně nevypadali, že jsou v Praze na výletě.
0: Určitě, ani třeba Bukayo Saka taky se snažil hrát a následně pak ti střídající hráči. To je vlastně nejtěžší. Já jsem Jiřího Slámu až litoval, protože opravdu on takových zápasů moc nezažil a teď má proti sobě Saku a Alexandra Arnolda. Poté Saka odejde a přišel Rion Gumoha, kterému je 18, hraje za Liverpool, a bylo znát, jak on je namotivovaný, že kolikrát bylo znát, že on se chce prosadit individuálně. Teď jsem jenom viděl z dálky, jak zakvedlal nohama. Měl extrémně rychlé a Sláma samozřejmě už sotva motal nohama, čemuž se vůbec nedivím, protože toho museli mít všichni plné zuby. Takže si nemyslím, že by to úplně podcenili. Myslím si, že ten výkon Čechů skutečně nebyl špatný, ale jak říkám, nechci to úplně přeceňovat, těžko se to hodnotí, protože jsou to dvě porážky s Chorvaty, s Angličany, ale zase, já jsem se spíš soustředil a soustředím i dál v těchto zápasech na tu herní složku, jestli to skutečně se někam vyvíjí, jestli uvidím, co chce hrát Santi Denia, jestli to má hlavu a patu, což já vidím, že má. To, že Češi nemají takovou kvalitu jako Angličani, Španělé a ani jako Chorvati, tak to prostě hold je a možná to ještě chvíli takhle bude.
2: Zatímco čeští fotbalisté mají tedy na kontě dvě porážky, tak jejich příští soupeř Španělsko zatím jen vítězí. Naposledy Španělsko porazilo Chorvatsko 4-1, no a právě na půdě úřadujících světových šampionů se v sobotu představí čeští fotbalisté pak také v Anglii. No a Lukáši, mě určitě zajímá ještě jedna věc, a to útočník Ryan Nadery. Ten dnes bude absolvovat první trénink s českou fotbalovou reprezentací. Jak tenhle typ útočníka může hře Deniovu výběru pomoci?
0: Je kolem toho velké halo, myslím si i proto, že je to taková neobvyklá situace, že zkrátka se něco podobného, tuším, ještě nestalo. Není to tak dlouho, za Jaroslava Šelhavého se řešil Dáví Zelke, který hrál tehdy za Hertu Berlín, to si pamatuji. Úplně bych si neříkal, že nás Ryan Nadery nebo český tým okamžitě spasí. To si myslím, že určitě ne. Připomínám, že ještě v minulé sezóně hrál třetí německou ligu za Hanzu Rostock, třeba s Janem Meidrem. Teď je v Glasgow Rangers, poměrně se mu daří, ale myslím si, že to bude chtít čas, nemyslím si, že to bude okamžitá pomoc, a z mého pohledu, já jsem ho neviděl zase tolikrát, viděl jsem ho v utkání předkola konferenční ligy proti Jablonci, kterému dal gól, vypadal poměrně zajímavě, ale nemyslím si, že by se měla nějakým způsobem otřásat v základech pozice Adama Hloška, který mimochodem včera hrál výborně. To byl jeden z nejlepších českých fotbalistů. Je vidět, že je teď zkrátka v pohodě, že i v Hoffenheimu dal už dva góly v těch čtyřech kolech, daří se mu. Možná mu vyhovuje to, že to na něm stojí. Takže zpět k Naderimu může být zajímavý, ale musíme si počkat. Já ho nemám zase tolik nasledovaného. Ale uvidíme, no.
1: Lukáš Michalík nečeká hat-trick v Oviedu proti Španělům. Ne, na závěr prostě už neodlehčeně, zcela vážně. Lukáši, teď prostě dva zápasy extrémně těžké. Vlastně to nejtěžší na závěr ve Španělsku a v Anglii. Tak čekáme od české reprezentace to pozitivní, co jste tady vlastně všichni říkali, že nějakým způsobem bude dál ukazovat svoji tvář a na výsledek se asi nemáme zas až tak prostě ohlížet.
0: Já bych byl spokojený, ono to je složité ve fotbale, v kolektivním sportu říkat, že se nebudeme ohlížet na výsledek. Určitě by byla škoda prohrát v Oviedu o 4-5 branek, byť i to se může stát, protože Španělé jsou evidentně hodně ve formě. Otázkou je, jestli Luis de la Fuente bude nějakým

0: způsobem tu sestavu točit, ale vlastně včera Lamine Yamal 2 góly, 1 asistence, 4-1 dát Chorvatům. Nic moc vyhlídky pro český tým, takže já bych se spokojil s tím, že bych skutečně viděl tu herní tvář. I se Španěli Češi chtějí hrát to, že budou bránit. V podstatě většinu zápasu to brání proti Španělům i slavnější celky, takže to není žádné překvapení, ale ať to není úplná pasivita, ať jsou tam vidět nějaké herní principy, snaha o kombinaci a podobně. A myslím si, že i po takovém výkonu, kdyby přišel, tak český fanoušek zatleská, protože každý soudný ví, že zkrátka těch bodů z těchto zápasů moc nebude a klidně to může být potom to srazu s nulou, teď už to tak vypadá. Hmm.
1: A čekáš i další změny třeba v sestavě, protože oproti tomu prvnímu duelu i v tom druhém některé Santi Denia udělal, tak bude to pokračovat?
0: Určitě čekám, ten program je nesmírně náročný a Santi Denia si myslím, že by měl chtít vidět co nejvíc hráčů v akci. Čekal bych Ondřeje Krychvalušiho, kterého jsem ještě neviděl, těch hráčů tam je víc, byť už někteří tedy šanci dostali. Hlavně mě napadá na první dobrou tedy Ondřej Krychvaluši, ale ty změny přijdou, čekal bych a Denia to nevyvrátil, že dostane šanci třetí z golmanů Antonín Kinský, to se vyloženě nabízí, i když Matěj Kovář včera chytal skvěle, podle mě nesklamal ani Lukáš Horníček, takže já si myslím, že změny přijdou, pak bude otázkou, jak jsou na tom ty zranění hráči. Adam Karabec se zranil proti Angličanům, Vladimír Coufal má určité problémy, Pavel Šluc nebude moci hrát, takže i tak ty změny budou.
2: I tak ty změny budou, říká Lukáš Michalík, a my jsme moc rádi, že tady s námi byl v ranním vysílání Radiožurnálu Sport a povídali jsme si o tom včerejším duelu Čechů proti Angličanům v Edenu, který tedy Češi prohráli 0-2. Lukáši, moc děkujeme.
0: Díky, naslyšenou.
2: Bude 8:30, teď už jsou tu aktuální zprávy.
3: Radiožurnál 8:30. A teď se zprávami s Terezou Tomáškovou.
4: Letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě Polska obnovila provoz. Byla dočasně uzavřena kvůli vojenským operacím v polském vzdušném prostoru. Vojenské letouny preventivně vzlétly v reakci na ruské útoky na Ukrajinu. Podle polské armády jsou ve stavu pohotovosti i pozemní systémy protivzdušné obrany. Ukrajinské úřady informovaly o úderech ruských raket a dronů na Kyjev a Kyjevskou oblast, při kterých zahynuli nejméně 3 lidé. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle Ministerstva práce a sociálních věcí podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hulého z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit. Slavný italský lyžař Alberto Tomba přijede do Liberce na mezinárodní festival Sportfilm, který dnes začíná. Akce až do neděle nabídne na 50 tuzemských i zahraničních snímků i besedy s tvůrci. Chystá se výstava z letošní olympiády z Milána a Cortiny a návštěvníci si budou moct prohlédnout taky plakáty všech dosavadních zimních olympijských her od roku 1924. Sport. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů v pražském Edenu s Anglií 0-2 a zůstávají bez bodu. V dalším utkání nastoupí v sobotu ve Španělsku, které porazilo Chorvaty 4-1. Do sobotního zápasu už by mohla zasáhnout i nová posila českého týmu, útočník skotských Rangers Ryan Nadery. Narodil se v Drážďanech a kromě německého má i české občanství po matce. Vedení reprezentace už pro něj vyřídilo potřebné dokumenty.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Na D6 nehoda u Kladna, zavřená sedmička u Lotouše. Na dálnici D6 z Varů do Prahy čekejte zdržení před nehodou u Kladna. Aktuálně se brzdí za sjezdem na Velkou Dobrou na 15. kilometru a více než půl hodiny zabere trasa na 11. Tam po hromadném střetu sedmi vozidel zůstává průjezdný pouze pravý pruh. Ucpaný nadále hlavní průtah Unhoští, také cesta od Kyšic i 101 mezi dálnicí a Unhoští. Sedmička z Prahy do Chomutova a trvající obří komplikace kvůli nehodě u Lotouše. Silnice je v obou směrech neprůjezdná, extrémně dlouhé zdržení jak od Panenského Týnce, tak od Knovíze. Silnice 38 na příjezdu do Havlíčkova Brodu od Jihlavy a téměř půlhodinová kolona na východní části městského obchvatu. Kousek před kruhovým objezdem u komerční zóny jste hlásili nepojízdný kamion a velmi pomalý kyvadlový provoz. Před Brodem se značně ucpává i silnice 34 směrem z Humpolce od Stavebnin k OMV, je to na 20-25 minut. A zdržení omezení naberete i na výjezdu z města směrem na Čáslav na silnici 38. V delším úseku až k Radostínu pracují na opravách vozovky, jede se kyvadlově pomocí semaforů. A další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: I dnes bude pokračovat babí léto, čekáme jasnou nebo polojasnou oblohu bez deště s teplotami mezi 20 a 24 stupni. A babí léto bude na našem území přetrvávat i v prvních říjnových dnech. Vydrží nadprůměrně vysoké teploty a to po většinu měsíce a také nečekáme moc dešťových kapek. A žádné velké deště to prozatím nevypadá ani v ostatních říjnových dnech. Naopak, první říjnová půlka bude podle předpokladů meteorologů přímo suchá. A teploty vysoké, tento týden den ještě kolem 20, ale i nad ní, dnes například až 24 stupňů. V příštím týdnu se pak bude teplota pohybovat kolem 15 stupňů, až v druhé půlce října budou teploty klesat k dlouhodobému průměru pro tento měsíc, tedy na teploměrech uvidíme kolem 12 stupňů Celsia. To byly zprávy.
5: Poslouchej Sport.
8: Radiožurnál Sport.

0: Billy Joel ve středečním radiožurnálu Sport. Posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku. Je 8 hodin 38 minut. Vypadalo to na třetí domácí porážku v řadě. Hokejisti Litvínova v šestém kole Tipsport Extraligy ale dokázali předvést perfektní obrat.
1: Severočeského rivala z Liberce přetlačili, i když až po samostatných nájezdech 5-4, a fanoušci jim po zápase aplaudovali.
2: Hokejisté Litvínova prohrávali rychle o 3 góly, přesto nakonec utkání vydolovali 2 body. Obratu skóre a týmové morálky si cenil litvínovský trenér Ivan Švarný.
3: Svědčí to o tom, že ty chalani jsou dobře fyzicky připraveni, makali celé leto, mali tam velmi časté korčulování po tréninkoch a ta kondička se teraz ukazuje, že mají silu a hlavně ten obrat není jednoduchý, jakékoliv lige, speciálně v extralige, takže ty chalani se vlastně přesvědčili o tom, že ta sila v tom mužstve je, ale hlavné poučení by z tohto malo být, my se nepotřebujeme dostat do trojgólového manka.
2: Hokejista Liberce v Litvínově rychle vedli o 3 góly, ale luxusní náskok bránili dost pasivně. To se jim nakonec vymstilo. Přiznal to jejich útočník Radan Lenz.
4: Asi se to tak zdálo, že při vedení 3-0, že nemusíme útočit, nebo že si chceme bránit to vedení, ale tak za prvé jsme ho neubránili a za druhý jsme ani neutočili, takže byla to taková hluchá pasáž od nás, která nás potrestala. Samozřejmě ta rozjezd té sezony, všichni víme, že nemáme úplně ideální, ale když vedeme 3-0, tak o to víc musíme asi hrabat, aby jsme klidně to 3-0 dohráli a takovýhle výpadky prostě nás srážejí.
2: Litvínovu pomohl gól na 1-3 v závěru úvodní třetiny a také týmová diskuze v šatně o první přestávce.
3: Tam samozřejmě krik nebol, ty chalani jsou uvedomili, jsou to profesionáli, věděli, že keď nepridajú, tak nemáme šancu, takže začalo to osobnou disciplínou s tím, že začali plnit všetky věci, které se hovoria, a dotiahli ten zápas do víťazného konca.
2: Řekl Ivan Švarný, Liberec prohrál skvěle rozehraný zápas a má pouze 1 výhru z 6 utkání. Přesto se trenér Bílých tygrů Jiří Kudrna snažil najít pozitiva.
5: Doufám, že nám to pomůže vlastně do dalších zápasů, protože předvedli jsme tady dneska spoustu dobrých věcí a zároveň jsou tady věci, z kterých se prostě musíme do dalších utkání poučit. A já pevně věřím, že se poučíme a že budeme určitý okamžiky prostě zvládat v té hře líp.
2: Řekl trenér hokejistů Liberce Jiří Kudrna po porážce v Litvínově 4-5 po samostatných nájezdech. Ze zimního stadionu Ivana Hlinky David Kalvas, Radiožurnál.
1: Hokejový Litvínov se v neúplné tabulce Tipsport Extraligy posunul na 8. místo. My ještě doplníme tady ze studia zbylé výsledky 6. kola. Třinec porazil Kladno 6-4, Mladá Boleslav, ta spadla na poslední příčku po porážce 1-4 z Plzní.
0: Mountfield Hradec Králové si poradil s pražskou Spartou 4-3, Olomouc naopak prohrála na vlastním ledě, když nestačila na Vítkovice 3-4, no a pardubičtí dokázali přehrát Motor České Budějovice 5-2.

0: ZZ Top dohrávají ve středečním radiožurnálu Sport. Přejeme vám krásný den v 8 hodin 45 minut. Jiří Lehečka nastoupil ke svému prvnímu zápasu od vítězství Česka ve finále kvalifikace Davis Cupu, na kterém měl opravdu výrazný podíl. Hrdina souboje se Spojenými státy americkými má roli favorita v prvním kole na pětistovce v Tokiu a zatím se mu ten zápas daří, protože v tuhle chvíli můžu říct, že v prvním setu půjde podávat na zisk té sady, hraje s Belgičanem Bergsem a vede tedy 5-3.
1: Kdo tolik radosti nemá, je Daria Vidmanová, která na turnaji série WTA 1000 v Pekingu končí hned v prvním kole, nestačila totiž 2x3-6 na Marii Timofejevovou z Uzbekistánu a zaznamenala na okruhu čtvrtou porážku za sebou. Na stejném turnaji se dnes ještě představí Linda Fruvirtová, zatímco Karolína Plíšková ta už se nikde nepředstaví.
0: Alespoň tedy ne v téhle tenisové sezóně, aby to neznělo, že úplně ukončila kariéru. Bývalá světová jednička na svém Instagramu uvedla, že končí s touhle tenisovou sezónou, potřebuje totiž doléčit drobná zranění. Od nás Joe Cocker, no a po písničce budeme soutěžit.

0: Summer in the City, Joe Cocker ve středečním radiožurnálu Sport. Pokud jste slyšeli předpověď počasí, tak před námi je další letní den, příjemný den, věřme, pro všechny posluchače radiožurnálu Sport. A pro někoho z vás bude ještě o něco příjemnější, protože je tu soutěž a budeme hrát. O co, Jakube Kanto?
1: O vstupenky, a to na hokejovou Tipsport Extraligu, konkrétně na zápas, který se bude hrát 2. října, tedy v pátek, a budou ho hrát Pardubice a Plzeň, takže na východ Čech můžeme pozvat některého ze zájemců.
0: Je to tak, 221 552 222, to je telefonní číslo sem k nám do studia a radiožurnálu Sport, hodit se vám bude za malý okamžik. Já ještě předtím, než si pustíme soutěžní zvuk, připomenu to nejdůležitější pravidlo. Pokud jste s námi něco vyhráli v uplynulých 2 měsících, tak ještě chvilku počkejte, dejte šanci ostatním. A ptáme se vás na to, jestli poznáte, kdo mluví v následujícím zvuku, tak hodně štěstí.
2: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě.
0: Je to zvuk, který se váže k člověku, kterého jsme už v ranním vysílání dnes několikrát probírali, tak uvidíme, jestli budete vědět, kdo k vám promlouval. Krásné ráno, slyšíme se.
3: Dobrý den, Lukáš Montaru telefonu.
0: Dobrý den, nevyhrál jste v poslední době, jenom pro jistotu se vždycky radši zeptám.
3: Ne, už je to dlouho.
0: Už je to dlouho, dobře, tak uvidíme, jestli vyhrajete znovu. Poznal jste sportovce, kterého jsme zahráli?
3: Bude to ten nový fotbalista, ale...
0: Ano, takzvaně hoří, přihořívá.
3: Jo, já vím, no.
1: Tak ještě jeho jméno.
0: Já vám ještě chviličku dám, ale ticho není dobré rádio, tak zase ten čas nemůže být moc dlouhý.
3: Je mi to jasný, ale...
1: Tak vzpomenete si na jméno současného útočníka Glasgow Rangers, který už se spekulovalo o tom, že by mohl být na začátku srazu součástí českého národního týmu ve fotbale?
3: Ale asi chlap, já to asi nedám dohromady.
0: Tak je nám to líto, tak to zkuste zase někdy.
3: Ne, je mi to jasný.
0: Je mi to jasné taky. Tak se mějte krásně, tak první pokus nevyšel, pojďme na pokus číslo 2. Dobré ráno, slyšíme se.
4: Dobré ráno, tady Luděk.
0: Luďku, já už napovídat moc nebudu, ono tady v podstatě zaznělo, na koho se ptáme, tak jenom bychom chtěli to jméno slyšet.
4: Já myslím, že to je Ryan Nadry.
0: Jo, ano, chybí tam jedno Ečko, ale já myslím, že to můžeme uznat. Nadry je jeho příjmení, ale vy samozřejmě víte, o koho jde. Tak jo, jenom takhle pro jistotu, odkud vlastně tak zhruba jste, dostanete se do Pardubic na hokej?
4: No, to právě nevím, ale zkusím to ještě tak darovat asi, já jsem z Tábora.
0: Z Tábora, no tak to je trošičku z ruky, tak to snad nějakým způsobem vyřešíte. Každopádně nám určitě teď zůstaňte na lince, ať si na vás můžeme vzít kontakt a víme, kam to poslat, to tričko, to určitě se hodit bude přímo vám, které jste vyhrál taky. Super. Tak moc děkujeme a mějte se zatím hezky, naslyšenou.
4: Děkuju, naschledanou.
5: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i Radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Nevíte, co se starou autobaterií či použitými pneumatikami? Přivezte je k nám, do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
4: Radiožurnál je 9 hodin. A zprávy pro nás má Tereza Tomášková.
5: Poslanci se vracejí k debatě o případném vyslovení nedůvěry vládě. Nové rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova. Voda se ale zatím dál nesmí používat jako pitná. Čeští fotbalisté v Lize národů podlehli Anglii 0-2. Silnice 7 z Prahy do Chomutova je u Lotouše dál v obou směrech neprůjezdná a bude slunečno, teploty až 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Právě se scházejí poslanci k pokračování debaty o případném vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše z hnutí ANO. Schůzi nechala svolat opozice kvůli hospodaření Česka i možnému střetu zájmu premiéra. Večer jednání poslanci přerušili. Dnes by mělo na plénu vystoupit ještě přes 50 řečníků. Vzhledem k tomu, že opozice nemá ve sněmovně dost hlasů, kabinet pokus o vyslovení nedůvěry pravděpodobně ustojí. Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát roli konkrétní okres, ve kterém žadatel žije. Díky tomu bude podle Ministerstva práce a sociálních věcí podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Hůleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit.
6: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
5: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří i rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Polský vzdušný prostor dnes ráno během ruského ostřelování Ukrajiny nebyl narušený, informovala o tom polská armáda. Předtím preventivně vzlétly polské vojenské letouny. Ve stavu pohotovosti byly taky pozemní systémy protivzdušné obrany. Krátkodobě přerušila provoz letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země. Ukrajina informovala o nejméně 3 mrtvých po útocích na Kyjev a Kyjevskou oblast. Nové rozbory u Odoleny vody neprokázaly nadlimitní množství olova ve vodě. Radiožurnálu to potvrdil technický ředitel středočeských vodáren Bohdan Soukup. Hodnoty ale podle něj kolísají a voda se tak stále nesmí používat jako pitná. Asi 15 000 lidí z obcí na sever od Prahy tak musí dál využívat cisterny. Vodárny se teď podle Soukupa snaží zbytky kontaminované vody vypustit.
7: Teď víme, že ty zdroje, ze kterých zásobujeme tu oblast, tak jsou už čisté, takže je jenom otázkou času, než se nám podaří vypláchnout tu kontaminovanou vodu z celé sítě. Přece jenom jedná se o stovky kilometrů sítě, ve kterých je spousta vody.
5: Znečištění prověřuje i policie kvůli možnému ohrožení životního prostředí z nedbalosti.
0: Sport.
8: Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod vedením španělského trenéra Santiho Denii. V Lize národů podlehli Anglii 0-2, góly dali Gordon a Kane. Češi hráli od 25. minuty bez vyloučeného Šulce. Další utkání je čeká v sobotu ve Španělsku. Hokejisté Třince v extralize stále nestratili ani bod, Kladno porazili 6-4, přestože dvakrát prohrávali o 2 góly. I ve čtvrtém domácím utkání tak oceláři otočili nepříznivé skóre. K obratu pomohl 2 góly útočník Matěj Kuběsa.
9: My tady máme tu mentalitu, že jedeme do poslední minuty a domácí zápasy jsou vždycky pro nás skvělé. My jsme rádi, že jsme to otočili, ale budeme se soustředit na to, aby jsme měli lepší vstupy do těch zápasů a nemuseli jsme každý zápas doma otáčet.
8: Ve zbývajících duelech Pardubice zvítězili nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech, Mladá Boleslav podlehla Plzně 1-4 a Olomouc Vítkovicím 3-4.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Divišov. Na 37. kilometru blokuje stoupací pruh nepojízdný kamion. Na místo už dorazila světelná šipka silničářů. Na kamerách vidíme, že nákladní vozidla vybočují na poslední chvíli. D1 ještě jednou, teď z Prahy do Brna, zdržení čekejte z úrovně Velké Bíteše. Kamiony brzdí už na stém 62. kilometru a příčinou vysvětlí náš zpravodaj.
11: Na 168. kilometr tam jsou silničáři, zavřeli pravý jízdní pruh, jezdí jenom levým.
10: Osobní auta zpomalí v okolí odpočívky 9 křížů, nabíráte 10 až 15 minut navíc. Na D1 dál směrem do Brna trvá silnější provoz od Kývalky, nákladní soupravy chvílemi zastavují už před Ostrovačicemi a vše se nesouvisle posouvá až do zúžení u D2. A zpátky do Čech, D6 z Varů do Prahy a krátící se kolona před hromadnou nehodou u Kladna na 11. kilometru. Stále se tam projíždí pouze pravým pruhem, ze 13. ztratíte okolo 20 minut. A situaci na 7. z Prahy do Chomutova u Lotouše stále monitoruje naše motohlídka Jakub Vodička.
12: Havarovaný kamion už se podařilo vytáhnout na vozovku, aktuálně už stojí na kolech. V tuto chvíli se začíná pracovat na jeho odtažení. Vozovka je stále v obou směrech neprůjezdná.
10: A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Bude slunečno, teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy.
13: 9 hodin 5 minut, krásnou středu 30. září dál přejeme všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. My s Jakubem Kantou a teď jsme, Jakube, chtěli mluvit o basketbalu, konkrétně Euroliga, konkrétně Česká stopa, je to tak?
14: A to ta jediná, Tomáš Satoranský totiž pomohl basketbalistům Hapoelu Tel Aviv 8 body a hlavně vítěznou šestkou k triumfu 81-80 na hřišti Červené zvezdy Bělehrad ve druhém kole Euroligy. Izraelský tým si tak v soutěži připsal první vítězství v sezóně, protože minulý týden prohrál doma, tedy v Sofii, s Bayernem Mnichov. Každopádně Satoranský opravdu hrdinou hlavně té koncovky, ve které dal ten rozdílový koš na 81-77, po kterém už přišla jen korigující trojka. Kromě toho 34-letý český rozehrávač zapsal za 22 a čtvrt minuty na hřišti také 3 doskoky a stejný počet asistencí.
13: A teď už jde Flepper, a po písničce bychom se měli spojit s Pavlem Horvátem.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Janů.

0: show. 9 hodin 11 minut, posloucháte středeční radiožurnál Sport. Ani druhý duel českých fotbalových reprezentantů pod novým španělským koučem Santim Deniou výsledkově nevyšel. V Edenu po Chorvatech vyhráli taky Angličané, a to díky gólům Gordona a Kejna 2-0. A za radiožurnál Sport přímo u toho v Edenu byl taky Pavel Horvát. Pavle, přejeme krásnou středu.
1: Dobrý den.
0: Tak já se tě zeptám asi především na těch prvních 25 minut. Byl jsi spokojený s tím vstupem do duelu? Měla česká reprezentace nějakou tvář, se kterou jsi byl spokojený pod novým koučem?
1: No určitě, bylo to takový zase, bych řekl, půl na půl, protože samozřejmě byla silnější, byla častěji na míči, nicméně my jsme měli, troufnu si říct, dvě velmi dobrý situace, z kterých jsme mohli do té doby skórovat. Angličani tam měli takovou desetivteřinovku, kdy vlastně třikrát po sobě rychle vystřelili, ale gol z toho taky nebyl. Takže bych řekl, že z tohohle pohledu až jako troufale řeknu, že to možná bylo vyrovnaný, no ale rozhodla to ta červená karta, to je jasný.
2: Když se zastavíme právě u toho zákroku, tak tam asi nebylo pochyb o tom, že Pavel Schulz bude muset pod sprchy, nebo jak si to viděl?
1: No tak viděl jsem to špatně, protože ten zákrok mi přišel už jako z voleje, živě, nepříjemný a takový, až bych řekl, zbytečný, ale samozřejmě se to dá pochopit, ta přemotivovanost, vzhledem k tomu, proti komu hraješ, hraješ za nároďák doma, chceš se blejsknout, chceš udělat to nejlepší, no, bohužel se stalo tohle, ale samozřejmě na téhle úrovni je to v podstatě jako rozhodující element toho zápasu. No.
0: Pavel Schulz asi není úplně v optimální pohodě, jsou tam navíc ty, řekněme, nějaké zdravotní problémy, které už jsou docela dlouhodobé, tak tohle mu asi úplně nepomůže, co říkáš?
1: No, tak to je jasný. A já si myslím, že on už zažil v kariéře spoustu těžkých momentů, který překonal, takže ten fotbal nebo život, samozřejmě to vy taky budete vidět, kluci, že to není jenom jako, že se bavíš a je to všechno super a všechno vychází, takže teďka Pavel Schulz samozřejmě tohleto si musí malinko vyžrát, ale já si myslím, že on se zase vrátí a bude silnej.
2: Co kdybychom se podívali na ten konec zápasu, a teď myslím konec ve smyslu od té 25. minuty dál po vyloučení, kdy prostě už asi málo kdo z českých fanoušků věřil tomu, že by Češi třeba mohli Angličany fantasticky porazit jako v roce 2019, ale jak tobě se líbil pak ten obrázek české hry, jak se Češi bránili srdnatě, spokojený jsi byl z tohohle pohledu?
1: No, tak samozřejmě srdnatý výkon, to je prostě bez debat, to všechno můžeme brát jako do pozitivna, nicméně samozřejmě je to jenom bránění a musím říct, že pár těch momentů, kdy obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím, pak si myslím, že se nám povedlo střídání jak Lingr, tak další hráči, teď Ambros určitě, samozřejmě Alex Král. Tyhle ty tři střídání nám určitě pomohly k tomu, že jsme byli ještě daleko aktivnější, ale prostě na Anglii to nestačilo a je to takový, nedá se to moc hodnotit, je to nestandardní zápas prostě od té 25. minuty a je to škoda.
0: S Pavlem Horvátem si povídáme ve středečním radiožurnálu Sport. Já se tě chci zeptat ještě na jednu věc, která mě zaujala, kterou jsem slyšel v příspěvcích našich kolegů vlastně z tiskových konferencí. Ladislav Krejčí tam mluvil o tom, že Santi Denia tu nominaci, řekněme, nebo tu základní jedenáctku hráčům vlastně oznamuje docela pozdě, až nějaké třeba 2 hodiny před začátkem duelu. Tak Pavle Horváte, z tvé hráčské a teď vlastně i trenérské kariéry, jak by si tohle ty vnímal?
1: No tak dřív to takhle bylo, že se ten tým scházel vlastně, já nevím, když jsme byli v Jablonci třeba nebo i ve Slavii, tak se ten tým samozřejmě scházel ráno, ale příprava na ten zápas byla až třeba 2 hodiny před zápasem a tam se teprve odhalila vždycky základní sestava, samozřejmě víceméně ty hráči tušili, kdo bude hrát, ale dá se říct, že většinou tam nějaký překvapení bylo. Tohle ten model je, já si myslím, že něco v tréninku dělají a i to se dá trošku jako vypozorovat, kdo bude hrát, ale samozřejmě je to pro ty hráče trošku takový jiný, že musí být připravený vlastně všichni, většinou třeba ty náhradníci. Já jsem o tom mluvil, že určitě, teď to řeknu jako ošku, určitě se nepřejedí u oběda a budou se jako hůř rozcvičovat, když vědí, že nebudou hrát, ale může se to stát a tohle to jasně eliminuje, no.
2: Náš fotbalový expert Pavel Horvát mluvil také o tom, že se mu celkem zamlouval, líbil výkon Adama Hloška, kterému teď ale v útoku na ty nadcházející minimálně dva zápasy přibude zase o něco větší konkurence, protože se vedení národního týmu podařilo dotáhnout dokumenty potřebné pro to, aby měl české občanství a mohl nastoupit poprvé v dresu českého národního týmu Ryan Nadery. Tak co ty si od něj slibuješ? Asi žádné gólové spasení to na první dobrou nebude od 23-letého Čahouna?
1: No tak bylo by to fajn, ale samozřejmě takhle, pro mě to je neznámý hráč, musím říct, že úplně ho nakoukanýho nemám a jsem zvědavej, jak říkám, s oblibou pravda leží na hřišti, rád se nechám překvapit a budu strašně šťastný, když to bude třeba tahou národního týmu, ale přijde do nového prostředí mezi nový spoluhráče, nebude to mít vůbec jednoduchý, takže uvidíme. Sám teďka nevím, co od toho úplně čekat.
0: Pavle, porážka od Chorvatů, porážka od Anglie v Edenu, co teď čekat od těch dvou duelů, protože jako těžko si představit něco obtížnějšího, než je další dva duely nastoupit ve Španělsku a v Anglii.
1: No, tak to je jasný, no. To je prostě, já jsem dneska mluvil s kamarádem Jirkou Opršalem a bavili jsme se o tom a já jsem to přirovnával trošku, nezlobte se, když jsme postoupili do Ligy mistrů z Plzní, tak jsme měli první zápas Bate Borisov, druhý zápas AC Milána, třetí zápas Barcelonu a tohle je hodně podobný, prostě ta kvalita těch soupeřů je vysoká a furt stoupá, takže samozřejmě asi nečekám, že budeme hrát ve Španělsku vyrovnaný zápas. Myslím si, že tak jako všichni soupeři Chorvati dostali čtyřku, tak uvidíme, jak samozřejmě ten zápas může dopadnout všelijak, ale vzhledem k tomu, že máme španělského trenéra, tak doufám, že něco vymyslí, aby jsme Španěli potrápili.
0: To říká Pavel Horvát ve středečním radiožurnálu Sport a můžeme to vzít i rovnou jako pozvánku na ty nadcházející reprezentační duely. Pavle, moc děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Stejně jako v předchozích sezónách bude Radiožurnál Sport mapovat dění v nejvyšší domácí hokejové soutěži v pravidelném magazínu Extraligy.
1: Každé pondělí od 14 hodin i s glosami olympijského vítěze Martina Procházky.
0: Kromě tradiční rubriky Hvězda týdne se můžete těšit na novinky.
1: Jednou z nich je hokejista bez výstroje o netradičních zálibách současných i bývalých hráčů.
0: Zapojit se můžete i vy se svými názory v rubrice Pohled z tribuny.
1: Magazín hokejové Extraligy.
0: Každé pondělí po 14. hodině.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Vy posloucháte středeční Radiožurnál Sport v 9 hodin a 22 minut a povídat si teď budeme o fotbalu, ale přeci jenom o trošku něčem jiném než té reprezentační úrovni, která hodně plnila naše dnešní ranní vysílání.
3: Dnes totiž dorazí do Lhoty u Vsetína v rámci osmifinále MOL Cupu praští Bohemians a představí se proti tamnímu Vsetínu. Prvoligový soupeř se na Valašsku proti tomuto třetiligovému soupeři představí po dlouhých 61 letech, kdy nastoupila proti místnímu týmu Dukla v čele s Josefem Masupustem, držitelem zlatého míče. Teď už bychom měli být ve spojení s trenérem právě Vsetína, bývalým také ligovým fotbalistou Lukášem Pazdou. Dobré ráno.
4: Dobrý den, zdravím vás.
3: Tak Lukáši, jak velká je to událost pro váš klub, že se utkáte?

0: Tě nejdeme, čeká nás opravdu těžká písemka, ale jsme za tu písemku nesmírně rádi a je to taková odměna pro takový, když to řeknu, menší klub a hlavní město, který je hlavně proslavené hokejem.
1: Lukáš Pazdera, trenér fotbalistů, Vsetína s námi ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Vy hrajete ty zápasy na hřišti Velhotě. Můžete to posluchačům, kteří se ve Vsetíně a jeho předměstí vlastně tolik nevyznají, vysvětlit? Vsetín nemá žádný krásný velký fotbalový stadion.
0: Nemá. Je to strašně jednoduchá odpověď, na to je opravdu nemá. Je to, dá se říct, i takové ostuda vlastně pro město, okresní město, že nemá fotbalový stánek už z toho důvodu, že v minulém roce jsme postoupili z divize ze čtvrté ligy do třetí ligy po 40 letech a to zázemí, ta infrastruktura, která je hodná té třetí lize, tak tady chybí a bohužel nyní hrajeme v Azilu tento rok ve Lhotě u Vsetína. Tak jak si diváci dokáží představit, tak Lhota je po celé republice, takže asi takhle ten stadion hřiště vypadá. Na druhou stranu ti lidi, kteří se o nás tady starají, tak klobouk dolů, dělají maximum pro to, aby jsme se tady cítili jako doma. Dneska je to odměna nejen pro vsetínský klub, ale i pro Lhotu u Vsetína, která opravdu ten svátek si, věřím tomu, užije a hlavně máme krásné počasí, babí léto, tak věřím, že i ta divácká návštěva kulisa bude krásná, ale když se vrátím k té otázce k tomu stadionu, tak ten stadion tady na papíře snad už je 10 let, ale pořád je to jenom papír a nic hmatatelného zatím bohužel není a nám nezbývá, než doufat, že i díky dnešku, díky tomu, že městu uděláme tu reklamu, tak se tady ty věci pohnou k tomu zdárnému konci.
2: A kolik předpokládáte, že dorazí do areálu lidí? Jaký zájem vzbudilo tohle utkání mezi tamními obyvateli a připravujete třeba nějaký speciální bohatý doprovodný program, aby to nebylo, jako jsou třeba zvyklí právě z té třetí ligy?
0: Rozumím otázce, myslím si, že tu návštěvnost nejvíc řeší náš pokladník, ten bude určitě zvědavý, kolik dorazí lidí, kolik se vybere na vstupného. Já z pozice trenéra zase tady tyhle věci nechci řešit, protože už je to trošku jiná oblast. Já se chci soustředit hlavně na ten tým, na ty naše hráče, na to, co nás čeká, ale já si myslím, že cokoliv se dostane nad 1000 lidí, tak bude velice, velice krásná návštěva. Jak jsem řekl, počasí nám přeje, hraje se dneska o půl čtvrté, takový ideální fotbalový čas. Samozřejmě je to pracovní týden, ale ten, kdo chce, tak si tu cestu najde. A jak jsme se bavili na začátku, přijede Bohemka a je to takový, myslím si, populární klub po celé České republice, takže lidi budou zvědaví i na Bohemku jako takovou.
1: Lukáš Pazdera, trenér fotbalistů Vsetína, s námi ve vysílání radiožurnálu Sport. Já se vás ještě na závěr našeho povídání chci zeptat právě jako trenéra. Vy jste aktuálně na 16. místě tabulky MSFL, promiňte. Tak jak jste jako trenér připravoval svoje svěřence na prvoligového soupeře?
0: Tím, že je to strašně rychle, hráli jsme v sobotu třetí ligový zápas, dneska středa, zase v sobotu hrajeme další třetí ligový zápas, co si budeme nalhávat, tak pro nás je samozřejmě priorita dlouhodobá součást třetí liga a tím je vlastně záchrana nebo hrát tu třetí ligu dlouhodobě, tudíž nechci říct, že pohár dáváme na druhou kolej, to ne, ale připravujeme se tak, jako na každý jiný, na každého jiného soupeře. Zkrátka, jako přijde Bohemka, přijde první liga, ale spíš je to o tom, aby ti kluci to vzali jako odměnu, náležitě si to užili, takže tímhle stylem se chystáme. Určitě to není tak, že bychom nějak bláznili, dělali různé analýzy, ti kluci ty fotbaly sledují. Co chci říct, tak speciálně na tu Bohemku vyšlo to, že měli jsme včera trénink, měli jsme předzápasové soustředění, zůstali jsme na hotelu, jo, takže ti kluci, kteří tohle ani neznají z toho sportovního života, tak měli takový režim toho profesionálního fotbalisty a může to být pro ty mladé kluky, kteří ještě v koutku duše uvažují o tom, že by se sportem třeba živili, tak taková jako správná motivace na kopnutí do té další kariéry a samozřejmě pro nás trenéry, tak ta motivace je jasná, jo, chceme ten tým posouvat. promlouvat a udělat dneska tomu klubu, městu tu správnou reklamu, aby jsme si na to hlavně pamatovali všichni.
1: Do Lhoty u Vsetína v rámci osmifinále MOL Cupu dnes dorazí praští Bohemians, budou hrát s hráči Vsetína. My jsme si o tom teď povídali s jejich trenérem Lukášem.

0: Lukášem Pazderou. Tak Lukáši, moc děkujeme za váš čas a ať se vám to všechno organizačně i herně podaří, ať jste s tím spokojeni. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy také, děkujeme, naschledanou.
2: Posledních 150 metrů, Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše, Čepalovová nestačí, Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
4: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
5: Co ty zlaté boty už si užila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
6: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
3: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Nebo na place s Davidem Novotným.
4: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
7: Radiožurnál bylo 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
8: Počet státní podpory na bydlení se od zítřka změní. Výše příspěvku, který je součástí superdávky, bude nově záviset na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit v kalkulačce na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, ji úřady práce automaticky přepočítají. Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje na opakované incidenty s bezpilotními letouny, které se dostaly do blízkosti runwayí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště Willyho Brandta jen v prvním pololetí zaznamenalo 28 dronů a podobných létajících objektů. Loni jich přitom bylo za celý rok jen 8. V Orlických horách začalo cvičení záchranných složek. V okolí pevnosti Hanička budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři u simulovaného lesního požáru v těžko přístupném terénu. Zapojí se na 200 lidí, taky vrtulník pro letecké hašení a drony s termokamerami.
3: Sport.
8: Čeští fotbalisté prohráli i druhé utkání v Lize národů. Tentokrát podlehli Anglii 0-2. Další zápas čeká národní tým v sobotu ve Španělsku. A bývalá světová tenisová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila sezónu. Na sociálních sítích napsala, že potřebuje doléčit drobná zranění.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na sedmička z Prahy do Chomutova trvající potíže u Lotouše. Po ranní nehodě kamionu se vytvořily dlouhé kolony v obou směrech. Vlečou se stále jak od Panenského Týnce, tak od Knovíze. A slovo teď předáváme naší motohlídce Jakubu Vodičkovi.
10: Stále se odstraňuje havarovaný kamion. Aktuálně se podařilo zprůjezdnit alespoň směr na Prahu.
9: A doplníme, že v koloně směr Praha na obchvatu Slaného ještě před sjezdem na Smečno zasahují u čerstvé nehody osobního auta. Podle policie je to vážnější kolize se zraněním. Na silnici 16 z Mělníka do Slaného, přesněji mezi Novou Vsí a Velvary, se sune fronta v obou směrech.
11: To je odstavený kamion. Směrem na Velvary už je ta kolona až ke Kuleťákům na Nový Vsi. Ještě k tomu tam jsou sekáči, sekají trávu a je tam dopravní značení, tam opravujou.
9: Dálnice D1 z Prahy do Brna, zdržení stále očekávejte z úrovně Velké Bíteše. Kamiony brzdí už na stém 62. kilometru. Příčinou je omezení na stém 68. Silničáři a průjezdný pouze jeden pruh. Osobní auta zpomalí v okolí odpočívky 9 křížů a nabírají 10 minut navíc. Další zelená vlna za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude jasno, v Čechách až polojasno a teploty 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě 20 a místy bude foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítá na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Luskou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych ničeho mohl dosáhnout jakoby na výšek pater. Tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.
5: 9 hodin 39 minut, krásnou středu 30. září přejeme ze studia Radiožurnálu Sport. České hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku.
6: Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského se představí v Lahti a druhou akci seriálu Eurohockey Tour rozehrají od 17 hodin proti Finsku. A právě odtamtud by s námi teď měla být ve spojení jedna z dlouholetých tradičních opor, Tereza Vanišová. Dobré ráno.
7: Dobré ráno.
6: I když pro vás spíš už tedy dopoledne, každopádně vy jste před několika málo minutami slezla z ledu, tak jak moc vás trenér Idalsky na tom rozbruslení nešetřil?
7: Ano, přesně tak, měli jsme rozbruslení, no to bylo takový na pohodu spíš, jsme se jenom tak jako projeli a ošahali hokejku, ale jinak úplně jako na pohodu.
5: V Česku je babí léto, dneska tady máme nějakých 20 až 25 stupňů Celsia, k tomu svítí sluníčko, tak jak to vypadá na severu Evropy? Je tam přeci jenom to počasí, řekněme, příbuznější lednímu hokeji?
7: Jo, no tak tady ve Finsku je tradičně jako pod mrakem, sluníčko to tady jako vysvětne jako málo kdy, takže spíš tak jako pod mrakem, víc tma, no. Takže jako trošku vám závidím to sluníčko doma.
6: Čím budete teď trávit ten čas ještě do té úvodní buly, Terezo Vanišová?
7: No, tak my se tak klasicky, teďka máme nějaký cooldown a pak půjdeme na oběd a pak si možná půjdeme na chvilku zdřímnout a pak máme nějaký meeting a půjdeme na zápas.
5: Terezo, ten váš duel tedy ještě jednou připomeňme, začíná v 17 hodin. Jak jste se do Finska na sraz národního týmu ze zámoří vlastně těšila a jak už dlouho v Lahti jste?
7: No my jsme to asi dva dny, jo, tak určitě se těšíme, jako, že si zahrajeme zase turnaj, je to vlastně po nějakém měsíci, je to předposlední turnaj před mistrovstvím světa, takže teď pro nás jako každopádně jako každý důležitý zápas, takhle se odehrám spolu a jo, těším se moc.
6: Sezóna PVHL vám v Severní Americe začíná v prosinci, dělal vám zaměstnavatel Vancouver. Teď problémy třeba s připojením k reprezentaci, nebo to bylo úplně v klidu?
7: Jo, nedělali, oni jsou jako zvyklí, takhle to vykomunikovaný, takže jakoby můžeme takhle normálně fungovat a připojíme se vlastně pak na začátku toho kempu tý PVHL na čas, je to takhle vlastně udělaný, je to mistrovství světa, aby se to nekrylo s tím PVHL, takže ne, tam žádný problémy nejsou.
5: České hokejistky čeká druhý přípravný turnaj před listopadovým světovým šampionátem v Dánsku, my si o tom teď povídáme s Terezou Vanišovou, tak teď v té přípravě jste ve Finsku už v tom nejsilnějším možném složení.
7: Jo, tak máme tu víceméně No pár holek, pár hráček nám tu pořád chybí a je to takový, že asi ještě pořád zkoušíme nějaký mladší holčiny, a takže se nám to tak jako malinko mění, obměňuje každý ten turnaj, ale víceméně jakoby v plném složení.
6: Říká hokejová reprezentantka Tereza Vanišová, která se s národním týmem chystá na odpolední utkání s Finkami v rámci Euro Hockey Tour. Před tím druhým turnajem pod trenérem Brianem Idalským. Zkuste posluchačům popsat, co se událo za hlavní změny od toho předchozího působení nebo od toho předchozího cyklu.
7: Tak samozřejmě jako každý trenér je jiný a my jsme měli Karlu samozřejmě hrozně rádi, a tak jako je to jiný, to určitě, je to jako budeme hrát takový jiný systém trošku a Brian po nás chce trošku jiný věci, než po nás chtěla Karla, takže jako jsou tam nějaký změny a uvidíme, jak to půjde.
5: A máte nějaký konkrétní cíl před finským podnikem Euro Hockey Tour?
7: Tak konkrétní cíl, já si myslím, že hlavně tak nějak si zkusit jako ten nový systém a snažit se v tom se tak trošku najít. A jak říkám, no, jsou tam nové věci, takže je to pro nás, některé ty věci jsou pro nás novější, některé už spousta z nás třeba hrála takovouhle hru, takže záleží, ale myslím si, že asi, co se týká jakoby té taktiky, asi tak to je takový pro nás cíl si to tak nějak jako zažít víc.
6: Po zápase s Finskem vás čeká ještě duel se Švédkami a pak Švýcarkami. Tak s jakou bilancí nebo s čím by byla spokojená Tereza Vanišová po těch třech zápasech?
7: No tak já si myslím, že jako vyhrát tenhle turnaj by byl určitě hezký, zvlášť potom vlastně posledním, co se nám úplně nepoved. Takže uvidíme, no, jako myslím si, že tady ty turnaje jsou vždycky jako hrozně vyrovnaný a všechny ty evropské týmy už jsou jako na kvalitní úrovni, takže budeme se snažit to vyhrát určitě, s čím bych byla já osobně spokojená.
5: České hokejistky jsou ve Finsku, od 17 hodin nastoupí proti domácímu výběru. Jedná se o druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. My jsme si o tom teď povídali s Terezou Vanišovou. Moc děkujeme a držíme palce. Mějte se hezky, naslyšenou.
7: Já děkuju, mějte se hezky, naschánou. Poslouchej
1: Sport. Radiožurnál Sport.

0: Nirvana dohrává ve středečním radiožurnálu Sport. Posloucháte nás v 9 hodin 50 minut a my jsme za to moc rádi. Náš seriál vám tento týden připomíná, že to je v sobotu 100 let od prvního rozhlasového přenosu.
1: Byli jsme u největších momentů českého, ale i československého sportu. Jedním z nich byl skvělý večer v Mexico City v roce 1968, a to v podání gymnastky Věry Čáslavské, která získala 4 zlaté olympijské medaile za víceboj, bradla, prostna a přeskok.
2: Tak právě teď se připravuje Věra Čáslavská k provedení svých volných prostních. Všechno stále stichlo.
3: Komentoval Karel Malina, který měl v Mexico City vedle sebe na pomoc Vítka Matlochu, manžela trenérky Věry Čáslavské, bývalého gymnastu, který mu radil s jednotlivými prvky.
2: Slavka Matlochová dává poslední instrukce a Věra vystupuje po schodcích nahoru a ještě jsou zde domluvy s pianistou, zřejmě jde o rytmus. Přátelé, to bude hala úplně padat, možná, že nás vůbec neuslyšíte, protože Věrka Čáslavská cvičí na motivy mexické hudby, mexického folkloru, lidová hudba to bude a všichni diváci se dívají na ten koberec před námi, na Věrku.
3: Věra Čáslavská obhajovala 3 zlaté medaile z Tokia a úspěšně, tentokrát získala hned 4.
2: Právě se rozbíhá odraz Yamashita a nádherný doskok. Slyšíte překrásný potlesk a doufejme, že známka bude vysoko přes 9 bodů. Věrka se to slova zapíchla do země, jako připovinné. Usmívá se, vyšlo to. Už jenom jedna jediná disciplina a Věrka Čáslavská, hrdinka z Tokia, bude hrdinkou také v Mexico City.
4: No, já se přiznám, že toto byl velký závod nervů. Opravdu, já jsem nezažila ve svém životě horší závod. Ono totiž tomu předcházela taková fůra určitých emocí, které jako člověk sám těžko vstřebává.
3: Říkala v přímém přenosu československého rozhlasu Věra Čáslavská s narážkou na srpnovou okupaci.
4: Při odjezdu do Mexika v Praze prostě všichni lidé nám přáli hrozně moc úspěchu a všichni se hrozně těšili na to, že se nám tady bude dařit a pochopitelně také jsme to viděli na každém kroku. Já jsem třeba jela na trénink a byla jsem v tramvaji, jsem seděla na těch fůra lidí hned a Věro, a vy musíte. Když jsme dopadli jinde špatně, ať aspoň to v sportu ukážete, že stojíme prostě za to a že ten náš národ přece jenom něco umí.
3: Hvězdná gymnastka to ukázala i v poslední disciplíně. Na bradlech potvrdila zlato ve víceboji.
2: Věka Čáslavská pozdravila publikum, vydychla si zhluboka, podívala se na ty dvě žerdě, zvíhalou. Věka Čáslavská jde na bradla. Náskup na bradla, riskantní přesmíčka. Věrka se dostává na horní žetardolní, drží se statečně, kmich, výborně Hanka vyšla, výborně Hanka,
5: nádherně,
2: nádherně, skutečně, přátelé,
5: nacházíte mi nejopravější
2: prvek, přátelé,
5: přátelé, za spojní obrát,
2: ano, pádu, ne, dobře, bezpadně, nespadla, Ježiši Maria, přátelé, to bylo nádherné,
5: provedeš, Věro,
2: a stoj, výborně, zlato patří Československu, přátelé, nádherné.
3: Komentoval Karel Malina s pomocí Vítka Matlochy. Martin Charvát, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si jediné sportovní rádio v Česku,
1: které vás během chvíle vezme na všechny důležité sportovní akce po celém světě.
2: Z šatny Bostonu, z Tokio Domu,
3: z Delray Beach,
4: z Herrenfénu, Radiožurnál.
0: Žádná rozhlasová stanice u nás nemá tak široké pokrytí významných zahraničních šampionátů i dlouhodobých domácích soutěží jako Radiožurnál Sport.
5: Kolí se rozbíjá, Sorobčík padá, ale nemá šanci. Je to gól, Slavia vyrovnává na 1-1.
1: Paletu přímých přenosů doplňují pořady sportovních osobností, soutěže o zajímavé ceny, aktuality nebo listování sportovní encyklopedii.
0: Pro milovníky sportu je tak jasnou volbou
1: poslouchat Sport.
0: Radiožurnál Sport.
6: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
7: Radiožurnál 10 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
8: Senátoři budou jednat o návrhu na nepromlčitelnost vraždy. Policie varuje před podvodníky s palivovým dřívím. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národu s Anglií a zatím jsou bez bodu. Na silnici 7 z Prahy do Chomutova jsou dlouhé kolony před nehodou u Lotouše v obou směrech. A bude skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
8: Senátoři začnou projednávat vlastní návrh na nepromlčitelnost vraždy. Právě začíná jejich poslední schůze před senátními volbami. Policie ročně vyřeší asi 90% případů vražd. Promlčenící doba je aktuálně 30 let. To ale podle předkladatelky senátorky Jitky Seitlové z klubu KDU-ČSL nestačí.
9: Zájem společnosti i obětí na potrestání přetrvává. Pozdní potrestání plní generálně preventivní i satisfakční funkci.
8: Podobný návrh předložila ve sněmovně taky koaliční většina. Jednotlivé návrhy teď schvalují obě komory parlamentu odděleně. Vedení německého koncernu Volkswagen se v Hanovru sejde s odboráři. Mají mluvit o plánu, který začátkem září přijala dozorčí rada koncernu. Předpokládá rušení 10 000 pracovních míst.
10: Takzvané kontrolní rozhovory iniciovali odbory, chtějí při nich zjistit, jestli se Volkswagen ještě pořád drží kompromisu pracně vyjednaného před 2 lety. Tehdy zaměstnanci ustoupili ve finančních nárocích nebo akceptovali zrušení asi 35 000 pracovních míst. O zavírání továren a propouštění pro nadbytečnost ale nebyla řeč a koncern naopak sliboval nové investice do provozu. Volkswagen tvrdí, že jsou potřeba změny nad dohodnutý rámec, ale zároveň odmítá, že by kompromis porušoval. Případný konflikt se může přesunout do příštího roku. Od ledna mohou odbory stávkovat. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
8: Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit i další. Podvodníci inzeráty zveřejňují na sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí peníze předem a po zaplacení nereagují. V jiných případech dřevo opravdu přivezou a využijí jinou podvodnou strategii, varuje policejní mluvčí Lenka Petrželková.
11: Dřevo skutečně přivezou, následně však využijí psychologického nátlaku a snahy zákazníka přimět k rychlému zaplacení. Ten si často v danou chvíli řádně neskontroluje množství dodaného dřeva. Až po zaplacení a odjezdu skupiny pracovníků, zákazník zjistí, že skutečné množství dodaného dřeva je výrazně menší, než za jaké zaplatil.
12: Sport. Čeští fotbalisté podlehli v Lize národů Anglii 0-2, když od 25. minuty hráli bez vyloučeného Pavla Šulce. Po dvou zápasech v reprezentační soutěži jsou bez bodu. V dalším duelu nastoupí v sobotu ve Španělsku. Výhra hokejistů Floridy na ledě obhájců trofeje z Caroliny 1-0 v prodloužení otevřela nový ročník NHL. Obránce Filip Hronek přispěl 2 asistencemi k výhře Vancouveru 6-5 v prodloužení v Edmontonu. Gólman Jakub Dobeš vychytal v brance Montrealu výhru 3-2 v Torontu a Boston porazil New Yorkské Rangers 3-0. Útočník Bruins David Pastrňák byl poprvé kapitánem svého týmu.
3: Byl to skvělý den, jsem šťastný, že jsme vyhráli. Fanoušci tady pro mě znamenají mnoho. Hraju hokej, protože ho miluju. Miluju Boston, je to místo, kde jsem vyrostl, takže být jeho kapitánem byl opravdu speciální moment.
13: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy směrem z Brna popojíždí fronta od Čestlic z 8. kilometru. Okolo čtvrt hodiny ztratíte na cestě za čerpačku Orlen na úrovni újezdu. Na 4.5. kilometru překáží v levém pruhu nepojízdná dodávka, velmi špatně označená. D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, a první zdržení kousek za Velkou Býteší. Na 62. kilometru brzdí kamiony, osobní auta až poblíž odpočívky 9 křížů. Odtud se sunou čtvrt hodiny k omezení na 68. Tam je kvůli pracím silničářů průjezdný pouze levý pruh. A už těsně před Brnem směrem z Prahy nabírají zpoždění převážně nákladní soupravy, zastavují kousek za Kývalkou na 82. kilometru a v pravém pruhu pokračují chvílemi jen krokem až ke zúžení u D2. Osobní auta už jedou v celku plynule. A na 7. na trase z Prahy do Chomutova u Lotouše zůstává naše motohlídka Jakub Vodička, sleduje situaci, která od brzkého rána působí potíže řadě řidičům.
15: Stále se ještě nepodařilo odtáhnout havarovaný kamion. Místo se podařilo zprůjezdnit alespoň jedním pruhem a provoz je řízen kyvadlově.
14: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
13: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude většinou jasno, v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
13: Na síti s Andreou Sestými Hlaváčkovou.
16: Posloucháte Na síti na Radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je bývalý pátý deblista světa, dvojnásobný grandslamový vítěz a dnes trenér Lindy Noskové, Lukáš Dlouhý. Lukine, čau.
17: Čau, já vás všechny zdravím.
16: My to musíme hodit do osobní roviny, protože my se s Lukášem známe, ty jsi tady kolegovi říkal přes 30 let, tak je to tak, viď?
17: Je to možný, no.
16: No.
17: Bohužel.
16: My musíme začít aktuálně, a to u českých tenistek, který ovládli Billie Jean King Cup. Linda, tvoje svěřenkyně, byla týmovou jedničkou a právě ona nakonec přidala rozhodující bod ve finále Billie Jean King Cupu. Co pro Lindu z tvýho pohledu Billie Jean King Cup znamená?
17: Tak já jsem s Lindou rok a vlastně předtím jsem ji vydával na těch juniorských soutěžích, kde jsme objížděli společně. A já si myslím, že pro ní je to vrchol, vlastně vrchol kariéry, protože celou dobu o tom mluvila, že reprezentovat Českou republiku, vyhrát a že by prostě strašně chtěla zvednout ten pohár nad hlavou. A taky vlastně podle toho se chovala, že jo, všechny kvalifikace, všechny baráže, všechno odjela, neřekla ani slovo a prostě nechala tam v podstatě život, protože v tomhle náročném programu, co má WTA, tam v mě snad ještě ty týdny vlastně ty reprezentace a nikdy nepřemýšlela, že by nejela, takže je to podle mě splněný sen a jsem za to rád, že si odškrtla tuhle tu položku, ale myslím si, že bude pokračovat dál.
16: Maruška Bousková je její kolegyně z týmu, která přidala jeden z bodů v finálovém utkání v tom týdnu v Číně v Shenzhenu a řekla v rozhovorech, že je to pro ní pátý Grand Slam, což mi přišlo jako vlastně skvělý přirovnání, nikdy v životě jsem to tak nenazvala, ale rozhodně jsme to tak vždycky brali. Přijde ti v tom týmu těch ženských tenistek tohle jako běžná věc, že to tak opravdu řeknu 99% z holek fakt takhle má?
17: Tak nechci se nikoho dotknout, ale určitě jsou tam i výjimky, které to tak nemají, si myslím. Ale když se sejde ta parta vlastně z toho množství těch holek, co my generujeme, co máme ve stovce, a sejdou se, že bojují za jeden cíl, vlastně za ten pohár, pro který si tam jeli, tak si myslím, že to je to největší vlastně plus toho týmu, že jdou společně za tím jedním cílem, který je ten pohár. No.
16: Barbora Střícová kapitánkou první rok a hned k vítězství, ona byla také tvojí svěřenkyní a my se k ní dneska třeba ještě vrátíme. Ale během zápasu, hlavně po tom proměněném matchballu, jsem tam vnímala opravdu jako silný pohledy mezi Bárou a Lindou a takový jako napojení. Už v tom zápase proti Švýcarsku, kdy se kvalifikovaly holky, tam bylo podle mě silný napojení mezi touhle kapitánkou a Lindou. Jak ty vnímáš to, jak Linda Báru respektuje, jak to bere, co pro ní vůbec to, že se stala kapitánkou toho týmu, pro Lindu znamená?
17: Tak nemůžu mluvit za Lindu asi úplně jako, že bych to řekl jejíma slovama, ale co vidím, tak tam je obrovský respekt vlastně k tomu, co Bára dokázala. Vlastně jsou to opozitní hráčky, vlastně Bára byla plná emocí na kurtě, Linda si to drží v sobě, ale v obě dvě mají ten tah na tu branku vlastně, který je enormní a který vlastně vyzařuje z toho, co na tom kurtě předváděli, ať to bylo jedním stylem nebo druhým stylem, ale obě dvě jsou do toho zažraný a vlastně jedou na 100% a není žádná zkratka a prostě hrajou tak, aby vyhráli.
16: Jak jsem zmiňovala, Báru dobře znáš, nejenom skrz vlastně tu zkušenost, jako máme my dva, že se prostě známe celý život, ale i skrz tu trenérskou zkušenost. Co podle tebe Bára tomu týmu stihla za ten rok přinést?
17: Tak já si myslím, že ten její perfekcionalismus, ten vlastně to vyžadování té spolupráce, té práce jako takový, protože když se i na tom týdnu vlastně se začne pracovat ten vlastně před tím zápasem a se tam letí o týden dopředu. Takže já si myslím, že ta profesionalita a i ta dobrá atmosféra, protože Bára teďkon, jak už nehraje ona sama, tak je vlastně uvolněnější a předává jim ty zkušenosti, které ona měla z těch zápasů a to si myslím, že je taky velký plus.
16: Ty jsi v Davis Cupu startoval mnohokrát, zažil jsi vlastně to, že někam cestuješ většinu roku po boku svého trenéra, kouče, člena týmu a pak vlastně na ten týden, na dva týdny, na tři týdny v roce usedáš na lavičku úplně vlastně vedle, já řeknu v uvozovkách cizího věmu, cizího trenéra, toho kapitána. Co ten kapitán tý hráčce, ať už je to kapitánka nebo kapitán, v tom jednom, dvou týdnech v roce může vlastně přinést tomu hráči? Může něco ovlivnit při tom zápase?
17: Já si myslím, že při dnešních složení týmu, vlastně když jsem se koukal na každý zápas v televizi, tak vlastně každá ta hráčka tam má ten svůj tým vlastně sebou tak jako tak. Takže ta spolupráce, vlastně navázat tu spolupráci s tím trenérem, s tím osobním trenérem té hráčky. A myslím si, že i Bára komunikuje hodně dobře, co se týká vlastně přes celý rok, že sleduje ty hráčky a snaží se vlastně jim víc stříct a být s nima v kontaktu. A myslím si, že přímo na tom kurtě vlastně jim může dát ten klid a že chápe vlastně, co se děje na tom kurtě, že tam stála na té druhé straně taky. A myslím si, že to strašně pomáhá, že vlastně je to takový, když jde člověk na tu lavičku, že jde do toho klidu a že vlastně má porozumění, ať se to povedlo nebo nepovedlo, takže to si myslím, že je ta výhoda.
16: O vítězném Billie Jean King Cupu Lindě Noskové a také o tom, jak fungovalo její spojení s kapitánkou Bárou Střícovou, si dnes povídáme s trenérem Lukášem Dlouhým. Za chvíli budeme v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport pokračovat.

0: Radiožurnál Sport
1: a Andrea Sestiny Hlaváčková.
2: Pokračujeme v pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je trenér Lindy Noskové a bývalý pátý deblista světa Lukáš Dlouhý. Luky, pojďme teď od Billie Jean King Cupu víc k vaší klasické spolupráci. Jaká je vlastně tvoje role v Lindině týmu?
3: Tak mě Linda vlastně s týmem oslovili loni před začátkem sezóny, jestli bych měl chuť jim pomáhat vlastně, aby jsme si rozdělili vlastně ty turnaje, který Linda jezdí. A pro mě to byla vlastně nabídka, která se nedá odmítnout, protože Lindu jsem sledoval už, když jsem trénoval svoji předchozí svěřenkyni a potkávali jsme se na juniorských turnajích, takže to bylo jasný, že na to kývnu a vlastně doladili jsme nějaký detaily a teďkon spolupracujeme tak, že já jedu nějaký turnaje, Tomáš Krupa jede další turnaje a máme vlastně dvě zázemí, Linda je z Přerova a já jsem byl na pražské Spartě, takže když se trénuje v Praze, tak se trénuje na Spartě a jinak ona jezdí domů vlastně na takovou bázu do Přerova. No.
2: Když zmiňuješ, že dalším trenérem je Krupík, tak jak funguje ta spolupráce mezi váma dvěma? Jakoby je tam jeden dominantnější a jeden je vlastně takový jako kopilot, řeknu, a je to tak správně, nebo jste 50-50, jak to vnímáš?
3: Já to vnímám
2: tak, že... A jak je to možný nastavit vlastně, aby to fungovalo?
3: Tak začnu tou první otázkou vlastně. Samozřejmě Krupík jí zná daleko líp, protože s ní je asi od 15-16 let, takže ten všechny tyhle ty věmy, on si tím prošel, on jí vlastně vypiplal k tomu, aby hrála takhle dobře. A moje úloha je vlastně ta, že dodat tam něco navíc, vlastně, aby to bylo jako nejenom metoda jedna, ale dát tam i postřehy vlastně z té druhé strany, já jako hráče trošku mladší. Myslím si, že to funguje dobře. Ta letošní sezona, že zatím se vyvíjí v pořádku.
2: Docela fajn.
3: A neříkám, že to je tady těma věcma, ale určitě to něčemu pomohlo a myslím si, že to složení toho týmu je dobrý, protože když by si měl představit, že jsem vlastně s jedním člověkem 30 týdnů v roce a plus trénování jako v republice, tak i ta ponorková nemoc a takovýhle věci se určitě dají projevit a takhle, když se my dva vyměníme vlastně po 3-4 turnajích, takže to má blahodárné účinky na zdraví všech.
2: Ano. A i vašich rodin.
3: I našich rodin a myslím si, že i to je ta výhoda toho, že vlastně každý přijede odpočatej a může do toho dát 100% energie.
2: Zmiňoval se, i ta sezona nebyla špatná, první Grand Slamový titul a hned Wimbledon, na finále Wimbledonu si dorazil i ty, protože při Wimbledonu byl s Lindou Noskovou tedy Tomáš Krupa. Nicméně jako proběhla tam třeba myšlenka, nepoletím tam, protože třeba přeruším nějakou pověrčivost, protože to jako bylo první, co mě napadlo, když jsem viděla ty plný hráčský boxy. Oba jsme to zažili, že když se dostane člověk do finále Grand Slamu, olympiády nebo něčeho, tak tam všichni chtějí bejt. A najednou jako vyvstane ta myšlenka, tyjo, pozvu si je ty rodiče a nepokazím tím tu vítěznou šňůru, tak fungovali jste v týmu třeba nějak s tou pověrčivostí?
3: Tak Linda je hodně pověrčivá, ale proto se to udělalo tak, jak se to udělalo, protože já jsem si hrál s tou myšlenkou, jsme se domluvali tak jako nezávazně, že no tak na druhý týden přileď, ať jsme tam všichni. A pak já jsem říkal, no tak sám se jako nepozvu, to ne, ale na finále jsem napsal vlastně manažerovi týmu a ani jsem to Lindě neříkal, že tam jsem, šel jsem mimo box, abych nerušil vlastně to flow v tom boxu a šel jsem v řadu vejš, aby vlastně Linda ani nevěděla a když vlastně to skončilo, tak Linda se mě ptala, jestli jsem se díval, takže ta vůbec, jak ona nekouká do boxu, nekouká nikam, tak ani nevěděla, že jsem tam byl, takže já jsem se podíval na zápas a ten večer jsem hned odletěl, ani jsem s nima nešel jako oslavovat v tu chvíli.
2: Okay.
3: A nechal jsem je vlastně ten tým, jaký tam byl, aby si to užili a potom jsme to dooslavili později.
2: Linda a její pověrčivost, mača do postele a tyhle ty věci, to se všechno probíralo po Wimbledonu. Já bych chtěla přejít k její povaze. Před zápasem jsem s ní slyšela rozhovor, myslím, že na kurtě to bylo, po semifinále ptali se jí, jak se jí bude spát. Před finále ona tak jako nepochopitelně koukala a říká, jak by se mi spalo, já tady celý týden spím dobře, budu si spát dobře. Je ona opravdu prostě jako taková ta, jak se jí nazývá, poholinda?
3: Tak určitě má v tu výhodu, že vlastně tou hlavou zvládá tyhle ty vypjatý zápasy a vlastně ty konce těch turnajů nejlíp, jak to jde, protože ona přijede na turnaj vlastně a první kola, to je asi i vidět, když se na to diváci koukají, že tam je to takový zatím neučesaný a tohle to, ale jakmile se dostane dál a začne mít ten svůj rituál a ty svoje,
2: a
3: to svoje flow vlastně, že začne hrát tak, jak to má být, tak pak to všichni vidí, že vlastně může hrát se všema a může všechny porazit hlavně. A to je ta největší výhoda.
2: Jak výjimečný, protože ty máš zkušenosti, dneska jsem už zmiňovala, Lucka Havlíčková, Bára Strýcová a celkově vlastně prostě vhled do té WTA Tour. Jak ojedinělá je tahle pová?
3: Tak já si myslím, že hodně.
2: Pro mě jako šokujícně.
3: A je to až jako s podivem, že vlastně v tak raném věku dokáže zvládat ty největší vlastně stage toho tenisu, kde se hraje. A s takovou lehkostí vlastně, a když se nedaří, tak se dokáže vrátit zpátky vlastně. A viděli jsme to teď třeba na US Openu. Vlastně vždycky nějaký matchboly, nějaký vedení, nepodařilo se, pak těžký koncovky a většinou to zvládne. A to si myslím, že je ta její největší super vlastnost, že hraje pořád svoji hru, nekouká se, kdo je na druhé straně, ani vlastně jaký je stav. A věří tomu to, co natrénovala, to, co umí a tím to vyhrává.
2: No přesto při prvních matchbolech ve finále Wimbledonu podle mě přišly nervíky. To se asi shodnem, že dvojchyba na matchball, jedna, dvě chybičky, tam na ty další dva muselo se jít do třetího. Byly to nervy za tebe?
3: Tak za mě jsou to největší nervy, když musím sedět v tom boxu.
2: Ano.
3: Bohužel tam to člověk neovlivní a ještě právě, jak jsme zmiňovali, povahu Lindy, ta úplně nevyžaduje couching po každém míčku, aby se podívala do boxu, takže člověk tam sedí tak trošku jako
2: odstřižen
3: od dění a jenom to musí sledovat a vlastně zkusit v nějakém momentu vlastně nějak povzbudit, poradit, ale říkám, Linda si to hraje sama. A
2: co se dělo v tenhle moment? Cítil jsi nervozitu i ty, jakože doháje, tak tohle u ní neznám? A nebo naopak jsi říkal, tohle se jí občas stane, jdeme dál, ona to zvládne ve třetím.
3: No já jsem si v tu chvíli, když byly matchbally, jsem si neříkal, že se něco děje špatně. Matchball debil, hele, to se stane, to vůbec kor u Lindy vlastně, která hodně ráda servíruje ostře v oba dva servizy, takže to bych vůbec nehodnotil, že se něco stalo, ale pak mě trošku znervoznila vlastně, když Kája začala hrát dobře, začala hrát to, co nám úplně nevyhovovalo, ale...

0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte Radiožurnál Sport dnes s bývalým českým reprezentantem a současným trenérem Lindy Noskové Lukášem Dlouhým. Jsme v pořadu Na síti. Luky, ty si dnes sice pohybuješ hlavně v ženském tenisu, ale mužský tenis určitě sleduješ a Davis Cup tě neminul, to, co se dělo v O2 aréně před pár týdny teďka už. A tak co říkáš na tu současnou generaci kluků?
2: Tak je to úplně neskutečný, že vlastně po těch letech, kdy nebylo moc z čeho vybírat, tak dnešní tým vlastně čítá už hodně hráčů, kteří jsou ve stovce, v okolo stovky. Máme i dobré deblisty, takže je tam zase zaděláno na to, aby tahle ta generace vlastně měla nějaký úspěch v tom Davis Cupu. A jak jsme všichni viděli, tak v O2 aréně se neprohrává. A kluci zvládli i takovýhle vypjatý zápas s Amerikou a doufám, že budou takhle pokračovat i v té Boloni.
1: Máš pocit, že od té generace Berdych, Štěpán,

0: party, veselí, debly, že jo, tak nějak to tam bylo v tu dobu?
1: Ano, se nemýlím, ano, ano.
0: Že jo? Že sešli jste se všichni v jednom období, takže to je opravdu zase ojedinělá generace jakoby kluků, který to můžou opakovat, ty úspěchy, ty výsledky.
1: Tak nevím, jak opakovat, jestli se to dá zopakovat, protože říkám, vlastně Berďa a Štěpec byli neskuteční hráči, takže ty si to vyhráli v podstatě sami. A kluci jsou okolo desítky, oba dva, první dva, Tomáš Macháč tam byl taky, takže já si myslím, že ta kvalita toho týmu je veliká a hlavně zase mají super kapitána, mají Tomáše Berdycha, který může předat ty zkušenosti, jak to bylo tenkrát vlastně a jak se chovat, nebo jak vlastně uchopit ten Davis Cup, aby se zahráli co nejlepší výsledky a myslím si, že proč by to nemohlo být letos?
0: Před námi je finále Davis Cupu v Boloně, kam se náš tým absolutně vlastně úžasně, jinak to nejde nazvat, kvalifikoval přes Ameriku. A co od toho finále asi tak můžeme čekat, si myslíš?
1: Tak musíme hlavně nejdřív počkat, jak dopadne ta sezona, protože ta sezona je dlouhá a je to vlastně až na konci, takže budeme držet palce klukům, aby byli zdraví. To je důležitý, protože když se rozpadne nějaký článek toho týmu, tak bohužel se nedá konkurovat v týmové soutěži vlastně na to, jak to zapadá kapitánovi do těch notiček, aby koho postaví, kdo bude hrát čtyřhru vlastně, když není rozhodnuto, je tam hodně neznámých, takže já bych počkal s tím hodnocením a s tím očekáváním na to, až se bude blížit to datum a podle toho, jaký bude ten tým, tak pak bych teprve udělal nějaký prognózy.
0: Jo, to je správný přístup, protože i to, že vlastně nás na úvod čeká Kanada v čele s Felixem Auger Aliassimem.
1: Dobře řečený.
0: Viď, to jsem zvládla, podle mě. Je, tak pokud budeme brát aktuální nastavení, prostě jedeme v plný zbroji a Kanada taky. Jak těžký to je los?
1: Tak já si myslím, že ač si ho ani nezmínila, tak je tam ještě Denis Šapovalov, který je top ten hráč a teď konce trošičku vytratil do nějaký třetí, čtvrtý desítky, ale právě ten Davis Cup to je specifický, že vlastně tam se stačí připravit na ten zápas a ta kvalita tam pořád je toho Šapovalova, takže já si myslím, že enormně těžký zápas a myslím si, že když se to sejde, tak vlastně by mohla rozhodovat čtyřhra nebo by to aktuální rozpoložení těch našich hráčů vlastně, když přijedou z Asie, někdo se tam utrhne a udělá nějaký neskutečný výsledek, tak si myslím, že vlastně tam jde jenom o ten aktuální stav toho hráče.
0: My jsme teď vlastně prožili v O2 aréně takový klasičtější formát, i když je to přeházený a vlastně čtyřhra se hraje před těma singlama. A i když u vás to takhle bylo vždycky, veď, v Davis Cupu.
1: Jako časově je to stejný, akorát bohužel ten formát...
0: Ve dvou dnech. Vy jste to měli ve třech, což bylo lepší.
1: Ano. A hlavně se hrálo na tři vítězní sety, takže vlastně tak. ten Davis Cup byl úplně něco specifického a vlastně dokázat to vyhrát se dvouma hráčem a vlastně tři dny v kuse hrát pětiseťáky. Myslím si, že to byl větší challenge, než... tady ten formát, ale zaplať pánbůh za to, že se to aspoň hraje doma venku. Že
0: vlastně na začátku.
1: Na začátku, bohužel jenom, ale že se to dá vlastně ukázat i domácím fanouškům a vyprodat tu arénu.
0: Aspoň jednou v roce.
1: Tak.
0: Každopádně do finále v Boloni jdeme zase s jiným formátem a to, že se to hraje stejně jako v Shenzhenu u holek v jeden den jednou utkání, jestli se nemýlím, dva singly double. Co říkáš na tyhle ty změny? Co říkáš vůbec na kvalitu toho Davis Cupu, pokud se teda bavíme o tom, že ten tým se musí připravit vlastně na formát toho dvoudenního maratonu pěti zápasů potenciálně, pak na formát prostě jednodenního hop nebo trop?
1: Tak za mě, já jsem taková konzerva, asi už starý, ale myslím si, že ten formát předtím byl daleko lepší, že vlastně tam se ukazuje ta oddanost tomu sportu a oddanost vlastně tomu, že jedu reprezentovat, že tam za sebe vydám všechno a ne, že prostě ať je to, jak je to, tak dva sety, prostě se může stát cokoliv. V těch třech, na ty tři vítězný vlastně vyhrával většinou ten hráč, který byl lepší a který tomu dal víc. A myslím si, že to je škoda, protože ta historie toho Davis Cupu byla úžasná a líbilo se mi to víc.
0: Na co nejraději vzpomínáš, když se ohlídneš za svým účinkováním v Davis Cupu, za svýma nástupama v týmu a tím vůbec, jak vlastně, co to pro hráče, jako jsi byl ty, znamenalo být v týmu?
1: Tak pro mě to znamenalo úplně nejvíc, protože vlastně reprezentovat, my nemáme jinou šanci, než reprezentovat vlastně v Davis Cupu a je to prostě nejvíc, co se dá udělat. A když si vzpomenu na nějaký finále vlastně třeba v Barceloně, když jsme hráli, to byl vlastně první rok, který jsme se dostali zpátky po těch letech do finále, tak hrát proti Nadalovi, Davidovi Ferrerovi a všem lidem, kde byla vyprodaná aréna v Barceloně, tak to bylo neskutečný a vlastně potom každý domácí zápas, ať už to bylo v Ostravě nebo v Praze, tak ta atmosféra, ta kulisa těch diváků byla neskutečná.
0: Lukáš Dlouhý, samozřejmě nejen trenér Lindy Noskové, ale sám má za sebou starty za českou reprezentaci a právě o současné české generaci. Na Davis Cupu jsme mluvili v dnešním pořadu na síti na Radiožurnálu Sport. Po písničce se vrátíme právě k té trenérské kariéře.
2: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu Fair Play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
3: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Alpine Pro a Toyota.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Pokračujeme v pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Hostem je dnes bývalý skvělý deblista, současný tenisový trenér Lukáš Dlouhý. Luky, jak ty jsi se vlastně dostal po kariéře ke koučování žen?
2: No, to je dobrá otázka.
1: No.
2: To už je tak dávno, že se ani nepamatuju, ale já
1: jsem... A zase tak dávno to není.
2: No je to dlouho už právě, bohužel jsem...
1: Kolika jsi končil? Tvých letech?
2: 34.
1: No na deblistu docela brzo.
2: Na deblistu brzo, no já jsem měl zranění a pak už jsem neviděl smysl v tom se vracet, když jsem hrál špatně. Tak jsem si dal na rok a půl pauzu a začal jsem vlastně pomáhat klukům tak jako nárazově, jenom abych se nenudil doma, no a potom z toho vznikla spolupráce vlastně s Romanem Jebavým. Takže tam jsem s ním spolupracoval, byl, nevím, 35. 40. na světě v deblu a pak mě zlanařili na Spartu a tím jsem začal vlastně trénovat jako regulérně, už jakože normálně jako zaměstnání.
1: Ano.
2: A pak jsem se dostal vlastně k té Luce Havlíčkový, nebo ne vlastně, k Báře Strýcový, že vlastně končila právě s Tomášem Krupou končila a spolupráce, no a jak my máme takový dobrý vztahy, tak mi zavolal, jestli bych jí nepomohl a samozřejmě mě trošku mentoroval, jak se to trénuje, jak se to dělá, za co jsem mu vděčnej. A vlastně začala spolupráce s Bárou Strýcovou, která pak vlastně ještě vyhrála to, co předtím nikdy, vyhrála Grand Slam v deblu a byla v semifinále singla, takže to bylo super.
1: No, to byl i moment, kdy jsem tě jako trenéra poprvé zažila já, protože na konci roku 2018 jsme spolu odjeli brutální asijskou šňůru. Já na to, Luky, nikdy nezapomenu, já jsem se v životě nesmála tolik jako tam.
2: Takže, to je v pořádku, a jak jste hráli?
1: No, vyhráli jsme všechno,
2: no,
1: na
2: tak,
1: co jsme sáhli.
2: A o tom to je, ano.
1: Skončili jsme v naprostých záchvatech smíchu na Masters. Takže bylo to opravdu jako pro mě úplnej konec kariéry, o kterém jsem teda nevěděla, jo, že bude konec, protože to bylo na základě otěhotnění potom. Ale pro mě taková odměna jako v mojí kariéře, že jako vlastně to jde i takhle. Že to jde i takhle jako zábavně a v týmu s pocitem, že mám vedle sebe singlistku, která se 150% věnuje singlu a 150% deblu, což jako asi uzná, že bar je jedinečná záležitost. Ale já ani nevím, kam tím míří, já jsem se prostě zavzpomínala, protože to byla strašná sranda. Ty si v té době teda Báru se snažil krotit, byl to křest ohněm, protože Bára Strýcová je jako úžasný tenista, ale taky velmi sveřepej člověk.
2: No tak samozřejmě, že Bára mě naučila vlastně většinu těch věcí. Vlastně už se nemusím se ptát a nemusím se na nic, já nevím, soustředit, protože s tou jsem zažil všechno. Ať už na kurtě, že vlastně to nemá cenu, že vlastně to je špatně, nebo že všechno je dobře, a nebo otázky, kam mám hrát, kam mám servírovat.
1: A nebo buď ticha, já vím, kam hraju.
2: A ano, a v zápětí po gemu přijde tady tahle ta věc, takže tam probíhalo úplně všechno. Nemoc lidí to chápalo, jako že se to vlastně dá vydržet, protože ty zvenku, co viděli jenom ty výlevy a jenom ty vlastně ty emoce, ať už kladný nebo záporný, tak nerozuměli tomu, že se to vlastně dá vydržet. Nicméně, jak jsme tady říkali, tak Báru znám 35 let, takže vlastně já jsem věděl, do čeho jdu a co se tam odehrává, a jakmile se šlo mimo kurt, tak vlastně Bára byla úplně normální a buď se omluvila, nebo vlastně říkala, to bylo dobrý, viď? Takže tam vlastně to jelo pořád dál a dál, že tam nebyla vlastně žádný hluchý místo, žádná pauza. Byly to jak na houpačce emoce, ale bylo to super.
1: Já se musím dneska dotknout i té spolupráce s jednou z našich nejúspěšnějších juniorek historie. První juniorka světa, vítězka Roland Garros v singlu v deblu, finalistka US Open v singlu v deblu, Lucka Havlíčková, k tý si teda šel po Báře Strýcové. Jaký to bylo vedle Lucky? Protože já jsem teď s ní slyšela rozhovor na Kanál Plus Sport a ona zmiňovala, že ve chvíli, kdy vyhrála Roland Garros, tak jako vůbec nebyla v pohodě. A že jenom ty lidi, co tam byli s ní a byli v týmu, to vnímali taky tak. Vnímal jsi to tak?
2: Tak Lucka je specifická, ta byla vlastně tu medaili, když jí bylo 15 let, mám pocit, a nikdo v podstatě ji nechtěl trénovat, protože nikdo nezvládl vlastně na tom kurtě. A tam se vlastně použila ta moje metoda toho, že vlastně jakoby kamarádská, ale odpracovat a takovýhle věci vlastně naladitý na to, že ten tenis je pro ní dobrá volba. A myslím si, že vlastně po roce spolupráce vyhrávala tyhle ty juniorské turnaje, jak na běžícím pásu, a byla 190 na světě mezi ženama v 17 letech, což mi přijde jako super úspěch. Nicméně musíme zmínit i tu stinnou stránku, že vlastně pak začala na těch turnajích, já jim říkal holčičky, co to moc neuměli, tak s nima hrála tak, že vlastně nastoupila, vedla, pak se jí zbordila zase ta hlava, takže vlastně prohrála třeba set, prohrávala 0-4, ale byla o tolik lepší, že ten zápas stejně vyhrála, takže se to tak nějak tlačilo před sebou a ta vlastně nedošlo na to, aby se naplno projevila vlastně ta její ne nemoc, možná nemoc, já nevím, jak se to dá nazvat, vlastně, že nebyla spokojená s tím, že dělá ten sport a neuvědomovala si vlastně, co všechno dokázala, jak je dobrá, a vlastně dělala to pro někoho, nedělala to pro sebe, a to si myslím, že když teďkon zjistila, že ten sport dělá pro sebe, ne pro lidi okolo, ne pro trenéra, ne pro rodiče, ne pro někoho, tak jí to půjde daleko líp a myslím si, že má šanci se dostat do té užší světové špičky pořád.
1: Já jenom pro posluchače připomenu, že Lucka Havlíčková je známá tím, že si po téhle slavné juniorské kariéře dala úplnou pauzu od tenisu, dokonce pracovala v kavárně a teď se na okruh vrací a rozhodně má dobré vyhlídky. Od Báry Strýcové přes Lucii Havlíčkovou až po současnou spolupráci s Lindou Noskovou, trenérských zkušeností už má můj dnešní host opravdu hodně. Lukáš Dlouhý je hostem pořadu Na síti na radiožurnálu Sport. Po písnice se ještě uslyšíme.

0: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Je před námi poslední část dnešního rozhovoru na síti na radiožurnálu Sport. Stále je se mnou bývalý pátý deblista světa, dvojnásobný grandslamový vítěz Lukáš Dlouhý. Luky, o tvojí kariéře jsem se dnes záměrně ještě skoro nebavila. Ty sám říkáš, že vedle kariéry trenéra světových tenistek, role manžela, táty dvou krásných holčiček, se už na ten slavný rok 2009 moc nevzpomíná. Přesto, co si myslíš, že se tomu klukovi z Písku v tenisové kariéře povedlo vlastně úplně nejvíc?
2: Tak nejvíc, no, že jsem hrál ten tenis teda, ale takhle je blbý vzpomínat, protože povedlo se toho hodně, vlastně dokázal jsem z toho Písku se dostat do stovky v singlu a vítězné grandslamy ve čtyřhře, takže to je jako dobrý, ale říkám, je to strašně dávno. Děti už mě neviděli, jak jsem to vyhrával ani, takže je to fakt dávno. Když vidím, jak rostou, tak když je v 8. třídě, tak to si říkám, to mohla ještě stihnout, no ale bohužel jsem skončil dřív. Takže moc se to jako nevytahuje u nás doma, takhle když někdo v hospodě se zeptá, tak mu o tom rád řeknu, ale doma na ty trofeje se dá prach a nikdo se z toho
1: Tak neposadí na zadek.
2: Ano, neposadí na zadek, tak jsem to chtěl přesně říct.
1: Když jsme oba bývalí deblisti, převážně deblisti, ano, oba jsme se dostali do stovky v singlu, je být opravdu dobrým deblistou a hodně o štěstí na správného parťáka v těch očích?
2: Tak parťáka musíš mít vždycky, aby to ladilo s tvojím stylem tenisu a vlastně celý ten tým fungoval dobře. Takže tam nejde si vybrat špatně na to, aby si hrála dobře, to prostě není možný a myslím si, že takhle ty mladí, co se tam dostávají, vlastně to potvrzují, protože ty mladí ještě nemají ty zkušenosti, nemají to oběžděný a nemají ty parťáky vlastně tohle a ty debly vlastně hrajou, ty starší hráči, vlastně když se podíváme na ten žebříček, tak tam není moc hráčů pod 30 let, a vlastně ve 35 začíná hrát nejlepší tenis, protože už vědí, jak na to jsou sehraný a vlastně využívají těch pravidel toho debla. No.
1: Jak moc je u chlapů důležitá chemie mimo kurt? Je to kolikrát víc o tom pracovním jako poměru na kurtě a mimo kurt, ať si dělá každej, co chce, anebo za tebe prostě 100% to musí fungovat i mimo kurt?
2: Tak já jsem to bral tak, že když já jsem hrál, tak to muselo fungovat i mimo kurt, protože vlastně s ním...
1: Protože jsi takovej.
2: Protože já jsem takovej a když mi to nefunguje někde, tak nefunguje nic. A pro mě to bylo jako alfa omega toho. Ale když se na to kouknu čistě jako sportovně, tak vlastně i když se ty dva nemusí, ale sedí jim ta hra a vlastně hrajou a vyhrávají, tak je to biznis a já si myslím, že tak by se to mělo brát, že musíš oželet něco, ať už je to ta sranda mimo kurt nebo to trénování společný. Tak prostě přijdeš na kurt 100% připravený a čekáš, že ten parťák bude taky 100% připravený a pak to rozbalíte spolu. No.
1: Přijde ti, že v dnešní době už někteří kluci trochu rozluštili ten deblový matrix, že se občas vyplatí včas dát zbohem singlu a věnovat se deblu, že je v tom jako silná kariéra, má velký potenciál dosáhnout velkých úspěchů. Já jsem to třeba vyluštěla ve 30, že je skvělý vlastně objíždět jenom ty nejhezčí, největší turnaje a vlastně vydělávat ve finále víc než singlem. Že třeba Pavlásek, Nouza, Rikl jsou kluci, kteří si to včas řekli, že budu deblovej specialista.
2: Tak já nemůžu mluvit za všechny, ale s Páťou Riklem jsem spolupracoval na té Spartě, takže tam jsme to řešili a jsem rád, že to vlastně přijal, protože Patrik je neskutečný hráč, je talentovaný, ale jeho zdraví úplně nedovolovalo ty tréninky a tu přípravu na toho singla, takže když to vezmeme takhle, tak vlastně udělal nejlíp, co mohl a teď je Davis Cupový reprezentant a hraje největší turnaje ve čtyřhře.
1: Když se vrátíme k tvojí kariéře deblisty, byl Leandr Paes, indická legenda tenisová, tím stěžením parťákem?
2: Tak pro mě určitě byl na začátku vlastně Pavel Wiesner, protože s tím jsem začínal vlastně, že jsem ho měl jako trenéra a hráli jsme pro Srandu Debla, on končil a to jeho končení vyústilo to, že byl pátý na světě a já šestej, takže já si myslím, že to bylo win-win kombinace pro oba dva. A protáhnul si kariéru takhle o 5-6 let a vlastně udělal nejlepší výsledky, co kdy měl, tak jsme hráli spolu, takže to bylo úplně super. A pak přišel Leandr a to je legenda, jak říkáš.
1: No k té legendě, přihoď nám trošičku, přibliž nám trošičku spolupráci s někým, kdo je opravdu v zemi, jako je Indie. Jako vlastně top osobnost, top člověk. Já nevím, jak ho, jak ho popsat.
2: Tak přiblížit na kurtě, já nevím,
1: no,
2: jestli...
1: i na kurtě.
2: Na kurtě nejlepší deblista vlastně, nejlepší, nejrychlejší koordinace, ruka, oko a porozumění tomu sportu, to je bez debat, to si myslím, že nejlepší na světě byl. A co se týká mimo kurt, no tak stalo se, že jsem přiletěl na turnaj a on mi zapomněl říct, že tam nepřiletí, takže jsem si tam hledal parťáka a místo přísněžně mi slíbil, že vlastně přiletí na další turnaj, vlastně když jsem přelítal z Číny do Tokia, že se potkáme v Tokiu a den předtím mi zavolal, že vlastně do Tokia taky neletí, takže jsem tam zase hrál s někým jiným a že se teda potkáme už určitě v Bazileji, vlastně na velkým turnaji v Evropě, že to stihne, že to je 14 dní a v Bazileji opět nepřijel a říká, ale přijedu dřív do Paříže vlastně na posledním tisícovku sezóny a přijedu dřív, přijedu tam o 4 dny dřív, budeme tam od středy, tak jsem tam přijel a on přijel den před zápasem vlastně v pondělí toho dalšího týdne a říká, tak už jsem tady a vytáhnu rakety, který měl vypletený na US Openu, no, tak říká, mám to trošku měkčí, ale hrajeme, no, tak pak jsme hráli Masters, no.
1: Já myslím, že tohle je krásné zakončení tohohle povídání dnešního, protože tak nějak popisuje, co všechno je na tenise možný. Luky, díky moc, že jsi dorazil, snad si tě zase někdy budu moc přizvat, třeba i na nějaký náš Grand Slamový speciál na Radiožurnálu Sport. A hodně štěstí ve spolupráci s Lindou Noskovou, ale hodně štěstí také se tvým zdravím a s rodinou a děkuji, že jsi dneska tady.
2: Já děkuji za pozvání a mějte hezký den.
1: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Dnes s námi byl Lukáš Dlouhý.

0: Radiožurnál 11 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Poslanci už druhý den projednávají návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Izrael vyvrátil obavy z možného únosu letadla. Čeští fotbalisté prohráli v Lize národů s Anglií. Na dálnici D1 směrem z Prahy do Brna v omezení na Šmejkalce blokuje dopravu osobní auto. A bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Mimořádná schůze k návrhu na vyslovení nedůvěry vládě pokračuje druhým dnem. Zatím se z opozičních zástupců dostal ke slovu jen předseda ODS Martin Kupka. Poté začali vystupovat koaliční zástupci s přednostním právem. Předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olga Richterová to přirovnává k autoritářským systémům.
3: Vládní hnutí si tam zajistila pořadí lidí jenom za sebe, mají tam naprostý monolitický blok, jako to bývalo v tom Orbánově Maďarsku. Zvalcovali si to způsobem, který neumožňuje, abychom tam my jakýmkoliv způsobem vstoupili. A ještě je dobré si říci, že znemožnili, aby zaznívaly ty protiargumenty.
1: Izrael vyvrátil, že by letadlo, které vyslalo nouzový signál a změnilo směr, někdo unesl. Oznámil to mluvčí izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Letoun s asi 180 cestujícími na palubě původně mířil z Dubaje do Tel Avivu. Přistál ale v Saudské Arábii. Podle webu Times of Israel stroj změnil náhle směr poté, co se jeho piloti pohádali. Letoun dopravce Fly Dubai zároveň vyslal několik nouzových signálů, které můžou znamenat únos letadla. Podrobnosti incidentu zatím nejsou známé. Bezpilotní stroje od více než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
4: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z Ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
5: Sport. Čeští fotbalisté prohráli s Anglií v Lize národů 0-2. Po dvou duelech v elitní skupině tak mají 0 bodů. Už v 25. minutě byl vyloučen záložník Pavel Schulz. I přesto Češi inkasovali až krátce po začátku druhé půle. Gólu po příchodu ze šaten litoval kapitán Ladislav Krejčí.
6: Určitě to mrzí, ještě když vlastně se nám to opakovalo, že i zápas s Chorvatama jsme dostali brzo na začátku poločasu, teď se nám to opakovalo, ale je to proces, snažíme se hrát, ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby ta naše kvalita a individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
5: Další zápas v Lize národů čeká českou reprezentaci v sobotu ve Španělsku. A hokejisté Vítkovic opustili poslední místo Tipsport Extraligy. V šestém kole zvítězili v Olomouci 4-3 a na dně tabulky je vystřídala Mladá Boleslav, která podlehla Plzni 1-4. Vedoucí Třinec porazil Kladno 6-4, Hradec Králové Spartu 4-3, Pardubice vyhráli nad Českými Budějovicemi 5-2 a Litvínov nad Libercem 5-4 po nájezdech.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 na Šmejkalce a zdržení před Brnem. Na D1 z Prahy do Brna vzniká kolona před sjezdem na Benešov. Okolo 17. kilometru přes 20 minut se jede do omezení na Šmejkalce. Přímo v něm na 24. a 5. kilometru blokuje pravý pruh porouchané osobní auto. D1 o kus dál směr Brno plní kamiony. Délka kolony se průběžně mění. V těchto okamžicích zastavují za Ostrovačicemi na stém 78. kilometru. Osobní auta zpomalí, jak je zvykem, až v okolí Kývalky na kilometru 182. A D1 do Třetice teď ve směru z Brna do Prahy opatrně stále za sjezdem na Divišov. Na 37. kilometru zůstává neprůjezdný stoupací pruh, v něm už na odtahu porouchaný kamion, vše označené světelnou šipkou. A na sedmičce z Prahy do Chomutova trvá dlouhé zdržení před Lotoušem. Kvůli odklízení následků po ranní nehodě kamionu popojíždí v obou směrech dlouhé kolony v řádech desítek minut. Od Prahy se brzdí před sjezdem na Knovíz od Chomutova za Třebí. Informace doplní naše motohlídka Jakub Voděčka.
8: V místě nehody se stále odstraňuje havarovaný kamion, projíždí se jedním pruhem, provoz je řízen Kyvadlově.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude jasno v Čechách až polojasno, teploty většinou 20 až 24 stupňů, na horách kolem 16. A pozor, na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr. Místy bude mít v nárazech kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
9: Hezké dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji. Krátce po 11. hodině posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Tenistka Daria Vidmanová vypadla na turnaji série WTA 1000 v Pekingu v prvním kole po porážce 2x3-6 s Timofejevovou z Uzbekistánu. 23-letá hráčka zaznamenala na okruhu čtvrtou prohru v řadě. Dařilo se naopak Lindě Fruertové, která v Pekingu prošla do druhého kola. Domácí Číňanku Pai Chuo Suan porazila ve dvou setech.
2: Radiožurnál Sport
10: a Lukáš Michalík.

0: Jak už jste v našem vysílání několikrát slyšeli, a to už od včera, čeští fotbalisté v elitní skupině Ligy národů zůstávají bez bodu. Po porážce 1-2 s Chorvatskem tentokrát v Edenu podlehli Anglii 0-2. Oba góly dostali domácí po změně stran v oslabení. Už v prvním poločase totiž za nešetrný zákrok rozhodčí vyloučil Pavla Šulce.
1: Pavel Šulc šel kolíkama napřed, to nevypadá tedy vůbec dobře, a Pavel Šulc půjde do kabiny.
2: It's not a mistake, it's the situation in the football.
3: Nebyla to chyba, takové momenty fotbal přináší. Ztratil míč a chtěl ho hned získat zpět. Šulcovi věříme, je pro tým důležitý, ne pro další zápas, ale do budoucna určitě. Je to velmi dobrý hráč.
2: He's a very good player.
0: Řekl reprezentační kouč Santi Denia o Pavlu Šulcovi, pro kterého souboj s Anglií skončil už v 25. minutě. Záložník Lyonu ve skluzu trefil nad kotník Andersona, sudí mu nejprve ukázal žlutou kartu, po zhlédnutí videa ale své rozhodnutí přehodnotil a udělil kartu červenou.
4: Podpoříme ho, protože může se to stát každému. Já jsem si mohl dát vlastňák a trefil jsem tyč. Příště Pavel může vyhrát ten souboj a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat.
0: Zastal se Šulce kromě trenéra Denny i reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Ještě v kompletním složení Češi Angličanům dokázali vzdorovat a hned v 5. minutě šel zmiňovaný Šulc sám na golmana, ale na poslední chvíli si míč moc předkopl. Po vyloučení domácího záložníka už hosté zápas kontrolovali a díky trefám Gordona s Kaneem dokráčeli k výhře.
5: Je to škoda, no, že jsme si takhle to stížili, ale myslím si, že i tak jsme ukázali prvky, které v té hře chceme mít a že pořád máme na čem stavět. Ve spoustě věcí jsme se tam dostali kombinačně po zemi i o jednoho hráče míň, a to je přesně to, co tam chceme vidět teď.
0: Těšilo obránce Štěpána Chaloupka. Další utkání Ligy národů se hrají čeští fotbalisté v sobotu v Oviedu proti mistrům světa ze Španělska, kteří v úterý porazili Chorvatsko 4-1 a ve skupině jsou dál 100%. Z Edenu Lukáš Michalík, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

To byla skupina Coldplay ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Fotbalisté Bohemians dnes budou hrát o postup do osmifinále domácího poháru. 12. tým prvoligové tabulky na zápas třetího kola odcestoval do Vsetína. Na stadionu třetiligového klubu se začne hrát v 15.30 a o jeho průběhu vás samozřejmě budeme informovat. Bohemians během reprezentační přestávky odehráli v Dublinu přípravný zápas proti svým irským jmenovcům, který skončil 0-0. Vsetín je v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy aktuálně 16.

0: Hokejisté Třince zůstávají i po šestém kole Tipsport Extraligy 100%. Vedoucí tým tabulky porazil Kladno 6-4, Pardubice vyhrály nad Českými Budějovicemi 5-2, Hradec Králové nad Spartou 4-3, stejným výsledkem Plzeň zvítězila v Mladé Boleslavi a Litvínov vyhrál nad Libercem 5-4 po nájezdech. Zápas Olomouce s Vítkovicemi nabídl několik zvratů. Hosté ale nakonec po druhé v řadě v nejvyšší soutěži zvítězili, když v 58. minutě rozhodl gólem na 4-3 vítkovický Jakub Zbořil.
1: Celý zápas tak nějak jsem byl asi naštvaný, že jsem se moc nedostával do střelby a když už se mi to dostalo, tak jsem to chtěl pořádně vypálit. No. Hrozně hezká nahrávka od Číráka, mi tam dal žábu přes hokejku, no a já už jsem to měl jednoduchý.
2: Popisoval svou branku z 58. minuty vítkovický obránce Jakub Zbořil. Krátce napřáhl, vypálil na zadní tyč a nedal brankáři Machovskému moc šancí zareagovat.
3: Každý gol se dá chytit, jak by řekl Dominik Hašek, takže to je vabán, když takhle napřáhne už někdo skoro mezi kruhama, tak vás to musí trošku trefit a bohužel zatím to štěstíčko úplně na mojí straně není, takže snad se přikloní.
2: A zatímco s povedenou vítěznou trefou šlo dělat pramálo, olomoucký golman dobře věděl, že branky číslo 1 a 3 byly z kategorie lacinějších.
3: První bylo těžké, Vítkovice dobře clonili, já jsem to viděl na poslední chvíli a sklepl jsem si to bohužel rukou do brány a třetí ten jde za mnou, to takový gol nemůžu dostat, i když jsem čekal, že asi bude střílet trošku někam jinam vítkovický obránce, že tam úplně sám, ale kredit jemu, překvapil mě skvěle, takže moje chyba.
2: Třetí gól Reta Holanda propustil Machovský pod betonem. Po vítkovickém obratu z 0-1 na 3-1 v rozmezí necelých 13 minut se nabízelo střídání brankářů. Trenéři o něm ale nepřemýšleli.
4: Určitě ne, protože Machy je jednička a drží nás dlouhodobě. To, že se mu nepovede zápas, to se prostě stane, ale nevyčítal bych mu maximálně ten třetí gól pod leďák, to se prostě stane. A čtvrtý jako bomba z mezikruží, ještě mu do toho šáhl v obránce, takže tomu nemůžeme absolutně vyčítat.
2: Co si trenér Petr Svoboda možná vyčítá, je fakt, že po dobrém výkonu a prvním olomouckém tříbodovém vítězství v sezóně na ledě Kladna v neděli neponechal v brance Oldřicha Cichoně, což ostatně sám očekával jeho kolega Matěj Machovský.
3: Olda chytal skvěle na Kladně, pochytal na začátku skvělé šance, dal klukům šanci zůstat v zápase a to potřebujeme přesně. Můj názor byl, ať v bráně zůstane, když se vyhraje za 3 body, jak by se nemělo nic změnit, ale trenéři se rozhodli nás protočit a já jsem se snažil, ale bohužel to nevyšlo.
4: Bavili jsme se o tom, ale máme nějaký plán a ten jsme chtěli dodržet a teď co po bitvě každý generál. My jsme se nějak rozhodli a za tím rozhodnutím si stojíme.
2: Odpověděl rázně olomoucký trenér Petr Svoboda. O tom, kdo bude stát v brance v pátek v Liberci, se ale možná povedou poměrně plamenné debaty. Z Olomouce Adam Kodét, Radiožurnál.

0: hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady Roman Červenka. Extraliga je zpátky a s ní hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Radiožurnál půl dvanácté. A zprávy má Kateřina Causidisová.
1: Výpočet

0: Státní podpory na bydlení se od zítřka změní, bude součástí superdávky. Výše příspěvku bude nově záležet na konkrétním okrese, kde žadatel žije. Podle ministerstva práce tak bude dávka přímo odpovídat reálným cenám v regionech. Kolik peněz lidé dostanou, si můžou ověřit na stránkách ministerstva. Těm, kteří už dávku pobírají, úřady práce automaticky přepočítají. Slovenská policejní inspekce prověřuje, jak policisté postupovali po trestním oznámení ze základní školy ve Staškově. Informuje o tom agentura TASR. Škola oznámení podala už ve čtvrtek, tedy 5 dní předtím, než tam 13-letý žák nožem napadl spolužačku a 2 učitelky. Jedna z nich zemřela, chlapec měl prý problémy s chováním už dříve. V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun. S odvoláním na tamní ministerstvo obrany o tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice Moldova 1. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva. Úřady nehlásí žádné oběti. Sport. Fotbalová Premier League potvrdila, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušování finančních pravidel. Liga zároveň uvedla, že se klub provinil i narušováním vyšetřování a nespolupracoval s vedením soutěže. Ta společně s komisí případné tresty teprve stanoví. Manchesteru City hrozí pokuta, odpočet bodů i vyloučení z Premier League. Tým napsal na svém webu, že se proti závěrům vyšetřování odvolá.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení od Popovic a nehoda před Prahou. Na D1 z Prahy do Brna narůstá zdržení kvůli překážce v omezení na Šmejkalce. Na 24. a 5. kilometru stále v levém pruhu překáží nepojízdné osobní auto. Na místo už dorazila i policejní hlídka. Půlhodinová kolona se vleče od Popovic z 15. kilometru. Brněnská ulice, tedy příjezd od D1 do Prahy, na 3. a 5. kilometru čerstvá větší nehoda 2 kamionů a 2 osobních vozidel. S opatrností se jede pouze levým pruhem, blokovaný pravý, prostřední i odstavný. Kolona začíná za průhonicemi přibližně na 5. kilometru. Na D5 z Plzně do Prahy čekejte zdržení od Cerhovic. Do kolony se dojíždí okolo 40. kilometru. Provoz zpomaluje jednak omezení, pak i následky nehody kousek za sjezdem na Žebrák. Na 34. kilometru bourala 2 osobní auta. Na D11 z Prahy do Hradce v omezení před Chlumcem na kilometru 54,5 se srazila v levém pruhu 2 osobní auta. Brzdí se na 52. zdržení zatím 10 minut. A na D35 z Olomouce do Mohelnice zvolněte těsně za sjezdem na Mladeč. Na kilometru 245 havarovalo nákladní vozidlo. Podle policie na vozovku vyteklo i množství kapaliny. Projíždí se pouze levým pruhem. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách dnes většinou naměříme kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin a 630 minut, to je aktuální čas, který svítí v našem vinohradském studiu na hodinách, tedy ve studiu Radiožurnálu Sport. Golfová Ladies European Tour má za sebou poslední turnaj evropské části sezony. České hráčky během ní zaznamenaly řadu dobrých výsledků, které si teď shrneme společně s Krištofem Kousalem, který se v naší redakci golfu věnuje. Krištofe, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Tak které z českých golfistek se v Evropě dařilo nejvíc?
1: Asi těžko můžeme začít někým jiným než Sárou Kouskovou, protože ona v podstatě docela potřebovala ten evropský swing, jak se říká, mezi golfistkami tu evropskou část sezóny, protože do té doby se jí úplně nedařilo, jak v Austrálii, tak v Africe potom, ale jakmile přišla na první turnaj do Německa, tak hned z toho bylo umístění v první desítce, hned na to šesté místo, no a potom přišly poměrně úspěšné účasti na majorech, nejdřív v první cut pro Sáru Kouskovou na majoru na Evian Championship ve Francii, no a potom úspěšné britské Open, na kterém skončila 12. Byl to nejlepší český výsledek na majorech vůbec. A teď v posledních týdnech na konci srpna nejlepší výsledek v sezóně nominálně, řekněme, na irském Open, druhé místo, a teď o uplynulém víkendu další skvělé umístění, pátá na Ladies Italian Open poblíž nebo v přímém sousedství závodního okruhu v Monze si díky dobrému závěru druhému a třetímu kolu došla pro páté místo a to jí zase pomohlo o něco lépe v žebříčku Order of Merit, neboli žebříčku hodnocení sezóny, ve kterém by se ráda umístila vysoko. Pokračuje Kousková.
2: Byli jsme blízko tomu, aby to bylo možná ještě lepší, ale k tomu mi chybělo spousta patů, který jsem tam primárně v těch prvních dvou kolech nechala. Tím pádem si cením jako strašně moc té hry okolo. Ta mezihra byla super. Určitě nám to pomůže k tomu našemu cíli dostat se do top ten na konci sezóny.
1: Ano, Kousková je aktuálně 13. kam postoupila ze 16. místa před Italian Open a ráda by si tedy ještě polepšila, aby si zajistila mimo jiné třeba účast na majorech v příštím roce.
0: Krištofe, a co další české golfistky?
1: Zmíním dvě. Nejdřív Patrici Makovou, která taky byla v popředí na uplynulém Italian Open, dokonce byla úplně v popředí po prvním kole. Pak si sice trošku pohoršila, ale 14. místo, to je její nejlepší výsledek v podstatě od prvního turnaje v této sezóně, kdy byla v Austrálii 8., takže tu taky tahle část sezóny a konec té evropské části tedy zastihla v docela dobré formě. No a potom Tereza Kazár-Melecká. Její příběh jsme nabídli minulý týden v tomto čase v golfovém magazínu. Ona na prvním turnaji s tím novým příjmením Kazár po svatbě skončila 7. Byl to její nejlepší výsledek v sezóně a taky teda je v té dobré formě teď před začátkem té části, kdy se golfistky přesouvají do Asie.
0: S podzimem začnou taky boje v kvalifikacích o místa na příští sezónu a v úvodu se zadařilo Kristýně Napoleáové, tak kam se dostala?
1: Ano, takzvané Q-School, kvalifikační školy začínají na různých okruzích a Kristýna Napoleáová naskočila do LPGA, tedy do toho elitního zámořského okruhu, do předkvalifikace a tam se jí zadařilo opravdu dobře. Byl to jeden z nejlepších výkonů Kristýny Napoleáové v této sezóně. V každém kole se dostala pod par, skončila celkově druhá, přičemž do další fáze postupovalo 40 nejlepších a ta další fáze už je ta řádná kvalifikace, která je na programu od 13. do 16. října, tedy ještě potom, co má Kristýna Napoleáová v plánu jeden start na Ladies European Tour a na tom turnaji právě na Floridě v té kvalifikaci se bude snažit dostat mezi nejlepší tak, aby postoupila úplně do finální části kvalifikace na LPGA. To síto kvalifikací na elitní okruhy je opravdu složité se jim prodrat a dostat se na tyhle ty nejlepší okruhy. Ale věřme, že Kristýna Napoleáová, tak jak její forma tak nějak graduje během sezóny, takže se jí třeba povede něco, co bylo před letošním rokem takřka nemyslitelné. A třeba se stane druhou Češkou na LPGA po Kláře Davidson-Spilkové.
0: Budeme držet palce i Kristýně Napoleové. Ve vysílání byl reportér Krištof Kousal, se kterým jsme probrali poslední výsledky českých golfistek na Ladies European Tour. Krištofe, moc díky za tvůj čas a zase někdy naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezonu. Na sociálních sítích 34-letá hráčka napsala, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude pokračovat v kariéře. Plíšková naposledy hrála před měsícem na US Open, kde vypadla ve druhém kole. Dvojnásobná grandslamová finalistka šla do letošní sezony bez větších očekávání poté, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Ty se jí nevyhnuly ani letos, přesto se dokázala posunout až do první světové padesátky a postoupit například do čtvrtfinále turnaje WTA 1000 v Madridu. Aktuálně 51. hráčka žebříčku Plíšková zakončila sezonu s bilancí 22 výher a 13 porážek.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: vítězné tenisové výpravy z poháru Billie Jean Kingové se do Česka vrátila jen kapitánka Barbora Strýcová. Hráčky totiž pokračovaly na další turnaje v Ázii, ona ale z letiště zamířila rovnou před novináře.
1: Prostě já chci vyhrávat, mě to baví.
2: Vítěznou mentalitu má pořád, tentokrát si ale roli kapitánky užívala i z jiné perspektivy, nejen při zápasech. Stejně důležité pro ní bylo, co se podařilo vytvořit mimo kurt.
1: Bejt v tom týmu a mít tam takovou jinou srandu a chodit na ty večeře společně a tý šatně prostě bejt.
2: Právě jedna ze společných večeří se po finále změnila v místo vítězných oslav. Češky už dopředu věděli, kam vyrazí.
1: Jsme tam často jako chodili do takový turecký restaurace, kde byli jako strašně příjemní lidi a byli to Turci, kteří mluvili anglicky, že to bylo jednoduchý se pro nás jako objednávat a oni se o nás hrozně hezky starali, tak jsme domluvili tam po tom finále, že tam jakoby zajdeme na večeři.
2: Žádná divoká noc bez hranice ale nekonala. Hráčky dobře věděli, že i po posledním míčku je čekají další povinnosti.
1: Přece jenom holky jako věděli, že je čeká další turnaj, takže úplně jako nemůžou se odrovnat, a takže to bylo takový jako příjemný hrozně.
2: Úplně bez vítězného přípitku to ale kapitánka nenechala a výjimku tentokrát musela udělat i Marie Bousková.
1: Maruška nepije alkohol, ale my jsme jí tam tak jako donutili, tak jako aby se napila piva, že je to dobrý jonťák, tak to udělala.
2: Řekla po návratu z vítězného Billie Jean King Cupu kapitánka českého týmu Barbora Strýcová. Z pražské Štvanice, Lukáš Antoš, Radiožurnál.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel vzít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál 12 hodin. Vysíláme hlavní zprávy.
2: Ve sněmovně pokračuje jednání o nedůvěře vládě.
3: My jsme připraveni tvrdě kritizovat, když neřeší Andrej Babiš svůj střet zájmu, ale současně víme, že prostě v zájmu naší země, aby na dobrých věcech jsme se shodli.
2: Slovensko po smrtícím útoku ve škole řeší radikalizaci mladých i omezení sociálních sítí.
4: Ty žiaci jednoducho to nezvládají a je tam obrovský psychický stres.
2: Čeští fotbalisté podlehli Anglii a v Lize národů zůstávají bez bodu. Na dálnici D1 před Prahou směrem z Brna popojíždí kolona od Čestlic a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Je středa 30. září. Hezké poledne přeju zpráv Kateřina Couserisová.
5: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Letadlo společnosti Fly Dubai muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát Saudské Arábii. Nejmenovaný izraelský činitel deníku Times of Israel řekl, že se jeden z pilotů pokusil havarovat. O incidentu jednal mimořádně taky izraelský premiér s ministrem obrany.
6: Deník Jerusalem Post s odvoláním na svůj zdroj uvádí, že se do potyčky mezi piloty zapojili i cestující, kterým se podařilo převzít kontrolu. Times of Israel k tomu dodává, že šlo o piloty v civilním oblečení, kteří po potyčce převzali řízení stroje. Let FZ-1073 z Dubaje do Tel Avivu během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos, další pak obecné ohrožení. Kvůli obavám z únosu Izrael vyslal do vzduchu stíhačky. Boeing 737 nouzově přistál na letišti Tabuk ve Spojených arabských emirátech. Podle společnosti je všech 180 pasažérů v pořádku. Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Poslanci už druhý den jednají o vyslovení nedůvěry vládě. U řečnického pultu se střídají hlavně ministři a koaliční zástupci s přednostním právem. Ke slovu už se dostala taky opozice. Jednání ve sněmovně sleduje reportérka Daniela Brichtová.
7: Do debaty je přihlášeno ještě zhruba 60 řečníků. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD se chce dnes znovu pokusit o dohodu s opozicí.
8: Občané chtějí, aby se tady přijímali hlavně zákony a nikdo se tady nehádal.
7: K hlasování ale nejspíš dojde až zítra. Poslankyně Olga Richterová z Pirátů kritizuje způsob jednání.
3: My jsme připraveni tak, jak to vyjde, tak jak to dopadne hlasovat současně, o co nám jde, aby proběhla alespoň nějaká debata.
7: Po necelých 3 hodinách jednání se dnes ke slovu dostal první opoziční zástupce. Jan Jakob, TOP 09, Daniela Brichtová, Radiožurnál.
2: Po šíření salmonelozy se dnes do základní školy v Újezdě nad Lesy vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 dál zůstává kvůli nákaze doma anebo v nemocnici.
9: Salmonelóza se začala šířit poté, co zaměstnankyně školní jídelny v Polesné ulici podávaly vejce po datu minimální trvanlivosti. Kuchyně se zatím neotevře, říká ředitel školy Libor Skala.
10: Kuchyně tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle, 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
9: Do školy přišlo zhruba 60% žáků. Městská část se pro nakažené děti snaží získat dodatečnou psychologickou pomoc. Popisuje starosta Prahy 21 Michal Hazdra z ODS, který kandiduje v říjnových volbách.
11: Diskutujeme teď, jakou formou poskytnout lidem právní pomoc v případě, že budou žádat odškodnění.
9: Salmonelózou se od minulého týdne nakazilo celkem 393 dětí a dospělých. Josef Beneda, Radiožurnál.
2: Složení Rady vlády pro lidská práva se už nejspíš měnit nebude. Řekla to vládní zmocněnkyně Taťána Malá z hnutí ANO. Nové složení rady přitom kritizovaly nevládní organizace. Před úřadem vlády je Františka Rohlíčková.
12: Rada zasedala poprvé od odchodu odborníků na konci června. Nových členů je 7 z 36. Hlavně proti třem z nich se ohradily lidskoprávní organizace. Aktivistovi Danielu Blekovi, modelce Taťáně Kuchařové a právníkovi organizace Hnutí pro život Jakubovi Křížovi. On sám v petici za odvolání problém nevidí.
13: je svoboda, svoboda mít názor, svoboda brát se za něj, svoboda psát petice a svoboda protestovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v téhle rovině je to naprosto v pořádku.
12: Se jmenováním některých členů nesouhlasila ani zmocněnkyně vlády pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
14: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. Nech si to přebere každý sám.
12: Složení už se ale měnit s největší pravděpodobností nebude. Františka Rohlíčková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje u vás.
2: Slovenská policejní inspekce prověřuje postup policistů před smrtícím útokem ve Staškově. Základní škola už minulý čtvrtek podala trestní oznámení kvůli jinému incidentu. 13-letý žák včera zaútočil nožem na dvě učitelky a spolužačku. Jedna z nich zemřela. Inspekce teď zjišťuje, jestli policisté postupovali správně.
15: Poslanci dnes zároveň projednávají zákon, který má pomoci předcházet radikalizaci mladých a zlepšit spolupráci škol, policie i psychologů. Zahrnuje také omezení sociálních sítí. Podle ministra vnitra Matouše Šutaje Eštoka je potřeba problémy zachytit včas.
16: Aj po té včerejší udalosti se nám spustila séria dalších hlásení od ředitelů škol, že ti žiaci jednoducho to nezvládají a je tam obrovský psychický stres aj směrem na nich.
15: 13-letého chlapce policie zadržela a případ vyšetřuje jako úkladnou vraždu. Napadená žákyně zůstává v kritickém stavu. Druhá zraněná učitelka je mimo ohrožení života. Ze Slovenska Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Americká armáda oficiálně ukončila misi v Iráku. Vedla tam vojenskou koalici proti takzvanému Islámskému státu. Irácká vláda označuje odchod zahraničních vojsk za den samostatnosti. Irán za historické vítězství.
17: V zemi podle irácké armády nezůstanou žádné zahraniční vojenské základny. Stažení přichází 23 let poté, co americké síly svrhly iráckého diktátora Saddáma Husajna. Americká armáda se po krátké pauze mezi roky 2011 a 2014 do země vrátila, protože nepokoje a chaos po americké invazi vyvrcholily vzestupem Islámského státu. Teroristickou organizaci Mezinárodní koalice pod vedením Spojených států porazila na území Iráku v roce 2017. Roky později i v Sýrii. Irácký premiér Ali Zajdi ukončení mise původně spojoval s termínem pro složení zbraní všech nestátních ozbrojených skupin v Iráku, včetně pro iránských milic. Úplné odzbrojení teď ale země posunula na konec příštího června. Z Blízkého východu Jana Karasová, Radiožurnál.
2: Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče čeká několikaměsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a zažije simulovaný stav bez tíže.
18: To je úplně crazy, malý pohyb, absolutně jinde.
19: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
20: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
19: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Radiožurnál.
21: Sport. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod novým koučem Španělem Santim Diniou. V Lize národů podlehli po Chorvatsku i Anglii, tentokrát 0-2. Od 25. minuty hrál národní tým bez vyloučeného záložníka Pavla Šulce, který tak vynechá sobotní duel ve Španělsku. Na závěrečný souboj v Anglii by ale měl být podle Dinii připravený.
22: Šulcovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro příští zápas, ale do budoucna ano. Do Španělska s námi i přes červenou kartu odletí a aspoň si odpočine před zápasem v Anglii. Budeme ho potřebovat.
23: We need for the England.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
24: Na D1 před Prahou směrem z Brna se kolona natáhla až k Čestlicím, brzdí se na 8. kilometru a přes půl hodiny se jede krokem k nehodě na 3. a 5. Tam u hromadné kolize dvou kamionů a dvou osobních aut zasahuje několik vozidel záchranářů. Průjezdný ze 3 pouze levý pruh. D1 a trvající potíže i ve směru z Prahy do Brna. Fronta už před Popovicemi na 13. kilometru. 40 minut zabere trasa na Šmejkalku v omezení. Na 24. a 5. kilometru blokuje pruh porouchané osobní auto. A na závěr pozitivní zpráva ze sedmičky od Lotouše. Slovo má Jakub Vodička, motohlídka Zelené vlny.
0: Před několika minutami už se podařilo odtáhnout havarovaný kamion. Silnice už je opět průjezdná bez omezení v obou směrech.
24: A další Zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dál odpoledne bude většinou jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách naměříme kolem 16, na Šumavě i kolem 20. Na Českomoravské vrchovině a ve Frýdlantském výběžku bude foukat čerstvý vítr. Místy bude mít s nárazy až kolem 70 km za hodinu. Tolik zprávy.
1: Hezké poledne ve společnosti Radiožurnálu Sport. Jsme rádi, že nás posloucháte. Tenista Jiří Lehečka dnešní zápas prvního kola turnaje v Tokiu kvůli nepříznivému počasí nedohrál. Proti Belgičanovi Berksovi sice získal první set 6-3, duel byl ale poté kvůli dešti přerušený a nakonec odložený na čtvrtek. Vítěz narazí buď na nasazenou pětku Američana Nakashimu nebo Francouza Umbera.
5: Radiožurnál Sport
4: a Lukáš Michalík.

0: Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci mistrovství Evropy, které se bude hrát v příštím roce. Dnes v 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary. Zápas na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu. Češi před Bulhary drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. Výběr kouče Bílka rozehrál kvalifikaci třemi výhrami, v dalších pěti utkáních ale zvítězil jen jednou. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové devíti skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších osm mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, ve které se utkají o zbylá čtyři místa na turnaji.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Come here, baby.

0: Radiožurnálu Sport dohrála kapela Aerosmith 12 hodin a 19 minut, to je aktuální čas. Čeští fotbalisté prohráli v elitní skupině Ligy národů i s Anglií. V Edenu ji podlehli 0-2 a mohlo být i hůř. Taky tentokrát se totiž skvěle ukázal český gólman. Tím byl poprvé v začínající éře trenéra Santiho Dany Matěj Kovář.
1: Kane se dostává k míči, pálí Harry Kane a skvělý Matěj Kovář, už je pokutovému zemí, zpětná přihrávka, ještě Eze, pálí a skvělý zákrok Matěje Kováře, který teď chytil jasný gól.
2: Skvělý, myslím, že chytil třeba 3-4 góly, je to neuvěřitelná pomoc a na těch golmanských postech máme neuvěřitelnou kvalitu a kluci ukazují, proč jsou taky na té světové úrovni a tak jako Horny podržel první zápas, teďka Kovář nám pomohl strašně moc, takže jsou rád.
3: Pochvaloval se výkon Kovyho, tedy brankáře Matěje Kováře, reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Zmiňovaný Horny je Lukáš Horníček, který chytal v zápase proti Chorvatsku. Zatím tedy platí, že se gólmani v brance točí a touto logikou by měl následující duel ve Španělsku chytat Antonín Kinský. Trenér Santi Denia ale nechtěl ani naznačit.
4: What do you think? It's possible.
3: Denia řekl, že je možné, že ve Španělsku bude chytat Kinský. Věří všem třem golmanům, kteří dle jeho slov předvádí na trénincích neuvěřitelné výkony. Jisté ale je, že se nominaci daný brankář dozví až na poslední chvíli. Denia totiž i svým svěřencům prozrazuje základní jedenáctku pár hodin před zápasem, jak řekl Matěj Kovář.
5: Je to už nějaký mesec víkend, trenér to má rád takhle, takže vždycky dvě hodiny před zápasem vyvěsí, kdo na to jde. Beru to tak, jak to je. Je to fotbal. Někteří trenéři to nechávají na poslední chvíli, někteří si to odkryjou ty karty dřív, ale říkám, je to prostě sport a beru to tak, jak to je a taky nevadí.
3: Čeští fotbalisté mají dnes den volna. V pátek je čeká přesun do Španělska, kde v sobotu nastoupí na půdě úřadujících mistrů světa. Kdo bude v brance české reprezentace čelit střelám od hráčů z nejlepšího národního týmu planety, se dozvíte v přímém přenosu na této stanici. Z Edenu Karel Schamberger, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Naladili jste si nejposlouchanější digitální stanici v Česku.
1: Díky vám stále rosteme.
2: Nové maximum má i radiožurnál Sport. Denně zaznamenal v průměru 86 tisíc posluchačů.
0: Živé přenosy, pořady osobností, názory sportovců i soutěže.
1: Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Radiožurnál Sport.
3: Radiožurnál je půl jedné. Kateřina Causidisová a zprávy.
4: Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku stoupla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 0,1% rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba. Polsko dnes kvůli ruským dronovým útokům na Ukrajinu vyslalo do vzduchu své vojenské letouny. Podle polské armády ale nebyl vzdušný prostor země narušený. Ve stavu pohotovosti byly taky pozemní systémy protivzdušné obrany a radarového průzkumu. Krátkodobě přerušila provoz letiště v Lublinu a Řešově na jihovýchodě země. Švédská vláda by se měla omluvit sámům za historické chování vůči této menšině.

0: češtině. Vyplývá to z dnes představené zprávy parlamentní komise. Dokument vznikal 5 let a odpoledne ho formálně dostane švédský parlament. Podle zprávy se stát na původních obyvatelích Laponska dopouštěl diskriminace nuceného vysidlování anebo jim odebíral území a omezoval tradiční způsob vzdělávání dětí. V okolí pevnosti Hanička v Orlických horách dnes celý den zasahují hasiči, policisté a záchranáři při speciálním cvičení. Simulují rozsáhlý lesní požár v těžko dostupném terénu. Do cvičení se zapojilo zhruba 200 lidí z několika krajů. Hasiči využívají také vrtulník pro letecké hašení a nebo drony s termokamerami. Sport. Fotbalisté Bohemians budou hrát o postup do osmifinále MOL Cupu. 12. celek šance ligy se představí v domácím poháru ve Vsetíně. Na stadionu třetiligového celku se začne hrát v 15 hodin a 30 minut.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení od Čestlice a obnovený provoz na Šmejkalce. Na D1 na příjezdu do metropole směrem z Brna trvá dlouhé zdržení. Kolona od Čestlice z 8. kilometru se vleče přes půl hodiny k nehodě před Opatovem. Na 3,5. kilometru odklízejí následky střetu dvou kamionů a dvou osobních aut. Na místě zasahuje několik vozidel záchranářů a ze 3 pruhů zůstává průjezdný jen ten levý. Na D1 v opačném směru, tedy z Prahy do Brna, se aktuálně brzdí už kousek za nájezdem od Říčan na 12,5. kilometru. Příčinou až 40-minutového zdržení byla překážka v omezení na Šmejkalce. Na 24,5. kilometru už se nepojízdné osobní auto z pravého pruhu podařilo odtáhnout. D5 z Plzně do Prahy zůstává plná už kousek za Loděnicí. Nákladní soupravy se posouvají zhruba z 9. kilometru a pokračují až na okruh za Ořech na 18. A na silnici 16 na trase z Mělníka do Slaného, přesněji v úseku mezi Novou Vsí a Velvary, popojíždí fronty v obou směrech. Hlásili jste nepojízdné nákladní vozidlo, kyvadlový provoz, navíc i údržbu zeleně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dál bude jasno, v Čechách polojasno, teploty většinou 20 až 24 stupňů a na horách kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: And you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: 12 hodin a 37 minut, stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Hokejový obránce Vojtěch Mozík nebude dál působit v Linci hrajícím mezinárodní soutěž ICEHL. 33-letý bek zkoušel v Rakousku restartovat kariéru po dlouhodobých problémech s kolenem. Klub ale na svém webu oznámil, že po skončení dvouměsíční smlouvy tým opustil. Mozík, který naposledy hrál v prosinci 2024 za Spartu, přišel do Lince v srpnu, nastoupil ale pouze ke třem přípravným zápasům, víc startů s ohledem na blíže nespecifikované zdravotní problémy nepřidal. Odchovanec Mladé Boleslavy má na kontě 7 startů v NHL, hrál i KHL nebo ve Švédsku. S reprezentací se dvakrát představil na olympijských hrách, z Plzní získal extraligový titul a s Regle ovládl Ligu mistrů.

0: Ve vysílání Radiožurnálu Sport už jsme několikrát mluvili o tom, že 5 zápasy odstartovala nová sezóna hokejové NHL a na led se dostali i čeští hráči. O první body v sezóně se postaral obránce Filip Hronek, který 2 asistencemi pomohl Vancouveru k výhře 6-5 v prodloužení na ledě Edmontonu. Víc už si o prvním kole zámořské soutěže řekneme s Veronikou Šlajzovou, kterou vítám ve studiu. Hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Mluvili jsme o Filipu Hronkovi, jak se dařilo ostatním českým hokejistům.
1: Vítěznou premiéru s kapitánským C-čkem na dresu má za sebou David Pastrňák. Boston totiž porazil New York Rangers 3-0. A to i přesto, že sám Pastrňák v zápase nebodoval.
2: Byl to skvělý den, jsem šťastný, že jsme vyhráli. Fanoušci tady pro mě znamenají mnoho. Hraju hokej, protože ho miluju. Miluju Boston. Je to místo, kde jsem vyrostl, takže být jeho kapitánem byl opravdu speciální moment.
1: Boston tak potvrdil, že zahajovací zápasy sezony na domácím ledě zvládá skvěle. Úvodní duel sezony totiž vyhrál před domácími fanoušky po 11. v řadě. No a vyrovnal tak rekord NHL, který od roku 1963 drží Montreal. Dařilo se taky brankáři Jakubu Dobešovi, ten pomohl Montrealu 26 zákroky s úspěšností přes 92% k obratu ve skóre a vítězství 3-2 na ledě Toronto. Ještě doplním výsledky z bílých zápasů. Vegas Golden Knights porazili Chicago Blackhawks 5-2 a Florida vítězila na ledě Caroliny 1-0 po prodloužení.
0: Nová sezóna NHL přinesla i několik zajímavých čísel, například co se týče počtu hráčů jedné země na soupiskách klubů z elitní zámořské soutěže. Tak řekni prosím víc.
1: Je to tak, Švédsko totiž vytvořilo nový rekord. Z evropských zemí má totiž v zámořské soutěži historicky nejvyšší počet hokejistů, celkem 75. Finsko se 37 hráči pak vyrovnalo své maximum ze sezóny 2018-2019. Naopak Češi na tom nejsou z tohoto pohledu úplně nejlépe. Na soupiskách NHL totiž figuruje jen 18 hráčů. Rekordem přitom zůstává 650 Čechů, kteří nastoupili v ročnících 2000-2001 a 2001-2002.
0: Doba se bohužel pro český hokej změnila, ale věřme tomu, že se dostane do NHL více českých hokejistů. O startu nové sezóny NHL jsme teď mluvili s Veronikou Šlajzovou. Díky za to.
1: Naslyšenou.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon skončí po této sezóně v týmu Haas. 30-letý závodník o tom informoval na sociálních sítích. Ukončení spolupráce potvrdil i tým. Jméno nástupce zatím neoznámil. Ocon, který debutoval v závodě Formule 1 v roce 2016, absolvoval zatím v seriálu 195 podniků. Největší úspěch zaznamenal před 5 lety při triumfu v barvách Alpin ve velké ceně Maďarska. V Haasu působí od loňské sezony, jeho týmovým kolegou je Brit Bearman.

0: Sezóna vodních slalomářů skončila a taky čas na hodnocení. Hodně příjemné bude v tréninkové skupině kouče Ondřeje Tunky. Martin Rudorfer se stal mistrem republiky a zbývající dva členové kajaskářské party slavili tituly na mezinárodní scéně. Matyáš Novák má čerstvé zlato z evropského šampionátu a Jakub Krejčí ho získal jak na evropském, tak na světovém. To se ve vodním slalomu žádnému kajakáři před ním v historii nepovedlo. Ondřej Tunka v rozhovoru pro radiožurnál Sport hledal hlavní příčiny Krejčího předností.
1: On už v posledních letech dokazoval, že je hodně rychlej, ale vždycky přicházely nějaké drobné chyby a teďka se s tím nějak dokázal líp vypořádat. Jezdí trošku delší stopu než dřív a vlastně zjistil, že i tak mu to stačí na to, aby byl nejrychlejší.
2: Že prostě tolik neriskuje už?
1: Dalo by se to tak říct, no. Jako on je skvěle fyzicky vybavený, zároveň je hodně šikovný, má strašně natrénováno a všechno to, když se sečte a ještě k tomu jako má ukázal velmi dobrou hlavu, tak to potom dělá tyhle výsledky.
0: Celý rozhovor reportéra Jana Suchana s Ondřejem Tunkou vám na radiožurnálu Sport nabídneme po 17. hodině. Dozvíte se třeba i to, proč už Tunka v příští sezóně Krejčího, Nováka a Rudorfera nepovede.

Matony Liberec Trail Run 2026 se blíží. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody se startem v srdci Liberce a na trasy přírodou Jizerských hor. Přidejte se k nám a zažijte jedinečnou atmosféru trailového běhu. Těšit se můžete na 12 a 22 kilometrů i běhy DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Trailový závod v srdci nedotčené jizerské přírody. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.

0: Tady je Radiožurnál Sport, stále posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku a my jsme za to pochopitelně moc rádi. Za malou chvíli bude 13 hodin, to znamená jediné, máme pro vás připravené další aktuální zprávy. Příjemný poslech.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Kateřina Sousidisová a zprávy. Podmínky superdávky se od zítřka změní, podpora na bydlení se bude nově určovat podle okresů. Spojené státy oficiálně ukončily vojenskou misi v Iráku. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový souboj v kvalifikaci o evropský šampionát. Po nehodě vzniká kolona na příjezdu do Prahy před Chodovem a bude polojasno až skoro jasno, teploty většinou do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Výpočet podpory na bydlení v superdávce se od zítřka změní. Nově bude hrát roli konkrétní okres. Díky tomu bude podle ministerstva podpora lépe odpovídat reálným cenám v jednotlivých regionech. Podle Daniela Huleho z Člověka v tísni je to změna k lepšímu. V některých případech ovšem může výši podpory zkreslit, říká Hule.
3: A stačí, když v nějakém okrese bude relativně malé množství žadatelů o dávky a budou mít nějaké vychýlené hodnoty těch nájmů, tak v tu chvíli najednou se pro ostatní žadatele z toho okresu stane normativem situace těch málo rodin.
1: Od zítřka se taky rozšiřuje okruh takzvaných zranitelných domácností, kam nově patří rodiče samoživitelé s dětmi do 15 let. Neziskové organizace tuto změnu vítají. Projekt Fandi mámám ale zároveň upozorňuje, že nižší podporu můžou mít třeba matky, které pracují. Spojené státy a jejich koaliční partneři dnes oficiálně ukončili vojenskou misi v Iráku. Informoval o tom Pentagon. Po 12 letech tak skončil boj proti teroristické organizaci Islámský stát, která ovládala rozsáhlá území v Iráku. Stažení amerických vojáků vychází z dohody, kterou Bagdád s Washingtonem uzavřeli v roce 2024. I když má odchod amerických vojsk z Iráku v zemi podporu, část Iráčanů považuje stažení za předčasné. Podle iráckých bezpečnostních expertů to v zemi může posílit vliv Iránu a zároveň umožnit návrat odpůrců Spojeného státu. Opravy hráze brněnské přehrady ovlivňují řidiče i chodce. Objížďku pro auta popisuje mluvčí Povodí Moravy Radek Špatka.
4: Objízdná trasa pro osobní dopravu povede ulicí Rekreační přes Kníčky jednosměrně k přístavišti. V opačném směru od přístaviště povede objížďka přes Rozdrojovice a ulici Rozdrojovickou zpět na ulici Hrázní.
1: Rekonstrukce za 640 milionů korun potrvá do prosince příštího roku.
5: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Hradci Králové budou hrát od 18 hodin s Bulharskem a v případě výhry si můžou zajistit minimálně baráž. Brankář českého výběru Jan Koutný si kvalitu soupeře uvědomuje.
6: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit.
5: Utkání Česko-Bulharsko začne v Hradci Králové v 18 hodin a Radiožurnál Sport ho odvysílá živě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 před i za Prahou. Na příjezdu do Prahy z dálnice D1 směrem z Brna počítejte s kolonou od okruhu z 9. kilometru. Zabere to asi 3/4 hodiny na kilometr 3,5. Tam se po srážce dvou kamionů a dvou osobních aut stále projíždí jenom levým pruhem ze tří. A jak se řidiči vyhýbají, čekejte silný provoz taky na pražském okruhu i na průjezdu u Hříněvsí jsou kolony. Taky na D1 za Prahou směr Brno je kolona od sjezdu na okruh z 10. kilometru. Ještě se sune zhruba 45 minut do omezení na Šmejkalce. Hlavní příčina, porouchané auto už je sice z 24. kilometru přes půl hodiny odtažené, no zatím se to moc nerozjíždí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy čekejte dlouhou kolonu kamionů v pravém pruhu před zúžením u D2 začíná za Domašovem kolem kilometru 174. A na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně v kopci za Loděnicí na 7. kilometru opatrně dojíždějte do kolony. Osobní auta se za sjezdem na Rudnou rozjedou, dál se táhnou kamiony pravým pruhem k okruhu, na něm je potom velmi silný provoz zase v obou pruzích od D5 k Ořechu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude většinou skoro jasno v Čechách. Polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16, na Šumavě má být tepleji i kolem 20 stupňů. A pozor, na Českomoravské vrchovině a taky ve Frýdlanském výběžku bude foukat čerstvý vítr. Místy bude mít nárazech až kolem 70 km za hodinu. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
0: Hezké odpoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport, 13 hodin a 5 minut. Jsme rádi, že nás posloucháte, ať už jste doma v práci, nebo třeba cestujete autem. Ačkoliv patří šéf Sdružení evropských fotbalových klubů Nasir Khelaifi k hlasitým odpůrcům prezidenta Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianniho Infantina, o jeho pozici se příští rok ve volbách ucházet nebude. Na zasedání Sdružení v Kodani prezident Paris Saint-Germain řekl, že o funkce ve Světové federace nezajímá. Infantino je v části fotbalového světa kritizovaný mimo jiné kvůli svému plánu prodat soukromým investorům část práv z mistrovství světa, od kterého následně pod tlakem odstoupil. Přesto se hodlá příští rok v březnu ucházet o znovu zvolení a zatím nemá protikandidáta.
2: Radiožurnál Sport
8: a Lukáš Michalík.

Pavla Horváta má před sebou další výjezd. Po necelých 2 letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke 3 mistrovským titulům. Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu, mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradu Antonín Panenka. A příští týden v pondělí do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host, bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů. Desítka Pavla Horváta v Plzni v pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka. Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: To byla kapela Lucie ve středečním vysílání radiožurnálu Sport. Teď fotbalové téma. Na zápasy Ligy národů proti Španělsku a Anglii by měl s národním týmem České republiky odcestovat i Ryan Nadery. Na hráče v českém dresu, narozené v cizině, v samostatné historii nejsme zvyklí. Jinak to ale bylo za dob Československa, které reprezentovali třeba i rodáci z Vídně, Budapešti nebo Sofie. A jsou to velká jména. Připomeneme si je společně s Tadeášem Skalickým. Dobré odpoledne.
1: Pěkný den.
0: Ryan Nadery se narodil v Drážďanech, je mu 23 let a v Německu strávil většinu života. Na koho co by cizinec bude v českém národním týmu navazovat?
1: Takové případy musíme hledat v poměrně dávné historii až v Československu. Tím největším jménem je jednoznačně Josef Bican. Pepi, jak se mu přezdívalo, nastřílel v oficiálních zápasech 821 gólů. V období kolem druhé světové války skóroval i za Československo, které reprezentovat chtěl, přestože byl původem Rakušan, jak pro Český rozhlas dřív vysvětlil fotbalový historik Zdeněk Zikmund.
2: Řadě lidí se to asi nebude líbit, ale byl víc Rakušan. On se ve Vídni narodil, pocházel z české rodiny, no a Pepi potom, co mu tragicky na následky zranění z fotbalu zemřel otec, tak v jejich rodině se mluvilo německy. Takže Josef Bican, když přišel v roce 1937 do Československa, tak on měl problémy s češtinou.
1: S tím nováček v národním týmu Ryan Nadery patrně nebude mít problém. Ukázal nám to v srpnu, když hrál s Rangers v konferenční lize proti Jablonci.
3: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě.
1: Ale zpátky do československé historie, v ní najdeme i rodáka z Budapešti, Ladislava Kubalu. Ten nastupoval i za Barcelonu a lákal na její utkání tolik lidí, že klub prý i kvůli tomu postavil nový stadion Camp Nou, který slouží dodnes. Mezi další cizince v reprezentaci Československa patřili třeba Bulhar Božin Laskov nebo Rakušan Karel Kanhojzer.
0: A jaké jsou ty nejznámější případy ze světového fotbalu?
1: Třeba Miroslav Klose narodil se v polském Opolí, do letoška byl nejlepším střelcem historie mistrovství světa, to ale díky gólům v dresu Německa. V dávnější minulosti díky hráčům ze zahraničí těžili hodně i Španělé, v jejich národním týmu se ukázali Maďar Ferenc Puškáš nebo dvojnásobný vítěz zlatého míče původem z Argentiny Alfredo Di Stefano.
0: A já mám ještě jeden příklad poměrně z nedávné minulosti, bude to takový kvíz pro tebe, Tadeáši. Relativně nedávno nastupoval v útoku španělského národního týmu jeden brazilský rodák. Napovím, na klubové úrovni nastupoval třeba za Atletico Madrid nebo za Chelsea.
1: No a to by mohl být Diego Costa.
0: Výborně, Tadeáši, máš bod. Gratuluji ti, byl to skutečně Diego Costa, ale těch případů bylo více. Třeba Thiago Motta, to byl také Brazilec, který reprezentoval Itálii. Ale jak říkám, těch příkladů bylo dost a dost. Tadeáš Skalický byl s námi ve vysílání. Díky moc.
1: Bez nápovědy bych to nezvládl, naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

Poleným Krevicovi si na radiožurnálu Sport můžeme připomenout, že tenistka Daria Vidmanová vypadla na turnaj série WTA 1000 v Pekingu v prvním kole po porážce 2x3-6 s Timofejevovou z Uzbekistánu. Naopak se dařilo Lindě Fruvirtové, která v Pekingu prošla dál, konkrétně do druhého kola. Domácí Číňanku Pai Chuo Suan porazila ve dvou setech.

0: Vyhrávat s námi se vyplatí.
1: Každý všední den v 8.50 můžete soutěžit o zajímavé ceny.
0: Dostanete se tak i na závody nebo zápasy, na které je jinak sehnat vstupenky skoro nemožné.
2: V letošní sezóně si myslím, že doma vyhrála všechny.
3: Přesně tak? Je to tak? Tak lístky jsou vaše. Ráda.
2: Z toho mám takovou radost, já nad normální lístky dneska do Edenu je v podstatě nereálný. Ani nevím, co vám mám říct teďka, protože jsem z toho úplně nadšenej.
1: Fotbal, hokej, ale i atletika, biatlon nebo dostihy.
0: Stačí poslouchat Radiožurnál Sport, být pohotový, znát správnou odpověď a my vás dostaneme přímo na tribunu.
1: Buďte ve střehu každé všední ráno po 8:45.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál je 13.30. Zprávy a Kateřina Caustidisová.
1: Oba piloti odkloněného letadla společnosti FlyDubai jsou zranění v nemocnici. Informovalo o tom saúdsko-arabské letiště Tabuk. Tam muselo kvůli potyčce pilotů nouzově přistát letadlo s asi 180 cestujícími na palubě. Původně stroj letěl z Dubaje do Tel Avivu. Podle nejmenovaného izraelského činitele se letoun pokusil havarovat jeden z pilotů. Nasvědčují tomu i důkazy a výpovědi svědků. Podle izraelských úřadů by to mohl být pokus o teroristický útok a incident dál vyšetřují. Boeing 737 během letu prudce klesl asi o 4 kilometry a vyslal několik nouzových signálů. Jeden z nich naznačuje pokus o únos letadla. Ministerstvo financí dnes vyhlásí nejvyšší možnou cenu paliv pro zítřek. Bude ji určovat denně, minimálně měsíc. Vláda ceny regulovala už na jaře. Teď se k tomu vrací kvůli výraznému zdražování. Od zítřka se taky sníží spotřební daň z nafty. Tennessee by měla být popravena Krista Pajková za vraždu z roku 1995. V 18 letech brutálně zavraždila svou spolužačku. Guvernér státu Tennessee její žádost o milost zamítl. Pajková tak má po 31 letech ve vězení dostat smrtící injekci. Obhájci odsouzené ženy se snaží popravu do poslední chvíle zvrátit. Sport. Tenistka Linda Fruvirtová postoupila do druhého kola turnaje v Pekingu. Domácí Číňanku Chuo San porazila 2-0 na sety. Další Češka

0: Daria Vidmanová vypadla po porážce 2x3-6 s Timofejevovou z Uzbekistánu. Jiří Lehečka v úvodním kole v Tokiu vybojoval první sadu poměrem 6-3 v souboji s Belgičanem Berksem. Utkání ale přerušil déšť a dohraje se až zítra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 nehoda před Prahou a kolona i před Šmejkalkou. Dálnice D1 u Prahy je ucpaná od křížení s Pražským okruhem na obě strany. Ve směru z Brna do Prahy je kolona z 10. kilometru před sjezd na Chodov na 3.5. Uklízejí tam po kolizi dvou kamionů a dvou osobních aut. Projíždí se pořád jenom levým pruhem ze 3 a zdržení je až 50 minut. A na D1 ve směru z Prahy na Brno se auta z 10. kilometru vlečou ještě až 40 minut do omezení na Šmejkalce na 24. Je to důsledek už před hodinou odtaženého porouchaného auta, krátí se to jen pomalu. Na D1 před Brnem z Prahy kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem z kilometru 177,5 až k D2. Na D4 z Prahy na Příbram za sjezdem na Dobříš čekejte kratší frontu na 30. kilometru, v zúžení se tam srazilo nákladní vozidlo a auto je řáb zdržení do 5 minut. Na D5 před Prahou z Plzně kolona kamionů začíná za Loděnicí a 7. kilometru sune se na Pražský okruh k Ořechu. A na příjezdu do Prahy Boleslavskou D10 se tvoří kolona z 0. kilometru od nájezdu od Černého mostu. Je to na necelých 10 minut ke sjezdu na Satalice, tam uklízí po nehodě v levém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude jasno, v Čechách polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách většinou kolem 16, na Šumavě o něco tepleji, tam naměříme kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 13 hodin a 37 minut stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Start hokejové NHL, sraz české fotbalové reprezentace nebo boj 21 o postup na mistrovství Evropy. Nejen o tom, teď bude další sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Hezký den.
1: Pěkný den. Čeští fotbalisté prohráli i druhý zápas pod novým koučem Španělem Santin Deniou. V lize národů podlehli v pražském Edenu po Chorvatsku i Anglii, tentokrát 0-2. Od 25. minuty hrál národní tým bez vyloučeného záložníka Pavla Schulze, který tak vynechá sobotní duel ve Španělsku. Na závěrečný souboj s Anglií v londýnském Wembley by ale měl být připravený. Denia o tom mluvil po zápase.
2: Schulzovi věříme, je pro tým důležitý. Ne pro příští zápas, ale do budoucna. Ano, do Španělska s námi i přes červenou kartu odletí a aspoň si odpočine před zápasem v Anglii. Budeme ho potřebovat.
3: We need for the England.
0: Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí v 18 hodin ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně nastoupí proti Bulharsku a v případě výhry si může zajistit minimálně baráž. Trenér Michal Bílek věří, že jeho tým to zvládne.
4: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je téměř jedno, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že ta základní jedenáctka, která vyběhne, tak to utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky.
0: Utkání fotbalové 21 dnes odvysíláme na radiožurnálu Sport v přímém přenosu.
1: Fotbalisty Bohemians čeká souboj o postup do osmifinále domácího poháru. Ve třetím kole MOL Cupu nastoupí v 15 hodin a 30 minut na hřišti třetiligového Vsetína, který teď hraje své domácí zápasy v azylu ve Lhotě u Vsetína. Ve vysílání radiožurnálu Sport o tom mluvil trenér Moravanu Lukáš Pazdera.
5: Tak jak si diváci dokáží představit, tak Lhota je po celé republice, takže asi takhle ten stadion hřiště vypadá. Na druhou stranu ti lidi, kteří se o nás tady starají, tak klobouk dolů, dělají maximum pro to, aby jsme se tady cítili jako doma. Dneska je to odměna nejen pro vsetínský klub, ale i pro Lhotu u Vsetína, která opravdu ten svátek si, věřím tomu, užije.
0: Hokejisté Floridy vstoupili vítězně do nové sezony NHL. Na ledě obhájců trofeje z Caroliny vyhráli 1-0 v prodloužení. Taky v prodloužení, ale výsledkem 6-5 triumfoval Vancouver v Edmontonu. Dvěma asistencemi k tomu přispěl obránce Filip Hronek. Brankář Jakub Dobeš pak v dresu Montrealu pomohl k vítězství v Torontu 3-2 a Boston s novým kapitánem Davidem Pastrňákem porazil New York Rangers 3-0.
1: A francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon skončí po této sezóně v týmu Haas. 30-letý závodník o tom informoval na sociálních sítích. Ukončení spolupráce potvrdil i tým, jméno jeho nástupce ale zatím neoznámil.
0: To byl dnešní druhý sportovní přehled, který připravil Tadeáš Skalický. Tádo, díky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

To byla kapela Nickelback na radiožurnálu Sport. Francouzský klub Girondin Bordeaux udělal významný krok k tomu, aby se mohl znovu zapojit do fotbalových soutěží. Tradiční celek, který má kvůli insolvenci zastavenou činnost, dnes oznámil, že se dohodl na převzetí za symbolickou částku 1 euro s investiční společností Parkbench. Tato akvizice by taky mohla odvrátit hrozbu bankrotu. Šestinásobní francouzští mistři uvedli, že součástí dohody s Parkbench je taky převzetí dluhů klubu. Ty se podle francouzského listu L'Équipe blíží částce 18 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 440 milionů korun. Fotbalisté Bordeaux kvůli finančním potížím postupně klesli až do šesté francouzské ligy, ve které by měli zahájit tuto sezonu. Noví majitelé mají v nejbližších dnech předstoupit před regionální kontrolní a řídící komisi ligy, která musí schválit změnu vlastnické struktury a rozpočet klubu na sezonu. Případ bude muset posoudit ještě obchodní soud v Bordeaux, aby zajistil proces restrukturalizace. Girondin má ekonomické potíže už několik let. Klub byl založený v roce 1881 a patří k nejznámějším francouzským týmům. Vyrostli v něm mistři světa Zidane nebo Lizarazu a mezi jeho bývalé hráče patří i čeští reprezentanti Vladimír Šmicer a Jaroslav Plašil.

0: 5:15. Tak si to pojďme ještě jednou zopakovat. Hokejová NHL odstartovala 5 zápasy a hned v úvodním kole se představily velké hvězdy i zajímaví nováčci. Na ledě nechyběli například David Pastrňák nebo Connor McDavid a hned první večer přinesl i několik zajímavých a kuriózních momentů. Víc už si řekneme v naší tradiční rubrice Hity sociálních sítí společně s Veronikou Šlajzovou. Tak Verčo, ještě jednou hezký den.
1: Krásné odpoledne.
0: Poprvé se v roli kapitána představil David Pastrňák a na Instagramu se objevil jeden zajímavý moment ze zápasu. Můžeš říct, o co šlo?
1: Na videu, které zveřejnil profil ESPN, je vidět Pastrňák, který sedí na lavičce a kolem projíždí jeden z rozhodčích. Pastrňák ho osloví a žádá, aby pro jeho tým zařídil přesilovku. Rozhodčí se ohradí, že s ním Pastrňák nemá co mluvit. Ten ale oponuje, že teď už může, protože má na dresu kapitánské C-čko. Tady je ukázka.
2: Hey, I'm allowed to for this time. I have C. I got a freaking C.
1: Pastrňák samozřejmě odkazoval na pravidlo, které určuje, že s rozhodčím smí debatovat pouze kapitán nebo jeho zástupce.
0: U NHL ještě zůstaneme. Co dalšího zaujalo fanoušky zámořské hokejové soutěže?
1: V utkáních se kromě legend ukázali i někteří nováčci a to samozřejmě nenechalo chladnými některé jejich rodiče. První zápas odehrál třeba Gavin McKenna, ten byl letos draftován Torontem jako číslo 1 a jeho maminka z toho byla opravdu nadšená. Tady ukázka. Tenhle dojemný moment si pak získal srdce a hlavně teda lajky bezmála 25 tisíc fanoušků na Instagramu ESPN.
0: Když už jsme u rodinných pout, v týmu Floridy nastoupili bratři Tkečakové a z toho vzniklo hned několik zajímavých příspěvků.
1: Je to tak, tohle duo dokonce zaujalo i oddělení sociálních sítí Disney Channel. Bratři Tkačukovi tam přirovnali hned k několika známým sourozeneckým dvojicím, třeba Finiasi a Ferbovi nebo Zakovi a Koudymu ze seriálu Sladký život na moři. Na Instagramu ESPN pak ještě objevila řada výstřižků z přenosů, na kterých jsou bratři Tkačukové dokonce synchronizovaní. Třeba například si oba ve stejnou chvíli hrají s chráničem zubů. Je tak vidět, že jsou sehraní nejen na ledě, ale i mimo něj.
0: Tak uvidíme, jak jim to bude klapat v dresu Floridy. Teď je 13 hodin a 50 minut a ve studiu z Hity sociálních sítí byla Veronika Šlajzová. Díky za to.
1: Naslyšenou. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: populární fotbalová talk show Desítka Pavla Horváta má před sebou další výjezd.
1: Po necelých dvou letech znovu vyrazíme do Plzně, které náš expert jako hráč pomohl ve fotbalové lize ke třem mistrovským titulům.
2: Pod Pavlem Vrbou se utvořil prostě tým, který jednoznačně si to zasloužil, a pro mě veliký měřítko toho, jaký tady byli hráči, je to, že vlastně většina z nich prošla potom reprezentací, ať už českou nebo slovenskou, a to si myslím, že je jasný důkaz toho, že ty hráči byli a jsou skvělí.
0: Celý rok je součástí výjezdní desítky i legenda československého fotbalu.
1: Mistr Evropy z roku 1976 a autor památného dloubáku z finále šampionátu v Bělehradě Antonín Panenka.
3: Musím říct, že se řídím heslem mýho starého trenéra, který mi vždycky říkal, ono je hezký, když tě lidi bouřlivě přivítají na začátku, ale udělej všechno pro to, aby ti bouřlivě zatleskali, až když skončíš. Takže doufám, že to takhle dneska bude, že to pro vás bude zábavný a poučný, no za spíš radši zábavný teda.
1: Na začátku října do kulturního domu Šeříkovka dorazí i další host.
0: Bývalý mezinárodní rozhodčí Pavel Královec, který v české nejvyšší soutěži odřídil 267 zápasů.
4: Moji kariéru s Zuzkou nastartovalo zranění, kde jsem měl vlastně přetrženou achilovou šlachu, a v té době vlastně nebylo to zdravotnictví na takové úrovni, jako je dnes, a bohužel mi nedovolilo se věnovat fotbalu z pozice hráče na takové úrovni, abych něčeho mohl dosáhnout jakoby na vyšších pater, tak jsem se dal na éru rozhodství a jsem za to nesmírně šťastný a rád.
0: Desítka Pavla Horváta v Plzni.
1: V pondělí 5. října od 19 hodin v kulturním domě Šeříkovka.
0: Podrobnosti najdete na webu radiožurnalsport.cz.

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také Národní holštýnský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Na Radiožurnálu Sport teď jedna aktuální informace. Cyklistická hvězda Tadej Pogačar, který se stále zotavuje z následků pádu na Vueltě, se nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. V nominaci Slovinců totiž chybí. Bude 14 hodin, máme pro vás připravené další aktuální zprávy.
2: Radiožurnál je 14 hodin. Kateřina Sousidisová a zprávy. Sociálním organizacím v Moravskoslezském kraji chybí peníze na provoz, hrozí omezení některých služeb. V Moldavsku vybuchl cizí dron. Začal nový ročník NHL, Hronek pomohl k výhře Vancouveru 2 asistencemi. Po nehodě je kolona na dálnici D1 před Prahou a bude polojasno až skoro jasno, teploty do 24 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před kolapsem sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady přitom stoupají. Podle armády spásy hrozí do konce roku omezení provozu azylových zařízení pro lidi bez domova. Ostravsko-opavská charita varuje, že nebude mít na konci roku dost peněz na výplaty všech zaměstnanců. Ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková upozorňuje, že nedostatek peněz ohrožuje služby pro lidi s handicapem.
4: Pokud se situace nezlepší, tak pobytové služby, které ve Slezské diakonii máme, je jich 27, budeme muset uzavírat postupně a u ambulantních služeb dojde k tomu, že omezíme provoz. A to výrazně zhorší kvalitu života i pečujících osob, protože oni chodí do práce.
2: Reakci kraje a ministerstva práce a sociálních věcí zjišťujeme. Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Ve školní jídelně se zatím nevaří, pokračuje ředitel školy Libor Skala.
5: Kuchyně ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
2: V Moldavsku explodoval cizí bezpilotní letoun. S odvoláním na tamní ministerstvo obrany o tom informovala moldavská veřejnoprávní stanice. Podle té se dron do vzdušného prostoru země dostal ráno při ruských masivních útocích na Ukrajinu. Havaroval a vybuchl nedaleko Kišiněva. Úřady nehlásí žádné oběti. Na místě zasahovala policie i armáda. Moldavské vojenské letectvo dál sleduje vzdušný prostor země. Dva drony se na území Moldavska zřítily už minulý týden. Pracovníci veterinární univerzity Brno našli na Vysočině uhynulé mládě orla mořského. Někdo ho zastřelil, případ proto šetří policie. Veterináře na to upozornili francouzští kolegové, kteří GPS vysílačky zjistili, že se orel vypuštěný ve Francii náhle přestal pohybovat. Vědci tyto technologie používají při sledování ohrožených druhů zvířat. Pokračuje Šimon Krejčí z veterinární univerzity Brno.
6: Jsou z toho velice přesná data jednak pro vědecké účely, ale druhotně právě se díky tomu dá i zjišťovat úhyn těch jedinců, jestli se jedná o nějaké přirozené predace, nebo jestli vlastně dochází k tomu, že to může být i nějaký člověkem zapříčiněný úhyn.
7: Sport. Výhra hokejistů Floridy na ledě obhájců trofeje z Caroliny 1-0 v prodloužení otevřela nový ročník NHL. Obránce Filip Hronek přispěl dvěma asistencemi k výhře Vancouveru 6-5 v prodloužení v Edmontonu. Gólman Jakub Dobeš vychytal v brance Montrealu výhru 3-2 v Torontu a Boston porazil New Yorkské Rangers 3-0. Útočník Bruins David Pastrňák byl poprvé kapitánem svého týmu.
8: Byl to skvělý den, jsem šťastný, že jsme vyhráli. Fanoušci tady pro mě znamenají mnoho. Hraju hokej, protože ho miluju. Miluju Boston. Je to místo, kde jsem vyrostl, takže být jeho kapitánem byl opravdu speciální moment.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na D1 před i za Prahou a nehoda na D4 u Dobříše. Na příjezdu do Prahy brněnskou dálnicí D1 vzniká kolona od nájezdu z okruhu z 10. kilometru, ještě je to na půl hodiny před sjezd na Chodov. Na třetím a pultem tam uklízejí po hromadné nehodě. Teď už k levému pruhu uvolnili i střední. Postupně se to zlehka krátí. Na D1 taky na výjezdu z Prahy na Brno zůstává ucpaný úsek od sjezdu na okruh z 10. kilometru do omezení na Šmejkalce na 24. I když odtamtud porouchané auto už před hodinou a půl odtáhli, moc se provoz nevzpamatovává, pořád se to jede kolem 3/4 hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává silný provoz za exitem Rosice ze 180. kilometru. Osobní auta brzdí krátce, hlavně kamiony se pak vlečou pravým pruhem k D2. A na dálnici D4 z Prahy na Příbram za sjezdem na Dobříš pozor na kolonu v zatáčce na kilometru 29,5, v omezení pak na 31. Řeší srážku autojeřábu a nákladního auta, zdržení kolem 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno v Čechách až polojasno, teploty 20 až 24 stupňů a na horách naměříme většinou kolem 16, na Šumavě i kolem 20. Tolik zprávy.
1: Hezké odpoledne, po 14. hodině pokračuje středeční vysílání Radiožurnálu Sport. Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl Alejandro Grimaldo. Obránce Atletika Madrid má svalové problémy. Trenér úřadujících mistrů světa i Evropy Luis de la Fuente místo něj povolal Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech. Španělé v sobotu v Oviedu přivítají Čechy, které nově vede jejich krajan Santi Denia. Jeho Evropané drží úctyhodnou sérii 40 zápasů bez porážky v základní době nebo prodloužení. V tomto ročníku Ligy národů nejprve vyhráli 3-2 v Anglii a včera doma porazili Chorvatsko 4-1. Sobotní zápas Španělsko-Česko samozřejmě na Radiožurnálu Sport nabídneme v přímém přenosu.
3: Radiožurnál Sport a Lukáš Michalík.

0: Pravidelně po 14. hodině je tu ve středu pořad České šampionky, kdy se věnujeme českým kolektivním sportům s možností kvalifikovat se na příští olympijské hry, ať už zimní nebo letní. A dnes je na řadě curling. Zatímco ten mužský vypadá, že by mohl být poměrně silný, tak ženy jsou po výrazné generační obměně. Trenérem ale zůstává Karel Kubeška. O složení týmu s ním mluvil reportér Jakub Marek.
1: Hostem radiožurnálu Sport je Karel Kubeška, trenér české ženské reprezentace curlingové. Teď v letní pauze se obměnilo složení české ženské reprezentace. Proč se tak stalo a kdo tedy je v národním týmu teď?
2: Je to citlivá otázka, která směřuje k ženskému sportu jako takovému. De facto okolnosti nás donutily k tomu, že jsme museli obměnit sestavu a do týmu nastoupila mladá děvčata, která jistě budou osvěžením. Na druhou stranu v curlingovém týmu to vždy nějakou chvíli trvá, než se tým sehraje, než nastaví komunikační prostředky, tak aby dokonale týmově fungovaly. Takže jsme, řekl bych, ve fázi jakéhosi rozvoje a stavby toho týmu.
1: Je to standardní takhle u toho ženského týmu, že se třeba obměňuje třeba i rychleji než mužský?
2: Standardní to úplně není. Curling ale v tomhletom ohledu je trochu jiný, protože v řadě sportů, atletika, gymnastika i další, vrchol sportovní formy pro ženy přichází obvykle do 30 let. Zatímco v curlingu ženy, kterým je 30 plus, 40, případně i 40 plus, tak mají pořád výtečnou výkonnost, navíc mají spoustu nabitých zkušeností, které v curlingu hrají velkou roli. A proto by bylo dobře, kdybychom měli k dispozici nějaký program, který by ženám v tomto věku pomohl fungovat v rámci rodiny, případně v rozvoji zaměstnání.
1: A teď k tomu současnému týmu, jaký je zhruba věkový průměr aktuální ženské české reprezentace?
2: Věkový průměr odhadnu, ale myslím si, že by měl být do 25 let, což je opravdu nízké číslo v curlingu. Je pravdou, že v posledních možná 20 letech se prosazují trochu více mladé týmy, ale přesto v těch českých podmínkách je to, myslím si, dosažení poměrně dobrého cíle, protože rádi bychom na ledě viděli mladé hráče a mladé hráčky a znamená to, že musíme začít vychovávat už někdy od věku třeba 8-10 let, aby opravdu v těch 25 měli špičkovou výkonnost a byli schopni nastoupit na turnajích a šampionátech té nejvyšší kvality.
1: V minulém roce jezdili na akce dva různé nejlepší české celky, tak letos už to tak nebude?
2: V zásadě to bude, ten tým, který vedu já, tak obsazuje mistrovství Evropy a obsazuje mistrovství světa B, čili jakýsi kvalifikační turnaj na mistrovství světa, které je pak na jaře příštího roku. A ten druhý tým, který máte na mysli, tak ten by, přinejmenším jeho část, by se mohla zúčastnit zimní univerziády, kde o tom v rámci svazu horečně diskutujeme, protože tam je samozřejmě citlivým tématem účast ruského týmu, tak je to něco, o čem se určitě mluví a bude mluvit. A pak samozřejmě jsou tam různé mezinárodní turnaje, vysoké i té nejvyšší kvality a tam budou zajíždět oba týmy, které máte na mysli.
0: To byla první část rozhovoru s curlingovým trenérem ženské reprezentace Karlem Kubeškou. Pokračovat budeme za chvíli.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je tu druhá část rozhovoru s trenérem Karlem Kubeškou o ženské curlingové reprezentaci, tentokrát ale směrem k blížícímu se domácímu mistrovství Evropy. Ptal se reportér Jakub Marek.
1: Bavíme se na Radiožurnálu Sport s Karlem Kubeškou, s trenérem české ženské reprezentace. Bylo velkou motivací pro ty aktuální curlerky, které jsou v reprezentaci, to, že bude brzy evropský šampionát tady v Česku?
2: Jistě, tak je to poprvé, co bude mistrovství Evropy na území České republiky, konkrétně tedy v Ostravě, v Torax aréně. A hráčky to vnímali velmi, velmi intenzivně a chtějí se samozřejmě ukázat českému publiku v co nejlepším světle, a to nejen tedy tomu televiznímu, ale i přímo ostravskému, případně těm fanouškům, kteří do Ostravy zavítají. Myslím si, že to je pro ně doprovodná motivace.
1: Jak to vypadá s tím šampionátem, který začne 27. října, jak říkáte, v Ostravě? Už je vše nachystáno, připraveno?
2: Dá se říct, že přípravy dále běží. Samozřejmě curlingový led se připravuje až několik dní před tím vlastním šampionátem. Obvykle to bývá týden nebo něco malinko přes týden. Nicméně už dříve proběhly obhlídky místa, kde se bude hrát. Přijeli technici ze Světové curlingové federace, aby zjistili, že zařízení technické, které je k dispozici, tak bude dostatečné na to, aby bylo možné připravit kvalitní curlingový led. Stejně tak náš organizační výbor pod vedením Lenky Hronové tvrdě pracuje na tom, aby šampionát byl úspěšný a abychom ukázali českým divákům a fanouškům curlingu, že takovýto podnik umíme připravit.
1: Komunita curlerů samozřejmě není tak velká v Česku jako u fotbalu, u hokeje. Dokážu si představit, že tak nějak trochu všichni přispívají k tomu evropskému šampionátu. Je tomu tak?
2: Dá se říct, že ano. Samozřejmě tím ústředním bodem je ten zmíněný organizační výbor, ale v rámci drobných podpůrných akcí, které již řadu týdnů probíhají, tak fungují další dobrovolníci a další víceméně hráči curling, kteří se zapojili do těch přípravných prací. Byli jsme, řekněme, na takových jakoby roadshow, kde jsme i v jiných městech než jen v Ostravě ukazovali curling a všechny tyto akce byly úspěšné, provázel je velký zájem. Samozřejmě jakousi výhodou opět je to, že olympiáda zimní, která proběhla v únoru tohoto roku, tak ještě není tak strašně vzdálená a většina lidí má na paměti, že český curling se aktivně účastnil zimních olympijských her, tak samozřejmě i z toho nějakým způsobem těžíme.
1: Nemůže být třeba pro tu vaši mladou ženskou reprezentaci trochu svazující to, že bude mít teď evropský šampionát doma, kde bude dost možná i hodně fanoušků?
2: Možné to jistě je, je to vždy kombinace těchto faktorů. Na jednu stranu fanoušci mohou hnát své týmy a své oblíbené sportovce k lepším výkonům v atletice, třeba k překonání rekordů. Na druhou stranu je to vždy poněkud svazující hrát před domácím publikem. Nepochybně tam budou rodinní příslušníci, budou tam přátelé a všichni, to znamená nejen hráči, ale i organizátoři a realizační týmy, jak už tedy ať už ženské nebo mužské reprezentace, budou samozřejmě vnímat tento faktor, ale já si myslím, že by to mělo zafungovat spíš do plusu, spíš jako něco motivačního.
1: To říká trenér české ženské curlingové reprezentace Karel Kubeška. Děkuji za rozhovor.
2: Díky moc a těšte se na curling.
1: Jakub Marek, Radiožurnál.

Ve vysílání radiožurnálu Sport si můžeme připomenout, že největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nakonec nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani.

0: pneumatikami? Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Radiožurnál je 14.30. Kateřina Sousibisová a zprávy. Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů. Informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 640 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude nové cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Irán dostal oficiální odpověď Spojených států na návrh mírové dohody. Informovala o tom agentura AFP. Bližší informace zatím nejsou známé. Americký prezident Donald Trump dříve řekl, že návrh odmítá. Nejnovější plán na ukončení války a obnovení plavby v Hormuzském průlivu představil minulý týden iránský ministr zahraničí. Podle něj by Spojené státy měly splnit jisté podmínky a porozumění, které Washington a Teherán podepsali v červnu. Mezinárodní letiště Berlín-Braniborsko zavedlo systém na odhalování dronů. Reaguje tak na opakované incidenty s bezpilotními letouny, ty se dostaly do blízkosti ranvejí. Informoval o tom německý úřad pro leteckou bezpečnost. Letiště jen v prvním pololetí zaznamenalo 28 dronů a podobných létajících objektů. Loni jich přitom bylo za necelý rok jen 8. A v Orlických horách pokračuje cvičení záchranných složek. V okolí pevnosti Hanička budou celý den zasahovat hasiči, policisté a záchranáři, a to u simulovaného lesního požáru v těžko přístupném terénu. Zapojilo se 200 lidí, vrtulník pro letecké hašení a drony s termokamerami. Sport. Fotbalový klub Girondin Bordeaux má nového majitele. Tradiční francouzský celek má finanční problémy a aktuálně taky zastavenou činnost kvůli insolvenci. Na svém webu oznámil, že se dohodl na převzetí za symbolickou částku 1 euro s investiční společností Park Bench. Mohl by tak odvrátit hrozbu bankrotu a vrátit se do fotbalových soutěží. Šestinásobní francouzští mistři uvedli, že součástí dohody je taky převzetí dluhu klubu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Na D1 přešmejkalkou i Prahou. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se před omezením na 24. kilometru na Šmejkalce pořád tvoří dlouhá kolona, přestože porouchané auto je už 2 hodiny odtažené. Fronta zůstává od pražského okruhu z 10. kilometru až na 50 minut a navíc se v ní teď na kilometru 11,5 porouchalo jiné auto, stojí tam ve středním pruhu. Na D1 na příjezdu do Prahy z Brna před sjezdem na Chodov na kilometru 3,5 dokončují úklid po dopolední hromadné nehodě, ještě zabírají pravý pruh, kolona od Čestlice ze 7. kilometru pro osobní auta na 15 minut, konečně se to krátí. Na D1 před Brnem směrem z Prahy se táhne fronta kamionů pravým pruhem od exitu 182 Popůvky do zúžení u D2. Na dálnici D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna se dojíždí do kolony před sjezdem na Rudnou kolem kilometru 354, zabere to asi 10 minut na 356, tam překážejí nabouraná auta v zúžení. Na D4 ve směru z Prahy na Příbram se za sjezdem na Dobříš dojíždí do kolony kolem 30. kilometru, na 31. v omezení řeší srážku autojeřábu a nákladního vozidla, zdržení mezi 5 a 10 minutami. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Večera v noci bude jasno až polojasno a v noci teploty klesnou na 14 až 9 stupňů. Při uklidnění větru můžeme naměřit jen kolem 5. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

14 hodin a 37 minut, to je aktuální čas, který svítí na hodinách ve Vinohradském studiu radiožurnálu Sport. Můžeme si připomenout, že fotbalisté Bohemians dnes budou hrát o postup do osmifinále domácího poháru. 12. tým prvoligové tabulky na zápas třetího kola odcestoval do Vsetína. Na stadionu třetiligového klubu se začne hrát už za necelou hodinu a o průběhu vás pochopitelně budeme informovat, o průběhu tohoto duelu. Bohemians během reprezentační pauzy odehráli v Dublinu přípravný zápas proti svým irským jmenovcům, který skončil bezbrankovou remízou. Vsetín je v tabulce Moravskoslezské fotbalové ligy aktuálně 16.

0: Pravidelné encyklopedii se tento týden vydáváme za legendárními sportovními reportéry. Po Josefu Laufrovi, který to celé před 100 lety odstartoval, přišli další. Z Bánovců pod Bebravou přišel do rozhlasového éteru Gabriel Zelenaj, známý jako Gabo Zelenaj. Byl u velkých úspěchů československého sportu, zejména hokeje. Můžete si připomenout jeho hlas.
1: Před ním a troška ho potisl, ten brzdil, ale viete, ako je to, keď ide vagón a je ešte jeden vagón za ním. Darmo ten jeden vagón pred ním je zabrzdený, ten druhý ho tak tisne, že sa dostane cez tú čiaru. 1 minúta 22 sekúnd chýba do záveru šampionátu Katovice 76.
0: Zelenaj komentoval taky fotbal nebo třeba šachy a šerm. Když se vydáme za další generací, můžeme zmínit mnoho jmen, ale vybíráme muže, kterého jste mohli slýchat hlavně z Brna nebo z Lína. Komentoval v 90. letech a jeho hlas jste mohli slyšet ve vysílání ještě v roce 2010. Jeho příjmení začíná písmenem Q. Víte, o koho jde?
2: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
0: Je to Ivan Kvírenc. Ten třeba na konci 80. let moderoval v Brně setkání s Jaromírem Jágrem, který byl na začátku velké kariéry. Pravidelně komentoval zápasy v Brně a ze zmíněného roku 2010 je následující ukázka. Tehdy vysílal radiožurnál Souhrn fotbalových zápasů. Každýkrát se shrnul, co viděl, a takhle to znělo v podání Ivana Kvírence.
3: Ivan Kvírenc, první FC Brno, FK Bohemians, Praha 0-0. Domácí fotbalisté bez konstruktivního Poláka nepředvedli herně nic. K sestupu odsouzení hosté byli běhaví a měli zjevný zájem o hru, takže remízu si minimálně zasloužili.
0: Kromě rozhlasového reportéra pracoval Ivan Kvírenc během svého života taky jako číšník.
4: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

0: Na kongresu Mezinárodní hokejové federace na Tenerife bude v pátek zvolený nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. 61-letý funkcionář by měl být společně s bývalým šéfem německého svazu Francem Reindlem favoritem volby. Bříza i Reindl se o pozici prezidenta Mezinárodní hokejové federace ucházeli i před 5 lety, kdy ale uspěl Francouz Luc Tardif. Ten pozici letos už neobhajuje. Bříza se přihlásil i mezi kandidáty na posty prvního seniorního viceprezidenta a řadového člena rady.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: 14 hodin a 8 a 40 minut stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Mistři světa, olympijští vítězové a vítězky se nepotkávají jen na sportovištích nebo na stupních vítězů, ale pravidelně taky v obci Lány na Kladensku u místního nadšence a sběratele sportovních artefaktů Josefa Hoška v jeho hokejové síni. Je to setkání napříč generacemi a zpravidla není jen čistě hokejové.
3: Lukáš Krpálek byla hlavní osoba, která je ještě činná, a tak Lukáš je vždycky oslovuje jako prvního a on mi říkal: Pepo, jo, přijedu v Grónsku, přijedu z ryb. To je tak úžasný kluk, že když něco slíbí, že přijede, přijede byť i na otočku.
4: Lukáš Krpálek odjel dříve, dostal výslužku.
3: Lukáš Krpálek dostal výslužku, protože nejed, tak mu Ivana manželka udělala takovou mísu, bramborový salát a řízky, protože potřebuje sílit a potřebuje ještě podávat výkony.
5: Říká o nejlepším českém judistovi sběratel Josef Hošek. Ze setkání bývalých, hlavně kladenských hokejistů, se stal postupem času sraz napříč sporty i generacemi. A tak si Lány oblíbili třeba hokejisté František Kaberle nebo Bohuslav Eberman. Oštěpařka Barbora Špotáková, olympijský vítěz na dráze z roku 1964, cyklista Jiří Deller jezdí pravidelně z Brna. Z tenisového prostředí pak Helena Suková nebo další vítěz Wimbledonu Jan Kodeš.
6: Nevídám třeba, já nevím, Báru Špotákovou, to vidím jenom za rok, já v atletikou nikam nepřijdu. Teď jsem viděl Jirku Dallera, to jsem viděl vůbec poprvé, že jo, po těch dlouhých letech, akorát no, samozřejmě vím, jak vypadá, vím, kdo to je, to jsou úžasné věci, že jo.
5: Říká Jan Kodeš, který má v hokejové síni také svoji vitrínu. To vše v bývalé prodejně potravin, kde jsou teď za sklem třeba medaile, starý doktorský kufr z hokejové střídačky, oštěpy Dany Zátopkové, tretry Barbory Špotákové nebo brusle a hokejky z Nagana od Jaroslava Špačka. Hlavně ale dva dlouhé stoly, kde se minimálně jednou za rok setkají různé generace úspěšných sportovců. Z Plzeňska rád znovu dorazil hokejista Bohuslav Eberman.
7: No, protože nás to baví. To, že jsou tady ostatní sportovci, je bezvadný. Já jsem sportovce znal, počínají paní Zátopkovou, teďka je tady Bára, že je tady Suková, tyhle ty všechny ty hráči, je tady Svoboda, Nový Krpálek a to, tak já jim tady vidím rád.
5: Až se takhle ve velkém sejdou sportovci znovu, chystá Josef Hošek další poctu. Svoji vitrínu bude mít olympijský vítěz z Londýna 2012, moderní pětibojař David Svoboda. Z hokejové síně v Lánech František Kuna, Radiožurnál.

0: Nab.
1: Hokejová Tipsport Extraliga na Radiožurnálu Sport.
2: Ahoj, tady Filip Kvapík. Extraliga je zpátky a s ní je hokej na Radiožurnálu Sport. Ať si kdekoliv, zapni si poslech a dostaneš se přímo na led. Každý hrací den, všechny zápasy po celou sezónu. Navíc každé pondělí magazín Extraligy. Snad mě tam uslyšíte často. Třeba v rubrice Hvězda týdne. Prostě když hokej, tak na Radiožurnálu Sport.
3: Poslouchej Sport.
1: Poslouchej extraligový hokej na Radiožurnálu Sport.

0: Slyšíte ten potlesk? Ten patří nejen vítězům, ale hlavně lidem, kteří hrají podle pravidel fair play, jak na sportovišti, tak i v životě. Jestli máte kolem sebe takové správňáky, neváhejte je navrhnout na cenu fair play. Stačí poslat e-mail na fairplay@olympic.cz. Za český klub Fair Play Českého olympijského výboru děkuje a zdraví Šermíř Jiří Beran. Mediálním partnerem projektu je Radiožurnál.
1: Projekt Fair Play, o kterém slyšíte z vysílání Radiožurnálu, by nebylo možné realizovat bez partnerů, kterými jsou Česká televize a Big Board.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová. Poslanci budou nejspíš hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě zítra. Izraelské úřady vyšetřují incident v letadle společnosti Fly Dubai. Fotbalisty Bohemians čeká zápas českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína. Dlouhá kolona je na dálnici D1 z Prahy na Brno před Šmejkalkou. A zítra bude jasno až polojasno, později čekáme přibývání oblačnosti a teploty až kolem 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hlasování o nedůvěře vládě čeká poslance nejspíš až zítra. Ve sněmovně chce ještě vystoupit několik desítek řečníků. Opozice nechala mimořádnou schůzi svolat kvůli rozpočtové anebo bezpečnostní politice současného kabinetu a také kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Jana Jakoba je důležité, aby po řadě vystoupení ministrů promluvila taky opozice.
4: Nedodrželi pravidlo ZIPu tak, aby se při této schůzi střídali vládní politici s těmi opozičními. Takže jsme se dočkali celý včerejšek až téměř do poledne dnešního dne plejády nudných, dlouhých vystoupení představitelů vlády, takže předpokládám, že to dneska nestihneme.
2: Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saudské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havaroval s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. Sporo bezúplatný převod podílů k družstevním bytům ve Slezské Ostravě se přesouvá do dalšího volebního období. Výstavbu podpořil před více než čtvrtstoletím stát. Teď se lidé dohadují s městem, jestli slib, že po 20 letech řádné péče budou byty jejich platí.
5: Nedočkali jsme se vůbec ničeho. Vlastně tomu městu nevěříme, no, je to hodně smutné.
6: Zuzana Raková neví, jestli byt město převede nebo ho bude muset koupit a ani za kolik by to bylo. Město se chce rozhodnout s pomocí analýzy. Podle vedoucí právního odboru magistrátu Renaty Kolkové ji ale zatím nezadalo.
7: Ta analýza by mohla být koncem letošního, počátkem příštího roku, no a potom bychom začali činit další kroky.
6: Kvůli slibu města, že chce věc vyřešit mimo soudně, družstevníci stáhli před žalobní výzvu. Stále jsou připraveni jít k soudu. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisté Bohemians se po druhé představí v tomto ročníku MOL Cupu. V prvním utkání v domácím poháru vyhráli 3-2 v zápech a v boji o osmifinále je čeká třetiligový Vsetín. Zápas začne na hřišti Velhotě u Vsetína za necelou půl hodinu. Pro valašský klub půjde o první střetnutí s účastníkem nejvyšší soutěže po 61 letech a o výjimečnosti okamžiku mluví trenér Lukáš Pazdera.
9: Samozřejmě užít si to na to hřiště nejdeme, čeká nás opravdu těžká písemka, ale jsme za tu písemku nesmírně rádi a je to taková odměna pro takový, když to řeknu, menší klub a hlavně město, který je hlavně proslavené hokejem.
8: Boje o osmifinále čekají z prvoligových týmů v říjnu ještě Plzeň a Jablonec. S výjimkou Olomouce už všechny ostatní kluby šance ligy do osmifinále MOL Cupu postoupily.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Šmejkalkou, Brnem i Ostravou. Na D1 za Prahou směr Brno zůstává kolona. Od okruhu z 10. kilometru na 11. pultem překáží porouchané auto ve středním pruhu a fronta potom pokračuje dál celkem až 50 minut do omezení na Šmejkalce na 24. Na D1 před Brnem z Prahy od exitu 182 popůvky se vlečou kamiony pravým pruhem k D2. Kolem exitu 194 Vídeňská se brzdí i v levém pruhu. Chvíli tam stál na bouře. poraný kamion a osobní auto už je odstavili. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna těsně před sjezdem na Rudnou čekejte kolonu z kilometru 354 na 356. K nehodě v omezení je to na 10 minut. Na D4 z Prahy na Příbram spozorněte za sjezdem na Dobříž, vzniká tam kolona z 29. kilometru k nehodě v omezení na 31. do 10 minut. Na D5 z Plzně směrem do Prahy za Žebrákem pozor na kolonu ze 33. kilometru k nehodě v omezení na 31. a pultem, zatím je to na 5 minut. A v Praze silný odpolední provoz, navíc na městském okruhu v tunelu Mrázovka směr Barandovský most se v pravém pruhu porouchalo nákladní auto, regulují proto vjezd už do Blanky v Troji, k tunelu fronty z Libně i ze zhora od Bulovky. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů a na horách většinou naměříme kolem 16, na Šumavě i kolem 20 stupňů. Tolik zprávy.
11: Hezké středeční odpoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeji krátce po 15. hodině. Posloucháte jedinou čistě sportovní rozhlasovou stanici v Česku. Čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. V 18 hodin přivítají v Hradci Králové Bulhary. Zápas na Radiožurnálu Sport odvysíláme v přímém přenosu. Češi před Bulhary drží druhé místo ve skupině B, ale už jen o bod. V případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. Výběr kouče Bílka rozehrál kvalifikaci velmi dobře třemi výhrami, v dalších 5 utkáních ale zvítězil jen jednou. Na šampionát, který uspořádají Albánie a Srbsko, přímo postoupí vítězové 9 skupin a jeden celek s nejlepší bilancí na druhých příčkách. Dalších 8 mužstev z druhých pozic zamíří do listopadové baráže, ve které se utkají o zbylá 4 místa na turnaji.
3: Radiožurnál Sport
1: a Lukáš Michalík.

0: Bývalá světová jednička Karolína Plíšková předčasně ukončila tenisovou sezónu. Na sociálních sítích 34-letá hráčka napsala, že potřebuje doléčit drobná zranění a naznačila, že bude pokračovat v kariéře. Plíšková naposledy hrála před měsícem na US Open, kde vypadla ve druhém kole. Dvojnásobná grandslamová finalistka šla do letošní sezony bez větších očekávání poté, co téměř rok a půl nehrála kvůli zdravotním potížím. Ty se Plíškové nevyhnuly ani letos, přesto se dokázala posunout až do první světové padesátky a postoupit například do čtvrtfinále turnaje WTA 1000 v Madridu. Aktuálně 51. hráčka žebříčku Plíšková zakončila sezonu s bilancí 22 výher a 13 porážek.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Zatím bez bodu jsou čeští fotbalisté v náročné skupině Ligy národů. Na začátku éry nového reprezentačního kouče Santiho Deni prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Španěl ale stále zdůrazňuje, že jsou teprve na začátku cesty a hráči musí věřit procesu. Další zkouška bude v sobotu ve Španělsku proti mistrům světa i Evropy. A i tam bude poznávat Deni a hráče, mezi kterými ho přesvědčil třeba Adam Hložek.
1: Jde o neuvěřitelného hráče, který v sobě spojuje kvalitu více pozic v ofenzivě. Pro nás je důležité Adamovo odhodlání a oddanost. Pracuje na 100%. Myslím, že patří mezi nejlepší hráče, které jsem v životě trénoval.
2: Oceňuje Hložku v přístup a fotbalový přínos reprezentační trenér Santi Denia. Španěl, který teď od začátku svého působení u českého národního týmu spoléhá i na ofenzivního hráče Hoffenheimu. Postavil ho od začátku do obou zápasů s Chorvatskem i s Anglií a Hložek patřil k nejvýraznějším reprezentantům. Bloučkem na Hložka, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany pokutového území, Karabec to má nabité na ránu.
3: Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vystřelí, Hložek pálí.
4: Obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím.
2: Chválil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Zejména proti Anglii, ale musel Hložek hodně pomáhat i při bránění. Národní tým hrál od 25. minuty po vyloučení Schulze proti favoritovi o 10.
5: Asi si nepamatuju, kdy jsem hrál těžší zápas. Pár náznaků šanci tam bylo, jo, ale nebyly to úplně čisté šance.
2: Říkal Adam Hložek pro Českou televizi. Ve 24 letech patří podle reprezentačních startů k nejzkušenějším fotbalistům v národním týmu, kde se mu ale ne pokaždé dařilo prodat svoje schopnosti a talent. Pokaždé ale přijel s touhou pomoct.
5: Samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
2: Pronesl Adam Hložek na konci května před mistrovstvím světa, kdy se dostal do týmu i přes předchozí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal většinu minulé sezóny. Teď patří mezi fotbalisty s nejlepší formou v aktuální reprezentaci a také k hráčům, na které trenér Santi Denia spoléhá. Mirko Vasič, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport. Stolen. Some people stay alive some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

Hokejový obránce Vojtěch Mozík nebude dál působit v Linci hrajícím mezinárodní soutěž ICEHL. 33-letý bek zkoušel v Rakousku restartovat kariéru po dlouhodobých problémech s kolenem. Klub ale na svém webu oznámil, že po skončení dvouměsíční smlouvy tým opustil. Mozík, který v Česku naposledy hrál v prosinci 2024 za Spartu, přišel do Lince v srpnu. Nastoupil ale pouze ke třem přípravným zápasům. Víc startů s ohledem na blíže nespecifikované zdravotní problémy nepřidal. Odchovanec Mladé Boleslavy má na kontě 7 startů v NHL, hrál i KHL nebo ve Švédsku. S reprezentací se dvakrát představil na olympijských hrách, z Plzní získal extraligový titul a s Regle ovládl Ligu mistrů.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
4: Paul Sexa z 19 let a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Stále posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Za malou chvíli bude 15.30, máme pro vás připravené další krátké zprávy a po nich budeme pokračovat na jediné sportovní rozhlasové stanici v Česku.
1: Radiožurnál je 15:30. Kateřina Causidisová a zprávy. Ze státní kasy mají více peněz získat rezorty vnitra, práce, školství a nebo průmyslu. Vyplývá to z podrobného návrhu schváleného vládou. Kabinet chce snížit výdaje na všeobecnou pokladní správu. Ta mimo jiné zahrnuje i vládní rozpočtovou rezervu, která je pojistkou na nečekané výdaje. Návrh počítá s celkovým schodkem 386 miliard korun. Jde o druhý největší deficit v historii Česka. 25 let vězení dnes na Slovensku vyměřil soud Mladíkovi, který loni v lednu nožem zaútočil na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyni ředitelky a jednu studentku. Několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Na ostravské vysoké škole báňské dnes začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíce přiblížili reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem. Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací. Sport. Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví proto, že se stále zotavuje spádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zdržení na D1 před Šmejkalkou a taky před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před omezením na 24. na Šmejkalce tvoří kolona stále až na 50 minut od sjezdu na Pražský okruh z 10. kilometru, navíc v ní na 11. a pultem překáží ve středním pruhu porouchané auto. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy za sjezdem na Rosice čekejte ze 180. kilometru kolonu, kamiony pravým pruhem až k D2, osobní v levém se za exitem 182 popůvky trochu rozjedou a pak je čeká další fronta v Brně před sjezdem na Vídeň ze 193. do zužení na 196. Na D1 na příjezdu do Ostravy směrem z Brna u sjezdu na Rudnou z kilometru 354 fronta do omezení k nehodě na 356. už je to jenom kolem 5 minut osobním autem. Na dálnici D5 z Plzně na Prahu hned za sjezdem na Žebrák na 34. kilometru se tvoří kolona do omezení na 31. a pultem, tam došetřují nehodu v levém pruhu, popojíždí se 10 minut. Na D4 z Prahy na Příbram za sjezdem na Dobříš kolona z 29. kilometru k nehodě v omezení na 31. do 10 minut. A silnice 35 z Hradce na Olomouc je před Litomyšlí ucpaná kolona od tršku i na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call center.

0: centrum zelené vlny. 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

Čtvrté odpoledne posloucháte středeční vysílání radiožurnálu Sport. Obránce Realu Madrid Raul Asensio půjde ve čtvrtek na operaci únavové zlomeniny pravé holeně. Dobu absence 23-letého stopera španělský fotbalový velkoklub neoznámil. Podle deníku Marca se bude léčit 2 až 4 měsíce. Asensio se potýkal se zraněním od začátku sezony, ve které ještě nebyl v nominaci Realu na zápas. V minulém ročníku nastoupil za tým do 34 zápasů, ale v závěru se sezóny svou pozici člena základní sestavy ztratil. Trenér José Mourinho využívá ve středu obrany od začátku sezóny dvojici posil Konaté Huysen. Připravený je taky zkušený Rüdiger. Edera Milita od dubna trápí zranění zadního stehenního svalu.

0: Možná to jméno znáte. Polák Grzegorz Krychowiak hodně cestoval už v době fotbalové kariéry, často totiž měnil kluby. Po konci s vrcholovým sportem ale tuto činnost posunul ještě na jinou úroveň. A právě o tom jsme připravili další díl tradičního středečního povídání o současném životě bývalých sportovců. Víc už poví Martin Charvát, kterého vítám ve studiu. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Martine, nejdřív prosím připomeň Krychowiakovu fotbalovou kariéru.
1: Jak už si naznačil, tak defenzivní záložník narozený v roce 1990 prošel opravdu vysokým počtem klubů v profesionální kariéře, oblékl celkem 15 různých dresů. V rodném Polsku přitom strávil až úplný závěr své fotbalové pouti. Už jako mládežník totiž odešel do Francie, kde začal i s dospělým fotbalem. Asi nejvýraznější moment Krychowiakovy kariéry přišel v roce 2016, kdy ze španělské Sevy přestoupil jako dvojnásobný vítěz Evropské ligy to Paris Saint-Germain. Tam se ale naplno prosadil a po 11 odehraných zápasech putoval na hostování, respektive tam se tedy neprosadil, jak je.
0: Úplně se neprosadil.
1: Jak je z toho patrné. Kromě Francie a Španělska hrál taky v Rusku, Řecku, Saudské Arábii. V polské reprezentaci odehrál přesně 100 zápasů, včetně těch na mistrovství světa v roce 2018.
0: Kariéru ukončil Krychowiak teprve loni. Čemu se tedy věnuje od té doby?
1: Zmínil si, že hodně cestujem. Rozhodně si pod tím ale nepředstavujte klasickou turistiku. Bývalý fotbalista chce totiž podle vlastních slov poznat planetu Zemi takovou, jaká skutečně je. Na Instagramu oznámil plán procestovat celý svět a tuto svou misi startuje v Asii a Africe. Není to tak, že by na jednom místě začal a postupně chtěl objet celou planetu, ale vždy navštíví nějaký stát, vrátí se domů do Polska a po nějaké době zase někam vycestuje. Navštívil tak už třeba Afghánistán, Sýrii, Alžírsko nebo naposledy Somálsko. A kdo se vyzná trochu geograficky, tak ví, že to nejsou země, které by byly zrovna vedle sebe. Na cestách hodně fotí Grzegorz Krychowiak a fotky pak umisťuje právě na Instagram. A jak už jsem říkal, nezachycuje žádné památky, ale především běžný život běžných lidí, často žijících v hodně skromných podmínkách v těchto zemích.
0: Hodně zajímavá kratochvíle Grzegorze Krychowiaka. Zmínil se, že na cestách bývalý záložník netráví všechen čas. Co dělá, když je doma v Polsku?
1: No, to je docela dost odlišné oproti tomu, o čem jsem teď mluvil. Krychowiak jako fanoušek elegantní módy založil značku oblečení, která vyrábí společenské obleky. Svou značku bývalý fotbalista pochopitelně taky propaguje a tak jeho Instagram vypadá trochu schizofreně. Stylizované fotky v luxusním oblečení střídají zmíněné snímky z chudých míst světa. Kromě toho Grzegorz Krychowiak taky založil společnost prodávající zdravé potraviny a moderuje vlastní podcast. Do něj zveli z různých oborů, včetně třeba politiky, velkou část hostů, ale celkem logicky tvoří úspěšní bývalí polští sportovci, někteří i současní.
0: To byl Martin Charvát, který mluvil o bývalém fotbalistovi Grzegorzi Krychowiakovi. Martine, moc díky.
1: Hezký den.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Ve fotbalové šance lize, stejně jako v dalších soutěžích, pochopitelně aktuálně probíhá reprezentační přestávka. Fotbalisté Bohemians ti teď ale aktuálně bojují o postup do osmifinále domácího poháru. Nastoupili ve Lhotě u Vsetína proti domácímu Vsetínu, který hraje třetí nejvyšší soutěž v Česku. No a přímo na místě je také reportér David Nekvinda, kterého vítám ve vysílání. Hezký den.
1: Pěkný den.
0: Vsetín tedy dnes hraje ve Lhotě u Vsetína, což není jeho běžný domácí stadion, tak proč nehraje Davide na něm? Ten a možná nejprve tedy ještě řekni, kolik to je.
1: Ano, to jsem si říkal, možná začneme tou aktuální informací. Je to 0-0, to říkám v 18. minutě zápasu a můžu říct, že zatím to není tak, že by prvoligový tým, tedy Bohemians, byli nějak výrazně lepší. Naopak zatím největší šanci zápasu jednoznačně měli domácí. Po rohovém kopu hlavičkoval Gabriš a to měl tedy hostující golman Reichl hodně práce, aby ten balon vyrazil. Bohemians měli asi nejnebezpečnější zatím příležitost, když rozehrávali volný přímý kop těsně za velkým vápnem Kovařík, ale trefil jenom zeď. No a teď už se tady můžu dostat k tomu, proč se hraje ve Lhotě u Vsetína a ne ve Vsetíně. Ten důvod je jednoduchý. Ve Vsetíně se fotbalový stadion rekonstruuje teď celou sezónu. Hraje tedy třetiligový tým tady ve Lhotě, což je opravdu těsně vedle Vsetína. Máme tady, můžu se dívat na takovou vizualizaci, která toho nového stadionu nebo opraveného tady visí za jednou z branek, takže pracuje se na tom, no ale teď je to zkrátka vyloženě v tomto vesnickém prostředí.
0: Vsetín je aktuálně na 16. místě. Tabulky třetí nejvyšší soutěže, u jeho sestavy se asi příliš zdržovat nemusíme. Zaujalo mě jedno jméno, Patrik Slaměna, někdejší velký talent, který má i ligové starty za Olomouc. Ale co sestava Bohemians, jak tomu Pražané přistoupili, k tomu dnešnímu zápasu? Šetří trenér Veselý některé opory?
1: Některé ano, třeba Ladislava Almášiho nebo Davida Lišku, Romana Květa, takže někteří z těch hráčů, kteří běžně nastupují za Bohemians v lize, tak jsou tady zatím na lavičce, ale není to tak, že by za Bohemku nastoupilo nějaké Bčko nebo juniorka, nějaký tým mladíků na hřiště, třeba Pilář, Čermák, Havel nebo právě už zmíněný Kovařík, takže řekl bych, že je to oproti lize mírně pozměněná sestava, ale rozhodně to není tak, že by Bohemians ten zápas z tohoto pohledu nějak vyloženě podcenili.
0: Davide, slyším pod tvým hlasem takovou mírnou kulisu, tak jaká je atmosféra na hřišti ve Lhotě u Vsetína? Dorazili třeba v nějakém početnějším měřítku i hostující příznivci Bohemians?
1: To dorazili, teď ale obrovská šance Bohemians, která ovšem nekončí prvním gólem zápasu, takže ten stav 0-0 zůstává. Byl to Obinaja, který teď uvnitř pokutového území přestřelil o takových 20-30 cm břevno. No ale můžu tedy mluvit o tom, že dorazili fanoušci Bohemians, tedy jich kotel, nebo chtěl jsem říct sektor, ale on to není sektor, prostě vybrali si místo za jednou z branek, tak tam určitě minimálně 50 lidí bude, ale hlasitější jsou tedy domácí fanoušci. Tam bych zase k tomu vsetínskému kotli řekl, že ten je specifický tím, že tady, když jsem tak procházel kolem něj, tak je opravdu hodně mladý. Takže řekněme, děti školou povinné, nebo spíš mládežníci, zase děti, to by bylo asi příliš silné slovo, tak ty tady teď vytvářejí hlavně tu atmosféru.
0: To říká reportér David Nekvinda, který ve Lhotě u Vsetína sleduje utkání o postup do osmifinále domácího poháru mezi třetiligovým Vsetínem a pražskými Bohemians. Davide, zatím díky za tvé informace a brzy se opět spojíme.
1: Naslyšenou.

0: Hvězdný srbský tenista Novak Djokovic se po 11 letech vrátil na turnaj v Pekingu vítězstvím v prvním kole 6-3, 7-6 nad Portugalcem Borgesem. V čínské metropoli protáhl svou uchvatnou sérii na 30 vítězství. Vítěz rekordních 24 Grand Slamů Djokovic se představil na kurtu poprvé od nečekané porážky v prvním kole US Open s Argentincem Navonem. Připsal si zároveň první výhru od Wimbledonu a jubilejní 30. v Pekingu, kde do roku 2015 získal 5 titulů.
1: Chcete slyšet postřehy, dojmy, názory i vzpomínky velkých sportovních osobností?
2: Olympijských vítězů nebo mistrů světa?
1: Na radiožurnálu Sport vám je nabízíme každý den.
3: Neuvěřitelný. Nevěřím tomu, ale asi se to fakt stalo, takže budu se muset to nějak na oslavení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
4: Když jsem začal takhle ty děti trénovat, tak já byl nesmírně v tom smyslu hodný, že já jsem s nima hrozně blbnul a oni potom ty děti nevěděli, kdy jako stop a kdy už to myslím vážně, aby se trénovalo.
3: Přijdu domů, přesně minule jsem přijela prostě ze soustředění, ještě jsem dlouho seděla v autě, nestihla jsem se najíst a tak a přijela jsem domů a měli jsme jít do kina s Markem a Marek. No a co kdybychom pak šli ještě před tím, že půjdeme dřív a tohle a já v tu chvíli říkám, prosím tě, já to teďka nezvládnu řešit, já se musím nejdřív najíst a pak jsem ti schopná odpovědět.
5: Proč by se Česká republika nemohla stát organizátorem olympijských her, zimních nebo letních, to je asi jedno. Druhá otázka je zase ta biznisová, jak dalece je na to připravená ta ekonomika, jak dalece jsme schopní vlastně toho potenciálu využít, nejenom proto, aby ta olympiáda nebyla mega ztrátová, ale zároveň, aby to přineslo nám všem v České republice nějaký benefit.
2: Sportovní rádio a sportovní hvězdy, to k sobě patří.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.
1: Posloucháte Radiožurnál 16 hodin. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
2: Superdávka má od zítřka nová pravidla. Ukrajině podle jejího premiéra chybí peníze na příští rok, aby se mohla bránit proti Rusku. Čeští fotbalisté do 21 let si můžou výhrou nad Bulharskem zajistit baráž na evropský šampionát. Kolony jsou na dálnici D1 před Šmejkalkou i Brnem. A zítra bude jasno až polojasno, později přibývání oblačnosti a teploty do 25 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výše podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
4: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
2: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Ruský podnik pro správu majetku v zahraničí neuspěl se stížností na zmrazení víc než 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl Nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze v Bubenči. Ukrajinské vládě chybí na obranu proti Rusku v příštím roce 27 miliard dolarů, to je skoro 600 miliard korun. Ukrajinský premiér Serhii Korecký uvedl, že válka s Ruskem bude zemi stát v přepočtu téměř 3,5 bilionu korun. Ukrajina zveřejnila odhad celkových ročních nákladů na obranu země poprvé od začátku ruské invaze. Podle ukrajinských představitelů je důvodem rostoucích výdajů větší využívání raket a dronů. Kyjev je v obraně země plně závislý na finanční podpoře západních spojenců. V Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Jak dodává generální ředitel ředitelství silnic a dálnic Radek Mátl, na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
5: My teď máme hotovou dokončenou technickou studii na rozšíření tohoto mostu, na kompletní přestavbu mostu. De facto víme, jak ten most je náročný, nebo jak je to velká stavba a složitá stavba, takže teďka tuto chvíli budeme připravovat další projekty, povolovací procesy a tuto chvíli si myslím, že ta realizace přijde nejdříve, tak za 3-4 roky dříve ne.
6: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí v 18 hodin ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně se utká s Bulharskem a v případě výhry si zajistí minimálně účast v baráži. Trenér Michal Bílek věří, že to jeho tým zvládne navzdory tomu, že ho oslabilo doplňování reprezentačního A týmu.
7: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je ten jedno, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že ta základní jedenáctka, která vyběhne, tak to utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky.
6: Utkání Česka s Bulharskem v kvalifikaci na mistrovství Evropy do 21 let odvysílá Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Na D1 za Prahou směr Brno počítejte s kolonou od okruhu z 10. kilometru kolem porouchaného auta na 11. a půtem ve středním pruhu se vleče dál do zúžení na Šmejkalce na 24. celkem je to na 40 minut. Na D1 před Brnem z Prahy za exitem Rosice vzniká kolona ze 179. kilometru do zúžení u D2 kamiony v pravém pruhu krokem. V levém pruhu je ta fronta různě roztrhaná, celý úsek je osobním autem asi na 40 minut. Na D4 ve směru z Prahy na Příbram opatrně za sjezdem na Dobříš za pravotočovou zatáčkou se na kilometru 29,5 dojíždí do kolony. Popojíždí se potom 10 minut k nehodě v omezení na 31. Na tahu 35 Hradec Králové Olomouc se před Litomyšlí vlivem silného provozu tvoří kolona skoro od řídkého a je to i navíc jak půl hodiny. A v Praze silná odpolední špička, řada kolon, mimo jiné na okruhu od D5 k Ořechu 20 minut, na východním okruhu od Hradecké D11 k nehodě za sjezdem na Dolní Počernice taky kolem 20 minut, ve Strakonické z centra nehoda před Barandovským mostem, kolona od Mrázovky a v důsledku regulace vjezdů do tunelů se před nimi stojí i v Potočkově před Kajetánkou nebo před Blankou v Troji. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
9: Krásné odpoledne, posloucháte jediné sportovní rádio v Česku.
3: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.
9: Podle očekávání největší cyklistická hvězda současnosti Tadej Pogačar se nepředstaví na domácím mistrovství Evropy v Lublani. Chybí v nominaci Slovenska, protože se stále zotavuje z následků pádů na Vuelte. Šampionát na silnicích ve slovenské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října. 16 hodin a 6 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

0: Seriál radiožurnálu Sport vám tento týden připomíná, že to je v sobotu 100 let od prvního rozhlasového přenosu. Byli jsme u největších momentů českého, ale i československého sportu. Jedním z nich byl skvělý večer v Mexico City v roce 1968 v podání gymnastky Věry Čáslavské, která získala 4 zlaté olympijské medaile. Víceboj, bradla, prostná a přeskok.
1: Tak právě teď se připravuje Věra Čáslavská k provedení svých volných prostních. Všechno stále stichlo.
2: Komentoval Karel Malina, který měl v Mexico City vedle sebe na pomoc Vítka Matlochu, manžela trenérky Věry Čáslavské, bývalého gymnastu, který mu radil s jednotlivými prvky.
1: Slavka Matlochová dává poslední instrukce a Věra vystupuje po schůdcích nahoru a ještě jsou zde domluvy s pianistou. Zřejmě jde o rytmus.
3: Přátelé, to bude hala úplně padat. Možná, že nás vůbec neuslyšíte, protože Věrka Čáslavská cvičí na motivy mexické hudby, mexického folkloru. Lidová hudba to bude. A všichni diváci se dívají na ten koberec před námi, na Věrku.
2: Věra Čáslavská obhajovala 3 zlaté medaile z Tokia. A úspěšně. Tentokrát získala hned 4.
1: Právě se rozbíhá odraz Yamashita a nádherný doskok. Slyšíte překrásný potlesk. A doufejme, že známka bude vysoko přes 9 bodů. Věrka se to slova zapíchla do země, jako připovinné. Usmívá se, vyšlo to. Už jenom jedna jediná disciplina a Věrka Čáslavská, hrdinka z Tokia, bude hrdinkou také Mexico City.
4: No, já se přiznám, že toto byl velký závod nervů. Opravdu, já jsem nezažila ve svém životě horší závod. Ono totiž tomu předcházela taková fůra určitých emocí, které jako člověk sám těžko vstřebává.
2: Říkala v přímém přenosu československého rozhlasu Věra Čáslavská s narážkou na srpnovou okupaci.
4: Při odjezdu do Mexika v Praze prostě všichni lidé nám přáli hrozně moc úspěchu a všichni se hrozně těšili na to, že se nám tady bude dařit a pochopitelně také jsme to viděli na každém kroku. Já jsem třeba jela na trénink a byla jsem v tramvaji, jsem seděla na těch fůra lidí hned a Věro, a vy musíte. Když jsme dopadli jinde špatně, ať aspoň to v sportu ukážete, že stojíme prostě za to a že ten náš národ přece jenom něco umí.
2: Hvězdná gymnastka to ukázala i v poslední disciplíně. Na bradlech potvrdila zlato ve víceboji.
1: Věrka Čáslavská pozdravila publikum, vydychla si zhluboka, podívala se na ty dvě žerdě, zní halou. Věrka Čáslavská jde na bradla. Náskok na bradla, riskantní přesmíčka. Věrka se dostává na horní žetar dolní, drží se statečně, kmich, výborně Hanka vyšla,
3: nádherně,
1: skutečně přátelé,
3: teď přichází ten nejobrazivější
1: prvek, přátelé,
3: sešvíhzda, spojní od
1: ano, pádu, ne, dobře, dobře, bezpadně, nespadla, Jožiši Maria, přátelé, to bylo nádherné,
3: provedeš, Věro,
1: a stoj, výborně, zlato patří Československu, přátelé, nádherné.
2: Komentoval Karel Malina s pomocí Vítka Matlochy. Martin Charvát, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

Na našem webu radiožurnalsport.cz najdete mnoho zajímavých věcí, které jste třeba nestihli v našem vysílání. Například také rozhovor s bývalým asistentem trenéra fotbalové reprezentace Jiřím Chytrým. Ten úplně nezdílí úvodní nadšení z nového kouče Španěla Santiho Denny. Tak si celý rozhovor poslechněte na našem webu.

16 hodin 21 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Pokud už vám chybí ligový fotbal, tak pro vás nemám úplně dobrou zprávu. Ještě více než týden bude trvat vaše čekání na duely v Šancelize. Přeci jen ale můžete prvoligové kluby sledovat i během reprepauzy. Dnes například vršovické Bohemians, kteří hrají o postup do osmifinále MOL Cupu na hřišti třetiligového Vsetína. Aktuálně Bohemians vedou po první půli 2-0 a my se do Vsetína vydáme po zprávách v půl zjistit, jaká je na tamním hřišti atmosféra.

16 hodin 25 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Právě naše stanice má také své sociální sítě. Najdete nás třeba na Facebooku, Instagramu nebo síti X. Můžete tak nahlédnout do zákulisí naší práce nebo se pobavit nad tím nejlepším z našich pořadů. A pravidelně tam také najdete program našeho vysílání. Tedy na to, na co se můžete v následujícím dnu těšit. Budu

0: Přivezte je k nám do autorizovaných servisů Škoda po celé České republice. Zlikvidujeme je za vás zdarma a ekologicky. Škoda Auto.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 16 hodin 30 minut. A to je čas na zprávy s Eliškou Zábrockou.
2: Ministerstvo zdravotnictví podá kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra trestní oznámení. Tamní manažeři dostávali nadstandardní odměny i konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Ukázala to kontrola ministerstev a všech 7 zdravotních pojišťovnách. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí rezortu Naďa Chatová. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z ANO jsou zjištění mimořádně závažná. Radiožurnál už dříve upozornil, že má například bývalý výkonný ředitel pojišťovny ministerstva vnitra po odchodu nárok na celkem 23 milionů korun. V jiných pojišťovnách se to podle rezortu nedělo. Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovu zavedení rozhodla vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Izraelská ministryně dopravy Miri Regevová chce dočasně pozastavit lety společnosti Fly Dubai do Izraele. Důvodem je dnešní incident, při kterém letadlo mířící do Tel Avivu nouzově přistálo v Saudské Arábii. Podle cestujících se nejspíš jeden z pilotů pokusil převzít nad letadlem kontrolu a havarovat s ním. V tom mu zabránil kapitán letadla a někteří pasažéři. Oba piloti jsou zranění v nemocnici. A v Uherském Hradišti otevřeli dopoledne nový zimní stadion. Sportoviště má 2 ledové plochy, jedna je malá, tréninková. Vybudování stadionu pro 500 diváků vyšlo na necelých 447 milionů korun. Jeho součástí je taky ubytovna pro 80 lidí. Starý zimní stadion muselo Uherské Hradiště zbourat kvůli narušené statice.
3: Sport.
2: Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atletika Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národního mužstva vrací po necelých 3 letech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdražení na D1 před Šmejkalkou a stále i před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se před zužením na Šmejkalce na 24. kilometru sune pořád velmi dlouhá kolona od pražského okruhu z 10. kilometru až 50 minut. V té frontě na 11. a pultem stojí ve středním pruhu porouchané vozidlo. Na D1 před Brnem z Prahy se poprvé brzdí za Domašovem kolem 177. kilometru. Kamiony to mají pravým pruhem na hodně dlouho k D2. Osobní auta v levém tvoří různě se trhající kolonu, místy jedou i plynulej. I tak celý úsek ke sjezdu na Bratislavu asi 40 minut. Nejvíc to vázne přímo přes Brno. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy za sjezdem na Židlochovice se tvoří kolona kamionů pravým pruhem z 8. kilometru k D1 a u Olympie je kratší fronta i v levém pruhu. Na prvním kilometru řeší srážku autobusů s dodávkou. Na D4 z Prahy směrem na Příbram za sjezdem na Dobříš se stále brzdí před kolonou na 29. kilometru nebezpečně v pravotočivé zatáčce. Na 31. došetřují nehodu v omezení zdržení 10 minut. A na D5 před Prahou směrem z Plzeň

0: Vězně zaroudnou ze 4. kilometru, sesune kolona až na okruh směr D1 k Ořechu osobním autem 35 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 16 hodin 37 minut posloucháte jediné čistě sportovní rádio v této zemi, a tedy Radiožurnál Sport. Ten dnes sleduje také 16. finále, chcete-li, boj o postup do 8. finále nejvyššího českého poháru, a tedy fotbalového MOL Cupu. Vsetín hostí prvoligový tým, a tedy Bohemians, a na tomto stadionu ve Vsetíně je také náš reportér David Nekvinda. Přeji ti hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak pojďme splnit tedy ty aktuální informace pro naše posluchače. Jak aktuálně vypadá stav mezi Vsetínem a Bohemians?
1: V 50. minutě zápasu je to 0-2, tedy z pohledu domácího Vsetína, takže prvoligový favorit vede, i když úplný start zápasu měl lepší spíš domácí tým a jednou obrovskou šanci tam chytil brankář Bohemky Reichl, ale pak přeci jen tedy hosté začali ukazovat tu o něco vyšší kvalitu a dvakrát se trefil Ladislav Krobot. Poprvé to bylo po situaci, kdy dorážel střelu spoluhráče Černého, a po druhé ve chvíli, kdy dostal míč, když byl rozběhnutý na pravé straně a moc hezky se tam dvěma klíčkami zbavil protihráčů. Navedl si balon na střed uvnitř pokutového území a pak tedy po zemi uklidil balon k tyči, takže to byl hezký gól a Bohemians teď přidali další. Přiznám se, že teď jsem úplně neviděl přes fanoušky, kteří tady stojí, ne, tak nepřidali, tak mě, vidíte, teď mě to zmátlo, protože jsem teď tady v druhé řadě a neviděl jsem úplně do vápna Bohemians. Zdálo se mi, že tam hosté slaví, ale plácali si jenom, takže si poděkovali za pěknou akci. Chystá se ale odkop domácího golmana, takže ten stav 0-2 teď zůstává v 51. minutě.
0: Slyším pod tebou bubnovat místní a nebo hostující fanoušky. Popiš nám trochu tu atmosféru a třeba i to, jak stánek fotbalový ve Vsetíně vypadá, protože já se přiznám, upřímně netuším.
1: Slyšíš místní fanoušky, jsem totiž blíž kotli domácích, ale není to tak, že by z Prahy někdo nepřijel. Ten sektor, který tam z takových průdků vytvořili pro fanoušky Bohemians, je slušně zaplněný, zhruba 50 lidí bych tak odhadoval. Domácí sektor, ten je hodně mladý, nebo ten kotel. Celkově si myslím, že určitě je tu přes 1000 lidí, možná 1500, to se ještě dozvíme od pořadatelů. A co se týče stadionu jako takového, tak ono se nehraje ve Vsetíně, hraje se ve Lhotě u Vsetína, což je tedy přilehlá vesnice, protože vsetínský stadion na ohradě, ten prochází teď rekonstrukcí, otevřený bude znovu v příštím roce, takže Vsetín fotbalový v této sezóně hraje právě tady ve Lhotě, což je areál opravdu tedy vesnický, jedna tribunka na jedné podlouhlé tribuně nebo na jedné podlouhlé straně, ale zajímavé je, že ten součástí areálu je taky hokejový stadion, otevřený před několika lety, který tedy je, řekl bych, v běžném provozu asi vytěžovanější než ten fotbalový. Vím, že sem jezdí třeba na víkendy i různí hobby hokejisté z Brna, že tady je nejen stadion jako takový, ale i pěkné zázemí okolo něj. Každopádně ten je teď ale zavřený, protože hokejisti hobby by teď neměli moc kde zaparkovat. Ten stadion fotbalový, který je přilehlý, je teď opravdu obsypaný.
0: Na Radiožurnálu Sport si povídáme s reportérem Davidem Nekvindou, který sleduje zápas o postup do osmifinále fotbalového MOL Cupu mezi Vsetínem a Bohemians. Říkal si, že se hraje v podstatě na takovém vesnickém stadionu, na takovém vesnickém hřišti. Je to znát i na té samotné atmosféře, že to je v podstatě takový trochu vesnický fotbal?
1: Je, myslím si, že to je přesně tady to, co vesnický fotbal přináší v tom slova smyslu, že tady jsou všude cítit klobásy. To musím říct, musím ocenit, v tomto vsetínský klub to nepodcenil a vlastně v každém rohu je nějaký stánek, takže i když jsem tady teď se procházel o přestávce, tak jsem neviděl žádné extra dlouhé fronty, takže to si myslím, že splňuje. No a vzhledem k tomu, že opravdu jedna malá tribuna to je, tak to znamená, že většina lidí stojí okolo zábradlí, které je podél hřiště, což samozřejmě taky znamená, že tu dost interakce mezi fanoušky a hráči, když jdou třeba házet roh fotbalisté Bohemians, tak si vyslechnou různé, ať už rádoby vtipné nebo opravdu vtipné poznámky.
0: 16 hodin 41 minut, reportér David Nekvinda zmiňoval klobásy ve Vsetíně, tak pokud si plánujete dávat brzkou večeři nebo třeba jen odpolední svačinku, přejeme dobrou chuť. Stejně tak tobě, Davide, nevím, jestli už si měl klobásu nebo odoláváš?
1: Neměl, odolávám a myslím, že i odolám.
0: Tak ti přeju zatím naslyšenou, samozřejmě se za tebou ještě spojíme na fotbalový MOL Cup mezi Vsetínem a Bohemians. Díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Věřím, že ve svém kalendáři máte jistě poznamenaný datum 5. října, tedy následující pondělí, ale pro případ, že třeba ne, tak musíme připomenout, že právě v pondělí mezi vás znovu vyjede náš pořad Desítka Pavla Horváta. A to konkrétně do prostředí, kde to náš expert a pětinásobný fotbalový ligový mistr dobře zná, tedy do Plzně, do kulturního domu Šeříkovka. Znovu vás bude bavit i náš výjezdní host Antonín Panenka, autor slavného Dloubáčku z Bělehradu, a vedle nich, tedy vedle Horváta a Panenky, bude i třetí respondent, bývalý elitní rozhodčí Pavel Královec. Pokud tedy ještě nemáte plány na pondělní večer, tak Desítka Pavla Horváta live je tou správnou volbou. Vstupenky najdete na našem webu radiožurnalsport.cz.

0: 16 hodin a 48 minut posloucháte Radiožurnál Sport. Velké pokuty, odpočet bodů i vyloučení ze soutěže. To všechno mohou být tresty pro fotbalový Manchester City za dlouholeté porušování finančních pravidel anglické Premier League. Z čeho je klub obviněn a co to pro něj může znamenat, nám teď přiblíží Martin Charvát. Přeji ti hezký den.
1: Hezký den. Podle vedení fotbalové Premier League uznala nezávislá komise Manchester City vinným ze všech obvinění, která se týkala porušení finančních pravidel během 9 sezon, a to mezi lety 2009 až 2018. Podle agentury Reuters vytvářel Manchester City takzvané fiktivní smlouvy s partnery. O co jde? Finanční fair play totiž říká, že příjmy a výdaje musí být zhruba v rovnováze. A těmi smlouvami měl klub uměle navýšit příjmy, aby mohl mít i vyšší náklady. Zároveň komise potvrdila, že část sponzorů zaplatila jen část poplatků uvedených ve smlouvách a zbytek doplácel vlastník klubu. K tomu všemu se připočítávají desítky případů, kdy City vyšetřování v uplynulých letech aktivně zdržovalo a odmítalo poskytnout požadované dokumenty.
0: Co toto obvinění můžou pro úřadujícího šampiona ligy, respektive loňského šampiona ligy, znamenat?
1: Může to být hodně velké. Rozsah možných trestů je v historii moderního fotbalu zcela nevídaný. Britský server Sky Sports ve své analýze zdůrazňuje, že reálnou variantou je masivní bodový odpočet v probíhající sezóně. Pokud by klub dostal natolik vysoký bodový trest, mohl by být z Premier League dokonce vyloučený. Mimochodem, britské sázkové kanceláře aktuálně rapidně snížily kurzy na sestup City z Premier League. Pokud by k němu došlo, k tomu sestupu, tak dostanete jen přibližně trojnásobek vkladu, což už naznačuje pro sázkaře relativně malý kurz. Deník Manchester Evening News zmiňuje i další možné tresty, jako je nařízení finanční kompenzace nebo pozastavení účasti klubu v ligových zápasech. Jednou z možností je i odebrání titulů, které Manchester City mezi lety 2009 a 2018 získal, ale podle BBC tato varianta není příliš reálná.
0: Ještě předtím, než se dostaneme k reakci samotného klubu, tak můžu přidat také aktuální informace, a tedy, že reagoval také bývalý coach Manchesteru City Pep Guardiola. Cituji: "Stojím, vždycky jsem stál a vždy budu stát za svým klubem, majitelem, předsedou a Ferran hráči, realizačním týmem, Enzem a vámi, našimi jedinečnými fanoušky." Konec citátu. Guardiola tedy jmenoval i výkonného ředitele City Ferrana Soriana a svého nástupce na lavičce Enza Maresku. Jak samotný klub, tedy Manchester City, reaguje na celou kauzu?
1: Já si pochopitelné, že vedení City obvinění odmítá a plánuje se odvolat.
2: Klub obvinění odmítá a má nespochybnitelné důkazy, které toto stanovisko podporují. Odvoláme se a budeme postupovat nekompromisně. Řízení vedené Premier League nadále pokračuje. Spoustu klíčových bodů ještě nebylo uzavřeno.
1: Uvádí City v oficiálním prohlášení. Vedení klubu zároveň dodává, že rozhodnutí komise obsahuje zjevná a zásadní pochybení, a to jak právní, tak faktická. Na odvolání má Manchester City čas do pátku.
0: Budeme tuto kauzu na Radiožurnálu Sport sledovat a třeba se do ní zapojí také Martin Charvát, který byl teď ve studiu. Díky moc za naslyšenou.
1: Třeba ano, hezký den.

České fotbalisty do 21 let čeká klíčový předposlední zápas v boji o postup na mládežnické euro. Pokud dnes nad Bulharskem zvítězí, zajistí si minimálně účast v kvalifikační baráži. Duel o druhé místo v tabulce začne v 18 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Doplňme, že se hraje v Hradci Králové, konkrétně v Malšovické aréně, kde česká líčata ještě neprohrála. Za chvíli zprávy.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 17 hodin. A poslechněte si také zprávy s Eliškou Zábrockou.
1: Izrael i Saúdská Arábie vyšetřují dnešní incident, při kterém chtěl pilot havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Poprvé v novém složení zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. České fotbalisty do 21 let čeká klíčový souboj kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem. Kolona vzniká na dálnici D1 za Prahou na Šmejkalku. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Vyšetřovatelé v Saúdské Arábii vyslýchají podezřelého pilota, který se dnes pokusil havarovat s letadlem společnosti Fly Dubai. Kapitána stroje v kokpitu napadl a zranil. Boeing 737 nouzově přistál v saúdsko-arabském Tabuku, poté co cestující a část posádky muže přemohli. Vyšetřování incidentu potvrdil izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zároveň poděkoval těm, kteří útočníka spacifikovali a zabránili tak tragédii.
3: Mluvil jsem s jedním z izraelských cestujících. Řekl mi, že letadlo se dostalo do vývrtky a začalo klesat. Navzdory všem očekáváním se mu podařilo spolu s jedním z členů posádky vniknout do kokpitu a společně zneškodnili pilota, který se nožem pokoušel sabotovat systémy letadla.
1: Ministr obrany Izrael Katz podle izraelských médií řekl, že dnešní incident byl podle prvních informací pokusem o džihadistický teroristický čin. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. O kritice nových členů dnes Rada vlády pro lidská práva nejednala. Několik lidskoprávních organizací se ohradilo proti jejich výběru a chce, aby vláda odvolala z rady aktivistu Daniela Bleka, modelku Taťánu Kuchařovou nebo právníka Hnutí pro život Jakuba Kříže. Ten po jednání řekl, že mají právo na to vyjádřit svůj nesouhlas.
4: Oni říkají, že chci omezovat, ano. No, tak oni si to říkají, jako je to jejich problém. Já prostě můžu vykázat svoji praxi, o které si myslím, že svědčí o tom, že se za lidská práva beru, že nechci nikomu omezovat. Myslím si, že řada těch výhrad jako není věcná, ale jako v téhle rovině je to naprosto v pořádku.
1: Noví členové usedli v radě poté, co v červnu odešli desítky odborníků jako protest proti přesunu lidskoprávní agendy z úřadu vlády pod tři různá ministerstva. Začal 29. ročník Mezinárodního festivalu sportovních filmů Sportfilm Liberec. V Liberci a Jablonci nad Nisou do neděle nabídne 50 tuzemských i zahraničních snímků a besedy s tvůrci. Festival navštíví například bývalý italský sjezdař Alberto Tomba. Mezi filmaři byl o festival rekordní zájem, přihlásili 490 snímků. Kromě projekcí je připravený i doprovodný program, říká ředitelka festivalu Renata Balašová.
5: Výstava fotografií z Olympiády z Milána z Cortiny. Představíme všechny plakáty všech zimních olympijských her od roku 1924 Šamony. Budeme pořádat už tradičně konferenci na téma duševní zdraví.
6: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí k důležitému zápasu kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně přivítá Bulharsko a pokud vyhraje, zajistí si minimálně baráž. První vzájemné utkání ve skupině, ale v Bulharsku Češi prohráli 1-2 a brankář českého výběru Jan Koutný si kvalitu soupeře dobře uvědomuje.
7: Myslím si, že nálada je dobrá. Víme, že Bulhaři jsou šikovní technicky, snaží se hrát po zemi a když ten prostor dostanou, tak určitě fotbal hrát umí a umí se dostávat do nebezpečných příležitostí a to se jim budeme snažit znepříjemnit.
6: Zápas fotbalistů Česka s Bulharskem v kvalifikaci na Euro do 21 let začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá utkání živě. Radiožurnál nabídne reportážní vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D52 za Pohořelicemi a kolona na D1 před Šmejkalkou. Na dálnici D52 z Mikulova směrem na Brno zpozorněte za Pohořelicemi, na kilometru 12,5 leží kusy prasklé pneumatiky. Na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno se před zúžením na Šmejkalce na 24. tvoří teď kolona, začíná kousek za Pražským okruhem kolem 13. kilometru, ještě je to pořád zhruba na 35 minut. Na D1 před Brnem z Prahy kuze za Domašovem nejdřív kolem 177. kilometru první část kolony kamionů v pravém pruhu, potom za sjezdem na Rosice ze 179. se plní i levý pruh, různě pomalu jedoucí místy roztržená kolona osobních aut je do Brna k D2 ještě asi na 25 minut. V Brně na městském okruhu se tvoří kolona v Žabovřeské směr Pisárky od výjezdu z Královopolského tunelu, je to na čtvrt hodiny ke srážce dvou osobních aut před Kníničskou. Na D4 z Prahy na Příbram za Dobříší je kolona z 29. kilometru na 10 minut k nehodě v omezení na 31. D5 před Prahou z Plzně ucpaná od Rudné ze 4. kilometru na okruh k Ořechu osobním autem 40 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
9: Dobré odpoledne po 17. hodině.
2: Radiožurnál Sport
0: a Karel Schamberger.
9: Jak jste zvyklí v tomto čase, nabídneme vám povídání se zajímavou osobností.
2: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
9: Poprvé v životě byl trenérem na plný úvazek a hned Ondřej Tunka zažil vyloženě snovou sezónu. Matyáš Novák pod jeho vedením získal zlato z mistrovství Evropy v kajakcrossu a Jakub Krejčí se ve vodním slalomu dokonce stal mistrem světa i Evropy. A tak se právě o téhle aktuálně největší hvězdě české reprezentace bavil s Ondřejem Tunkou reportér Jan Suchan.
10: Jaké jsou příčiny toho, že Jakub Krejčí teď takhle vládne, protože triumfoval na obou hlavních mezinárodních akcích sezóny?
11: No tak on už v posledních letech dokazoval, že hodně rychlej, ale vždycky přicházely nějaké drobné chyby a teďka se s tím nějak dokázal líp vypořádat, jezdí trošku delší stopu než dřív a vlastně zjistil, že i tak mu to stačí na to, aby byl nejrychlejší.
10: Že prostě tolik neriskuje už?
11: Dalo by se to tak říct, no. Jako on je skvěle fyzicky vybavený, zároveň je hodně šikovný, má strašně natrénováno a všechno to, když se sečte a ještě k tomu jako má ukázal velmi dobrou hlavu, tak to potom dělá tyhle výsledky.
10: Jaký to je tréninkový materiál? Udělá všechno, co řeknete?
11: No, jako já s tou skupinou nemůžu být jako nespokojený, protože to jsou tři kajakáři skvělí, který chtějí hrozně makat a je to hrozná radost s nima trénovat, takže jo, je to super.
10: Jsou tam vlastně dva medailisti z mistrovství světa dospělých, protože vedle Jakuba Krejčího máte i Matyáše Nováka. Pomáhá to taková ta rivalita, ta snaha předehnat toho druhého?
11: Určitě, oni se hrozně hecujou, občas je to trošku na škodu, ale jsou tam tři hrozně dobrý kajakáři. Martin Rudorfer vyhrál mistrovství republiky letos, takže všichni jsou na opravdu výborný úrovni.
10: Povídáme si s trenérem Jakuba Krejčího, Ondřejem Tunkou, a nejenom Jakuba Krejčího, ale pojďme teď zůstat přece jenom u něj, protože je to mistr světa, mistr Evropy z letošního roku. Prali jste se s něčím nejvíc v té přípravě? Vy to nechcete říct?
11: Já to nechci říct. Samozřejmě nějaký výhrady k němu mám, ale to nebudu rozpitovávat, to je mezi náma. A jako není to v otázce tréninku, tam tomu dává všechno a je to opravdu...
10: Regenerace, dejme tomu?
11: Ne.
10: Ani regenerace, tak já to z vás nedostanu, vy asi nesmíte ani naznačovat, tak to zkusme vzít z jiné strany. Na čem by třeba ještě mohl zapracovat, aby byl ještě lepší, byť u mistra světa se to asi hůř říká, než u někoho, kdo začíná?
11: Jo, určitě, u něj je těžký jako občas říct, že už to stačilo a že dneska nemusí těch jíst třeba jet tolik, když se necítí úplně nejlíp a to on moc nechce, protože mu přijde, že ztrácí, ale myslím si, že za chvíli mu dojde, že občas míně víc.
10: Když jsem se s Jakubem Krejčím bavil po zisku titulu mistra světa, tak mi vyprávěl, že jeho cílem je vyhrát olympijské hry. Ale ne jednou, ale dvakrát, aby ukázal, že to není náhoda. Co si o tom myslí jeho kouč Ondřej Tůmka?
11: Tak samozřejmě teďka k tomu nakročeno má, ale je to strašně daleko a udržet tu formu na takovýhle úrovni takhle dlouho je hrozně těžký a já bych mu strašně přál, aby se mu to podařilo, ale bude to mít opravdu těžký.
10: Říká Ondřej Tůmka, rozhovor s ním bude na Radiožurnálu Sport pokračovat za pár minut.

0: Povídáme si s Ondřejem Tunkou na Radiožurnálu Sport. Pojďme zavzpomínat na to, jak vlastně vznikla spolupráce s mistrem světa Jakubem Krejčím. Jak jste se k tomuhle angažmá dostal?
1: Tak to bylo přes jeho trenéra, který potřeboval volno a hledal za sebe náhradu, takže to nebyla úplně Kubova volba, ale jeho trenér mě oslovil, jestli bych na rok nezaskočil.
0: Protože Jan Vondra se rozhodl, že by rád strávil ten rok nějak jinak, surfováním především.
1: Jo, potřeboval prostě něco úplně jiného než jenom vodu, tak šel k vodě, ale myslím si, že mu to prospělo a teďka do dalších let zase bude plnej sil mu dát ten největší
0: ten
1: servis, přesně, díky, a který on si zaslouží.
0: Váhal jste tehdy nějak nad tou nabídkou Jana Vondry?
1: Tak váhal, protože jsem akorát dokončil svoji kariéru a chtěl jsem si taky chvilku dát volno od té vody, ale vlastně ta nabídka byla tak dobrá, protože jsem věděl, že ta skupina je teďka nejlepší na světě, co se jako těch kluků týče, tak mě to lákalo to vyzkoušet.
0: I sám Ondřej Tunka se stal ve své kariéře mistrem světa ve vodním slalomu, stejně jako letos Jakub Krejčí v době, kdy jste byl jeho koučem, byť jste tedy nebyl zrovna na tom šampionátu vzhledem k rodinným povinnostem. Jak jste se vlastně cítil jako trenér tenhle ten první rok? Do té doby jste neměl zkušenosti s tímhle jobem.
1: Tak já jsem v průběhu let pár lidí jakoby tak bokem občas trénoval, ale tohle se pro mě bylo opravdu poprvé a cítil jsem se dobře, mě to bavilo a zvlášť jako kluci mi to hrozně usnadňovali, protože jsou všichni profesionálové a na všem jsme se zvládli domluvit.
0: Jak moc jste konzultovali ten trénink právě s Janem Vondrou, který vedl Jakuba Krejčího, Matyáše Nováka a Martina Rudorfera ty předchozí roky?
1: Skoro vůbec, jako on mi řekl, ať si to dělám tak, jak uznám za vhodný, aby právě tam bylo něco novýho a vlastně to bylo tak trošku na mě, ale zároveň ty kluci si taky trošku řeknou, co chtějí a oni už v těchto letech ví, co potřebujou, takže tomu jsem to přizpůsoboval.
0: Jak velkou zásluhu si dáváte na těch úspěších, které Jakub Krejčí v této sezóně získal, kterých dosáhl?
1: Já jsem dostal Kubu jako hotovýho závodníka, takže jsem rád, že jsem ho nijak neskazil. Neskazil, což se asi povedlo, ale ta zásluha tam asi moc není jako ode mě, protože on byl dobrý už předtím, že jo.
0: A je to vlastně mimochodem těžší anebo lehčí vést právě takového šampiona, jakým je Jakub Krejčí?
1: Tak samozřejmě Kuba má nějakou svoji hlavu a s tím se musí pracovat, ale rozhodně je těžší vychovat toho šampiona od malička, než dostat hotovýho závodníka a pak jako si říkat, to je borec, kterýho já jsem jako tady mám 2 měsíce, tak takhle jako k tomu nepřistupuju.
0: Ještě jednu část povídání s trenérem vodního slalomu Ondřejem Tunkou pro vás máme a nabídneme vám ji za pár minut.
2: Ještě než budeme na Radiožurnálu Sport pokračovat v odpoledním rozhovoru, tak si teď uděláme v 17 hodin a 16 minut a rychlou odbočku do Vsetína. Právě tam hrají fotbalisté Bohemians duel o postup do osmifinále MOL Cupu a ve Vsetíně je u toho také náš reportér David Nekvinda. Davide, je v závěru utkání rozhodnuto o postupu prvoligosty, tedy týmu Bohemians?
3: Je rozhodnuto, žádné překvapení na Vsetíně nečekejte, nebo ve Vsetíně, respektive ve Lhotě u Vsetína, protože hraje se těsně tedy vedle města. 0-5, takový je stav v 89. minutě tohoto zápasu, znamená to tedy, že Bohemians míří za vítězstvím a postupem do osmifinále, i když teď je tu ještě jedna akce Vsetína, kterou ovšem dokázala defenziva hostujícího týmu zastavit. Jednoznačnou hvězdou zápasu se stal Ladislav Krobot, protože vstřelil 4 z těch 5 gólů Bohemians, vstřelil úvodní 4 góly, takže dá se říct, že mu pak možná trochu v uvozovkách zkazil radost Jan Vondra, který dal ten 5. gól a tím zkazil Krobotovi to, že je tedy jediným střelcem tohoto zápasu. Každopádně Krobot se dvakrát trefil v prvním poločase, to bylo z dorážky a pak po hezké individuální akci na pravé straně. Dvakrát se trefil ve druhém poločase. Poprvé to jenom z brankové čáry už dokopával, když dostával tedy přihrávku na zadní tyč. Čtvrtý gol byl z penalty. No a pak tedy před pár okamžiky ještě v 85. minutě upravil Jan Vondra na těch aktuálních a dost pravděpodobně taky konečných 0-5 z pohledu domácího Vsetína, protože už se hraje 90. minuta a asi není důvod, aby rozhodčí nějak výrazně nastavoval.
2: David Nekvinda, náš reportér, který byl na zápase Vsetín Bohemians v rámci fotbalového MOL Cupu. Moc díky a hezký den.
3: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Už za chvíli na naší stanici závěrečná část odpoledního rozhovoru s trenérem vodních slalomářů Ondřejem Tunkou. Tak zůstaňte s námi.

0: Odpolední rozhovor na Radiožurnálu Sport.
1: 17 hodin 22 minut, ano, na Radiožurnálu Sport pokračuje naše pravidelné povídání a svého hosta vám znovu představí kolega Jan Suchan.
2: Ondřej Tunka je hostem Radiožurnálu Sport, trenér vodních slalomářů. V této sezóně mezi ně patřil i mistr světa a Evropy Jakub Krejčí, ale v té příští už to zase platit nebude, že?
3: Je to tak, on se vrací ke svému trenérovi, my jsme byli dohodlí na tu spolupráci na rok, takže tohle je pro mě vlastně poslední závod s Kubou tady.
2: Na mistrovství Evropy, které zase ozdobil zlatou medailí, nemrzí vás to, že to končí to krásné?
3: Možná mě to bude mrzet za pár jako sezon, když uvidím, že to bude třeba s jinýma závodníkama jiný, ale teďka si říkám, že to tak mělo být a těším se na další spolupráci s někým jiným.
2: Když někdo dovede, i když ho měl jenom na tu jednu sezónu, tak když ho dovede k titulu mistra světa, mistra Evropy, tak si říkám, že se asi budou hrnout nabídky.
3: Úplně to tak není.
2: Tak jaká je ta realita? Aha.
3: Realita je, že to dlouho vypadalo, že půjdu dělat něco jiného, ale nakonec zůstanu na Dukle a budu mít jinou skupinu mladších závodníků.
2: Pochlubí se Ondřej Tunka s tím, koho bude mít v péči?
3: Budu mít v péči Martina Kratochvíla, který mu těsně unikla Ačková reprezentace letos, tak můj cíl je dostat ho do Ačka.
2: Tak vy už jste rovnou řekl i ten nejbližší cíl a pokud jde o vás, tak čeho byste ještě chtěl jako trenér vodních slalomářů dosáhnout?
3: Takhle nad tím vůbec neuvažuji teda. Nevím, jako chtěl bych, aby závodníci se mnou byli spokojení, aby ke mně chtěli mladí závodníci a abych zvládal poskytovat ten nejlepší servis, co dokážu.
2: Tak vám budu držet pěstí, ať se to povede a hodně štěstí a děkuju za rozhovor.
3: Já taky děkuju.
2: Říká trenér vodních slalomářů Ondřej Tunka. Jan Suchan, Radiožurnál.

0: Kvou můžete pravidelně slyšet na radiožurnálu Sport.
1: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím, že mít zdravý tělo je naprostý základ. Je to úzce spojený i s tvým mentálním zdravím. Když to řeknu úplně jednoduše, když o sobě víš, že zvedneš na dřep prostě 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
0: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Posloucháte radiožurnál, je 17:30. Zprávy připravila Eliška Zábrocká.
5: Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Radiožurnál to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5 tisíce korun. Změny ještě musí vyhlásit ministerstvo zdravotnictví. Jeden ze včerejších odběrů vody v okolí Odoleny vody znovu ukázal nadlimitní množství olova. Vzorek z hydrantů v Datlové ulici v obci Prostřižín obsahoval skoro 29 mikrogramů této látky na litr vody. Maximální povolená hodnota je 10 mikrogramů. Lidé v oblasti pořád nemůžou vodu pít ani ji používat na vaření. Na 25 let poslal slovenský soud do vězení mladíka, který loni v lednu zaútočil nožem na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil tehdy spolužačku a učitelku a další studentku zranil. Rozsudek zatím není pravomocný. Podle soudu začal 18-letý mladík útok připravovat poté, co ho škola přeřadila na individuální studijní plán. Lovecký nůž si koupil několik dní před činem. Motivem byl podle soudu pocit křivdy a hledání viny u ostatních. Prokurátor žádal do životí. Podle soudu pro něj ale nebyly splněné zákonné podmínky. Mladík proto dostal 25 let vězení s maximálním stupněm ostrahy. Prokurátor se proti rozsudku odvolal. A českého dirigenta Jakuba Hrušu čeká v Londýně 15-hodinový Wagnerovský maraton. V Královské opeře bude příští rok dirigovat kompletní prsten Nibelungů Richarda Wagnera, tedy všechny 4 opery od Zlata Rýna až po Soumrak bohů. Celý cyklus navíc provede během října hned 4x. Jde o jeden z nejnáročnějších projektů operního repertoáru.
1: Sport.
5: Fotbalisté pražských Bohemians vyhráli na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále domácího poháru. 4 branky Pražanů dal útočník Ladislav Krobot. Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který se zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Jako jediná neuspěla Olomouc, která na penalty vypadla s Prostějovem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Šmejkalkou i Brnem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno pořád vzniká kolona kousek za nájezdem z okruhu ze 13. kilometru do omezení na 24. na Šmejkalce. Je to ještě na půl hodiny. Na D1 před Brnem směrem z Prahy teď kolona začíná za Domašovem kolem 176. kilometru. Osobní auta jedou rychleji, za popůvkami i plynulé, aby pak brzdili zase v Brně u sjezdu na Vídeň. Celý úsek jedou k D2 ještě asi 25 minut. V Brně v Žabovřeské směr Pisárky řeší nehodu před Kníničskou, kolona od Královopolského tunelu a z Hradecké zabere až 15 minut. Na dálnici D4 z Prahy směrem na Příbram za Dobříší pozorně dojíždějte do kolony, na 29. kilometru čekejte 10 minut navíc kvůli nehodě v zúžení na 31. Na D5 se před Prahou směrem z Plzně se pořád sunou auta od Rudné ze 4. kilometru, ta osobní na pražský okruh Ořechu kolem 30 minut. V Praze řada dalších podvečerních kolon, hlavně na městském okruhu, třeba na jižní spojce směr Černý most, po dřívější nehodě před Průmyslovou, je teď kolona před Lanovým mostem už z Brněnské z 0. kilometru odchodová až na 30 minut a fronty jsou dlouhé i v okolí vjezdů do tunelů před Mrázovkou i Blankou v Libni. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

Česká fotbalová reprezentace má dnes volný den. Připomeňme, že včera Češi podlehli Anglii v elitní divizi Ligy národů 0-2. Ve skupině jsou tak stále bez bodu i přes volno, ale jednu důležitou událost dnes národní tým nabídl. K týmu se totiž připojil Ryan Nadery, v Německu narozený útočník bulharskému otci a české matce, který se rozhodl reprezentovat právě Česko. Na klubové úrovni působí Nadery ve skotských Rangers. Můžeme připomenout také následující program národního týmu. Zítra trénink, v pátek pak odlet do španělského Ovieda, kde je čeká duel s aktuálními mistry světa. Reprezentační přestávku pak Češi zakončí za necelý týden v úterý v Londýně, kde ve Wembley nastoupí proti domácí Anglii. U toho všeho samozřejmě budou mikrofony radiožurnálu Sport, takže o nic podstatného nepřijdete. 17 hodin 38 minut. Posloucháte radiožurnál Sport.

0: Za čtvrt hodinu česká fotbalová reprezentace do 21 let nastoupí ke klíčovému utkání kvalifikace na evropský šampionát. V Královéhradecké aréně se utká s Bulharskem a v případě výhry si zajistí minimálně účast v baráži. Trenér Michal Bílek věří, že to jeho tým zvládne navzdory tomu, že jeho tým oslabilo doplňování reprezentačního A týmu.
1: Já mám výhodu, že tohleto mužstvo má velmi kvalitní široký kádr, takže si myslím, že je téměř jedno, kdo nastoupí, ale věřím tomu, že ta základní jedenáctka, která vyběhne, tak to utkání dobře rozehraje a může se stát, že rozhodne hráč z lavičky.
0: Utkání Česko-Bulharsko v kvalifikaci na mistrovství Evropy samozřejmě uslyšíte na radiožurnálu Sport. Aktuálně je 17 hodin a 42 minut.

0: Nový trenér, nové nároky. Santi Denia se snaží změnit některé věci v české fotbalové reprezentaci, která zatím pod jeho vedením prohrála v Lize národů s Chorvatskem a Anglií. Španěl například vede hráče k postupné rozehrávce bez přehnaného nakopávání.
1: Já si myslím, že všichni z toho máme dobrý pocit. Myslím si, že jsou tam vidět věci, které trénujeme, které chceme, aby se v tom zápase objevily. Odvážná výstavba od Golmana, která prostě třeba tady dřív chyběla.
2: Vyprávěl nováček v reprezentaci Matěj Radosta a nezapomněl připomenout snahu o konstruktivní rozehrávku. Několik světlých momentů už čeští fotbalisté ukázali proti Chorvatsku i Anglii.
3: Pracujeme na tom pár dní, na tom novém systému a už se tam objevují ty věci, které tam chceme a v některých situacích nám to prostě bych řekl, jako fungovalo fantasticky, vyjeli jsme ze spoustu situací.
2: Těší Štěpána Chaloupka a pomáhali k tomu i golmani, kteří se výrazně zapojují. A brankář z PSV Eindhoven Matěj Kovář se podobných věcí nebojí.
4: Mám to rád, hrám něco podobného v klubu a jsem golman, který má rád ten balón a myslím si, že když můžu pomoct těm klukům nějak přetísnit tu řadu, tak je to vždycky výhoda pro celé to mužstvo.
2: Podobné rozehrávky odzadu ale vyžadují přesnost, dobrý pohyb a technickou bezchybnost. A Češi se chybám nevyhnuli. Z nepřesností přišly chyby i inkasované góly.
5: Ty chyby se budou stávat, na nás je jenom, aby jsme začali čím dál víc vnímat, v jakých jsme prostorách, ve kterých chceme hrát, aby ta naše kvalita individuální provedení bylo lepší a lepší a ty chyby budou mizet.
2: Věří reprezentační kapitán Ladislav Krejčí. Po pražských prohrách s Chorvatskem a Anglií teď v Lize národů nastoupí čeští fotbalisté v sobotu v Oviedu proti mistrům světa, Španělům. Mirko Vasič, Radiožurnál.
6: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

Zástupci hokejového Slovanu Bratislava představili na dnešní valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje svou vizi o možné budoucí účasti v Tipsport Extralize. Zástupci extraligových klubů se po prezentaci a diskuzi o možných přínosech i dopadech takového kroku shodli, že předložený záměr má smysl dále podrobněji analyzovat. Obě strany se zároveň dohodly na tom, že ekonomické parametry prezentovaného záměru v této fázi nebudou zveřejňovat. Píše se ve vyjádření asociace na jejím webu. Teď se bude podle textu vyhodnocovat, zda je varianta smysluplná, a následně by se asociace k tématu vrátila společně také s hokejovým svazem.

Fotbalisté pražských Bohemians v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu třetiligového Vsetína drtivě 5-0. Úvodní čtyři branky dal útočník Ladislav Krobot, skóre pak uzavřel obránce Jan Vondra. Z programu třetího kola MOL Cupu zbývají odehrát už jen dva zápasy. Pražská Dukla v pátek přivítá Jablonec a Jihlava až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc. 17 hodin a 56 minut posloucháte Radiožurnál Sport, tedy jediné čistě sportovní rádio v Česku.

0: Přijďte na podzimního zemědělce 2026 do Lysé nad Labem a užijte si 4 dny plné zemědělství, zahrady, techniky, zvířat, farmářských produktů a zábavy pro celou rodinu. Součástí je také národní holštínský šampionát. To vše od 8. do 11. října na výstavišti v Lysé nad Labem. Vstupné je v prodeji na vll.cz za 180 korun na osobu. A pozor! Při nákupu online zadejte kód podzim26 a získáte 25% slevu. Podzimní zemědělec 2026. Přijďte si užít podzim na výstaviště.
1: Radiožurnál Sport.
2: Jediná sportovní stanice v Česku.
3: Blíží se 18. hodina a s tím také hlavní zprávy.
4: Posloucháte Radiožurnál, je 18 hodin. Začínají hlavní zprávy.
5: Stát začne od zítřka znovu regulovat ceny pohonných hmot. Petroliáři počítají ztráty.
6: Čerpacím stanicím jsou v podstatě přeceněny zásoby a budou na to doplácet.
5: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu nejspíš zabránili katastrofě. Pilot chtěl poslat letadlo k zemi.
7: Jeden z pilotů pobodal druhého a zřejmě se pokusil havarovat s letadlem se všemi na palubě.
5: Česká fotbalová 21. hraje v kvalifikaci mistrovství Evropy s Bulharskem. Kolona zůstává na dálnici D1 směr Brno před Šmejkalkou. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů. Je středa 30. září. Klidný podvečer přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
5: Od zítřka platí pro všechny čerpací stanice v Česku znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzínu je strop na 640 korunách a 14 haléřích.
8: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
9: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním připustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
8: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
10: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupoval, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
8: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
5: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá ho ministerstvo zdravotnictví. Při kontrole odměňování manažerů zjistilo vážné prohřešky.
11: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění Radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naďa Chatová.
12: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
11: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Kostka, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
5: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a s Boeingem 737 se chtěl záměrně zřítit. Letoun musel nouzově přistát v Saudské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus.
13: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka FlyDubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
5: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už včera vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
14: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
15: Splnil jsem si proto svoju ústavnou povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
14: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
5: Německá automobilka Volkswagen chce výrazně snížit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
16: Dva roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jako tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marže by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
2: Víme, co se děje u vás.
5: Poslanecká schůze k vyslovení nedůvěry vládě stále pokračuje. Ministry dnes vystřídali z projevy zástupci opozice. Jednání sleduje reportérka Adéla Burešová.
17: Obecná rozprava, do které se hlásilo skoro 60 převážně opozičních poslanců, se otevřela zhruba před 2 hodinami. O důvodech, proč by kabinet měl důvěru ztratit, mluvila třeba předsedkyně poslanců Pirátů Olga Richterová.
18: Kvůli pokřiveným prioritám Andreje Babiše a jeho extremistických partnerů tato vláda naráží na limity státního rozpočtu.
17: Podle koalice je schůze zbytečná a zdržuje sněmovnu od práce, pokračuje předseda poslanců motoristů Boris Šťastný.
19: Nevím, proč tu schůzi vůbec opozice svolávala. Možná se domnívali, že budou exhibovat před komunálními volbami.
17: Hlasovat by se mělo až zítra odpoledne. Ke svržení kabinetu potřebuje opozice 101 hlasů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
5: Poslední výrobní závod firmy Baťa ve střední Evropě příští rok ukončí provoz. O práci přijde skoro 100 lidí. V Dolním Němčí na Uhersko-Hradišťsku šili boty víc než 50 let.
20: Já jsem tam také pracovala, ale to už je roku. Našicí dílně, potom jsem byla u krabic, jak je balení.
21: 70-letá paní Františka vzpomíná na pracovní léta v obuvnické továrně v Dolním Němčí. Ta by měla příští rok úplně ukončit provoz. Pokračuje mluvčí společnosti Baťa Petr Souček.
22: Rozhodnutí o ukončení výroby v Dolním Němčí bylo pro společnost Baťa velmi obtížné. Bohužel jde ale o takový typ provozu, který nelze za současných podmínek na trhu udržet jako rentabilní. Utlumení činnosti bude probíhat postupně v několika fázích a firma teď bude s každým z 92 zaměstnanců řešit budoucí působení v závodě individuálně.
21: Situaci spolu s vedením společnosti řeší už i krajská pobočka úřadu práce ve Zlíně. Z Dolního Němčí Tereza Chrastinová, Radiožurnál.
1: Sport.
23: Čeští fotbalisté do 21 let hrají s Bulharskem předposlední skupinové utkání kvalifikace o mistrovství Evropy. Pokud Češi v Hradci Králové vyhrají, zajistí si minimálně účast v baráži o šampionát. Podrobnosti ze zápasu přidá reportér Tomáš Borovec.
24: Začátek 7. minuty utkání Česko-Bulharsko, zatím 0-0, ale je to tak, že si Češi jsou vědomi toho, že vítězství jim zaručí baráž. Jsou aktivnější, především vepředu se snaží být hodně aktivní trojice Škrkoň, Mašek, Šín, ale zatím tedy to je bez gólového efektu. Takže v 7. minutě Česko-Bulharsko, hráčů do 21 let 0-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
23: Kluby hokejové typ Sport Extraligy se budou podrobněji zabývat případným vstupem Slovanu Bratislava do nejvyšší soutěže. Slovenský klub představil na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje svou vizi připojení do Extraligy. Zástupci asociace se po prezentaci a diskuzi shodli na tom, že záměr má smysl dál analyzovat. Asociace o tom informovala na svém webu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Na dálnici D1 z Brna na Prahu pozor za sjezdem na Sázavu. Kolem 32. kilometru hlásíte pobíhající srnku u dálnice. Na D1 za Prahou směr Brno za sjezdem na Velké Popovice se postupně rozjíždí kolona ze 17. kilometru do omezení na Šmejkalce, je to ještě na 20 minut. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy roztrhaná kolona kamionů v pravém pruhu začíná za Domašovem kolem 176. kilometru, v okolí sjezdu na Popůvky na 182. je kratší fronta i v levém pruhu. Na D2 z Brna na Bratislavu dejte pozor, za Břeclaví na 55. kilometru leží kusy prasklé pneumatiky. A na D5 se na příjezdu do Prahy z Plzně kolona odrůdne ze 4. kilometru na okruh k Ořechu, stále až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději po kulatém stole.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
3: I po 18. hodině jste ve společnosti Radiožurnál Sport. Dobrý večer vám přeji.
1: Radiožurnál Sport
2: a Karel Schamberger.
3: Jak jsme slyšeli ve zprávách, začala klíčová bitva českých fotbalistů do 21 let s Bulharskem o postup na evropský šampionát. V případě, že svěřenci Michala Bílka zvítězí, zajistí si alespoň kvalifikační baráž. A tak poprvé a určitě ne naposledy míříme do Hradce Králové, kde mimochodem čeští mladíci nikdy neprohráli. Jak to dopadne dnes, o tom nás bude informovat reportér Tomáš Borovec.
24: Hezké odpoledne z Královéhradecké Malšovické arény, 9. minuta zápasu, Česko-Bulharsko, zatím 0-0, ale je to výběr reprezentačního trenéra Michala Bílka, který je zatím od úvodních vteřin mnohem aktivnější. Teď je tady první standardní situace, Jelínek posílá centrovaný míč do pokutového území, tam je souboj golmana Bulharu. Kdo to tam byl? Myslím si, že tam byl Filip Lisa, který si doběhl a území soupeře do hlavičkového souboje s golmanem Bulharska, ale i když ten souboj vyhrál, tak míč poslal 2 metry vedle pravé tyče, ale byla to dobře sehraná standardní situace ze strany Lvíčat a je nutno také podotknout, že v těch prvních necelých 10 minutách jsou čeští mladí reprezentanti mnohem aktivnější, s trochou nadsázky se dá říci, že se Bulhaři nedostali za vlastní polovinu, protože pokud ano, tak si tam rozehrávali míč čeští mladí fotbalisté, když kombinovali. Teď se tam balon dostal po delší době po výkopu Plamena Andrejeva, gólmana bulharské reprezentace, ale už zase mají fotbalisté v bílých dresech, to znamená čeští reprezentanti míča, zkoušejí zaútočit kolmo dlouhým nákopem po levé straně, kde sehnal Lukáš Mašek za míčem, ale nakonec u něj byl rychlej golman Andrejev. Tentokrát hru dobře otočil na druhou stranu odkopem na Alexandra Marinova, ten ale byl hnedka zakřižován a tak udělal pohyb a manévr zpátky k půlící čáře a bulharští fotbalisté to zkouší teď z levé strany, kde tam kombinuje Simeon Šiškov spolu s Lazarovem, ten byl ale zahnán zase na vlastní polovinu, tak to hosté zkoušejí tentokrát z pravé strany. Je to postupný útok, takže si můžeme říct, jak vypadají sestavy. Nejprve hostující 21. Bulharska, kterou vede trenér Todor Jančev, hraje ve stejném složení nebo rozložení jako česká reprezentace, to znamená 4-3-3. Kvarteto stoperů Šiškov, Božinov, Vladimirov, Pavlov, před nimi trojice záložníků Jordanov, Ilijev, Mitkov a vepředu trojka útočníků Lazarov, Stojančov a Marinov. Jak to poskládal Michal Bílek v brance Koutný, před ním kvarteto Labík, Ševinský, Konečný, Lisach, středová řada Jelínek, Bužek, Sochůrek a vepředu trojice Škrkoň, Mašek a Šín. Teď tedy stále zatím míč na začátku 12. minuty, na houpačkách fotbalistů Bulharska. Nedostávají se moc dopředu. Zpětná rozehrávka až k brankáři Andrejevovi. Ten moc nemá komu, protože velmi dobře, co se týče napadání, pracuje celá útočná trojice české reprezentace. Škrkoň, Mašek a na pravé straně Šín. Teď to byl právě kapitán českého výběru Šín, který znepříjemnil rozehrávku, takže Bulhaři jenom Vladimirovem odkopli na polovinu české reprezentace a teď tedy mohou zase pomýšlet na protiútok domácí fotbalisté. A začínají u dvojice Ševinský, Lisach. 21-letý obránce z anglické Swansea Filip Lisach teď rozehrává.
3: Čeští mladíci hrají s Bulharskem 0-0 v kvalifikaci mistrovství Evropy. Samozřejmě i nadále se za Tomášem Borovcem budeme do Hradce Králové vydávat. Teď je 18 hodin 14 minut. Posloucháte Radiožurnál Sport.

Spartanské fotbalistky zvítězily v odvetě druhého předkola evropského poháru na hřišti Farolu Konstanta 4-0 a po týden staré úvodní domácí výhře 4-1 postoupily do osmifinále. Mezi 16 nejlepších týmů mají nakročeno i liberecké hráčky. Slovan totiž šel do utkání na stadionu Rosenborgu Trondheim s náskokem 3-1 z prvního duelu. Ale pozor, v tom odvetném zápase se to libereckým hráčkám extrémně komplikuje. Aktuálně 18. minuta prvního poločasu a liberecké hráčky prohrávají už 0-3. Opravdu se ten start zápasu soupeřkám z týmu Rosenborg Trondheim velice povedl. Dvakrát se trefila Nilsenová a teď už je to tedy 3-0. Takže liberecké hráčky určitě nemají nic v kapse a musí zabrat, aby si zahráli mezi 16 nejlepšími týmy právě v evropském poháru.

0: Imagine Dragons ve vysílání radiožurnálu Sport teď znovu měníme za živý sport a v tomto případě konkrétně fotbal. Čeští mladíci fotbalisté totiž hrají o postup do mistrovství Evropy do 21 let. Hrají proti Bulharsku v Hradci Králové a v případě výhry si zajistí postup alespoň do baráže kvalifikační. Právě souboj Česka s Bulharskem sleduje reportér Tomáš Borovec.
1: 20. minuta tohoto zápasu Česko-Bulharsko zatím 0-0, ale už mohli mít čeští mladíci nakročeno alespoň trochu do té baráže, protože v 16. minutě měl obrovskou šanci Škrkoň po krásné akci kapitána Matěje Šína, který ho našel přihrávkou do pokutového území. On se otočil, vypálil, tak trochu naslepo možná, protože se díval, aby dobře trefil míč, poslal ho k boční tyči, ale potom jsme hned v zápětí sledovali fantastický zákrok bulharského brankáře Plamena Andrejeva, který se natáhl a špičkami prstů vytěsnil ten míč na rohový kop. Takže na velké šance 1-0 pro Česko, zatím tedy co se týče gólu, tak 0-0. Pravdou je, že postupem doby po té první desetiminutovce, kdy Bulhaři vůbec nevěděli, co mají hrát, tak už se alespoň dostávají častěji do kombinací a směrem na polovinu soupeře. Teď ale Bulhaři ztratili míč a Škrkoň zpracovává balón velice úspěšně, ještě si udělal takovou žonglérskou parádičku přes kapitána soupeře Mitkova. Prošlo mu to, ale teď rozhodčí vidí nedovolený zákrok právě ze strany Škrkoně, takže fotbalisté Bulharska budou rozehrávat z vlastní poloviny nějakých 10 metrů před pokutovým územím. No, uvidíme, zatím to vypadá, že ze strany bulharské reprezentace do 21 let je ta taktika zřejmá. Nikam nespěchat, pečlivě bránit, počkat si na nějakou tu šanci na možnou ztrátu míče ze strany českého výběru a na rychlý protiútok. To je to, o čem mluvil trenér českého výběru Michal Bílek. Dejme si pozor na zbytečné ztráty, tak zatím ale tedy Bulhaři nikam dopředu nepospíchají. A to platí i pro tuhle tu chvíli, kdy má míč na svých kopačkách Božinov, stoper bulharského týmu, teď přece jenom po delší době rozehrál na levou stranu na kapitána Asena Mitkova, který byl faulován, rozhodčí tam ještě něco vysvětluje Lukáši Maškovi, který je se 4 góly nejlepším střelcem českého mladého výběru v rámci kvalifikace na evropský šampionát. Po krátké domluvě už byl dán pokyn pro rozehrávku, takže míč mají Bulhaři. Rozen Božinov, 21-letý obránce, který působí v italské soutěži v Pize. V sérii B teď rozehrává se s vlastním golmanem Andrejevem. Ten nikam také nepospíchá, po pravé ruce má opět Božinova, vrací mu míč a už se tam snaží být aktivní dvojice Vít Škrkoň a spolu s ním také Matěj Šín, který málem došlápl ten míč a teď ho získává na pravé straně, stihl to u pomezní šáry, je tam souboj jeden na jednoho, Matěj Šín už má proti sobě dva, ale krásná přihrávka podél téhleté dvojice na rozběhnutého Lukáše Maška, ten se snažil posunout před branku Bulharska, ale byl tam dobrý defenzivní zákrok a to znamená, že teď ve 23. minutě budou zahrávat čeští fotbalisté rohový kop, tak na ten si ještě rozhodně počkáme. Míč si staví v tuhletu chvíli Tomáš Jelínek, který to nemá daleko, protože to je záložník Pardubic, takže nějakých 20 kilometrů do Hradce Králové. Má tam po levé ruce na 3 metry kapitána Matěje Šína, ale vypadá to, že to bude dlouhý roh, je to tak. Míč letí do pokutového území, to je obrovská šance, kterou zmařil Mikuláš Konečný, chytá se za hlavu, balon propadl až k němu ke vzdálenější tyči, byl tam úplně sám, z voleje pálel ze 3 metrů, ale překopl to metr nad břevno. Tohle to byla mega šance, kterou čeští mladí reprezentanti nevyužili, ale zatím rozhodně mají více ze hry a ve 24. minutě tedy měli obrovskou šanci na to, aby otevřeli skóre. Zatím se tak neděje, takže Česko-Bulharsko v zápase kvalifikace na Euro 21-letých hráčů 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Vzal si dva lízenky, dvě

Bývalý trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola v emotivním příspěvku na sociálních sítích uvedl, že za klubem a všemi jeho členy plně stojí. Španělský kouč tak reagoval na Instagramu den poté, co vedení Premier League potvrdilo, že nezávislá komise shledala City vinným z více než stovky případů porušení finančních pravidel. Klubu hrozí přísné tresty, včetně odebírání titulu či sestupu do nižší soutěže. Citujeme Pepa Guardiola.

0: 18 hodin 33 minut posloucháte vysílání čistě jediného sportovního rádia v této zemi, tedy Radiožurnálu Sport, a my znovu míříme do Malšovické arény v Hradci Králové. Tam bojují čeští Lvíčata, česká Lvíčata, a tedy fotbalisté do 21 let proti Bulharsku v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy a právě mládežníků do 21 let. Tento zápas sleduje reportér Tomáš Borovec.
1: 32. minuta zápasu, zatím stále Česko-Bulharsko 0-0. Před malou chvílí se rýsovala další zajímavá situace, kdy Češi sebrali míč na vlastní polovině Bulharům a předvedli rychlý protiútok. Byla tam situace 4-3, ale Albert Labík tak dlouho držel míč, až se s ním zadrbal a jeden z bulharských obránců mu ho nakonec ukopl. Kdyby ho dal dříve jednomu nebo druhému spoluhráči, či třetí, který tam byl, tak se mohla dít nějaká zajímavá situace. Nestalo se, tak teď uvidíme, jestli se něco nebude dít na druhé straně, protože teď je tady standardní situace, standardní pro Bulhary, přímý volný kop z levé strany, už si tam míč staví kapitán Asen Mitkov, ale protože dlouho váhal a ještě tam diskutoval, směrem na lavičku dostal žlutou kartu, teď už ale posílá balón centrovaný vysoký na vzdálenější tyč do pokutového území, tam ale byl připraven Albert Labík, levou nohou odkopl míč do zámezí, takže z toho bude autové vhazování z pravé strany pro bulharské mladíky, už si tam jde pro balón Aleksandr Marinov, 19-letý záložník z Ludogorce, a posílá ho zpátky dozadu na Jordanova. Jordanov mu vrací, teď to Bulhaři zkoušejí

0: kombinací nakrátko, krátkými přihrávkami vykombinovat se z té pravé strany, ale to se jim nepovedlo, protože Češi tam dobře ten prostor zavřeli a donutili soupeře, aby se vrátil zpátky dozadu k půlící čáře. A teď je tady taková zaháněná mezi fotbalisty svěřence Todora Jančeva, protože si tam posílali míč hodně nepřesně až k pomezní čáře. Tam to ještě stihl na poslední chvíli Valerij Vladimirov a teď to tedy Bulhaři už mohou zkusit směrem dopředu, a to po levé straně od kapitána Mitkova, kterému se ale také vůbec nepovedla přihrávka, jenom nabil přímo na nohy Tomáše Jelínka, který založil rychlý protiútok, ten ale končí u Labíka, ještě se tam snažil vypíchnout míč Škrkoň, což se mu povedlo, ale poslal ho na sedmnáctku na druhé straně, kterou nosí Valerij Vladimirov, ten přihrává po levé straně na dvojici Ilijev a Šiškov. Ilijev vrací Vladimirovovi a ten otáčí hru na pravou stranu. Tam byl připraven Božinov. Božinov teď se zase vrací na svou pozici stopera a dívá se, koho má před sebou. Zatím se mu ale nikdo nepohnul, takže pouze přidal na levou stranu na Mitkova. Mitkov má proti sobě hned dvojici českých reprezentantů Matěje Šína a Lukáše Maška a takovou odvahu neměl, aby šel proti ním individuálně. Takže zase zasekl míč a rozehrává dozadu. Teď Matěj Šín o malinko minul balón a sebral ho Mitkov. Mitkov už je před pokutovým územím, výborný defenzivní zákrok tam předvedl Mikuláš Konečný, který čistým skluzem vypíchl balón kapitánovi bulharského výběru, ale Bulhaři jsou teď stále na balonu, už se blíží z levé strany k velkému vápnu a Šín tam dal správným směrem nohu, kdy se snažil vymotat do možná už střelecké pozice Ilijev. Nevyšlo mu to, jinak na Ilijeva pozor, ten má zatím 5 bodů v rámci kvalifikace, 3 asistence a 2 góly, ale tenhle ten manévr mu nevyšel a tak Češi to teď zkouší rychlým protiútokem z levé strany. Je tam Škrkoň, co udělá, nakonec posílá balón na pravo, tam je Šín, souboj jeden na jeho, Šín nabíjí pod sebe, technická střela tečovaná těsně vedle pravé tyče, zkoušel to Tomáš Jelínek, no tak teď po dobré kombinaci a přenesení hry z levé na pravou stranu se tam zase po delší době naskytla možnost na dobré zakončení. Nakonec by z toho ale i tak nic nebylo, protože hlavní rozhodčí Damian Kos z Polska nakonec viděl signalizaci svého asistenta na pozemí a ukazoval, že se jednalo o offsideové postavení, takže uvidíme odkop od bulharského gólmana Plamena Andrejeva. Takže 36. minuta tohoto zápasu, souboj 21 reprezentací mezi Českem a Bulharskem, zatím 0-0 z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
1: I nadále sledujeme na Radiožurnálu Sport tento duel Ačko fotbalové reprezentace. To má dnes volno, zítra trénink a v pátek odlet do Španělska, kde svěřenci Santiho Deny v sobotu nastoupí proti tamním mistrům světa v Lize národů. Pokud si chcete poslechnout více o českém fotbalovém národním týmu, tak můžete na webu radiožurnalsport.cz. Najdete rozhovory třeba s Antonínem Barákem, bývalým reprezentantem, nebo Jiřím Chytrým, ten byl zase asistentem trenéra u národního týmu. 18 hodin a 38 minut. Jsme Radiožurnál Sport.

18 hodin a 41 minut a posloucháte Radiožurnál Sport. Zástupci hokejového Slovanu Bratislava představili na dnešní valné hromadě asociace profesionálních klubů svou vizi o možné budoucí účasti právě v nejvyšší soutěži, té české, tedy v Tipsport Extralize. Zástupci extraligových klubů se po prezentaci a diskusi o možných přínosech i dopadech takového kroku shodli, že předložený záměr má smysl dále podrobněji analyzovat. Obě strany se zároveň dohodly, že ekonomické parametry prezentovaného záměru v této fázi nebudou zveřejňovat. Píše se to ve vyjádření asociace na svém webu. Teď se bude podle textu vyhodnocovat, zda je varianta smysluplná. Následně by se asociace k tématu vrátila i společně s hokejovým svazem.

0: 18 hodin 44 minut na radiožurnálu Sport se vydáváme do Hradce Králové, kde bojují čeští fotbalisté do 21 let proti Bulharsku v kvalifikaci o postup na Euro, které se bude hrát v příštím roce. Pokud Češi zvítězí, tak obsadí minimálně barážovou příčku, tedy druhé místo, o které se v tomto zápase bojuje. Závěr první půle v podání reportéra Tomáše Borovce.
1: 44. minuta zápasu. Česko-Bulharsko zatím 0-0, teď ale pozor na kombinaci Bulharů před pokutovým územím a výborný defenzivní zákrok Alexandra Buška, který s kluzem míč dokázal trefit přes nohu soupeře, navíc za brankovou čáru. To znamená, že bude následovat odkop od branky českého golmana Jana Koutného a vypadá to podle toho, jak reagují jeho spoluhráči, že to bude dlouhý odkop. Co se týče gólových možností, tak tady Češi jednoznačně aktivnější v první půli. V 16. minutě měl výbornou příležitost Škrkoň, který protáhl gólmana Andrejeva. Tu největší šanci ve 24. minutě, ale spálil Konečný, který po rohu byl úplně sám, tak 2-3 metry před brankovou čárou, ale z voleje ten balón napálil, spíše podebral a trefil ho nad břevno bulharské branky. Teď tedy kombinace Čechů na vlastní polovině poblíž velkého vápna, je tam do toho zapojený Filip Lisák, ten hraje s obrovským přehledem a výborně řeší dané situace, nicméně vepředu hlavičkový souboj jeho spoluhráči prohráli, potom ale byl úspěšný u středové čáry Alexandr Bužek, nicméně balon se mu odrazil o něco dál od těla, tak mu ho sebral Marinov, Marinov postupuje dopředu a teď, když ztratil míč, po dobrém, čistém, obraném zákroku, kdo to tam byl, myslím si, že Konečného, tak ho zatáhl za dres a naprosto zaslouženě vidí žlutou kartu, to už se pomalu ta klasická 45-minutovka blíží ke svému závěru a to v tuhletu chvíli, 15:45 uplynula, uvidíme, kolik se bude nastavovat a nastavovat se nebude vůbec nic, protože v tuhletu chvíli hlavní rozhodčí Damian Kolos z Polska končí první půl, to znamená tedy, se bude rozhodovat a doufujeme ve prospěch českých barev v druhém poločase, potom prvním hraje česká 21 s Bulharskem 0-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté do 21 let hrají v kvalifikaci na mistrovství Evropy s Bulharskem po prvním poločase 0-0. Výhra by týmu Michala Bílka s předstihem jednoho zápasu zajistila minimálně baráž o evropský šampionát. Teď další fotbalové novinky ve sportovním přehledu s Krištofem Kouselem. Hezký den.
1: Hezký den. Česká fotbalová reprezentace, tedy A tým, má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery ze skotských Rangers se po vyřízení potřebných dokumentů připojil k národnímu týmu. Zítra ho čeká s reprezentací první trénink.
2: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nimi. Je to hezký pocit. Všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
1: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je v sobotu v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru. Potom se přesunou do Londýna, kde v úterý ve Wembley nastoupí proti Anglii.
0: Z kádru španělských fotbalistů před sobotním utkáním Ligy národů proti českému týmu vypadl obránce Alejandro Grimaldo. 31-letý bek Atletika Madrid má svalové problémy na pravé noze. Trenéři úřadujících mistrů světa i Evropy místo něj povolali Frana Garciu z Betisu Sevilla, který se do národ Národního mužstva vrací po necelých 3 letech.
1: Fotbalisté Bohemians Praha vyhráli ve 3. kole českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Nejvíc k tomu účastníkovi nejvyšší soutěže pomohl Ladislav Krobot, který vstřelil 4 góly.
3: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a tak, jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
0: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Jako jediná neuspěla Olomouc, která na penalty vypadla z Prostějova.
1: Fotbalistky Sparty postoupily mezi nejlepší 16 evropského poháru. V odvetě 2. předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu Konstanca 4-0 a po úvodní výhře 4-1 ovládli dvojzápas. Odvetu s norským Rosenborgem hrají fotbalistky Liberce, po prvním poločase prohrávají v Norsku 1-3. V úvodním utkání přitom Severočešky doma vyhráli 3-1, takže aktuálně stav dvojzápasu vyrovnaný 4-4.
0: Zástupci klubu hokejové extraligy se budou dál zabývat případnou účastí Slovanu Bratislava v nejvyšší české soutěži. Představitelé slovenského klubu jim dnes představili svou vizi. Připojení mezi českou elitu, funkcionáři klubu chtějí dalšímu rozhodování nashromáždit další informace, uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu.
1: Pětinásobný vítěz cyklistické Tour de France Tadej Pogačar chybí ve slovinské nominaci na mistrovství Evropy. Před domácími fanoušky v Lublani se nepředstaví proto, že se stále zotavuje z pádu na nedávné Vueltě. Šampionát na silnicích ve slovinské metropoli začne v pátek a skončí ve středu 7. října.
0: A teď skončil také sportovní přehled společně s Krištofem Kousalem. Moc díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: hokejová Tip Sport Extraliga na radiožurnálu Sport.
1: Ahoj, tady David Kempf. Jestli chcete být u každého zápasu Litvínova, ale klidně i ostatních týmů Extraligy, poslouchejte hokej na radiožurnálu Sport. Budete u každého gólu, akce i rvačky. Od prvního kola po poslední finále. Tohle ani v NHL nebylo.
2: Poslouchej Sport.
0: Poslouchej extraligový hokej na radiožurnálu Sport.
3: Blíží se 19. hodina a také aktuální zprávy.
2: Posloucháte radiožurnál, je 19 hodin. Zprávy připravila Eliška Zábrucká.
4: Ministr spravedlnosti se obrátí na nejvyšší soud kvůli podmínce za sexuální zneužívání dětí ze severu Čech. Rumunský prezident se sešel s Petrem Pavlem, jednali o bezpečnostní spolupráci nebo české menšině v Rumunsku. Čeští fotbalisté do 20 let hrají proti Bulharsku o účast v baráži mistrovství Evropy. Kolona se rozjíždí na dálnici D1 směr Brno před Šmejkalkou. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v případu zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to radiožurnálu. Postup mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za dlouhodobé sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Tejc, stejně jako státní zastupitelství, považuje rozsudek za nezákonný.
5: Pro mě platí, a říkám to dlouho, že není možné, nechci tolerovat ukládání podmíněných trestů v případech závažného sexuálně motivovaného činu, zejména tedy u zneužívání dětí. To je pro mě nepřijatelné.
4: Nejvyšší soud už verdikt nemůže zvrátit, jeho rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Evropa musí podle českého prezidenta zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Petr Pavel to řekl po jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO.
6: V době, kdy jsme vystaveni nejenom dopadům války na Ukrajině, ale i zesílenému hybridnímu působení Ruska, tak všichni nejenom musíme stát verbálně při sobě, ale fakticky sdílet poznatky, zkušenosti.
7: Důsledky války na Ukrajině dopadají právě i na Rumunsko. Útočící Rusko jen letos svými drony v desítkách případů narušilo rumunský vzdušný prostor. Podle prezidenta Dana by Rumunsko a Česko mohli taky víc spolupracovat ve vědě a výzkumu nebo energetice. Prezidenti zmínili taky historické vazby obou zemí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Poskytovatelé péče v Moravskoslezském kraji varují před zhroucením sociálních služeb. Největší organizace podle svých ředitelů letos získaly od státu na provoz o 58 milionů korun méně než loni. Náklady na zaměstnance i provoz přitom stoupají.
8: V letošním roce poprvé jsme v tom dofinancování byli tak kráceni, že už mnozí ředitelé jedou prostě na krev.
9: Upozorňuje oblastní ředitelka Asociace poskytovatelů sociálních služeb Marcela Mikulová. Moravskoslezský kraj ale podle náměstka hejtmana Stanislava Kopeckého z ANO, který kandiduje v říjnových volbách, peníze navíc nenajde.
10: Není možné žádat z rezervy žádné peníze, protože tam jsou alokované peníze v případě živelných pohrom.
9: Se státem chtějí organizace ještě jednat, jinak by už na konci roku museli omezit třeba provoz azylových nocleháren nebo stacionářů pro handicapované. Z Ostravy Marta Pilařová, Radiožurnál.
4: V zoo Zlín uhynula slonice Kali. Podle vyjádření zahrady se 31-letá samice slona afrického včera neprobrala z anestezie po komplikované operaci ulomeného klu. Kali byla od roku 2021 matkou prvního úspěšně narozeného mláděte slona afrického v Česku.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté do 21 let si můžou zajistit postup do baráže o mistrovství Evropy. Potřebují k tomu v předposledním zápase kvalifikační skupiny porazit Bulharsko. Duel v Hradci Králové sleduje Tomáš Borovec.
11: Před minutou a čtvrt začal druhý poločas a Česko hraje zatím s Bulharskem 0-0, ale po první půli to mohlo být mnohem pozitivnější, protože ve 24. minutě spálil velkou šanci Konečný, který po rohovém kopu stál úplně sám 2 metry před soupeřovým golmanem, ale volejem přepálil příliš nahoru nad břevno. Takže ve 47. minutě hraje česká reprezentace do 21 let s Bulharskem 0-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
3: Francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon skončí po této sezóně v týmu Haas, informoval o tom sám 30-letý závodník i americká stáj. Jméno nástupce zatím tým neoznámil. Ocon debutoval v seriálu před 10 lety. V roce 2021 si v Maďarsku dojel pro své jediné vítězství.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážky na D5 umíta i na D1 za sjezdem na Vlašim. Na dálnici D5 ve směru z Plzně na Prahu dejte pozor, kousek před sjezdem na mýto na 51. kilometru leží upínací popruh s velkou přeskou. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu zpozorněte kus za exitem Vlašim na kilometru 44 je zabraný stoupací pruh, stojí tam porouchané osobní auto, už je před ním světelná šipka. Na D1 z Prahy směrem do Brna se teď do omezení na opravovaném mostě na Šmejkalce na 24. kilometru sune zbytek kolony od sjezdu na Benešov z 20. kilometru. Je to ještě asi na 10 minut a krátí se to. Na D1 před Brnem směrem z Prahy už jenom živější provoz, jede se plynule, pak až zbytek fronty v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu pro osobní auta na pár minut. V Praze se na okruhu směrem z letiště na D1 rozjíždí zbytek kolony mezi nájezdem z D5 a Ořechem, je to do 10 minut, i tady se to zdržení krátí. A kolony ještě čekejte v Praze na Vypichu, hlavně v Bělohorské z centra, chvílemi skoro od Kláštera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
13: Hezký večer v 19 hodin a 6 minut z našeho vinohradského studia Radiožurnálu Sport.
0: Radiožurnál Sport
2: a Karel Schamberger.
13: V našem vysílání teď znovu dostane prostor fotbal, a to ten mládežnický český národní tým do 21 let totiž bojuje o druhé místo v kvalifikační skupině o postup na mistrovství Evropy. A to v přímém duelu s Bulharskem. Jen zmíním, že druhé místo znamená jistotu baráže v boji o účast na Euru. A pokud dnes Češi zvítězí, tak budou mít jistotu druhého místa. K takovým závěrům je ale ještě brzy. Začínal totiž teprve druhý poločas tohoto duelu mezi Českem a Bulharskem a je u něj i reportér Tomáš Borovec.
11: 50. minuta utkání Česko-Bulharsko 0-0 a tady je naprosto vidět, s jakým cílem přijel soupeř do Hradce Králové k tomuto kvalifikačnímu zápasu. Protože pro Bulhary případná remíza je poměrně dobrá výchozí pozice pro ten závěrečný duel ve skupině, protože Bulhaři ztrácí na český výběr jeden bod, no a k poslednímu utkání jedou Češi na půdu Portugalců, to znamená pravděpodobných vítězů skupiny, no a Bulhaři hostí Skotsko. Teď ale pozor, v 50. minutě je tady rohový kop pro bulharský výběr, míč zakroucený směrem na branku, ale byl tam pohotový hlavičkář v danou chvíli se jménem Adam Ševinský, který poslal míč na další rohový kop, takže situace se bude opakovat. Další tedy standardka a opět z té levé strany, už je tam Ilijev připravený a zase to je pravá noha, kroutí míč směrem na branku, teď to bylo o něco dál, ale tam zase byla připravená česká defenzíva a tuhle hrozbu odvrátila. Bulhaři právě proto, že nikam nespěchají, tak mají častější držení míče. Míč mají pod kontrolou z nějakých 60%, co se týče čísly zobrazenými první půle. A to právě proto, že si předávají balón především před svojí brankou, nikam nespěchají, lákají české reprezentanty dopředu a potom zkoušejí nějakou rychlou pronikovou přihrávku. Je tedy jasné, že asi do druhého poločasu půjdou čeští fotbalisté s větší aktivitou, protože jim je to jasné. Potřebují 3 body z tohoto utkání, aby měli jistotu baráže. Teď je tady u rohového praporku přidržený podržený Škrkoň, sražený na zem, rozhodčí na to nic, ale pokračují stále domácí fotbalisté v aktivitě. Šín tam přiťukává před velkým vápnem na Bůžka, ten se ale neodhodlal k zakončení, takže teď centr z pravé strany do pokutového území, tam vyskočil hodně nahoru Labík, ale ta hlavička šla nad břevno, tak zase jsme viděli náznak šance a dobré aktivity domácího výběru. Trenér Michal Bílek udělal do druhého poločasu jednu změnu, stáhl ze hry nevýrazného Sochůrka, kterého vystřídal tedy od 46. minuty záložník Pavel Kačor, 20-letý fotbalista pražské Slávie. A teď je tady krásná přihrávka za obranu právě na Kačora. Kačor souboj jeden na jednoho uspěl, už se snažil jít do zakončení, ale nakonec tam ještě přiběhl hostující Jordanov a balón mu na poslední chviličku odkopil na autové vhazování, takže v 53. minutě navýšená aktivita českých mladíků, ale stále je to zatím mezi Českem a Bulharskem 0-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: Čeští fotbalisté bojují proti Bulharsku v kvalifikaci na mistrovství Evropy do 21 let a proto znovu míříme do Hradce Králové. Podrobnosti pro nás má teď reportér Tomáš Borovec.
1: 57. minuta zápasu a když jsem mluvil o tom, že do druhé půle vstoupili čeští fotbalisté, teď parádní rána těsně na břevno. Autorem byl Pavel Kačor, tak zpět k té myšlence, že by čeští fotbalisté měli být aktivnější. Tak chvilku potom, co jsem se odhlásil, tak předvedl nejprve parádní solo Vít Škrkoň. 18-letý útočník ostravského Baníku se proháčkoval mezi čtyřmi hráči Bulharska a potom zakončení, které mířilo k tyči, ale z té druhé strany chybělo mu takových 30 cm, ale o minutu později v 55. minutě se ukázal jako zlatý tah střídání Michala Bílka. Právě nový muž na hřišti Pavel Kačor krásně naběhl do levé strany, dostal přihrávku, pohrál si s míčem, posunul ho kolem obránce na rozběhnutého Maška a kanonýr české reprezentace do 21 let se svou levačkou nemýlil podél padajícího golmana Andrejeva, přesně zamířil a poslal Lvíčata do vedení 1-0, takže v 58. minutě už je to mnohem pozitivnější a Češi mají zase o něco blíž to barážové možné utkání o účast na Euru. Teď ale pozor, musí také myslet na hru směrem dozadu, protože se dá očekávat teď zvýšená aktivita soupeřů. Bulhaři mají v tuto chvíli jasno, pokud zápas končí tímto výsledkem, tak jsou bez šance, aby mohli ještě v tom posledním utkání bojovat o případnou baráž. Ta už by jim utekla po dnešním zápase. Takže tady se asi obraz hry změní. Teď autové vhazování pro domácí výběr. Tady byla hra tělem za rámec povolených pravidel ze strany domácího Lukáše Maška. 22-letý útočník Liberce se trochu zlobil, nesouhlasil s tím odpískáním faulu, ale už s tím samozřejmě nic nenadělá. A tak je tady kapitán Bulharska Mitkov, který bude rozehrávat přímý volný kop nějakých 25 metrů od velkého vápna, posílá vysoký míč na tu levou stranu zadní části pokutového území, tam se zpracovávají balón, je tam Simeon Šiškov a jeho střílený pručí centr, výborně odhlavičkoval Ševinský a následnou dorážku tu už mohl jenom pohledem golman Jan Koutný kontrolovat, protože Lazarov mířil nějakých 15 metrů vedle pravé tyče a také bych řekl tak 2 metry nad břevno, takže odkop od branky českého výběru. Bude to rozehrávka nakrátko, na pravé straně připraven Filip Lisach. Je tady dobrá atmosféra v Malšovické aréně, odhadují takových 8, možná o pár stovek více diváků přišlo podpořit mladý český výběr, který se teď žene dopředu po pravé straně, ale ještě tam na poslední chvíli zasáhl Jordanov, natáhl nohu, míč sebral a nakopává ho dopředu, kde byl rozběhnutý Stojančov, ale ten byl pod kuratelou Adama Ševinského. 22-letý spartianský obránce mu nedal žádný prostor a bez problému hlavičkou poslal míč do rukavic golmana Jana Koutného. Olomoucký golman už vykopává na polovinu soupeře v 60. minutě, kdy čeští fotbalisté vedou nad Bulhary 1-0 a teď postupují dopředu po levé straně. To je právě prostor, odkud se rodil ten zatím jediný gól utkání. Zpětná přihrávka na Mikuláše Konečného, teď dobrá narážečka z první na Matějšína. Matějšín přihrává na penaltu a tam byl připraven Škrkoň, ale tomu jako by dnes nebylo dáno. Už mířil směrem na branku a na poslední chvilku mu tam vložil nohu Rosen Božinov a zablokoval taky jeho pokus. Nicméně z pravé strany je tady zase další útok do otevřenější obrany. Matějšín dává na pravou stranu, tam je zase Škrkoň a proti němu vyběhl právě čas Todor Pavlov a zkusí teď rozehrávat bleskový protiútok ze strany Bulharů. Pozor, to je dobrá zbraň tohoto výběru. Na pravé straně Marinov. Marinov teď dává na osu hřiště, kde si zpracovává Lazarov. Lazarov si navádí míč na zakončení, nakonec posílá na levou stranu na hranu velkého vápna Ilijeva. Jeho centr a výborná hlavička za golmanem Janem Koutným ze strany Konečného, který posílá míč do bezpečí. Tak teď si čeští mladíci oddechli a rozhodně si uvědomili, že je potřeba také hrát velmi pečlivě i nadále dozadu, možná ještě pečlivěji, aby bránili to své jednogólové vedení, ale je vidět, že jsou aktivní a chtějí ještě přidat další gól. Takže v 61. minutě reprezentace do 21 let, ta česká vede nad Bulharskou 1-0. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.

19 hodin 22 minut posloucháte Radiožurnál Sport, čas na hokej, ačkoliv se dnes nehraje nejvyšší česká hokejová soutěž, tedy typ Sport Extraliga, tak se hraje o patro níže, tedy v Maxalize. Jediný už konečný výsledek známe, Tábor porazil na domácím ledě Sokolov 2-0. Na všech ostatních stadionech se ale teprve hraje 9. kolo Maxaligy. Frýdek Místek aktuálně na konci závěrečné třetí třetiny, tedy v té základní hrací době, prohrává s Litoměřicemi 2-3. Naopak Chomutov na startu třetí části vede nad Kulínem 2-1. Pardubice, tedy B tým tohoto východočeského celku, vyhrává na ledě Jihlavy 1-0 po dvou třetinách a to by znamenalo, že se rezerva Pardubic posune na do čela maxaligové tabulky. Přerov Vsetín 0-4 aktuálně po dvou třetinách. Zlín prohrává s Třebíčí na startu třetí třetiny 1-2 a pražská Slavia té také zatím nevyhovuje domácí led, protože po druhé třetině prohrává s Havířovem 1-3.

0: Krátce před 7:30 večer jste na vlnách jediného sportovního rádia v této zemi, tedy na vlnách radiožurnálu Sport. Moc díky za to. Čeští fotbalisté hrají proti Bulharsku v kvalifikaci o postup na Euro 21-letých fotbalistů. Byli jsme v Malšovické aréně u toho, když Lukáš Mašek zvyšoval na 1-0 a teď se vracíme do Hradce Králové znovu zjistit, jaký je aktuální stav a více informací. Už nám řekne reportér Tomáš Borovec.
1: Aktuální stav je stále stejný, to znamená 1-0 pro česká Lvíčata, teď ale je tady pokus spoza vápna, to zkusil ránou Pavel Kačor, který je hodně vidět, ještě jednou opakuji, příchod tohoto muže na hřiště od začátku druhého poločasu byl velmi klíčový, protože byl u té finální přihrávky, ze které vytěžil gól Mašek a i nadále patří k těm fotbalistům, kteří tvoří hru a zle zatápí bulharské defenzivě. Teď je opět pod tlakem, ale nakonec si posunutím míče k boční lajně pomohl Valerij Vladimirov a balón odkopl, nicméně mimo hřiště, takže tady autové vazování rychle ho provedl Mikuláš Konečný, ale při té rychlosti chybělo více přesnosti, už to vypadalo, že by z toho mohl být nebezpečný rychlý protiútok, ale dobře, hned dvojice českých fotbalistů dostoupila rozběhnutého Stojančova a ten v zápětí o míč přišel, navíc regulérním čistým způsobem. Bulhaři jsou ale opět u balónu, nicméně teď musí dobývat území postupně, protože defenziva českého výběru už je sešikovaná. Trenér hostujícího týmu Todor Jančev reagoval na ten inkasovaný gól a posílil ofenzivu, takže ze hry odešel kapitán Asen Mitkov, který především je precizní při hře směrem dozadu. No a na hřiště přišla ofenzivní dvojice Stojanov a Kazaladžijev. Ještě kromě kapitána Mitkova opustil hřiště i Marinov, no a snaží se tak samozřejmě hosté oživit hru směrem dopředu. Částečně se to daří, ale jak jsem zmínil, český výběr je zatím pozorný, teď rozehrává akci z pravé strany, kde zatím bezchybně koordinuje tu rozehrávku Filip Lisák a teď už před pokutovým územím se snaží přihrávat dovnitř vápna ve skluzu Lukáš Mašek, ale tam ještě dokázal před škrkoněm zasáhnout Božinov a balón odkopnout, no a teď zase se chystá střídání. Takže 72. minutě česká reprezentace 21 let vede nad Bulharskem 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: A samozřejmě aktuální stav a čas o tomto zápase uslyšíte i ve zprávách, které začnou už za malou chvíli. Do té doby třeba nalákám na web radiožurnalsport.cz, kde najdete mnoho rozhovorů, které jste třeba neslyšeli nebo nestihli v našem vysílání, třeba k fotbalové reprezentaci s bývalým asistentem fotbalové reprezentace Jiřím Chytrým.

0: 60 nemovitostí v Česku. Jeho kasační stížnost zamítl nejvyšší správní soud. Podnik nesmí s nemovitostmi nakládat. Po ruské invazi na Ukrajinu byl totiž zařazený na sankční seznam. Už v červenci podnik neuspěl se stížnostmi proti zablokování českého bankovního účtu a jedné nemovitosti v Praze Bubenči. Dnešní ruský útok na ukrajinskou energetickou infrastrukturu byl nejsilnější od konce minulé topné sezóny. Na síti Telegram to oznámil ukrajinský premiér Serhii Korecký. Dnešní ostřelování nepřežilo nejméně 5 lidí a zraněných je víc než 10. Podle prezidenta Volodymyra Zelenského byla hlavním cílem energetická zařízení v Kyjevě a Kyjevské oblasti. Tisíce domácností tam zůstaly bez elektřiny. A v Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silničáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let hrají utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Bulharskem. Aktuální informace přidá Tomáš Borovec.
1: 74. minuta zápasu a čeští mladíci vedou nad Bulharskem 1-0, když se v 55. minutě po krásné přihrávce Kačora prosadil Mašek, pro kterého už to byl 5. gól v rámci této kvalifikační skupiny. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Zbytek kolony na D1 před Šmykalkou a překážka na D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna ještě od nájezdu z Benešovské silnice z kilometru 21,5 se rozjíždí poslední zbytek kolony před zúžením na 24. kilometru na Šmykalce. Zdržení už není dlouhé. Na D1 z Brna směrem na Prahu dejte pozor za sjezdem na Vlašim na kilometru 44. Počítejte se zabraným vpravo stoupacím pruhem, stojí tam porouchané osobní auto, je před ním světelná šipka. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozor u exitu 18 Nová Ves, to je sjezd na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu stojí nepojízdné osobní vozidlo. A na silnici 112 z Plhřimova na Červenou Račici opatrně mezi odbočkami na Milotičky a Zmyšovice srazil se tam osobní auto s motorkou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ozzy Osbourne dohrává ve večerním radiožurnálu Sport a my teď znovu míříme do Hradce Králové, do Malšovické arény, kde mimochodem český fotbalový národní tým hráčů do 21 let ještě nikdy neprohrál. A doufejme, že tak tomu bude i dnes. Hodilo by se nám samozřejmě vítězství, nejen neporážka, tedy neprohra. Češi nastoupili proti Bulharsku v kvalifikaci postup na mistrovství Evropy a pokud zvítězí, tak si zajistí pozici v baráži právě o zmiňované Euro. Tento zápas sleduje v Hradci Králové reportér Tomáš Borovec.
1: 80. minuta zápasu a zatím česká levíčata do té baráže míří, protože vedou 1-0 nad Bulharskem, ale pozor, teď se snaží tančit s míčem v pokutovém území českého výběru Nikola Ilijev, tvůrce hry Bulharska, ale nakonec mu dokázal Alexandr Bužek míč odkopnout, ale Bulhaři to stále zkouší z té levé strany, teď se snaží hrát především a jednoznačně směrem do útoku, teď zákrok ve velkém vápně, Bulhaři rozvazují rukama směrem k rozhodčímu. Nevím, jestli se ta situace nebude kontrolovat, ale podle mého názoru tomu bulharský fotbalista hodně pomohl tomu pádu, ale raději si počkejme, jestli se to bude zkoumat. Zatím pokračuje aktivita soupeře Kaladžijev na pravé straně. Teď nezvládl souboj, výborně se mu postavil do cesty Pavel Kačor, který nejenom směrem dopředu, ale teď si výborně plní i defenzivní povinnosti, když brání hráče, na kterého je nasazen a stáhl se s ním precizně zpátky dozadu. 81. minuta, stále tedy 1-0 pro české mladíky. V 78. minutě měl krásný moment, no chtělo by se říci, kdo jiný než Pavel Kačor, který vymyslel tu nádhernou finální přihrávku, po které Mašek střelil ten zatím jediný gol, tak v 78. minutě Kačor z velkého vápna pálil technickou ránu do levého horního růžku a už se tady fanoušci zvedali ze sedaček, aby slavili, nicméně plamen Andrejev se plameně zvedl do výšky a špičkou prstů tu krásnou ránu vytáhl na roh, takže proto je to stále zatím 1-0, ale hned poté, asi minutku poté, další velký závar, tady je vidět, že trenér Bulharska Todor Jančev posiluje především teď hru směrem dopředu, ale v defenzivě to je někdy hodně skřípající soukolí a tam Bulhaři nevěděli, kam dřív skočit, ale dokázali nakonec zblokovat 3-4 střely Čechů a nakonec míč odkopnout alespoň do autu. Byl to obrovský závor a tam opravdu druhý gól českého výběru visel na vlásku. Ale dovisel, neutrhl se, nepadl, takže v 82. minutě Česko vede nad Bulharskem 1-0 a ještě to samozřejmě bude boj, protože Bulharům stačí ten jeden gól k tomu, aby odjížděli spokojeni, ale Češi chtějí tady dnes v Hradci Králové, kde se jim tradičně daří slavit postup do baráže, který bude mít jistý, kterou budou mít tenhle výběr jistý, pokud tedy urve 3 body. Teď je tady sprinterský souboj na pravé straně. Nakonec Vachoušek nedosáhl na míč. Tadeáš Vachoušek vystřídal zhruba před 10 minutami a zažívá tak debit v této kategorii české reprezentaci. Bulhaři odkopávají na aut a bude se opět střídat, takže pokračovat budeme za chvíli. Z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.

České hokejistky vstoupily do turnaje Euro Hockey Tour v Lahti prohrou s domácím Finskem 0-2 ve třetí třetině. Češky dokonce neproměnily dvě trestná střílení. Brankářku Aholaovou nedokázaly překonat Klára Himlárová a Kateřina Mrázová. A další utkání v Lahti čeká siřenkyně trenéra Briana Idalského v pátek, kdy nastoupí proti Švédsku. 19 hodin a 42 minut. Jste na vlnách Radiožurnálu Sport.

0: České fotbalisty do 21 let dělí už jen pár minut od postupu do baráže v kvalifikaci na mistrovství Evropy, tedy hráčů do 21 let. Musí ale udržet ten aktuálně vítězný stav nad Bulharskem a u těch závěrečných minut, doufujeme pozitivních pro tým Michala Bílka, budeme v Hradci Králové, je totiž reportér Tomáš Borovec.
1: 89. minuta a tady běžel už téměř sám na bránu Pavel Kačor, ale ještě zezadu ho dokázal, v úzovkách dokázal podrazit a srazit bulharský fotbalista. Kačor teď leží na trávníku, bylo to ještě před pokutovým územím, rozhodčí se šel k němu podívat, povolává teď lékaře, no a Bulhaři budou dohrávat podle mého názoru o deseti, protože tady nemůže přijít nic jiného než červená karta. No, bylo to, dá se říci, teď takové trochu osvobození pro český mladý výběr, protože gól Bulharů na 1-1 byl už tam asi dvakrát na spadnutí v 83. minutě. Pálil z 11 metrů Iliev a myslím si tak 20 cm nad břevnem poslal ránu, za kterou se gólman Jan Koutný jenom podíval, takže tam měli čeští fotbalisté velké štěstí, potom tam měl další příležitost Stojančov, který tak o 20 cm nedosáhl na míč, který by jinak doklepával do branky. Ano, ten tlak Bulharů sílil každou minutou, teď ale se povedl jeden rychlý protiútok do otevřené obrany, protože samozřejmě soupeř vsadil na tu jedinou útočnou kartu a do breakové situace se dostal Pavel Kačor ve chvíli, kdy už chtěl pálit a byl sám proti brankáři Andrejevovi, tak přišel zákrok Bulhara. Myslím si, že to byl Rozena Božinova, který opravdu viděl červenou kartu před malou chvílí a ještě budou tedy Češi zahrávat standardní situaci, myslím si tak půl metru na ose před pokutovým územím. No a v 90. minutě tedy v tuto chvíli ještě střídání a bude se nastavovat pět minut nastavení. Červenou kartu nakonec uviděl Todor Pavlov, takže ten už opustil hřiště. No a je tady velice nadějná standardka, u které už není Matěj Šín, který velice často rozehrává, co by brilantní technik, tyhle ty situace ten před malou chvíli vystřídal, ale jinak podal velmi dobrý výkon, dirigoval hru, rozehrával balony velice přesně svým spoluhráčům. No a teď to pravděpodobně bude pro Tomáše Jelínka situace, protože 20-letý záložník Pardubic, který tady hostuje z pražské Slávie, zahrává tyhle momenty i rohové kopy a je to právě Jelínek, který si bere míč a staví si ho. Je to opravdu půl metru naprosto ve středu na ose v tom půl oblouku před pokutovým územím. Jelínek se rozbíhá, technická rána, ale tak metr a půl nad břevno. To už nám běží první minuta z nastaveného času. Jak jsem zmiňoval, je to celkem pětiminutovka. Teď je jasné, že Bulhaři budou spěchat, vrhnou všechny síly do útoku a tohle bude test defenzívy českého výběru, který má na dohled baráž o euro. Teď pozor na tenhle míč v pokutovém území, bylo tam ale strčení ze strany hostujícího Vladimirova, který srazil na zem Lisaha a Češi tak budou rozehrávat. A na chvilku si tak mohou, co se týče defenzivy, oddechnout. Míč si bere brankář Jan Koutný a dá se očekávat, že pošle dopředu balon dlouhým nákopem. 92. minuta zápasu Česko-Bulharsko, zápasu reprezentací do 21 let. V bojích o euro 1-0. Opravdu dlouhý nákop na pravou stranu. Tam vyhrál hlavičkový souboj Vachoušek, ale po něm už hrají Bulhaři a zkoušejí prorazit českou defenzivu po levé straně. Nicméně tam se výborně zorientovali svěřenci Michala Bílka, nenechali tam žádný prostor a nakonec to byl jeden z hráčů domácího výběru Albert Labí, který vybojoval ten balón a posunul ho dopředu. Teď už na levé straně bojuje tělo vedle těla Míček, který přišel na hřiště před malou chvíli. Míček si navádí balón, ale zatím ho drží. No. 93. minuta zápasu. Česko-Bulharsko 1-0 a ještě se budou hrát asi 2,5 minuty. Český výběr dostal do vedení v 55. minutě po krásné přihrávce za obranu od Kačora. Mašek a teď drží domácí fotbalisté hru daleko od své branky, i když v jeden moment už měli také na mále. Nicméně přečkali nebezpečné situace a teď odehrávají zbývající minuty. Zatím na polovině soupeře je tady autové vhazování ze strany míčka a Bulhaři teď dokázali nákopem do českého fotbalisty získat aut, ale rozehrávají autové vhazování od rohového praporku. Takže v 94. minutě Česko vede nad Bulharskem 1-0. Z Hradce Králové Tomáš Borovec, Radiožurnál. Tolik tedy vstup pro posluchače Radiožurnálu, ale my se věnujeme dál tomu, co se děje na trávníku. Bulhaři rozehrávají rychle z vlastní poloviny. Teď jde do poulícího kruhu také golman Andrejev, aby až tam odtud rozehrál další situaci dlouhým nákopem na hlavu Stojančova. Stojančov prodloužil, ale tam byl výborně připraven Ševinský, který odhlavičkoval. Teď Češi mohou trochu postoupit dopředu do otevřenější defenzivy. Na levé straně dostává Vachoušek míč, ten není tak rychlý, ale umí si balon pokrýt tělem, o to se snaží. Byl tam dvakrát postrčen Šiškovem, co na to rozhodčí? Ano, ukazuje nedovolený zákrok bulharskému obránci. A tak je tady standardní situace pro český výběr a Vachoušek si to užívá, protože po tom, co si parádně ten balón pokryl tělem a byl faulován, postavil se zpátky na nohy a gesty směrem k fanouškům, kterých tady je kolem 8 000, rozdmíchává tu už tak dobrou atmosféru. Je tady rozehrávka nakrátko, Bulhaři odkopli balón do autu, autové vhazování ještě zhruba půl minuta do konce té páté nastavené minuty. Vachoušek a jeho aut směrem do předu, ale tam se Bulhaři zmocnili balónu a Kazaljiev uspěchá dopředu. Rozehrávají hosté z levé strany, předávka na Šiškova proti Šiškovovi, ale dobře vyběhl Dominik Pech, který vystřídal před pár minutami a tak má dostatek sil na rozehrávání. A je tam ještě Kazaljiev, který kolem něj nedokázal postoupit a rozehrává zpátky dozadu. Poslední vteřinky, nastavené páté minuty, teď už se tady fanoušci otáčejí za hlavním rozhodčím tohoto zápasu Damianem Kosem z Polska. Co on na to, ale ten zůstává v klidu a dívá se na to, jak vypadá hra. Hra vypadá takže u rohového praporku českého výběru se snažil prosadit Stojančov, ale narazil na precizní zákrok Mikuláše Konečného, který mu míč ukradl z kopaček, odkopnul ho do autu. Tady ho ještě bere Božinov, který obdržel kapitánskou pásku po vystřídání Mitkova. Rychlé autové vhazování, ale před pokutovým územím hlavičku je Ševinský. O něco dál pozor, ještě tady další šance, o kterou se snaží pronikovou přihrávku Vladimirov, ale výborně se tam vrátil dozadu Tomáš. Tomáš Jelínek balon odkopl, brankář Bulharska Andrejev už je na polovině českého výběru, rychle rozehrává k rohovému praporku, centr do pokutového území přetažený, tam by měl být připravený míček, který si pokydl míč a zároveň odkopává až sem na komentátorské stanoviště, možná jste slyšeli ten dopač míče a v tu chvíli, kdy jeden fanoušku balon lapil do rukavic, tak hlavní rozhodčí končí dnešní utkání, které tedy dává jednu velkou jistotu. A to je minimálně baráž z druhé příčky skupiny. Baráž o postup na evropský šampionát do 21 let. Samozřejmě ve hře ještě první místo, ale nikdo neočekává, že by ve dnešním večerním utkání Portugalci zaváhali proti Gibraltaru. Takže berme to tak, že si Češi s největší pravděpodobností zahrají baráž, takže v tuhletu chvíli slaví na trávníku, slaví i s realizačním týmem, i s fanoušky, kteří dorazili do Malšovické arény podpořit a ta atmosféra byla opravdu velmi dobrá. Takže s konstatováním, že Češi do 21 let porážejí Bulharsko 1-0, se s vámi loučím z Hradce Králové, Tomáš Borovec, Radiožurnál.
0: Ano, děkujeme moc reportérovi Tomáši Borovcovi za emotivní konec tohoto zápasu a komentář, který nabídl. Já jen doplním, že mladíci Portugalska budou hrát s Gibraltarem od 21 hodina. Samozřejmě aktuální stav se dozvíte tady u nás na Radiožurnálu Sport.
2: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat All Year Pro. Tomcat All-Year Pro je novinka ve veleúspěšné řadě celoročních pneumatik Tomcat. Tento model řady Pro v nabídce Tomcat zdůrazňuje technickou konzistenci mezi výkonem a komfortem za každého počasí. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1299 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. října, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Tomcat All Year Pro, když chcete jet naplno.

0: Radiožurnál je 20 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví podá trestní oznámení kvůli hospodaření ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra. Izraelská armáda v pásmu Gazy zabila podle tamních zdravotníků 5 Palestinců. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a mají jistou baráž o mistrovství Evropy. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti. Teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Hospodaření zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra prověří policie. Ministerstvo zdravotnictví totiž po kontrole podá trestní oznámení. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí rezortu Naděja Chatová. Kontrola odměňování odhalila nadstandardně vysoké částky vyplacené manažerům. Ty navíc často nebyly odůvodněné. Zjištění označil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO za mimořádně závažná. Ministerstvo podle mluvčí Chatové kontrolovalo všech 7 zdravotních pojišťoven v Česku.
3: Srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
1: Do základní školy v Újezdě nad Lesy v Praze se dnes vrátilo asi 440 žáků. Dalších zhruba 300 stále zůstává doma, většinou s příznaky salmonelózy, která se tam rozšířila minulý týden. Kvůli nemoci zůstalo doma taky 25 z celkem 60 učitelů. Kvůli hygienickým opatřením se ve školní jídelně zatím nevaří, popisuje ředitel školy Libor Skala.
4: V kuchyni ve Staroklánovické věřím, že začneme vařit příští týden. V kuchyni tady v Polesné to určitě bude trvat výrazně déle. Můj odhad je 2-3 týdny určitě minimálně, takže momentálně kompletně dovážíme stravu.
1: Nákaza se začala šířit poté, co jídelna použila vejce s prošlým datem trvanlivosti. Izraelská armáda dnes v pásmu Gazy zabila nejméně 5 Palestinců, dalších 14 zranila. Informovali o tom palestinští zdravotníci spadající pod Hamás. Útoky Izraelci zdůvodňují tím, že cílí na ozbrojence. Izrael a Hamás se obvinují z neplnění podmínek příměří a také amerického mírového plánu. Ten počítá s odzbrojením Hamásu a stažením izraelské armády z pásma Gazy. Od vyhlášení příměří zemřelo podle palestinského ministerstva zdravotnictví přes 14 lidí. Bezpilotní stroje od víc než 70 výrobců ze 17 zemí testuje česká armáda při mezinárodním cvičení Drone Shield 2026 ve vojenském újezdu Březina u Vyškova. Cílem cvičení je získat přehled o současných technologiích na trhu. Získané poznatky využije armáda pro budoucí nákupy. Zavádění nových technologií je třeba urychlit, říká ředitel sekce komunikačních a informačních systémů ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
5: Je to jeden z výstupů, kdy bychom chtěli v řádu měsíců dané technologie si pořídit, ne přímo třeba zavést, ale testovat v rámci armády. Takže my se snažíme právě popsat i pro naše kolegy z ministerstva obrany potřeby ke zkrácení akvizičního procesu, protože ty technologie opravdu se v rámci týdnu vyvíjejí překotnou rychlostí.
6: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazila v Hradci Králové Bulharsko 1-0. V 54. minutě dal jediný gól zápasu Lukáš Mašek. Češi mají v tabulce jisté minimálně druhé místo za Portugalskem. Reprezentační A tým má novou posilu do útoku. 23-letý německý rodák Ryan Nadery se po vyřízení potřebných dokumentů připojil k národnímu týmu. Zítra ho čeká s reprezentací první trénink.
7: Byl jsem trošku nervózní, musím jako upřímně říct. To jsou úplně noví lidi, to je jako kdyby se šel k novému týmu. Znáš pár z televize a teď si tady s nima. Je to hezký pocit. Všechny byli hodně hodní ke mně. Mě přivítali hezky a jsem prostě hrozně rád, že jsem tady.
6: Čeští fotbalisté v pátek odletí do Španělska, kde je o den později v Oviedu čeká zápas Ligy národů proti domácímu výběru.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 u Mirošovic a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se už kolona před zúžením na mostě Šmejkalka rozjela. Pozor ale, u nájezdu od Benešova na kilometru 21,5 stojí kamion, řeší poruchu v odstavném pruhu. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor na překážku u sjezdu na Mělník a Slaný. Na začátku odbočovacího pruhu na 18. kilometru stojí nepojízdné osobní auto. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla. Projíždí se teď ve zúžení pouze jedním pruhem, zatím ale bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude jasno až polojasno, teploty klesnou k 9 stupňům, při uklidnění větru až k 5 a zítra pak čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Tolik zprávy.
9: I ve 20 hodin a 5 minut jste s nejposlouchanější digitální stanicí v Česku. Díky za to.
2: Radiožurnál Sport
10: a Karel Schamberger.
9: Čeští fotbalisté do 21 let slaví postup do baráže kvalifikace mistrovství Evropy po výhře nad Bulharskem 1-0. Naopak hráčky Slovanu Liberec smutní i přes nadějnou výhru 3-1 nad Rosenborkem, který si vezli do odvety do Norska z kvalifikace Evropského poháru, vypadli a osmifinále si tak nezahrají. Rosenborg totiž doma díky fantastickému úvodu vyhrál 4-1. Liberecké fotbalistky se tak s Evropským pohárem alespoň v letošní sezóně loučí. 20 hodin a 6 minut jste s Radiožurnálem Sport.

0: 20 hodin a 9 minut a ladíte Radiožurnál Sport. Krásný večer z našeho vinohradského studia. Na zápasy fotbalové Ligy národů proti Španělsku a Anglii by měl s národním týmem odcestovat i Ryan Nadery. Na hráče v českém dresu narozené v cizině v samostatné historii nejsme zvyklí. Jinak to bylo za dob Československa, které reprezentovali třeba i rodáci z Vídně, Budapešti nebo Sofie. A jsou to velká jména, připomeneme si je. Teď jsou Lukášem Atošem. Přeji hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Ryan Nadery se narodil v Drážďanech, je mu 23 let a v Německu strávil většinu života. Na koho, co by cizinec bude v českém národním týmu navazovat?
1: Takové případy musíme hledat v poměrně dávné historii až v Československu. Tím největším jménem je jednoznačně Josef Bican, takzvaný Pepi, jak se mu přezdívalo. Nastřílel v oficiálních zápasech 821 gólů. V období kolem druhé světové války skóroval i za Československo, které reprezentovat chtěl, přestože byl původem Rakušan. Jak pro Český rozhlas dříve vysvětlil fotbalový historik Zdeněk Zikmund.
2: Řadě lidí se to asi nebude líbit, ale byl víc Rakušan. On se ve Vídni narodil, pocházel z české rodiny, no a Pepi potom, co mu tragicky na následky zranění z fotbalu zemřel otec, tak v jejich rodině se mluvilo německy. Takže Josef Bican, když přišel v roce 1937 do Československa, tak on měl problémy s češtinou.
1: S tím nováček v národním týmu Ryan Nadery patrně nebude mít problém. Ukázal nám to v srpnu, když hrál z Rangers v konferenční lize proti Radlonci.
3: Moje mamka je z Česka, babička tam bydlí, když mám prázdniny, nebo jak jsem byl ve škole, tak to ještě byly prázdniny, tak jsem často tam byl. Umím česky, už ne tak dobře, jak to bývalo, ale je to v pohodě.
1: Ale zpátky do československé historie. V ní najdeme i rodáka z Budapešti, Ladislava Kubala. Ten nastupoval i za Barcelonu a lákal na její utkání tolik lidí, že klub prý i kvůli tomu postavil nový stadion na Camp Nou, který slouží dodnes. Mezi další cizince v reprezentaci Československa patřil třeba Bulhar Božin Laskov nebo Rakušan Karel Kanhauser.
0: A jaké jsou ty nejznámější případy ze světového fotbalu?
1: Třeba Miroslav Kloze narodil se v polském Opolí. Do letos Toška byl nejlepším střelcem historie mistrovství světa. To ale díky gólům v dresu Německa. V dávnější minulosti díky hráčům ze zahraničí těžili hodně i Španělé. V jejich národním týmu se ukázali Maďar Ferenc Puškáš nebo dvojnásobný vítěz zlatého míče původem z Argentiny Alfredo Di Stefano.
0: Budeme se těšit na to, zda se Ryan Nadery představí v sestavě českého fotbalového národního týmu. Samozřejmě se to o tom dozvíte z vysílání Radiožurnálu Sport. Teď ve večerním studiu Lukáš Antoš. Moc díky a naslyšenou.
1: Příjemný večer.

0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.
2: Fotbalisté Bohemians v dohrávce třetího kola domácího poháru zvítězili na stadionu třetiligového Vsetína drtivě 5-0. Úvodní čtyři branky dal útočník Ladislav Krobot a skóre pak uzavřel obránce Jan Vondra. Bohemians tedy postoupili do osmifinále MOL Cupu. Z programu třetího kola zbývají odehrát ještě dva zápasy. Pražská Dukla ta v pátek přivítá na domácím hřišti Jablonec a Jihlava. Až na konci října bude hostit Plzeň. Z prvoligových celků připomeňme, dosud ze soutěže vypadla jen Sigma Olomouc.

Po devátém kole hokejové Maxaligy vede soutěž aktuálně Vsetín, a to ačkoliv tento klub ještě má jednu dohrávku k dispozici, má na kontě 22 bodů, stejně jako druhé Pardubice B, tedy rezerva východočeského týmu. Pojďme projet aktuální výsledky právě devátého kola hokejové Maxaligy. Jeden zápas se ještě dohrává, Havířov aktuálně vede na ledě Pražské Slavie 3-1, 3 minuty před koncem třetí třetiny. Zbylé výsledky jsou ale už konečné. Tábor zvítězil na Tosokolovem 2-0. Litoměřice porazili Frýdek-Místek na jeho ledě 4-2. Chomutov ten prohrál po samostatných nájezdech s Kolínem 2-3. Naopak zmiňované Pardubice, tedy rezerva východočeského celku, vyhráli v prodloužení nad Jihlavou 2-1. Vsetín ten porazil Přerov naprosto jednoznačně 5-0 a Třebíč vyhrála na ledě Zlína 3-1.

20 hodin a 24 minut posloucháte radiožurnál Sport. Skřípe to a skřípe mezi hvězdným fotbalovým útočníkem Cristianem Ronaldem a portugalským národním týmem. Ronaldo totiž začne zítřejší utkání fotbalové ligy národů v Dánsku opět mezi náhradníky. Na tiskové konferenci to řekl trenér portugalské reprezentace Jorge Jesus a dodal, že mezi ním a kanonýrem se sedmičkou na zádech není žádný spor. Doplňme ale kontext. 41-letý Ronaldo v úvodním utkání nastoupil jako kapitán a při výhře 1-0 nad Velsem střídal v 67. minutě. Ve druhém zápase v Norsku už byl pouze na lavičce a do hry nezasáhl. Mimochodem Portugalci prohráli 1-2 a Ronalda navíc poslal trenér Jorge Jesus rozcvičovat se, následně ho ale do hry neposlal. Ronaldo od té doby netrénoval s týmem a dnes v Malmé, kde se Portugalci chystají na duel v Dánsku, dokonce opustil stadion. Objevily se proto spekulace o konfliktu hvězdného kanonýra s trenérem. Samotný kouč je ale vyvrátil.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
3: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
4: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
1: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
5: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionu jsou náklady.
6: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
7: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se podíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
1: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
8: 20 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
9: Litr nafty bude zítra v Česku stát maximálně 48 korun a 72 haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší možná prodejní cena benzínu bude 46 korun a 14 haléřů za litr. Stát bude cenové stropy na každý den určovat zatím do konce měsíce. O jejich znovuzavedení rozhodla vláda v reakci na aktuální zdražování paliv. Spolu s tím taky zastropovala marže pumpařů a dočasně snížila spotřební daň na naftu. Slovenský prezident Petr

0: hacké nebo kybernetické útoky i narušování vzdušného prostoru. A českého dirigenta Jakuba Hrůšu čeká v Londýně 15-hodinový Wagnerovský maraton. V Královské opeře bude příští rok dirigovat kompletní Prsten Nibelungů Richarda Wagnera, tedy všechny 4 opery od Zlata Rýna až po Soumrak bohů. Celý cyklus navíc provede během října hned 4x. Jde o jeden z nejnáročnějších projektů operního repertoáru. Sport. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci mistrovství Evropy Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na šampionát v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 54. minutě útočník Lukáš Mašek. Svěřenci trenéra Michala Bílka mají jistou minimálně druhou příčku ve skupině, kterou zakončí za týden v Portugalsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Komplikace na D11 za Poděbrady a nehoda na D35 u Olomouce. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy hlásíte potíže v omezení za odbočkou na Pečky. Na 34. kilometru se něco děje v levém pruhu vedeném v protisměrném pásu. Zůstaňte proto raději v pravém pruhu, ten je průjezdný plynule bez komplikací.
3: Tak ať si řidiči vyberou pravý pruh, ten v odstaveným pruhu, kde v tom levým pruhu, co jede do protisměru, tak tam asi to tak vypadá, že uvízl.
2: Na dálnici D35 pozor na nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice. Kus za odbočkou do náměště na Hané na kilometru 261 auto narazilo do pneumatiky z nákladního auta. I to stojí v odstavném pruhu. Pozor, zpomaluje a vybočuje se za zatáčkou. Na dálnici D11 opatrně také za Prahou ve směru do Hradce Králové. Na kilometru 6,5 stojí nouzově osobní auto. Je v odstavném pruhu, i tam vozidla vybočují. A na silnici 34 z Českých Budějovic do Třeboně pozor u obce Hůry. Na 6. kilometru se na vozovce pohybují lidé. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Věřím, že už ve svém kalendáři máte poznamenaný datum 5. října, tedy následující pondělí, ale pro případ, že třeba ne, tak rád připomenu, že právě v pondělí mezi vás znovu vyjede náš fotbalový pořad Desítka Pavla Horváta. A to konkrétně do prostředí, kde to náš expert, pětinásobný ligový mistr, dobře zná, tedy do Plzně, do kulturního domu Šeříkovka. Znovu vás bude bavit i náš výjezdní host, tedy Antonín Panenka, autor slavného Dloubáčku z Bělehradu, a vedle nich, tedy vedle Horváta a Panenky, ještě usedne třetí respondent, bývalý elitní rozhodčí Pavel Královec. Pokud tedy ještě nemáte plány na pondělní večer, tak teď už je třeba máte. Desítka Pavla Horváta live 5. října od 19 hodin v kulturním domu Šeříkovka. Pokud nemáte vstupenky, tak je najdete na našem webu radiožurnalsport.cz.

0: Ve středu vám pravidelně nabízíme na radiožurnálu Sport pořad České šampionky, který se věnuje českým ženským kolektivním sportům s možností kvalifikovat se na příští olympijské hry, ať už zimní nebo letní. A dnes je na řadě curling, zatímco ten mužský vypadá, že by mohl být poměrně silný, tak ženy jsou po výrazné generační obměně. Trenérem ale zůstává Karel Kubeška. O složení týmu s ním mluvil reportér Jakub Marek.
1: Hostem radiožurnálu Sport je Karel Kubeška, trenér české ženské reprezentace curlingové. Teď v letní pauze se obměnilo složení české ženské reprezentace. Proč se tak stalo a kdo tedy je v národním týmu teď?
2: Je to citlivá otázka, která směřuje k ženskému sportu jako takovému. De facto okolnosti nás donutily k tomu, že jsme museli obměnit sestavu a do týmu nastoupila mladá děvčata, která jistě budou osvěžením. Na druhou stranu v curlingovém týmu to vždy nějakou chvíli trvá, než se tým sehraje, než nastaví komunikační prostředky, tak aby dokonale týmově fungovaly. Takže jsme, řekl bych, ve fázi jakéhosi rozvoje a stavby toho týmu.
1: Je to standardní takhle u toho ženského týmu, že se třeba obměňuje třeba i rychleji než mužský?
2: Standardní to úplně není. Curling ale v tomhletom ohledu je trochu jiný, protože v řadě sportů, atletika, gymnastika i další, vrchol sportovní formy pro ženy přichází obvykle do 30 let. Zatímco v curlingu ženy, kterým je 30+, 40, případně i 40+, tak mají pořád výtečnou výkonnost a navíc mají spoustu nabitých zkušeností, které v curlingu hrají velkou roli. A proto by bylo dobře, kdybychom měli k dispozici nějaký program, který by ženám v tomto věku pomohl fungovat v rámci rodiny, případně v rozvoji zaměstnání.
1: A teď k tomu současnému týmu, jaký je zhruba věkový průměr aktuální ženské české reprezentace?
2: Věkový průměr odhadnu, ale myslím si, že by měl být do 25 let, což je opravdu nízké číslo v curlingu. Je pravdou, že v posledních možná 20 letech se prosazují trochu více mladé týmy, ale přesto v těch českých podmínkách je to, myslím si, dosažení poměrně dobrého cíle, protože rádi bychom na ledě viděli mladé hráče a mladé hráčky a znamená to, že musíme začít vychovávat už někdy od věku třeba 8-10 let, aby opravdu v těch 25 měli špičkovou výkonnost a byli schopni nastoupit na turnajích a šampionátech té nejvyšší kvality.
1: V minulém roce jezdili na akce dva různé nejlepší české celky, tak letos už to tak nebude?
2: V zásadě to bude, ten tým, který vedu já, tak obsazuje mistrovství Evropy a obsazuje mistrovství světa B, čili jakýsi kvalifikační turnaj na mistrovství světa, které je pak na jaře příštího roku. A ten druhý tým, který máte na mysli, tak ten by, přinejmenším jeho část, by se mohla zúčastnit zimní univerziády, kde o tom v rámci svazu horečně diskutujeme, protože tam je samozřejmě citlivým tématem účast ruského týmu, tak je to něco, o čem se určitě mluví a bude mluvit. A pak samozřejmě jsou tam různé mezinárodní turnaje, vysoké i té nejvyšší kvality a tam budou zajíždět oba týmy, které máte na mysli.
0: To byla první část rozhovoru s curlingovým trenérem ženské reprezentace Karlem Kubeškou. Za chvíli uslyšíte další.

0: Možná si přejete stejně jako Queenie druhou část rozhovoru s Karlem Kubeškou o ženské curlingové reprezentaci hned teď je tady. Tentokrát ale směrem k blížícímu se domácímu mistrovství Evropy. Ptal se reportér Jakub Marek.
1: Bavíme se na radiožurnálu Sport s Karlem Kubeškou, s trenérem české ženské reprezentace. Bylo velkou motivací pro ty aktuální curlerky, které jsou v reprezentaci, to, že bude brzy evropský šampionát tady v Česku?
2: Jistě, tak je to poprvé, co bude mistrovství Evropy na území České republiky, konkrétně tedy v Ostravě, v Torax aréně. A hráčky to vnímali velmi, velmi intenzivně a chtějí se samozřejmě ukázat českému publiku v co nejlepším světle, a to nejen tedy tomu televiznímu, ale i přímo ostravskému, případně těm fanouškům, kteří do Ostravy zavítají. Myslím si, že to je pro ně doprovodná motivace.
1: Jak to vypadá s tím šampionátem, který začne 27. října, jak říkáte, v Ostravě? Už je vše nachystáno, připraveno?
2: Dá se říct, že přípravy dále běží. Samozřejmě curlingový led se připravuje až několik dní před tím vlastním šampionátem. Obvykle to bývá týden nebo něco malinko přes týden. Nicméně už dříve proběhly obhlídky místa, kde se bude hrát. Přijeli technici ze Světové curlingové federace, aby zjistili, že zařízení technické, které je k dispozici, tak bude dostatečné na to, aby bylo možné připravit kvalitní curlingový led. Stejně tak náš organizační výbor pod vedením Lenky Hronové tvrdě pracuje na tom, aby šampionát byl úspěšný a abychom ukázali českým divákům a fanouškům curlingu, že takovýto podnik umíme připravit.
1: Komunita curlerů samozřejmě není tak velká v Česku jako u fotbalu, u hokeje. Dokážu si představit, že tak nějak trochu všichni přispívají k tomu evropskému šampionátu. Je tomu tak?
2: Dá se říct, že ano. Samozřejmě tím ústředním bodem je ten zmíněný organizační výbor, ale v rámci drobných podpůrných akcí, které již řadu týdnů probíhají, tak fungují další dobrovolníci a další víceméně hráči curlingu, kteří se zapojili do těch přípravných prací. Byli jsme, řekněme, na takových jakoby roadshow, kde jsme i v jiných městech než jen v Ostravě ukazovali curling a všechny tyto akce byly úspěšné, provázel je velký zájem. Samozřejmě jakousi výhodou opět je to, že olympiáda zimní, která proběhla v únoru tohoto roku, tak ještě není tak strašně vzdálená a většina lidí má na paměti, že český curling se aktivně účastnil zimních olympijských her, tak samozřejmě i z toho nějakým způsobem těžíme.
1: Nemůže být třeba pro tu vaši mladou ženskou reprezentaci trochu svazující to, že bude mít teď evropský šampionát doma, kde bude dost možná i hodně fanoušků?
2: Možné to jistě je, je to vždy kombinace těchto faktorů. Na jednu stranu fanoušci mohou hnát své týmy a své oblíbené sportovce k lepším výkonům v atletice, třeba k překonání rekordů. Na druhou stranu je to vždy poněkud svazující hrát před domácím publikem. Nepochybně tam budou rodinní příslušníci, budou tam přátelé a všichni, to znamená nejen hráči, ale i organizátoři a realizační týmy, jak už tedy ať už ženské nebo mužské reprezentace, budou samozřejmě vnímat tento faktor, ale já si myslím, že by to mělo zafungovat spíš do plusu, spíš jako něco motivačního.
1: To říká trenér české ženské curlingové reprezentace Karel Kubeška. Děkuji za rozhovor.
2: Díky moc a těšte se na curling.
1: Jakub Marek, Radiožurnál.

Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. I o tom uslyšíte ve zprávách už za 3 minuty.

0: Radiožurnál je 21 hodin. Eliška Zábrocká má zprávy.
1: Superdávka má od zítřka nová pravidla. Francouzský server Mediapart odsoudil urážlivé výroky Marine Le Penové kvůli kritickému článku. Česká fotbalová 21. porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Podmínky pro výplatu superdávky se od zítřka změní. Do okruhu zranitelných domácností budou nově spadat všichni samoživitelé s dětmi do 15 let. Díky tomu budou mít výhodnější výpočet třeba u podpory na bydlení nebo bonusu na dítě. Nově se taky bude podpora pro všechny žadatele počítat na základě cen bydlení v jednotlivých okresech. Výši podpory podle nových pravidel si můžou lidé ověřit na stránkách Ministerstva práce, říká mluvčí rezortu Jakub Slavík.
3: Na webu MPSV je již k dispozici orientační kalkulačka, která umožňuje samostatně provést výpočet podle pravidel platných od 1. října 2026. Samotnou žádost lze následně podat prostřednictvím klientské zóny Jenda nebo asistovaně na úřadu práce.
1: Lidem, kteří už podporu pobírají, ji úřady práce přepočítají automaticky. Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel Židy.
4: Prezidentská kandidátka Marine Le Penová ve sněmovně řekla, že by si novináři serveru měli vzít oblek z kevlaru. Z vlákna se vyrábí neprůstřelné vesty. Server Mediapart na začátku týdne publikoval článek, podle kterého Jordan Bardella na začátku svojí politické kariéry před více než 10 lety v soukromé komunikaci prohlašoval, že všechny banky ovládají Židé. Údajně taky tvrdil, že nejdůležitější posty ve francouzské vládě získávají lidé napojení na Izrael. Šéf národního sdružení Jordan Bardella antisemické výroky popřel. V televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
1: Změna klimatu může zásadně proměnit vztahy mezi rostlinami a opylovači, například hmyzem. Dokládá to dosud nejrozsáhlejší mezinárodní studie, kterou vedli čeští vědci. Dnes ji publikoval časopis Nature Ecology and Evolution. Studie ukázala, že na několika opylovačích jsou rostliny závislé, ovlivňuje hlavně teplota a množství srážek.
5: Orchideje, které lákají jen jednu včelu, nebo juka, kterou opiluje jen jedna můra. Právě taková vysoce specializovaná společenství, kdy rostlina nebo opylovač závisí jen na jednom nebo několika málo partnerech, jsou klimatickou změnou ohrožena nejvíce.
6: Měnící se teplota nebo srážky ovlivňují jednotlivé druhy rostliny opylovačů, ty se snaží těm nevyhovujícím podmínkám nějak vyhnout. A potom ty specializované druhy nemusí najít svého partnera.
5: Vysvětluje entomolog Robert Tropek z Univerzity Karlovy a z Biologického centra. Důsledky se můžou projevit třeba v zemědělství. Na největší studii opylování se podílelo 142 vědců ze 32 zemí. Tereza Janouškovcová, Radiožurnál.
7: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem má jistou alespoň druhou příčku. Fotbalisté Bohemians Praha vyhráli ve třetím kole českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
8: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a tak jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
7: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D35 před Olomoucí a omezení na D5 před Berounem. Na D35 vyšetřují nehodu před Olomoucí ve směru z Mohelnice. Za odbočkou do náměště na Hané na kilometru 261 havarovalo osobní auto. V odstavném pruhu stojí také kamion s defektem. A projíždějte opatrně, některá vozidla vybočují. Na D5C nové omezení mezi Loděnicí a Berounem. Na kilometru 12,5 jsou uzavřené levé pruhy v obou směrech. Budou tam teď opravovat svodidla. Na D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje v omezení za odbočkou na Pečky. Na 35. kilometru silničáři přestavují dopravní značení a podle řidičů je průjezdný pouze pravý pruh. A u Brna pozor na nehodu na silnici 380 do Telnice. Na rovince před Sokolnicí havarovala dvě osobní auta. Projíždí se teď jedním pruhem Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
10: Dobrý večer po 21. hodině.
2: Radiožurnál Sport
11: a Karel Schamberger.
10: Hodně turbulentní období teď zažívá portugalský fotbalový národní tým. Ještě v minulé půlhodině jsme mluvili o tom, že portugalský trenér reprezentace Jorge Jesus řekl, že nemá konflikt s hvězdným útočníkem Cristianem Ronaldem, kterého nenasadil do předešlého duelu s Norskem v Lize národů. Už to neplatí. Tento nekonflikt, jak by řekl klasik, vyústil v odchod Cristiana Ronalda. Opustil portugalský tým. Ronaldo zároveň před malou chvílí zveřejnil vyjádření na svém Instagramu, kde mimo jiné píše, až přijde správný čas, řeknu všem Portugalcům o důvodech, které vedly k mému odchodu u reprezentace. Portugalci tak teď už jistě bez Ronalda budou zítra hrát v Lize národů na půdě Dánska. Samozřejmě ještě několik informací k takovému tématu vyplave na povrch a vy se je na Radiožurnálu Sport jistě

0: stupid.
1: Zatím bez bodu jsou čeští fotbalisté v náročné skupině Ligy národů. Na začátku éry nového reprezentačního kouče Santiho Deny prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Španěl ale stále zdůrazňuje, že jsou teprve na začátku cesty a hráči musí věřit procesu. Další zkouška bude v sobotu ve Španělsku proti mistrům světa i Evropy. A i tam bude poznávat Deny a hráče, mezi kterými ho přesvědčil třeba Adam Hložek.
2: Jde o neuvěřitelného hráče, který v sobě spojuje kvalitu více pozic v ofenzivě. Pro nás je důležité Adamovo odhodlání a oddanost. Pracuje na 100%. Myslím, že patří mezi nejlepší hráče, který jsem v životě trénoval.
3: Oceňuje Hložku v přístup a fotbalový přínos reprezentační trenér Santi Denia. Španěl, který teď od začátku svého působení u českého národního týmu spoléhá i na ofenzivního hráče Hoffenheimu. Postavil ho od začátku do obou zápasů s Chorvatskem i s Anglií a Hložek patřil k nejvýraznějším reprezentantům.
4: Loučkem na Hložka, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany u pokutového území, Karabec to má nabité na ránu. Gól!
5: Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vystřelí, Hložek pálí.
6: Obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím.
3: Chválil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Zejména proti Anglii, ale musel Hložek hodně pomáhat i při bránění. Národní tým hrál od 25. minuty po vyloučení Schulze proti favoritovi o 10.
7: Asi si nepamatuju, kdy jsem hrál těžší zápas. Pár náznaků šanci tam bylo, jo, ale nebyly to úplně čisté šance.
3: Říkal Adam Hložek pro Českou televizi. Ve 24 letech patří podle reprezentačních startů k nejzkušenějším fotbalistům v národním týmu, kde se mu ale ne pokaždé dařilo prodat svoje schopnosti a talent. Pokaždé ale přijel s touhou pomoct.
7: Samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
3: Pronesl Adam Hložek na konci května před mistrovstvím světa, kdy se dostal do týmu i přes předchozí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal většinu minulé sezóny. Teď patří mezi fotbalisty s nejlepší formou v aktuální reprezentaci a také k hráčům, na které trenér Santi Denia spoléhá. Mirko Vasič, Radiožurnál.
8: Poslouchej Sport.
9: Radiožurnál Sport.

21 hodin a 17 minut a posloucháte radiožurnál ČOS, radiožurnál Sport, čas na hokej a to konkrétně na ten druholigový v českém rybníčku, tedy máme čas na Maxa ligu. Hrála se dnes 9. kolo této soutěže a platí, že Vsetín je ve vedení soutěže, má stejně 22 bodů jako druhé Pardubice B, tedy rezerva východočechů, ale platí, že Vsetín má ještě jedno utkání k dobru. Můžeme projet všechny výsledky. Tábor porazilo Sokolov 2-0. Právě zmiňovaná rezerva Pardubic zvítězila na ledě Jihlavy 2-1 v prodloužení. Vsetín, ten si poradil s Přerovem, na jeho ledě vyhrál jednoznačně 5-0. Třebíč ta porazila Zlín na jeho ledě 3-1 a Slavia ta podlehla 1-4 Havířovu. Frýdek Místek prohrál s Litoměřicemi 2-4 a ještě nám chybí jeden výsledek. Chomutov, ten padl v Kolínu 2-3 po samostatných nájezdech.

Florbalisté Tatranu Střešovice remizovali v odvetě čtvrtfinále poháru mistrů na hřišti švýcarského šampiona Rychenbergu Winterthur 3-3 a díky domácí výhře 5-4 postoupili mezi nejlepší čtyři celky. V semifinále doplnili švédského mistra Storvretu a finského šampiona Nokian s českým útočníkem Adamem Zubkem. Zítra bude od 6:30 odvracet doma vyřazený český mistr Mladá Boleslav proti Thurgau, kterému podlehl minulý týden ve Švýcarsku 4-6. Na radiožurnálu Sport teď přestupek, který ve florbale není, tedy zakázané uvolnění. Někdy je to tak a nezmůžeš tím nic.

Francouzský jezdec Formule 1 Esteban Ocon skončí po této sezóně v týmu Haas, informoval o tom sám 30-letý závodník i americká stáj. Jméno nástupce tým zatím neoznámil. Ocon debutoval v seriálu před 10 lety. V roce 2021 si v Maďarsku dojel pro své jediné dosavadní vítězství.

0: 21 hodin a 30 minut. Zprávy a Eliška Zábrocká.
1: Izrael posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají z a do Izraele. Uvedl to mluvčí kanceláře premiéra Benjamina Netanyahua. Izrael tak reaguje na incident na palubě letadla společnosti Fly Dubai. Jeden z pilotů během letu z Dubaje do Tel Avivu zřejmě nožem napadl a zranil druhého pilota. Se strojem chtěl havarovat. Neštěstí zabránili cestující, kterým se útočníka podařilo spacifikovat. Boeing 737 nouzově přistál v Saudské Arábii. Útočníka zadrželi saudsko-arabské úřady a případ vyšetřují. Na palubě letadla cestovalo zhruba 180 pasažérů. Všichni cestující jsou v pořádku a už jsou zpět v Izraeli. V Maďarsku poprvé od pádu komunismu skončil ve vazbě bývalý ministr. Miklós Šesták měl ve vládě Viktora Orbána na starosti národní rozvoj. Podle vyšetřovatelů přijal úplatky za v přepočtu přes 650 milionů korun. Šesták obvinění odmítá. Poslanecké imunity ho parlament zbavil tento týden. Reprodukční kliniky by měly dostat od zdravotních pojišťoven víc peněz za umělé oplodnění. Radiožurnál to vyčetl z návrhu úhradové vyhlášky pro příští rok. Platba za jeden kompletní cyklus by se měla zvýšit o 4,5

0: George Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechala na lavičce. Na dnešní tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky bude i zítra v Kodani.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Překážka na D6 Ulán a nebezpečí na silnici 35 před Libercem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost za lány. Na kilometru 26,5 stojí auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy opatrně v omezení mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla. Projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím bez kolony. Na Liberecku hlásí policie nebezpečné vozidlo na silnici 13. Jede od Jablonného v Podještědí směrem na Jablonec, kličkuje po vozovce a řídí bezohledně. U Brna překáží nehoda na silnici 380 do Telnice. Na rovince před Sokolnicí havarovala dvě osobní auta, projíždí se jedním pruhem Kyvadlově. A na nehodu pozor také u Jevíčka na Svitavsku na silnici 371 a mezi Jaroměřicemi a Biskupicemi se převrátilo osobní auto. Průjezd je tam omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

21 hodin a 36 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Fotbalisté Česka do 21 let dnes vyhráli v kvalifikaci na mistrovství Evropy nad Bulharskem 1-0. Zajistili si tak alespoň baráž, do které tedy postoupili. Ještě ale mají ve hře i potenciálně účast z prvního místa ve skupině, tedy postup rovnou na šampionát.

šampionát. Museli by ale mít velké štěstí. Portugalci by v dnešním zápase s Gibraltarem museli ztratit body a následně by Češi právě Portugalce museli porazit. Jenže to nevypadá, aby to takhle dopadlo, protože aktuálně je portugalská 21. už v 37. minutě vede nad Gibraltarem 1-0. Vypadá to tedy, že favorité, kterými jsou Portugalci, si dojdou bezpečně za vítězstvím právě nad tímto malým státem.

0: Mistři světa, olympijští vítězové a vítězky se nepotkávají jen na sportovištích nebo na stupních vítězů, ale pravidelně také v obci Lány na Kladensku u místního nadšence a sběratele sportovních artefaktů Josefa Hoška v jeho hokejové síni. Je to setkání napříč generacemi a zpravidla není jen čistě hokejové.
1: Lukáš Krpálek byla hlavní osoba, která je ještě činná, a tak Lukáš je vždycky oslovuje jako prvního a on mi říkal: Pepo, jo, přijedu v Grónsku, přijedu z ryb. To je tak úžasný kluk, že když něco slíbí, že přijede, přijede byť i na otočku.
2: Lukáš Krpálek odjel dříve, dostal výslužku.
1: Lukáš Krpálek dostal výslužku, protože nejed, tak mu Ivana manželka udělala takovou mísu, bramborový salát a řízky, protože potřebuje sílit a potřebuje ještě podávat výkony.
2: Říká o nejlepším českém judistovi sběratel Josef Hošek. Ze setkání bývalých, hlavně kladenských hokejistů, se stal postupem času sraz napříč sporty i generacemi. A tak si Lány oblíbili třeba hokejisté František Kaberle nebo Bohuslav Eberman. Oštěpařka Barbora Špotáková, olympijský vítěz na dráze z roku 1964, cyklista Jiří Deller jezdí pravidelně z Brna. Z tenisového prostředí pak Helena Suková nebo další vítěz Wimbledonu Jan Kodeš.
3: Nevídám třeba, já nevím, Báru Špotákovou, to vidím jenom za rok, já v atletikou nikam nepřijdu. Teď jsem viděl Jirku Dallera, to jsem viděl vůbec poprvé, že jo, po těch dlouhých letech, akorát samozřejmě vím, jak vypadá, vím, kdo to je, to jsou úžasné věci, že jo.
2: Říká Jan Kodeš, který má v hokejové síni také svoji vitrínu. To vše v bývalé prodejně potravin, kde jsou teď za sklem třeba medaile, starý doktorský kufr z hokejové střídačky, oštěpy Dany Zátopkové, tretry Barbory Špotákové nebo brusle a hokejky z Nagana od Jaroslava Špačka. Hlavně ale dva dlouhé stoly, kde se minimálně jednou za rok setkají různé generace úspěšných sportovců. Z Plzeňska rád znovu dorazil hokejista Bohuslav Eberman.
4: No, protože nás to baví. To, že jsou tady ostatní sportovci, je bezvadný. Já jsem sportovce znal, počínají paní Zátopkovou, teďka je tady Bára, že je tady Suková, tyhle ty všechny ty hráči, je tady Svoboda, Nový Krpálek a to, tak já jen tady vidím rád.
2: Až se takhle ve velkém sejdou sportovci znovu, chystá Josef Hošek další poctu. Svoji vitrínu bude mít olympijský vítěz z Londýna 2012, moderní pětibojař David Svoboda. Z hokejové síně v Lánech František Kuna, Radiožurnál.

Po čtvrtém kole ligy basketbalistů mají 100% bilanci už jen dva týmy, Slavia a Pardubice. Východočeši zdolali dosud rovněž neporažený Písek na jeho hřišti 92-82. Slavia, která se v létě spojila s mistrovským Nymburkem, zase zvítězila nad Olomouckem 88-62. Pojďme připomenout také další výsledky čtvrtého kola Národní basketbalové ligy. Děčíno porazilo Brno 86-78, Ostrava zvítězila nad Hradcem Králové 89-82. Plzeň podlehla USK Praha 81-84 a stále čeká na ligové vítězství v této sezóně. Ústí nad Labem vyhrálo nad Opavou 86-76. Aktuálně je 21 hodin 47 minut. Vy posloucháte večerní radiožurnál Sport.

0: Vsetín se na jedno odpoledne změnil z hokejového města na fotbalové. Tamní klub totiž přivítal ve třetím kole českého poháru prvoligové pražské Bohemians. Valašský tým hrál proti soupeři z nejvyšší soutěže po 60 letech. Překvapit favorita ale nedokázal a prohrál nakonec jasně 0-5.
1: Kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík je v klubu od roku 2013 a zažil s ním cestu z krajského přeboru do třetí ligy. Pohárový zápas proti Bohemians Praha přesto jasně považuje za dosud největší v kariéře.
2: Můj stoprocentně, co se týče prostě zahrát si takhle proti v mužském fotbalu proti v podstatě první lize, kor Bohemka, jako myslím si, že to se nepoštěstí každému.
1: Vsetínskou prohru 0-5 sledoval zaplněný stadion. Přesné číslo návštěvnosti pořadatelé nezveřejnili. Pro valašské fotbalisty šlo o výjimečnou událost, protože ve městě dlouhodobě dominuje hokej. V něm získal Vsetín 6 titulů a v současnosti hraje na špici první ligy.
2: Já osobně nechodím na hokej, nesleduju hokej, ale je fakt, že to tak asi tady jako trošičku vnímáme. Jednak určitě, když se podíváte na nějakou ligovou návštěvnost, se tady pohybuje okolo nějakých, já nevím, 200, takže ten fotbal je tady fakt na nějaké druhé, možná třetí koleji za nějakými jinými sporty. Takže jako je to takové složitější, co se týče nějakého zázemí a tak dále. Teď hrajeme tady v nějakém takzvaném azylu. Má být údajně ve výstavbě stadion, který má být hotový 27. Těžko vědět, bude, nebude.
1: Upozorňuje Dulík na to, že fotbalisté Vsetína tuto sezónu hrají kvůli rekonstrukci domácího stadionu v nedaleké Lhotě u Vsetína, kde přivítali taky Bohemians. Stoper vysvětluje, proč v předchozí odpovědi mluvil o rekonstrukci stadionu se značnou nedůvěrou.
2: Ono je to teď takové, dalo by se říct, myslím si, že to ještě ani nepřipomíná staveniště. Je to nějaká rekonstrukce v podstatě bývalého stadionu na Ohradě, co máme nějaké informace, měla by se dokončovat nějaká projektová fáze, ale že by vyloženě už se, jak kdyby, jak se říká, koplo do země, si myslím, že určitě ne.
1: Na druhou stranu ale Dulík připouští, že vesnické hřiště bylo v pohárovém duelu s Bohemians pro domácí výhodné.
2: Není úplně v podstatě ideální pro technické hráče, takže to trošičku si myslím, ten rozdíl těch dvou tříd jako snižoval, ale šlo vidět, že prostě jsou zkušení, bylo to tam v podstatě jako poznat, ale myslím si, že kdyby jsme hráli na nějakém větším hřišti, rovném hřišti, krásný terén, tak si myslím, že ten rozdíl byl ještě markantnější.
1: Uvědomuje si kapitán vsetínských fotbalistů David Dulík. Ze Lhoty u Vsetína David Nekvinda, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo,
4: viď? Neuvěřitelně.
6: Oni prostě furtí.
4: Oni furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dřít jak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
7: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
8: Na Radiožurnálu Sport pro vás máme připravený aktuální zpravodajský servis. Máme pro vás zprávy.
9: Radiožurnál je 22 hodin. Zprávy a Eliška Zábrocká.
10: Ministerstvo financí určilo zítřejší maximální ceny paliv. Petrolejáři očekávají ztráty. Za loňský útok na slovenském gymnáziu dostal mladík 25 let vězení. Kluby hokejové extraligy se budou dál zabývat případnou účastí Slovanu Bratislava v nejvyšší české soutěži. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
10: Od zítřka platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléřů. U benzinu je strop na 46 korunách a 14 haléřích.
11: Ministerstvo určí strop na každý den střídenního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
12: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
11: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petrolejářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
13: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
11: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
10: Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude od zítřka Martin Leger. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Leger v rezortu vnitra působil už od roku 2003. Na 25 let poslal slovenský soud do vězení mladíka, který loni v lednu zaútočil nožem na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil tehdy spolužačku a učitelku a další studentku zranil. Rozsudek zatím není pravomocný. Podle soudu začal 18-letý mladík útok připravovat poté, co ho škola přeřadila na individuální studijní plán. Lovecký nůž si koupil několik dní před činem. Motivem byl podle soudu pocit křivdy a hledání viny u ostatních. Prokurátor žádal do života. Podle soudu pro něj ale nebyly splněné zákonné podmínky. Mladík proto dostal 25 let vězení s maximálním stupněm ochrany. Prokurátor se proti rozsudku odvolal. Už jen několik dní se můžou školáci přihlásit do druhého ročníku mise Zero G. Uchazeče ve věku od 13 do 18 let čeká několika měsíční výběrové řízení. Vybraný tým absolvuje po vzoru astronautů také kurz přežití a při parabolickém letu zažije simulovaný stav bez tíže. Děti se můžou hlásit na webu Česká cesta do vesmíru.cz.
2: To je úplně crazy, malej pohyb, asi absolutně jinde.
5: Neskrývali svoje nadšení před víc než rokem účastníci prvního ročníku mise Zero G. Letos se o místo v misi hlásí dvojnásobek dětí, co loni, říká za organizátory Jan Spratek.
14: Ze všech možných koutů České republiky, a to i z malých i větších měst, ale i z malých obcí. Opravdu nezáleží na tom, odkud jste, je to příležitost otevřená úplně pro všechny.
5: Přihlašování do Zero G je otevřené do 5. října. Stav bez tíže pak vybraná posádka zažije na konci dubna příštího roku. Karolína Burdová, Radiožurnál.
10: Sport. Čeští fotbalisté do 21 let mají jistou účast v baráži o mistrovství Evropy. V předposledním zápase kvalifikační skupiny porazili v Hradci Králové Bulharsko 1-0 a skončí nejhůř druzí. A zástupci klubů hokejové extraligy se budou zabývat myšlenkou účasti Slovanu Bratislava v české nejvyšší soutěži. Členové asociace profesionálních klubů ledního hokeje, která řídí tým Sport Extraligu, se na tom shodli na valné hromadě.
11: Představitelé devítinásobného slovenského mistra Slovanu Bratislava zástupcům asociace představili svou vizi. Funkcionáři českých klubů se shodli na tom, že záměrem má smysl se dál zabývat. Chtějí ale nashromáždit další informace, jak uvedla Asociace profesionálních klubů ledního hokeje na svém webu. Ekonomické náležitosti případné účasti Slovanu v extralize nyní nebudou zveřejňovat. Krištof Kousal, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Omezení na D11 za odbočkou na Pečky a nehoda na D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vytvořila kolona ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem kvůli práci na vozovce. Na chvíli se zastavil ale i pravý pruh a vytvořila se mezi tím kolona. A teď už se podle kamer opět pomalu projíždí i pravým pruhem. Na dálnici D48 pozor na nehodu na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Zatím je to s opatrností průjezdné. Na Domažlicku opatrně na silnici 26 do Plzně. Mezi Staňkovem a Holíčovem jde po vozovce neosvětlený chodec. A v Brně čekejte překážku ve Vídeňské ulici ve směru z centra. U odbočky do Bohunické ulice stojí porouchané auto v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnosti, nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
8: Krásný večer, vstupujeme do poslední živé vysílací hodiny Radiožurnálu Sport s datem 30. září 2026.
0: Radiožurnál Sport
1: a Karel Schamberger.
8: Bývalý trenér fotbalistů Manchesteru City Pep Guardiola v emotivním příspěvku na sociálních sítích uvedl, že za klubem a všemi jeho členy plně stojí. Španělský kouč tak reagoval na Instagramu den poté, co vedení Premier League potvrdilo, že nezávislá komise shledala City vinným z více než stovky případů porušení finančních pravidel. Klubu hrozí přísné tresty, včetně odebrání titulu či sestupu do nižší soutěže. Citujeme Pepa Guardiolu: stojím, vždycky se jim stál a vždy budu stát za svým klubem, majitelem, předsedou, hráči, realizačním týmem a vámi, našimi jedinečnými fanoušky. Konec citátu. Pro kontext, Manchester City podle komise porušoval pravidla mezi lety 2009 až 2018. Navíc se provinil narušováním, vyšetřováním a nespolupracoval s vedením soutěže. Klub vinu popírá a hodlá se proti závěrům a vyšetřování odvolat. Případné tresty Premier League s komisí teprve stanoví.

0: Poprvé v životě byl trenérem na plný úvazek a hned Ondřej Tunka zažil vyloženě s novou sezónu. Matyáš Novák pod jeho vedením získal zlato z mistrovství Evropy v kajak krosu a Jakub Krejčí se ve vodním slalomu dokonce stal mistrem světa i Evropy. A tak se právě o téhle aktuálně největší hvězdě české reprezentace bavil s Ondřejem Tunkou reportér Jan Suchan.
1: Jaké jsou příčiny toho, že Jakub Krejčí teď takhle vládne, protože triumfoval na obou hlavních mezinárodních akcích sezóny?
2: No tak on už v posledních letech dokazoval, že hodně rychlej, ale vždycky přicházely nějaký drobné chyby a teďka se s tím nějak dokázal líp vypořádat, jezdí trošku delší stopu než dřív a vlastně zjistil, že i tak mu to stačí na to, aby byl nejrychlejší.
1: Že prostě tolik neriskuje už?
2: Dalo by se to tak říct, no. Jako on je skvěle fyzicky vybavený, zároveň je hodně šikovný, má strašně natrénováno a všechno to, když se sečte a ještě k tomu jako má ukázal velmi dobrou hlavu, tak to potom dělá tyhle výsledky.
1: Jaký to je tréninkový materiál? Udělá všechno, co řeknete?
2: No, jako já s tou skupinou nemůžu být jako nespokojený, protože to jsou tři kajakáři skvělí, který chtějí hrozně makat a je to hrozná radost s nima trénovat, takže jo, je to super.
1: Jsou tam vlastně dva medailisti z mistrovství světa dospělých, protože vedle Jakuba Krejčího máte i Matyáše Nováka. Pomáhá to taková ta rivalita, ta snaha předehnat toho druhého?
2: Určitě, oni se hrozně hecujou, občas je to trošku na škodu, ale jsou tam tři hrozně dobrý kajakáři. Martin Rudorfer vyhrál mistrovství republiky letos, takže všichni jsou na opravdu výborný úrovni.
1: Povídáme si s trenérem Jakuba Krejčího, Ondřejem Tunkou a nejenom Jakuba Krejčího, ale pojďme teď zůstat přece jenom u něj, protože je to mistr světa, mistr Evropy z letošního roku. Prali jste se s něčím nejvíc v té přípravě? Vy to nechcete říct?
2: Já to nechci říct. Samozřejmě nějaký výhrady k němu mám, ale to nebudu rozpitovávat, to je mezi náma. A jako není to v otázce tréninku, tam tomu dává všechno a je to opravdu...
1: Regenerace, dejme tomu?
2: Ne.
1: Ani regenerace, tak já to z vás nedostanu, vy asi nesmíte ani naznačovat, tak to zkusme vzít z jiné strany. Na čem by třeba ještě mohl zapracovat, aby byl ještě lepší, byť u mistra světa se to asi hůř říká, než u někoho, kdo začíná?
2: Jo, určitě, u něj je těžký jako občas říct, že už to stačilo a že dneska nemusí těch jíst třeba jet tolik, když se necítí úplně nejlíp a to on moc nechce, protože mu přijde, že ztrácí, ale myslím si, že za chvíli mu dojde, že občas míně víc.
1: Když jsem se s Jakubem Krejčím bavil po zisku titulu mistra světa, tak mi vyprávěl, že jeho cílem je vyhrát olympijské hry, ale ne jednou, ale dvakrát, aby ukázal, že to není náhoda. Co si o tom myslí jeho coach Ondřej Tunka?
2: Tak samozřejmě teďka k tomu nakročeno má, ale je to strašně daleko a udržet tu formu na takovýhle úrovni takhle dlouho je hrozně těžký a já bych mu strašně přál, aby se mu to podařilo, ale bude to mít opravdu těžký.
1: Říká Ondřej Tunka, rozhovor s ním bude na Radiožurnálu Sport pokračovat za pár minut.

0: Povídáme si s Ondřejem Tunkou na radiožurnálu Sport. Pojďme zavzpomínat na to, jak vlastně vznikla spolupráce s mistrem světa Jakubem Krejčím. Jak jste se k tomuhle angažmá dostal?
1: Tak to bylo přes jeho trenéra, který potřeboval volno a hledal za sebe náhradu, takže to nebyla úplně Kubova volba, ale jeho trenér mě oslovil, jestli bych na rok nezaskočil.
0: Protože Jan Vondra se rozhodl, že by rád strávil ten rok nějak jinak, surfováním především.
1: Jo, potřeboval prostě něco úplně jiného než jenom vodu, tak šel k vodě, ale myslím si, že mu to prospělo a teďka do dalších let zase bude plnej sil mu dát ten největší
0: ten servis.
1: Servis, přesně, díky. A který on si zaslouží.
0: Váhal jste tehdy nějak nad tou nabídkou Jana Vondry?
1: Tak váhal, protože jsem akorát dokončil svoji kariéru a chtěl jsem si taky chvilku dát volno od té vody, ale vlastně ta nabídka byla tak dobrá, protože jsem věděl, že ta skupina je teďka nejlepší na světě, co se jako těch kluků týče, tak mě to lákalo to vyzkoušet.
0: I sám Ondřej Tunka se stal ve své kariéře mistrem světa ve vodním slalomu, stejně jako letos Jakub Krejčí v době, kdy jste byl jeho koučem, byť jste tedy nebyl zrovna na tom šampionátu vzhledem k rodinným povinnostem. Jak jste se vlastně cítil jako trenér tenhle ten první rok? Do té doby jste neměl zkušenosti s tímhle jobem.
1: Tak já jsem v průběhu let pár lidí jakoby tak bokem občas trénoval, ale tohle se pro mě bylo opravdu poprvé a cítil jsem se dobře, mě to bavilo a zvlášť jako kluci mi to hrozně usnadňovali, protože jsou všichni profesionálové a na všem jsme se zvládli domluvit.
0: Jak moc jste konzultovali ten trénink právě s Janem Vondrou, který vedl Jakuba Krejčího, Matyáše Nováka a Martina Rudorfera ty předchozí roky?
1: Skoro vůbec, jako on mi řekl, ať si to dělám tak, jak uznám za vhodný, aby právě tam bylo něco novýho a vlastně to bylo tak trošku na mě, ale zároveň ty kluci si taky trošku řeknou, co chtějí a oni už v těchto letech ví, co potřebujou, takže tomu jsem to přizpůsoboval.
0: Jak velkou zásluhu si dáváte na těch úspěších, které Jakub Krejčí v této sezóně získal, kterých dosáhl?
1: Já jsem dostal Kubu jako hotovýho závodníka, takže jsem rád, že jsem ho nějak neskazil. Neskazil, což se asi povedlo, ale ta zásluha tam asi moc není jako ode mě, protože on byl dobrý už předtím, že jo.
0: A je to vlastně mimochodem těžší anebo lehčí vést právě takového šampiona, jakým je Jakub Krejčí?
1: Tak samozřejmě Kuba má nějakou svoji hlavu a s tím se musí pracovat, ale rozhodně je těžší vychovat toho šampiona od malička, než dostat hotovýho závodníka a pak jako si říkat, to je borec, kterýho já jsem jako tady mám 2 měsíce, tak takhle jako k tomu nepřistupuju.
0: Ještě jednu část povídání s trenérem vodního slalomu Ondřejem Tunkou pro vás máme a nabídneme vám ji za pár minut.

0: Kupka je hostem radiožurnálu Sport, trenér vodních slalomářů. V této sezóně mezi ně patřil i mistr světa a Evropy Jakub Krejčí, ale v té příští už to zase platit nebude, že?
1: Je to tak, on se vrací ke svému trenérovi, my jsme byli dohodlí na tu spolupráci na rok, takže tohle je pro mě vlastně poslední závod s Kubou tady.
0: Na mistrovství Evropy, které zase ozdobil zlatou medailí, nemrzí vás to, že to končí to krásné?
1: Možná mě to bude mrzet za pár jako sezon, když uvidím, že to bude třeba s jinýma závodníkama jiný, ale teďka si říkám, že to tak mělo být a těším se na další spolupráci s někým jiným.
0: Když někdo dovede, i když ho měl jenom na tu jednu sezónu, tak když ho dovede k titulu mistra světa, mistra Evropy, tak si říkám, že se asi budou hrnout nabídky.
1: Úplně to tak není.
0: Tak jaká je ta realita?
1: Realita je, že to dlouho vypadalo, že půjdu dělat něco jiného, ale nakonec zůstanu na Dukle a budu mít jinou skupinu mladších závodníků.
0: Pochlubí se Ondřej Tunka s tím, koho bude mít v péči?
1: Budu mít v péči Martina Kratochvíla, který mu těsně unikla Ačková reprezentace letos, tak já, můj cíl je dostat ho do Ačka.
0: Tak vy už jste rovnou řekl i ten nejbližší cíl a pokud jde o vás, tak čeho byste ještě chtěl jako trenér vodních slalomářů dosáhnout?
1: Takhle nad tím vůbec neuvažuji teda. Nevím, jako chtěl bych, aby závodníci se mnou byli spokojení, aby ke mně chtěli mladí závodníci a abych zvládal poskytovat ten nejlepší servis, co dokážu.
0: Tak vám budu držet pěstí, ať se to povede a hodně štěstí a děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji.
0: Říká trenér vodních slalomářů Ondřej Tunka. Jan Suchan, Radiožurnál.
2: Posledních 150 metrů Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
3: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
4: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
5: Co ty zlaté boty už si užila, které si koupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
6: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěné boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
3: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
4: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
3: Nebo na place s Davidem Novotným.
4: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.
7: 22 hodiny a 30 minut. Krátké zprávy a Monika Chmilová. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO podá stížnost k nejvyššímu soudu v kauze zneužívání dětí ze severních Čech, řekl to Radiožurnálu. Krok mu doporučilo nejvyšší státní zastupitelství. 30-letý muž z Rumburka na Děčínsku dostal za opakované sexuální zneužívání chlapců ve věku 10 a 12 let pravomocně podmíněný trest. Státní zastupitelství ale považuje rozsudek za nezákonný. Nejvyšší soud už rozsudek nemůže zvrátit. Rozhodnutí ale může být závazné pro podobné případy do budoucna. Ukrajinské vládě chybí na obranu proti Rusku v příštím roce 27 miliard dolarů, to je skoro 600 miliard korun. Ukrajinský premiér Serhij Korecký uvedl, že válka s Ruskem bude zemi stát v přepočtu téměř 3,5 bilionu korun. Ukrajina zveřejnila odhad celkových ročních nákladů na obranu země poprvé od začátku plnohodnotné ruské invaze. Podle ukrajinských představitelů je důvodem rostoucích výdajů větší využívání raket a dronů. Policisté varují před falešnými nabídkami prodeje dřeva a dalšího topiva v jihomoravských Boskovicích a okolí. Vyšetřují několik případů a nevylučují, že se můžou objevit další i mimo region. Podvodníci inzeráty zveřejňují na internetu, sociálních sítích a inzertních portálech. Po zájemcích chtějí například peníze předem a po zaplacení nereagují. A Tokijskou univerzitu poprvé v historii povede žena. Instituce si od zvolení Yuko Fujigakiové podle agentury AFP slibuje podpoření rovnosti pohlaví v akademickém světě. Nová rektorka doufá, že její zvolení vyšle silný signál i dalším ženám a povzbudí je v akademické kariéře nejen v Japonsku, ale po celém světě.
3: Sport.
7: Hokejisté v Setína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před Pardubice B na první místo Maxa ligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a oproti nej

0: 5. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. A také pravý pruh se střídavě zastavuje a jede. A teď vypadá to, že podle kamery opět zastavený provoz, bude se tvořit kolona. Na D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost za Lány. Na kilometru 26,5 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh, pozor na pohyb lidí okolo. A na D5 omezení mezi Loděnicí a Berounem. Na kilometru 12,5 jsou uzavřené oba levé pruhy, tedy v obou směrech, budou tam opravovat svodidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách většinou kolem 16. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

Fotbalový útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. Ronaldo o tom bez dalších podrobností informoval na svém Instagramu. Nejlepší reprezentační střelec historie odjel z Malmé, kde se Portugalci připravují kvůli sporu s trenérem Jorgem Jesusem. Kouč ho v neděli při výhře v Norsku nepostavil a dnes oznámil, že mezi náhradníky bude Ronaldo i zítra v Kodani. Citujme, po tiskové konferenci trenéra a následném rozhovoru s předsedou svazu jsem se rozhodl opustit reprezentační sraz, napsal Ronaldo a dodal, až přijde čas, řeknu všem Portugalcům pravdu o důvodech, které mě k tomu vedly.

0: Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko 1-0 a zajistili si minimálně postup do baráže o mistrovství Evropy. V tabulce kvalifikační skupiny neskončí hůř než druzí a na závěr je čeká už jenom zápas proti vedoucímu Portugalsku. Další fotbalové novinky přidá ve sportovním přehledu David Prouza. Přeji ti dobrý večer.
1: Krásný večer. Nováček české fotbalové reprezentace Ryan Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý útočník skotských Rangers se po vyřízení potřebné dokumentace připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Sám Nadery věří, že do stylu českého týmu dobře zapadne.
2: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je vdaný a že do toho budu dobře pasovat.
1: Češi v pátek odletí do Španělska, kde v sobotu nastoupí v Oviedu k zápasu právě zmíněné Ligy národů.
0: Fotbalisté Bohemians s přehledem postoupili do osmifinále MOL Cupu. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky vstřelil Ladislav Krobot. Vsetínský kapitán David Kuldulík byl i po jasné porážce rád, že se klub mohl po 61 letech poměřit s týmem z nejvyšší soutěže.
3: Kor ještě pro ty mladší ročníky, kteří v podstatě tam mají možnost se eventuálně tím fotbalem ještě propracovat výš, tak si myslím, že je to hlavně zkušenost. Můžou se v podstatě jak kdyby porovnat, vidí, v čem ti kluci jsou jiní, a pro nás starší je to takové v podstatě bude to prostě vzpomínka.
1: Fotbalistky Sparty postoupily do osmifinále evropského poháru UEFA. V odvetě druhého předkola zvítězili na hřišti rumunského Farulu Constanta 4-0 a v součtu s domácí výhrou 4-1 ovládli celý dvoj zápas. Odvetu s norským Rosenborgem v dobré pozici nezvládli fotbalistky Liberce, které prohrály na stadionu soupeřek 1-4 a neudrželi tak náskok po úvodní výhře 3-1.
0: Hokejisté Vsetína vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervou Pardubic na první místo Maxaligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a oproti nejbližším soupeřům mají utkání k dobru. Pardubice ztratili vedení v druhé nejvyšší soutěži po ztrátě bodu v Jihlavě, kde vyhráli 2-1 v prodloužení. Na třetím místě jsou Litoměřice, které vyhráli ve Frýdku Místku 4-2 a naplno bodovali po čtvrté za sebou.
1: A hokej ještě jednou na závěr sportovního přehledu. Kluby hokejové Tipsport Extraligy se budou podrobněji zabývat případným vstupem Slovanu Bratislava do nejvyšší soutěže. Slovenský klub představil na valné hromadě Asociace profesionálních klubů ledního hokeje svou vizi připojení do extraligy. Zástupci asociace se po prezentaci a diskuzi shodli na tom, že záměr má smysl dál analyzovat. Asociace o tom informovala na svém webu.
0: 22 hodin 44 minut, to byla poslední zpráva večerního sportovního přehledu. Ve studiu s ním byl David Prouza. Díky moc za naslyšenou.
1: Krásný večer.

České hokejistky vstoupily do turnaje Eurohockey Tour v Lahti prohrou s domácím Finskem 0-2. Ve třetí třetině Češky neproměnily dvě trestná střílení. Brankářku Aholaovou nedokázali překonat Klára Himlárová a Kateřina Mrázová. Další utkání v Lahti čeká svěřenkyně trenéra Briana Idalského v pátek, kdy nastoupí proti Švédsku.

0: Seriál radiožurnálu Sport vám tento týden připomíná, že to je v sobotu 100 let od prvního rozhlasového přenosu. Byli jsme u největších momentů českého, ale i československého sportu. Jedním z nich byl skvělý večer v Mexico City v roce 1968 v podání gymnastky Věry Čáslavské, která získala 4 zlaté olympijské medaile. Víceboj, bradla, prostná a přeskok.
1: Tak právě teď se připravuje Věra Čáslavská k provedení svých volných prostních. Všechno stále stichlo.
2: Komentoval Karel Malina, který měl v Mexico City vedle sebe na pomoc Vítka Matlochu, manžela trenérky Věry Čáslavské, bývalého gymnastu, který mu radil s jednotlivými prvky.
1: Slavka Matlochová dává poslední instrukce a Věra vystupuje po schůdcích nahoru a ještě jsou zde domluvy s pianistou. Zřejmě jde o rytmus. Přátelé, to bude hala úplně padat. Možná, že nás vůbec neuslyšíte, protože Věrka Čáslavská cvičí na motivy mexické hudby, mexického folkloru. Lidová hudba to bude. A všichni diváci se dívají na ten koberec před námi, na Věrku.
2: Věra Čáslavská obhajovala 3 zlaté medaile z Tokia. A úspěšně. Tentokrát získala hned 4.
1: Právě se rozbíhá odraz Yamashita a nádherný doskok. Slyšíte překrásný potlesk. A doufejme, že známka bude vysoko přes 9 bodů. Věrka se to slova zapíchla do země, jako připovinné. Usmívá se, vyšlo to. Už jenom jedna jediná disciplina a Věrka Čáslavská, hrdinka z Tokia, bude hrdinkou také v Mexico City.
3: No, já se přiznám, že toto byl velký závod nervů. Opravdu, já jsem nezažila ve svém životě horší závod. Ono by si tomu předcházela taková fůra určitých emocí, které jako člověk sám těžko vstřebává.
2: Říkala v přímém přenosu československého rozhlasu Věra Čáslavská s narážkou na srpnovou okupaci.
3: Při odjezdu do Mexika v Praze prostě všichni lidé nám přáli hrozně moc úspěchu a všichni se hrozně těšili na to, že se nám tady bude dařit a pochopitelně také jsme to viděli na každém kroku. Já jsem třeba jela na trénink a byla jsem v tramvaji, jsem seděla na těch fůra lidí hned a Věro, a vy musíte. Když jsme dopadli jinde špatně, ať aspoň to v sportu ukážete, že stojíme prostě za to a že ten náš národ přece jenom něco umí.
2: Hvězdná gymnastka to ukázala i v poslední disciplíně. Na bradlech potvrdila zlato ve víceboji.
1: Věrka Čáslavská pozdravila publikum, vydyšla si zhluboka, podívala se na ty dvě žerdě, zní halou. Věrka Čáslavská jde na bradla. Náskok na bradla, riskantní přesmíčka. Věrka se dostává na horní žetardolní, drží se statečně, kmich, výborně Hanka vyšla, výborně Hanka, nádherně, skutečně přátelé,
4: teď nejopravější
1: prvek, přátelé,
4: spojní okna,
1: ano, spádu, ne, dobře, bezvadně, nespadla, Ježiši Maria, přátelé, to bylo nádherné,
4: provedeš Věro,
1: a stoj, výborně, zlato patří Československu, přátelé, nádherné.
2: Komentoval Karel Malina s pomocí Vítka Matlochy. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 23 hodin. Zprávy a Monika Chmilová.
1: Senát souhlasil se snížením počtu českých vojáků k obraně východního křídla NATO. Ekonomika Spojených států ve druhém čtvrtletí vzrostla víc, než jaký byl odhad. Čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci o evropský šampionát Bulharsko 1-0. A zítra bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Na obranu východního křídla NATO bude možné v příštích 2 letech vyslat místo 2000 maximálně 1600 českých vojáků. V uplynulých letech se počet naopak zvyšoval kvůli ruské agresi proti Ukrajině. S omezením počítá návrh zahraničních armádních misí na další 2 roky, který dnes projednal a schválil Senát. Před senátory to vysvětloval ministr obrany za SPD Jaromír Zuna.
3: Oproti stávajícímu mandátu dojde ke snížení navrhovaného počtu v rámci mandátu o 400 osob, čímž dojde k výraznému snížení finančních kalkulací, přičemž úkoly spojené s posílením obrany východní hranice NATO zůstávají zajištěny.
1: Podle Zuny se navíc původní maximální počet 2000 vyslaných vojáků nedařilo plnit. Armádní mise má schvalovat taky sněmovna. Zatím je podpořil její výbor pro obranu. Americká ekonomika rostla ve druhém čtvrtletí letošního roku rychleji, než se čekalo. Hrubý domácí produkt se podle amerického ministerstva obchodu zvýšil o 2,2%. Podle předchozích odhadů to mělo být o 1,5%. Za zlepšením je podle ministerstva příznivý vývoj investic, spotřebitelských výdajů i výdajů vlády. Podle agentury Reuters americká ekonomika zatím odolává negativním dopadům války USA s Íránem. Růst podporují mimo jiné rozsáhlé investice související s umělou inteligencí. Aktivisté v Markvarticích na Jihlavsku mohli dovnitř chovu prasat zanést nákazu. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Podle ní byla zvířata vystavena vysokému riziku zavlečení například afrického i klasického moru prasat. Dovnitř v neděli pronikly 2 desítky maskovaných aktivistů. Policisté je z místa poté eskortovali. Státní veterinární správa prošetří dopady incidentu na chov. Pokračuje její mluvčí Petr Vorlíček.
4: Další nepříjemnost, která může být způsobena těmi lidmi, pokud se vyskytují v chovu, tak je to, že ve zvířatech to vyvolává nepřiměřený stres, což se může projevovat zvýšenými aborty, respektive potraty, k čemuž v tom konkrétním chovu začalo docházet podle informací, které máme od krajské veterinární správy na Vysočině.
1: Sport. Česká fotbalová 21 si zajistila postup do baráže o postup na evropský šampionát. V kvalifikaci Češi porazili Bulharsko díky brance Maška 1-0 a v tabulce nemůžou skončit hůř než druzí. Nováček české fotbalové reprezentace Ryan Nadery se připravuje na premiéru v národním týmu. 23-letý i útočník skotských Rangers se po vyřízení potřebné dokumentace připojil k národnímu týmu a mohl by dostat příležitost už v sobotu v Lize národů proti Španělsku. Sám Nadery věří, že do stylu trenéra Santiho Denýry dobře zapadne.
5: Když hraju, že prostě dám všechno na hřišti, nikdy se nevzdám. Jsem vysoký, takže mě můžou spoluhráči přihrát jako vysokým míčem, ale taky po zemi jsem rád, když hrajem pořádně fotbal. Já si myslím, teď Santi to je daný a že do toho budu dobře pasovat.
1: Češi v pátek odletí do Španělska, kde v sobotu nastoupí v Oviedu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zavřená dálnice u Frýdku Místku a překážka na D6 Ulán. Dálnice D48 je uzavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru se převrátilo osobní auto, zasahují tam záchranáři. Sjíždějte na 45. kilometru exit Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů zvyšte pozornost za lány. Na kilometru 26,5 stojí osobní auto s defektem pneumatiky. Blokuje odstavný pruh. Dejte pozor na pohyb lidí na vozovce. A na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři upravují svodidla. A projíždí se teď pouze jedním pruhem a je to bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 14 až 9 stupňů při uklidnění větru až na 5. Zítra čekáme jasno až polojasno, během odpoledne pak od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
2: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
7: Posloucháte na síti na radiožurnálu Sport a mým dnešním hostem je bývalý pátý deblista světa, dvojnásobný grandslamový vítěz a dnes trenér Lindy Noskové, Lukáš Dlouhý. Lukine, čau.
8: Čau, já vás všechny zdravím.
7: My to musíme hodit do osobní roviny, protože my se s Lukášem známe, ty jsi tady kolegovi říkal přes 30 let, tak je to tak, viď?
8: Je to možný, no.
7: No.
8: Bohužel.
7: My musíme začít aktuálně a to u českých tenistek, který ovládli Billie Jean King Cup. Linda, tvoje svěřenkyně, byla týmovou jedničkou a právě ona nakonec přidala rozhodující bod ve finále Billie Jean King Cupu. Co pro Lindu z tvýho pohledu Billie Jean King Cup znamená?
8: Tak já jsem s Lindou rok a vlastně předtím jsem ji vydával na těch juniorských soutěžích, kde jsme objížděli společně. A já si myslím, že pro ní je to vrchol kariéry, protože celou dobu o tom mluvila, že reprezentovat Českou republiku, vyhrát a že by prostě strašně chtěla zvednout ten pohár nad hlavou. A taky vlastně podle toho se chovala, že jo, všechny kvalifikace, všechny baráže, všechno odjela, neřekla ani slovo a prostě nechala tam v podstatě život, protože v tomhle náročném programu, co má WTA, tam vměstnat ještě ty týdny vlastně ty reprezentace a nikdy nepřemýšlela, že by nejela, takže je to podle mě splněný sen a jsem za to rád, že si odškrtla tuhle tu položku, ale myslím si, že bude pokračovat dál.
7: Maruška Bousková je její kolegyně z týmu, která přidala jeden z bodů v finálovém utkání v tom týdnu v Číně v Shenzhenu a řekla v rozhovorech, že je to pro ní pátý Grand Slam, což mi přišlo jako vlastně skvělý přirovnání, nikdy v životě jsem to tak nenazvala, ale rozhodně jsme to tak vždycky brali. Přijde ti v tom týmu těch ženských tenistek tohle jako běžná věc, že to tak opravdu řeknu 99% z holek fakt takhle má?
8: Tak nechci se nikoho dotknout, ale určitě jsou tam i výjimky, které to tak nemají, si myslím. Ale když se sejde ta parta vlastně z toho množství těch holek, co my generujeme, co máme ve stovce a sejdou se, že bojují za jeden cíl vlastně za ten pohár, pro který si tam jeli, tak si myslím, že to je to největší vlastně plus toho týmu, že jdou společně za tím jedním cílem, který je ten pohár. No.
7: Barbora Strýcová, kapitánkou první rok a hned k vítězství, ona byla také tvojí svěřenkyní a my se k ní dneska třeba ještě vrátíme. Ale během zápasu, hlavně po tom proměněném matchballu, jsem tam vnímala opravdu jako silný pohledy mezi Bárou a Lindou a takový jako napojení. Už v tom zápase proti Švýcarsku, kdy se kvalifikovaly holky, tam bylo podle mě silný napojení mezi touhle kapitánkou a Lindou. Jak ty vnímáš to, jak Linda Báru respektuje, jak to bere, co pro ní vůbec to, že se stala kapitánkou toho týmu pro Lindu znamená?
8: Tak nemůžu mluvit za Lindu asi úplně jako, že bych to řekl jejíma slovama, ale co vidím, tak tam je obrovský respekt vlastně k tomu, co Bára dokázala. Vlastně jsou to opozitní hráčky, vlastně Bára byla plná emocí na kurtě, Linda si to drží v sobě, ale v obě dvě mají ten tah na tu branku vlastně, který je enormní a který vlastně vyzařuje z toho, co na tom kurtě předváděli, ať to bylo jedním stylem nebo druhým stylem, ale obě dvě jsou do toho zažraný a vlastně jedou na 100% a není žádná zkratka a prostě hrajou tak, aby vyhráli.
7: Jak jsem zmiňovala, Báru dobře znáš, nejenom skrz vlastně tu zkušenost, jako máme my dva, že se prostě známe celý život, ale i skrz tu trenérskou zkušenost. Co podle tebe Bára tomu týmu stihla za ten rok přinést?
8: Tak já si myslím, že ten její perfekcionalismus, ten vlastně to vyžadování té spolupráce, té práce jako takový, protože když se i na tom týdnu vlastně se začne pracovat ten vlastně před tím zápasem a se tam letí o týden dopředu, Takže já si myslím, že ta profesionalita a i ta dobrá atmosféra, protože Bára teďkon, jak už nehraje ona sama, tak je vlastně uvolněnější a předává jim ty zkušenosti, které ona měla z těch zápasů, a to si myslím, že je taky velký plus.
7: Ty jsi v Davis Cupu startoval mnohokrát, zažil jsi vlastně to, že někam cestuješ většinu roku po boku svého trenéra, kouče, člena týmu, a pak vlastně na ten týden, na dva týdny, na tři týdny v roce usedáš na lavičku úplně vlastně vedle, já řeknu v uvozovkách, cizího věmu, cizího trenéra, toho kapitána. Co ten kapitán tý hráčce, ať už je to kapitánka nebo kapitán, v tom jednom, dvou týdnech v roce může vlastně přinést tomu hráči? Může něco ovlivnit při tom zápase?
8: Já si myslím, že při dnešních složení týmu, vlastně když jsem se koukal na každý zápas v televizi, tak vlastně každá ta hráčka tam má ten svůj tým vlastně sebou tak jako tak. Takže ta spolupráce, vlastně navázat tu spolupráci s tím trenérem, s tím osobním trenérem té hráčky. A myslím si, že i Bára komunikuje hodně dobře, co se týká vlastně přes celý rok, že sleduje ty hráčky a snaží se vlastně jim víc stříct a bejt s nima v kontaktu. A myslím si, že přímo na tom kurtě vlastně jim může dát ten klid a že chápe vlastně, co se děje na tom kurtě, že tam stála na té druhé straně taky. A myslím si, že to strašně pomáhá, že vlastně je to takový, když jde člověk na tu lavičku, že jde do toho klidu a že vlastně má porozumění, ať se to povedlo nebo nepovedlo, takže to si myslím, že je ta výhoda.
7: O vítězném Billie Jean King Cupu Lindě Noskové a také o tom, jak fungovalo její spojení s kapitánkou Bárou Strýcovou, si dnes povídáme s trenérem Lukášem Dlouhým. Za chvíli budeme v pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport pokračovat.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Pokračujeme v pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je trenér Lindy Noskové a bývalý pátý deblista světa Lukáš Dlouhý. Luky, pojďme teď od Billie Jean King Cupu víc k vaší klasické spolupráci. Jaká je vlastně tvoje role v Lindině týmu?
2: Tak mě Linda vlastně s týmem oslovili loni před začátkem sezóny, jestli bych měl chuť jim pomáhat vlastně, aby jsme si rozdělili vlastně ty turnaje, který Linda jezdí. A pro mě to byla vlastně nabídka, která se nedá odmítnout, protože Lindu jsem sledoval už, když jsem trénoval svoji předchozí svěřenkyni a potkávali jsme se na juniorských turnajích, takže to bylo jasný, že na to kývnu a vlastně doladili jsme nějaký detaily a teďkon spolupracujeme tak, že já jedu nějaký turnaje, Tomáš Krupa jede další turnaje a máme vlastně dvě zázemí, Linda je z Přerova a já jsem byl na pražské Spartě, takže když se trénuje v Praze, tak se trénuje na Spartě a jinak ona jezdí domů vlastně na takovou bázu do Přerova. No.
1: Když zmiňuješ, že dalším trenérem je Krupík, tak jak funguje ta spolupráce mezi váma dvěma? Jakoby je tam jeden dominantnější a jeden je vlastně takový jako kopilot, řeknu, a je to tak správně, nebo jste 50-50, jak to vnímáš?
2: Já to vnímám tak, že...
1: A jak je to možný nastavit vlastně,
2: no aby tak, to fungovalo? Tak začnu tou první otázkou vlastně. Samozřejmě Krupík zná daleko líp, protože s ní je asi od 15-16 let, takže ten všechny tyhle ty věmy, on si tím prošel, on ji vlastně vypiplal k tomu, aby hrála takhle dobře. A moje úloha je vlastně ta, že dodat tam něco navíc, vlastně, aby to bylo jako nejenom metoda jedna, ale dát tam i postřehy vlastně z té druhé strany. Já jako hráče trošku mladší, myslím si, že to funguje dobře. Ta letošní sezona, že zatím se vyvíjí
1: v pořádku. Docela fajn.
2: A neříkám, že to je tady těma věcma, ale určitě to něčemu pomohlo a myslím si, že to složení toho týmu je dobrý, protože když by si měl představit, že jsem vlastně s jedním člověkem 30 týdnů v roce a plus trénování jako v republice, tak i ta ponorková nemoc a takovýhle věci se určitě dají projevit a takhle, když se my dva vyměníme vlastně po 3-4 turnajích, takže to má blahodárné účinky na zdraví všech.
1: Ano. A i vašich rodin.
2: I našich rodin a myslím si, že i to je ta výhoda toho, že vlastně každý přijede odpočatej a může do toho dát 100% energie.
1: Zmiňoval se, i ta sezona nebyla špatná, první grandslamový titul a hned Wimbledon. Na finále Wimbledonu si dorazil i ty, protože při Wimbledonu byl s Lindou Noskou tedy Tomáš Krupa. Nicméně jako proběhla tam třeba myšlenka, nepoletím tam, protože třeba přeruším nějakou pověrčivost, protože to jako bylo první, co mě napadlo, když jsem viděla ty plný hráčský boxy. Oba jsme to zažili, že když se dostane člověk do finále Grand Slamu, olympiády nebo něčeho, tak tam všichni chtějí bejt. A najednou jako vyvstane ta myšlenka, tyjo, pozvu si je ty rodiče a nepokazím tím tu vítěznou šňůru, tak fungovali jste v týmu třeba nějak s tou pověrčivostí?
2: Tak Linda je hodně pověrčivá, ale proto se to udělalo tak, jak se to udělalo, protože já jsem si hrál s tou myšlenkou, jsme se domlouvali tak jako nezávazně, že no tak na druhý týden přileď, ať jsme tam všichni. A pak já jsem říkal, no tak sám se jako nepozvu, to ne, ale na finále jsem napsal vlastně manažerovi týmu a ani jsem to Lindě neříkal, že tam jsem, šel jsem mimo box, abych nerušil vlastně to flow v tom boxu a šel jsem v řadu vejš, aby vlastně Linda ani nevěděla a když vlastně to skončilo, tak Linda se mě ptala, jestli jsem se díval, takže ta vůbec, jak ona nekouká do boxu, nekouká nikam, tak ani nevěděla, že jsem tam byl, takže já jsem se podíval na zápas a ten večer jsem hned odletěl, ani jsem s nima nešel jako oslavovat v tu chvíli.
1: Okay.
2: A nechal jsem je vlastně ten tým, jaký tam byl, aby si to užili a potom jsme to dooslavili později.
1: Linda a její pověrčivost, mača do postele a tyhle ty věci, to se všechno probíralo po Wimbledonu. Já bych chtěla přejít k její povaze. Před zápasem jsem s ní slyšela rozhovor, myslím, že na kurtě to bylo, po semifinále ptali se jí, jak se jí bude spát. Před finále ona tak jako nepochopitelně koukala a říká, jak by se mi spalo, já tady celý týden spím dobře, budu si spát dobře. Je ona opravdu prostě jako taková ta, jak se jí nazývá, poholinda?
2: Tak určitě má v tu výhodu, že vlastně tou hlavou zvládá tyhle ty vypjatý zápasy a vlastně ty konce těch turnajů nejlíp, jak to jde, protože ona přijede na turnaj vlastně a první kola, to je asi i vidět, když se na to diváci koukají, že tam je to takový zatím neučesaný a tohle to, ale jakmile se dostane dál a začne mít ten svůj rituál a ty svoje,
1: a
2: to svoje flow vlastně, že začne hrát tak, jak to má být, tak pak to všichni vidí, že vlastně může hrát se všema a může všechny porazit hlavně. A to je ta největší výhoda.
1: Jak výjimečný, protože ty máš zkušenosti, dneska jsem už zmiňovala Lucka Havlíčková, Bára Strýcová a celkově vlastně prostě vhled do té WTA Tour. Jak ojedinělá je tahle povaha?
2: Tak já si myslím, že hodně.
1: Pro mě jako šokujícně.
2: A je to až jako s podivem, že vlastně v tak raném věku dokáže zvládat ty největší vlastně stage toho tenisu, kde se hraje. A s takovou lehkostí vlastně, a když se nedaří, tak se dokáže vrátit zpátky vlastně a viděli jsme to teď třeba na US Openu, vlastně vždycky nějaký matchboly, nějaký vedení, nepodařilo se, pak těžký koncovky a většinou to zvládne a to si myslím, že je ta její největší super vlastnost, že hraje pořád svoji hru, nekouká se, kdo je na druhé straně, ani vlastně jaký je stav. A věří tomu to, co natrénovala, to, co umí a tím to vyhrává.
1: No přesto při prvních matchbolech ve finále Wimbledonu podle mě přišly nervíky. To se asi shodneme, že dvojchyba na matchball, jedna, dvě chybičky, tam na ty další dva muselo se jít do třetího. Byly to nervy za tebe?
2: Tak za mě jsou to největší nervy, když musím sedět v tom boxu.
1: Ano.
2: Bohužel tam to člověk neovlivní a ještě právě, jak jsme zmiňovali, povahu Lindy, ta úplně nevyžaduje couching po každém míčku, aby se podívala do boxu, takže člověk tam sedí tak trošku jako
1: odstřižen
2: od dění a jenom to musí sledovat a vlastně zkusit v nějakém momentu vlastně nějak povzbudit, poradit, ale říkám, Linda si to hraje sama. A
1: co se dělo v tenhle moment? Cítil jsi nervozitu i ty, jakože do háje, tak tohle u ní neznám? A nebo naopak jsi říkal, tohle se jí občas stane, jdeme dál, ona to zvládne ve třetím.
2: No já jsem si v tu chvíli, když byly matchbally, jsem si neříkal, že se něco děje špatně. Matchball double, hele, to se stane, to vůbec kor u Lindy vlastně, která hodně ráda servíruje ostře v oba dva servizy, takže to bych vůbec nehodnotil, že se něco stalo, ale pak mě trošku znervoznila vlastně, když Kája začala hrát dobře, začala hrát to, co nám úplně nevyhovovalo, ale já jsem doufal, že vlastně v tom třetím setu, že to nebude takhle, jak to bylo na začátku, že budou vlastně ty problémy hned na úvod, ale pak, že se to zase utrhne, ale myslel jsem si, že se to bude tahat do koncovky a tam, že ta Linda ukáže vlastně to, že ty koncovky a ty velký body umí a že to zvládne, ale zvládla to dřív, tak tím líp.
1: Jaká je Poholinda Nosková očima svého trenéra a jak se vůbec koučuje hráčka, která působí, že jí jen tak něco nerozhodí. I o tom je dnešní díl Na síti na radiožurnálu Sport s Lukášem Dlouhým a my se za chvilku přesuneme do ženského tenisu k českým mužům a do Davis Cupu.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport dnes s bývalým českým reprezentantem a současným trenérem Lindy Noskové Lukášem Dlouhým. Jsme v pořadu Na síti. Luky, ty si dnes sice pohybuješ hlavně v ženském tenisu, ale mužský tenis určitě sleduješ a Davis Cup tě neminul, to, co se dělo v O2 aréně před pár týdny teďka už. A tak co říkáš na tu současnou generaci kluků?
1: Tak je to úplně neskutečný, že vlastně po těch letech, kdy nebylo moc z čeho vybírat, tak dnešní tým vlastně čítá už hodně hráčů, kteří jsou ve stovce, v okolo stovky. Máme i dobré deblisty, takže je tam zase zaděláno na to, aby tahle ta generace vlastně měla nějaký úspěch v tom Davis Cupu. A jak jsme všichni viděli, tak v O2 aréně se neprohrává. A kluci zvládli i takovýhle vypjatý zápas s Amerikou a doufám, že budou takhle pokračovat i v té Boloni.
0: Máš pocit, že od té generace Berdych, Štěpánek, ty Veselý, Debly, že jo, tak nějak to tam bylo v tu dobu, že sešli jste se všichni v jednom období, takže to je opravdu zase ojedinělá generace jakoby kluků, který to můžou opakovat, ty úspěchy, ty výsledky.
1: Tak nevím, jak opakovat, jestli se to dá zopakovat, protože říkám, vlastně Berdy a Štěpec byli neskuteční hráči, takže ty si to vyhráli v podstatě sami. A kluci jsou okolo desítky, oba dva, první dva, Tomáš Macháč tam byl taky, takže já si myslím, že ta kvalita toho týmu je veliká a hlavně zase mají super kapitána, mají Tomáše Berdycha, který může předat ty zkušenosti, jak to bylo tenkrát vlastně a jak se chovat nebo jak vlastně uchopit ten Davis Cup, aby se zahráli co nejlepší výsledky a myslím si, že proč by to nemohlo být letos?
0: Před námi je finále Davis Cupu v Boloně, kam se náš tým absolutně vlastně úžasně, jinak to nejde nazvat, kvalifikoval přes Ameriku a co od toho finále asi tak můžeme čekat, si myslíš?
1: Tak musíme hlavně nejdřív počkat, jak dopadne ta sezona, protože ta sezona je dlouhá a je to vlastně až na konci, takže budeme držet palce klukům, aby byli zdraví. To je důležitý, protože když se rozpadne nějaký článek toho týmu, tak bohužel se nedá konkurovat v týmové soutěži vlastně na to, jak to zapadá kapitánovi do těch notiček, aby koho postaví, kdo bude hrát čtyřhru vlastně, když není rozhodnuto, je tam hodně neznámých, takže já bych počkal s tím hodnocením a s tím očekáváním na to, až se bude blížit to datum a podle toho, jaký bude ten tým, tak pak bych teprve udělal nějaký prognózy.
0: Jo, to je správný přístup, protože i to, že vlastně nás na úvod čeká Kanada v čele s Felixem Auger Aliassimem.
1: Dobře řečený.
0: Vej, to jsem zvládla, podle mě. Tak pokud budeme brát aktuální nastavení, prostě jedeme v plný zbroji a Kanada taky. Jak těžký to je los?
1: Tak já si myslím, že ač si ho ani nezmínila, tak je tam ještě Denis Šapovalov, který je top ten hráč a teď se trošičku vytratil do nějaký třetí, čtvrtý desítky, ale právě ten Davis Cup to je specifický, že vlastně tam se stačí připravit na ten zápas a ta kvalita tam pořád je toho Šapovalova, takže já si myslím, že enormně těžký zápas a myslím si, že když se to sejde, tak vlastně by mohla rozhodovat čtyřhra nebo by to aktuální rozpoložení těch našich hráčů vlastně, když přijedou z Asie, někdo se tam utrhne a udělá nějaký neskutečný výsledek, tak si myslím, že vlastně tam jde jenom o ten aktuální stav toho hráče.
0: My jsme teď vlastně prožili v O2 aréně takový klasičtější formát, i když je to přeházený a vlastně čtyřhra se hraje před těma singlama a i když u vás to takhle bylo vždycky, viď, v Davis Cupu.
1: Jako časově je to stejný, akorát bohužel ten formát
0: ve dvou dnech. Vy jste to měli ve třech, což bylo lepší.
1: Ano. A hlavně se hrálo na tři vítězný sety, takže vlastně ten Davis Cup byl úplně něco specifického. vlastně dokázat to vyhrát se dvouma hráčema, vlastně 3 dny v kuse hrát pětiseťáky. Myslím si, že to byl větší challenge než tady ten formát, ale zaplať pánbůh za to, že se to aspoň hraje doma venku.
0: Že vlastně na začátku.
1: Na začátku, bohužel jenom, ale že se to dá vlastně ukázat i domácím fanouškům a vyprodat tu arénu.
0: Aspoň jednou v roce.
1: Tak.
0: Každopádně do finále v Bologni jdeme zase s jiným formátem a to, že se to hraje stejně jako v Shenzhenu u holek v jeden den jednou utkání, jestli se nemýlím, 2 singly double. Co říkáš na tyhle ty změny? Co říkáš vůbec na kvalitu toho Davis,

0: tomu dal víc a myslím si, že to je škoda, protože ta historie toho Davis Cupu byla úžasná a líbilo se mi to víc.
1: Na co nejraději vzpomínáš, když se ohlídneš za svým účinkováním v Davis Cupu, za svýma nástupama v týmu a tím vůbec, jak vlastně, co to pro hráče, jako jsi byl ty, znamenalo být v týmu?
0: Tak pro mě to znamenalo úplně nejvíc, protože vlastně reprezentovat, my nemáme jinou šanci, než reprezentovat vlastně v Davis Cupu a je to prostě nejvíc, co se dá udělat a když si vzpomenu na nějaký finále vlastně třeba v Barceloně, když jsme hráli, to byl vlastně první rok, který jsme se dostali zpátky po těch letech do finále, tak hrát proti Nadalovi, Davidovi Ferrerovi a všem lidem, kde byla vyprodaná aréna v Barceloně, tak to bylo neskutečný a vlastně potom každý domácí zápas, ať už to bylo v Ostravě nebo v Praze, tak ta atmosféra, ta kulisa těch diváků byla neskutečná.
1: Lukáš Dlouhý, samozřejmě nejen trenér Lindy Noskové, ale sám má za sebou starty za českou reprezentaci a právě o současné české generaci. Na Davis Cupu jsme mluvili v dnešním pořadu na síti na radiožurnálu Sport. Po písnici se vrátíme právě k té trenérské kariéře.

0: Repríza pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Pokračujeme v pořadu na síti na Radiožurnálu Sport. Hostem je dnes bývalý skvělý deblista, současný tenisový trenér Lukáš Dlouhý. Luky, jak ty jsi se vlastně dostal po kariéře ke koučování žen?
2: No, to je dobrá otázka.
1: No?
2: To už je tak dávno, že se ani nepamatuju, ale já jsem...
1: A zase tak dávno to není.
2: No je to dlouho už právě, bohužel jsem...
1: Kolika jsi končil? Tvých letech.
2: 34.
1: No na deblistu docela brzo.
2: Na deblistu brzo, no já jsem měl zranění a pak už jsem neviděl smysl v tom se vracet, když jsem hrál špatně, tak jsem si dal na rok a půl pauzu a začal jsem vlastně pomáhat klukům tak jako nárazově, jenom abych se nenudil doma, no a potom z toho vznikla spolupráce vlastně s Romanem Jebavým. Takže tam jsem s ním spolupracoval, byl, nevím, 35. 40. na světě v deblu a pak mě zlanařili na Spartu a tím jsem začal vlastně trénovat jako regulérně, už jakože normálně jako zaměstnání.
1: Ano.
2: A pak jsem se dostal vlastně k té Luce Havlíčkový, nebo ne vlastně, k Báře Strýcový, že vlastně končila
1: no
2: právě s Tomášem Krupou končila a spolupráce, no a jak my máme takový dobrý vztahy, tak mi zavolal, jestli bych jí nepomohl a samozřejmě mě trošku mentoroval, jak se to trénuje, jak se to dělá, za což jsem mu vděčnej. A vlastně začal spolupráce s Bárou Strýcovou, která pak vlastně ještě vyhrála to, co předtím nikdy, vyhrála Grand Slam v deblu a byla v semifinále singla, takže to bylo super.
1: No, to byl i moment, kdy jsem tě jako trenéra poprvé zažila já, protože na konci roku 2018 jsme spolu odjeli brutální asijskou šňuru. Já na to, Luky, nikdy nezapomenu, já jsem se v životě nesmála tolik jako tam.
2: Takže, to je v pořádku, a jak jste hráli?
1: No, vyhráli jsme všechno,
2: no
1: na
2: tak,
1: co jsme sáhli.
2: A o tom to je, ano.
1: Skončili jsme v naprostých záchvatech smíchu na Masters. Takže bylo to opravdu jako pro mě úplný konec kariéry, o kterém jsem teda nevěděla, jo, že bude konec, protože to bylo na základě otěhotnění potom. Ale pro mě taková odměna jako v mojí kariéře, že jako vlastně to jde i takhle. Že to jde i takhle jako zábavně a v týmu s pocitem, že mám vedle sebe singlistku, která se 150% věnuje singlu a 150% deblu, což jako asi uzná, že bar je jedinečná záležitost. Ale já ani nevím, kam tím míří, já jsem se prostě zavzpomínala, protože to byla strašná sranda. A ty si v té době teda Báru se snažil krotit, byl to křest ohněm, protože Bára Strýcová je jako úžasný tenista, ale taky velmi sveřepej člověk.
2: No tak samozřejmě, že Bára mě naučila vlastně většinu těch věcí. Vlastně už se nemusím se ptát a nemusím se na nic, já nevím, soustředit, protože s tou jsem zažil všechno. Ať už na kurtě, že vlastně to nemá cenu, že vlastně to je špatně, nebo že všechno je dobře, a nebo otázky, kam mám hrát, kam mám servírovat.
1: A nebo buď ticha, já vím, kam hraju.
2: A ano, a v zápětí po gemu přijde tady tahle ta věc, takže tam probíhalo úplně všechno. Nemoc lidí to chápalo, jako že se to vlastně dá vydržet, protože ty zvenku, co viděli jenom ty výlevy a jenom ty vlastně ty emoce, ať už kladný nebo záporný, tak nerozuměli tomu, že se to vlastně dá vydržet. Nicméně, jak jsme tady říkali, tak Báru znám 35 let, takže vlastně já jsem věděl, do čeho jdu a co se tam odehrává, a jakmile se šlo mimo kurt, tak vlastně Bára byla úplně normální a buď se omluvila, nebo vlastně říká, to bylo dobrý, viď? Takže tam vlastně to jelo pořád dál a dál, že tam nebyla vlastně žádný hluchý místo, žádná pauza. Byly to jak na houpačce emoce, ale bylo to super.
1: Já se musím dneska dotknout i té spolupráce s jednou z našich nejúspěšnějších juniorek historie. První juniorka světa, vítězka Roland Garros v singlu v deblu, finalistka US Open v singlu v deblu, Lucka Havlíčková, k tý si teda šel po Báře Strýcové. Jaký to bylo vedle Lucky? Protože já jsem teď s ní slyšela rozhovor na Kanál Plus Sport a ona zmiňovala, že ve chvíli, kdy vyhrála Roland Garros, tak jako vůbec nebyla v pohodě. A že jenom ty lidi, co tam byli s ní a byli v týmu, to vnímali taky tak. Vnímal jsi to tak?
2: Tak Lucka je specifická, ta byla vlastně tu medaili, když jí bylo 15 let, mám pocit, a nikdo v podstatě ji nechtěl trénovat, protože ji nikdo nezvlád vlastně na tom kurtě. A tam se vlastně použila ta moje metoda toho, že vlastně jakoby kamarádská, ale odpracovat a takovýhle věci vlastně naladitý na to, že ten tenis je pro ní dobrá volba. A myslím si, že vlastně po roce spolupráce vyhrávala tyhle ty juniorský turnaje, jak na běžícím pásu, a byla 190 na světě mezi ženama v 17 letech, což mi přijde jako super úspěch. Nicméně musíme zmínit i tu stinnou stránku, že vlastně pak začala na těch turnajích, já jim říkal holčičky, co to moc neuměli, tak s nima hrála tak, že vlastně nastoupila, vedla, pak se jí zbordila zase ta hlava, takže vlastně prohrála třeba set, prohrávala 0-4, ale byla o tolik lepší, že ten zápas stejně vyhrála, takže se to tak nějak tlačilo před sebou a ta vlastně nedošlo na to, aby se naplno projevila vlastně ta její ne nemoc, možná nemoc, já nevím, jak se to dá nazvat, vlastně, že nebyla spokojená s tím, že dělá ten sport a neuvědomovala si vlastně, co všechno dokázala, jak je dobrá, a vlastně dělala to pro někoho, nedělala to pro sebe, a to si myslím, že když teďkon zjistila, že ten sport dělá pro sebe, ne pro lidi okolo, ne pro trenéra, ne pro rodiče, ne pro někoho, tak jí to půjde daleko líp a myslím si, že má šanci se dostat do té užší světové špičky pořád.
1: Já jenom pro posluchače připomenu, že Lucka Havlíčková je známá tím, že si po téhle slavné juniorské kariéře dala úplnou pauzu od tenisu, dokonce pracovala v kavárně a teď se na okruh vrací a rozhodně má dobré vyhlídky. Od Báry Strýcové přes Lucii Havlíčkovou až po současnou spolupráci s Lindou Noskovou, trenérských zkušeností už má můj dnešní host opravdu hodně. Lukáš Dlouhý je hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport. Po písnice se ještě uslyšíme.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: za pořadu na síti Andreji Sestiny Hlaváčkové.
1: Je před námi poslední část dnešního rozhovoru na síti na radiožurnálu Sport. Stále je se mnou bývalý pátý deblista světa, dvojnásobný grandslamový vítěz Lukáš Dlouhý. Luky, o tvojí kariéře jsem se dnes záměrně ještě skoro nebavila. Ty sám říkáš, že vedle kariéry trenéra světových tenistek, role manžela, táty dvou krásných holčiček, se už na ten slavný rok 2009 moc nevzpomíná. Přesto, co si myslíš, že se tomu klukovi z Písku v tenisové kariéře povedlo vlastně úplně nejvíc?
2: Tak nejvíc, no, že jsem hrál ten tenis teda, ale takhle je blbý vzpomínat, protože povedlo se toho hodně, vlastně dokázal jsem z toho Písku se dostat do stovky v singlu a vítězné Grand Slamy ve čtyřhře, takže to je jako dobrý, ale říkám, je to strašně dávno. Děti už mě neviděli, jak jsem to vyhrával ani, takže je to fakt dávno. Když vidím, jak rostou, tak když je v 8. třídě, tak to si říkám, to mohla ještě stihnout, no ale bohužel jsem skončil dřív. Takže moc se to jako nevytahuje u nás doma. Takhle když někdo v hospodě se zeptá, tak mu o tom rád řeknu, ale doma na ty trofeje se dá prach a nikdo se z toho
1: Tak neposadí na zadek.
2: Ano, neposadí na zadek, tak jsem to chtěl přesně říct.
1: Když jsme oba bývalí deblisti, převážně deblisti, ano, oba jsme se dostali do stovky v singlu, je být opravdu dobrým deblistou a hodně o štěstí na správného parťáka v těch očích?
2: Tak parťáka musíš mít vždycky, aby to ladilo s tvojím stylem tenisu a vlastně celý ten tým fungoval dobře. Takže tam nejde si vybrat špatně na to, aby si hrála dobře, to prostě není možný a myslím si, že takhle ty mladí, co se tam dostávají, vlastně to potvrzují, protože ty mladí ještě nemají ty zkušenosti, nemají to oběžděný a nemají ty parťáky vlastně tohle a ty debly vlastně hrajou, ty starší hráči, vlastně se podíváme na ten žebříček, tak tam není moc hráčů pod 30 let, a vlastně ve 35 začínají hrát nejlepší tenis, protože už vědí, jak na to jsou sehraný a vlastně využívají těch pravidel toho debla. No.
1: Jak moc je u chlapů důležitá chemie mimo kurt? Je to kolikrát víc o tom pracovním jako poměru na kurtě a mimo kurt, ať si dělá každý, co chce, anebo za tebe prostě 100% to musí fungovat i mimo kurt?
2: Tak já jsem to bral tak, že když já jsem hrál, tak to muselo fungovat i mimo kurt, protože vlastně s ním...
1: Protože jsi takovej.
2: Protože já jsem takovej a když mi to nefunguje někde, tak nefunguje nic. A pro mě to bylo jako alfa omega toho. Ale když se na to kouknu čistě jako sportovně, tak vlastně i když se ty dva nemusí, ale sedí jim ta hra a vlastně hrajou a vyhrávají, tak je to biznis a já si myslím, že tak by se to mělo brát, že musíš oželet něco, ať už je to ta sranda mimo kurt nebo to trénování společný. Tak prostě přijdeš na kurt 100% připravený a čekáš, že ten parťák bude taky 100% připravený a pak to rozbalíte spolu. No.
1: Přijde ti, že v dnešní době už někteří kluci trochu rozluštili ten deblový matrix, že se občas vyplatí včas dát zbohem singlu a věnovat se deblu, že je v tom jako silná kariéra, má velký potenciál dosáhnout velkých úspěchů. Já jsem to třeba vyluštěla ve 30, že je skvělý vlastně objíždět jenom ty nejhezčí, největší turnaje a vlastně vydělávat ve finále víc než singlem. Že třeba Pavlásek, Nouza, Rikl jsou kluci, kteří si to včas řekli, že budu deblovej specialista.
2: Tak já nemůžu mluvit za všechny, ale s Páťou Riklem jsem spolupracoval na té Spartě, takže tam jsme to řešili a jsem rád, že to vlastně přijal, protože Patrik je neskutečný hráč, je talentovaný, ale jeho zdraví úplně nedovolovalo ty tréninky a tu přípravu na toho singla, takže když to vezmeme takhle, tak vlastně udělal nejlíp, co mohl a teď je Davis Cupový reprezentant a hraje největší turnaje ve čtyřhře.
1: Když se vrátíme k tvojí kariéře deblisty, byl Leandr Paes, indická legenda tenisová, tím stěžením parťákem?
2: Tak pro mě určitě byl na začátku vlastně Pavel Wiesner, protože s tím jsem začínal vlastně, že jsem ho měl jako trenéra a hráli jsme pro Sorandu Debla, on končil a to jeho končení vyústilo to, že byl pátý na světě a já šestý, takže já si myslím, že to bylo win-win kombinace pro oba dva. A protáhnul si kariéru takhle o 5-6 let a vlastně udělal nejlepší výsledky, co kdy měl, tak jsme hráli spolu, takže to bylo úplně super. A pak přišel Leandr a to je legenda, jak říkáš.
1: No k té legendě, přihoď nám trošičku, přibliž nám trošičku spolupráci s někým, kdo je opravdu v zemi, jako je Indie. Jako vlastně top osobnost, top člověk. Já nevím, jak ho popsat.
2: Tak přiblížit na kurtě, já nevím,
1: no,
2: jestli...
1: No, i na kurtě.
2: Na kurtě nejlepší deblista, vlastně nejlepší, nejrychlejší koordinace, ruka, oko a porozumění tomu sportu, to je bez debat, to si myslím, že nejlepší na světě byl. A co se týká mimo kurt, no tak stalo se, že jsem přiletěl na turnaj a on mi zapomněl říct, že tam nepřiletí, takže jsem si tam hledal parťáka a místo přísněžně mi slíbil, že vlastně přiletí na další turnaj, vlastně když jsem přelítal z Číny do Tokia, že se potkáme v Tokiu a den předtím mi zavolal, že vlastně do Tokia taky neletí, takže jsem tam zase hrál s někým jiným. A že se teda potkáme už určitě v Bazileji, vlastně na velkým turnaji v Evropě, že to stihne, že to je 14 dní a v Bazileji opět nepřijel a říká, ale přijedu dřív do Paříže vlastně na posledním tisícovku sezóny a přijedu dřív, přijedu tam o 4 dny dřív, budeme tam od středy, tak jsem tam přijel a on přijel den před zápasem vlastně v pondělí toho dalšího týdne a říká, tak už jsem tady a vytáhnul rakety, který měl vypletený na US Openu, no, tak říká, mám to trošku měkčí, ale hrajeme, no, tak pak jsme hráli Masters, no.
1: Já myslím, že tohle je krásné zakončení tohohle povídání dnešního, protože tak nějak popisuje, co všechno je na tenise možný. Luky, díky moc, že jsi dorazil. Snad si tě zase někdy budu moc přizvat, třeba i na nějaký náš Grand Slamový speciál na Radiožurnálu Sport. A hodně štěstí ve spolupráci s Lindou Noskovou, ale hodně štěstí také se tvým zdravím a s rodinou a děkuji, že jsi dneska tady.
2: Já děkuji za pozvání a mějte hezký den.
1: Od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková. Dnes s námi byl Lukáš Dlouhý.

0: Začal nový den, je půlnoc. Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Ve sněmovně bude třetím dnem pokračovat jednání o nedůvěře vládě. Pilot při letu z Dubaje do Tel Avivu se pokoušel havarovat s letadlem aerolinky Fly Dubai. Izrael to vyšetřuje jako pokus o terorismus. Čeští fotbalisté do 21 let porazili Bulharsko a zahrají si baráž o evropský šampionát. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty až do 25 stupňů. Je čtvrtek 1. října. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci mají před sebou třetí jednací den, ve kterém by mohli hlasovat o nedůvěře vládě premiéra Andreje Babiše s ANO. První dva vyplnili projevy převážně koaličních představitelů. Opoziční poslanci se ke slovu dostali až ve středu pozdě odpoledne.
3: Svá vystoupení poslanci pronášeli před téměř prázdným jednacím sálem. Ti z opozičních lavic vládu kritizovali třeba za útoky koalice na různé instituce a hlavně za hospodaření Česka v příštím roce, pokračuje poslanec Pirátů Samuel Volpe.
4: Projídají naší budoucnost, vlastně budoucnost mladých lidí a i těch budoucích generací.
3: Nad výsledkem hlasování se během svého vystoupení ve sněmovně odpoledne zamýšlel ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka takto.
5: Jiná otázka je, zda někdo vůbec v této místnosti skutečně očekává, že vláda padne. To asi víme všichni, jak to dopadne.
3: Schůzi sněmovna přerušila za stavu, kdy se o slovo hlásilo ještě 37 poslanců. O nedůvěře by mohli hlasovat dnes. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Od dneška platí pro čerpací stanice znovu cenový strop na ceny paliv. Ministerstvo financí určilo maximální cenu nafty 48 korun a 72 haléře. U benzinu je strop na 640 korunách a 14 halérích.
6: Ministerstvo určí strop na každý den střídeního průměru velkoobchodních cen a marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr, říká mluvčí rezortu Stefan Fous.
7: Ministerstvo financí vyzývá provozovatele čerpacích stanic, aby k maximálním přípustným cenám přistupovali jen ve výjimečných případech.
6: Podle Ivana Indráčka z Unie nezávislých petroliářů budou čerpací stanice v prvních dnech ve ztrátě, protože už mají nakoupené zásoby a stát od října snižuje spotřební daň na naftu.
8: Ten výpočet nezohledňuje to, že zboží, které se nakupovalo, mělo o 2 koruny dražší spotřební daň.
6: Průměrná cena nafty byla minulý týden zhruba o 50 haléřů vyšší, než je strop na 1. října. Naopak maximum pro benzín je teď o 20 haléřů výš, než průměrná cena v uplynulém týdnu. Vít Andrle, Radiožurnál.
1: Na bývalé vedení zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra míří další trestní oznámení. Podá je ministerstvo zdravotnictví, které zjistilo při kontrole odměňování manažerů vážné prohřešky.
9: Kontrola ukázala, že dostávali manažeři ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra nadstandardní odměny a konkurenční doložky, často bez zdůvodnění. Například bývalý výkonný ředitel Otakar Smolík, který skončil letos na jaře, měl podle zjištění Radiožurnálu po odchodu nárok na vyplacení celkem 23 milionů korun. Pokračuje mluvčí Naďa Chatová.
10: Předběžné srovnání ukazuje, že v žádné z dalších pojišťoven nebyla situace v kontrolované oblasti srovnatelně závažná jako ve zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra.
9: Odměny i smlouvy schvaloval do letošního jara generální ředitel David Koska, který skončil po 11 letech. Na dotazy redakce nereagoval. Současné vedení pojišťovny podalo na své předchůdce už dříve také trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Radiožurnál.
1: Cestující během letu z Dubaje do Tel Avivu podle izraelského premiéra Benjamina Netanyahua zabránili tragické havárii. Jeden z pilotů v kokpitu zaútočil na druhého a chtěl s Boeingem 737 havarovat. Letoun musel nouzově přistát v Saúdské Arábii. Izraelská vláda nevylučuje pokus o terorismus a posílí bezpečnostní kontrolu pilotů, kteří létají na linkách do země i ven z ní.
11: Podle izraelského premiéra pilota útočícího nožem spacifikovala skupina cestujících, když letadlo začalo strmě klesat dolů. Řízení se potom chopili piloti v civilu, kteří byli shodou okolností na palubě. Záběry cestujících přímo na palubě zachytili pasažéry, kteří ošetřují zraněného muže v dopravní uniformě. Útočníka po nouzovém přistání zadrželi saudsko-arabské úřady. Aerolinka Fly Dubai slíbila, že incident vyšetří ve spolupráci s izraelskou vládou. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Slovenský prezident Peter Pellegrini odvolal z funkce ministra životního prostředí Tomáše Tarabu. Nedůvěru Tarabovi už v úterý vyslovil parlament. Opozici při hlasování podpořila i vládní strana SNS, která o jeho odvolání usilovala od jara. Koaliční partneři to označují za porušení smlouvy. Prezident Pellegrini popřál Tarabovi úspěšné působení v parlamentu, kam se vrací jako poslanec.
12: Ministrovi vyslovil parlament nedůvěru naposledy před 33 lety. Taraba je teprve druhým takovým případem v historii Slovenska, jak připomněl i prezident Peter Pellegrini.
13: Splnil jsem si proto svoju ústavnou povinnost a odvolal jsem vás z funkce, kterou jste doteraz zastávali.
12: Kdo Tarabu nahradí, zatím není jasné. Premiér Robert Fico prezidentovi žádného nástupce nenavrhl a ministerstvo proto dočasně povede sám. Hlasování v parlamentu zároveň dál vyhrotilo spor uvnitř vládní koalice. Fico už dřív varoval, že pokud se strany nedohodnou, mohly by Slovensko čekat předčasné volby. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
1: Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. Největší evropská automobilka o tom dnes informovala po jednání s odbory. Ty se chtějí bránit.
14: Dva roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Podle deníku Handelsblatt tak může podnik požadovat po zaměstnancích například delší pracovní dobu, prodloužení 35-hodinového pracovního týdne bez náhrady, jak o tom jedná teď například i Mercedes. Odbory se brání, že i kdyby si zaměstnanci zkrátili mzdy o polovinu, tak auta stejně nezlevní víc než o 5%. Od ledna mohou odbory stávkovat. Pozice firmy Škoda Auto se nemění. Restrukturalizace Volkswagenu s cílem zvýšit marži, že by se podle mladoboleslavské značky neměla relativně výnosné české automobilky dotknout. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Stát se dnes po desáté pokusí prodat zámek Štiřínu Prahy. Vyvolávací cena v elektronické aukci je 720 milionů korun. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se kulturní památku a okolní pozemky snaží prodat od roku 2024. Původní cena byla 3 miliardy a 300 milionů korun. Úřad už dříve nemovitost nabídl jiným státním institucím, ty oni ale neprojevili zájem. Přesně před 100 lety vznikl orchestr Radiožurnálu, předchůdce Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Na počátku měl pouhých 20 členů, dnes jich v těle se hraje bezmála 100.
15: Od začátku rozhlasového vysílání bylo důležité, aby se hrála živě hudba. A v určitém okamžiku došlo k rozhodnutí, že se nebudou jednorázově zvát muzikanti z jiných orchestrů, ale založí se vlastní rozhlasové těleso.
16: Naživo hráli hudebníci i dlouhé hodiny, jak vypráví hudební publicista Českého rozhlasu Jindřich Bálek. Taktovku tehdy držel Joška Charvát.
15: Bezchybně ovládal takovou tu praktickou stránku věci.
16: Hned 2. října orchestr odehrál v Radiopaláci svůj první koncert. Návštěvníci vyslechli díla Zdeňka Fibicha, Antonína Dvořáka, Beethovenovu romanci a předehru ke Smetanově Prodané nevěstě. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
1: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila postup do baráže o účast na evropském šampionátu v příštím roce. Druhé místo ve skupině jí patří po výhře 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Rozhodující gól dal svou 5. trefu kvalifikaci útočník Lukáš Mašek.
17: Myslím si, že nějaká nervozita tam byla, ale Bulharsko jsme vlastně do ničeho nepustili. Ty šance jsme měli my, takže si myslím, že to bylo hlavně o jednom gólu a šli jsme si zatím víc my.
1: Fotbalisté Bohemians s přehledem postoupili do osmifinále domácího poháru. Na hřišti třetiligového Vsetína zvítězili 5-0. Hned 4 branky dala Ladislav Krobot.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená D48 u Frýdku Místku a nehoda na silnici u Františkových Lázní. Dálnice D48 je uzavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Před sjezdem na Friedland na 47. kilometru zasahují záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru, sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. V pravém pruhu je teď plynulý provoz. A na silnici 64 z Chebu do Aše pozor na nehodu na konci Františkových Lázní. V Horních Lomanech osobní auto srazilo zvěř, čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Během noci se ochladí na 14 až 9 stupňů, při uklidnění větru až na 5. Přes den pak čekáme jasno až polojasno. Během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď už začíná repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
18: Až dnes odpoledne zahájila sněmovna běžnou debatu o opozičním pokusu o pád Babišovy vlády. Předtím mluvili pouze politici s přednostním právem, celkem 13,5 hodiny. Co opozice získala svoláním mimořádné schůze k vyslovení nedůvěry vládě? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je Věra Kovářová, místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN a místopředsedkyně sněmovního rozpočtového výboru. Vítám vás v našem sněmovním studiu. Dobrý den.
19: Hezký den, děkuji za pozvání.
18: Jaký smysl má mimořádná schůze o nedůvěře vládě? Hlasovat se má zítra odpoledne, ale výsledek je přece předvídatelný.
19: Samozřejmě jsme si vědomi toho, že vládní koalice má 108 hlasů, my máme pouze v uvozovkách 92, ale to neznamená, že se s tím smíříme a nebudeme dělat nic a čekat na to, až naši voliči nám dají jasně najevo, že bychom něco dělat měli. To znamená, že ta schůze dává smysl. To není žádná opoziční taškařice, jak se nám snaží kdekdo z koalice namluvit, ale ty důvody jsou opravdu velmi vážné. Mohu jmenovat absolutně rekordní schodek, druhý nejvyšší v historii České republiky. Vláda slibovala, že dodrží deficit pod 3% a je vidět, že máme 3,5%. Bezpečnostní situace ve světě je velmi vážná, vláda mlčí. A třetím hlavním důvodem je to, že vláda se obouvá do justice, do nezávislosti soudů, do Národní rozpočtové rady jako nezávislého orgánu. A to si myslím, že jsou důvody, které nás vedou k tomu, že je třeba na to upozornit.
18: Upozornit ano, ale vyřeší to mimořádná schůze poslanecké sněmovny?
19: A kdy jindy, v okamžiku, kdy jde do sněmovny takto velikánský rozpočet, kdy není opravdu síly, abychom vysvětlili vládní koalici, že takto zemi zadlužovat nemůže. Budou to platit naše děti a naši vnuci a to nechceme dopustit.
18: Podle zastánců koalice jste jako opozice chtěli takto mobilizovat svoje voliče před blížícími se volbami. Ono vlastně by to z těch vašich předchozích slov se dalo i vyčíst. Připouštíte to tady?
19: Samozřejmě, mimořádná schůze a hlasování o nedůvěře vlády před volbami nám jako opozici dává určité výhody. Samozřejmě, že o tom můžeme strategicky jak si takto přemýšlet, ale ty důvody, proč jsme tu schůzi svolali, jsou opravdu vážné. Je to fiskální politika vlády, opakované útoky na nezávislé instituce a samozřejmě také nenaplněné programové prohlášení vlády a na posledním místě ignorování bezpečnostních hrozeb.
18: Například Martin Zvěřina v Lidových novinách klade řečnickou otázku, jestli po pondělní demonstraci Milionu chvilek není té mobilizace až příliš.
19: Já myslím, že důležité je mobilizovat zde v poslanecké sněmovně na právě půdě sněmovny, protože ta možnost, aby vystoupili nejenom poslanci s přednostním právem, ale také řadoví poslanci a jasně zdůvodnili, proč vláda nemá naši důvěru.
18: Andrej Babiš tvrdí a včera to ve sněmovně zopakoval, že opozice nemá jiný program než antibabiš, ale nemá svým způsobem v tom pravdu?
19: Pan premiér říká ledacos a když mu dojdou argumenty, tak používá tento argument. Jméno Andrej Babiš v souvislosti s vládou zkrátka dobře musíme zmiňovat, protože on je premiérem této země a vyslovit jméno Andrej Babiš, tomu se zkrátka dobře nevyhnete. Ne z důvodu, že je to náš program, ale z důvodu, že on jako premiér je zodpovědný za vládnutí v této zemi.
18: Premiér Babiš před schůzí řekl, že to bude pro všechny strany, cituji jeho slova, obrovský volební míting na jednom místě. On se vnucuje pocit, že měl pravdu. Mají politické strany agitovat před volbami a navíc tedy komunálními a částečně i senátními právě prostřednictvím poslanecké schůze?
19: Jak jsem již zmínila, ty důvody pro svolání jsou opravdu vážné. Pan premiér, a teď mohu říci Andrej Babiš, a není to anti-Babiš, si říká mnohdy ledacos. A tak to bych mohla oponovat tím, že ten předvolební meeting, to bylo těch 8 posledních měsíců, kdy vláda schvalovala zákony a naslibovala různé předvolební dárečky, které skutečně vedly k tomu, že se zvyšuje deficit, že si na to vláda musí půjčovat. A tak to bychom také mohli označit. Vládnutí této vlády 8 měsíců bylo předvolební a tím to mohu zakončit.
18: Mezi vládou a opozicí byla dohoda o průběhu schůze. Proč padla pod stůl?
19: No, byla to docela pro mě překvapující zjištění, že věc, na které bychom se celkem shodli, bylo to projednávání návrhu zákona o lepším penzijním připojištění a v podstatě všechny kluby opoziční dávaly jasně najevo, že tento zákon nemají problém pustit do druhého čtení. S čím jsme ovšem nesouhlasili, bylo zkrácení lhůt, které nebylo avizováno. Bývá zvykem, že zkrácení lhůt pro projednávání ve výborech se avizuje a domlouvá předem. Zde to bylo načteno zcela bez jakéhokoliv dřívějšího seznámení s tímto návrhem a my jsme jasně dali najevo, že s tímto nesouhlasíme a že bychom byli rádi, kdyby si paní ministrně ještě tento návrh rozmyslela a mohli jsme dojít k nějakému kompromisu. Vládní koalice bohužel zde neměla 67 poslanců, zkrátka dobře nepřišli do práce, aby si tento návrh mohla prohlasovat. Ovšem netušila jsem, že když dojde následně k určitému vyjednávání, protože se čekalo na poslance, aby dorazili, bylo jich jenom 63, tak jsem se domnívala, že pokud paní ministrině chce protlačit tento návrh, že dojde k určitému kompromisu a že se ta lhůta zkrátí ne na 30 dnů, ale na 45. Absolutně dohoda možná nebyla, jenže překvapilo mě, když tedy po půl hodině poslanci do práce dorazili, myslím koaliční, že došlo k takové vypjaté situaci, která měla za následek to, že se ruší všechny dohody, že zkrátka dobře to, že se bude při projednávání o nedůvěře vystupovat zipem, to znamená jeden koaliční, jeden opoziční poslanec, že všechny dohody padají. Já myslím, že tento způsob není dobrý. Zkrátka dobře, poslanecká sněmovna je o kompromisech a to by si měly uvědomit všechny strany. Jak ta koaliční i opoziční. A my jsme si toho vědomi.
18: Letos je to druhý pokus, nebo spíš druhé gesto. Nemělo by se s takovým institutem, jako je pokus o vyslovení nedůvěry vládě, nakládat šetrněji?
19: Samozřejmě, ale jsou-li ty důvody tak závažné, jak jsem je zmiňovala, tak si myslím, že to bylo na místě svolání této schůze.
18: Ruku na srdce, i kdyby se vám to podařilo, co by následovalo i v případě předčasných voleb, by v nich podle aktuálních preferencí opět zvítězilo hnutí ANO?
19: To je možné, ale vzhledem k tomu, že když se podíváte na určité průzkumy, například to, že ten schodek téměř 400 miliard korun, tak vadí 62% občanů, což je velmi překvapivé číslo, které jsem nečekala absolutně. Tak je vidět, že ta situace se může změnit, protože vláda, která dělá dojem na občany, že se nechová zodpovědně ke generacím budoucím, tak to je zajímavý signál a může dojít k určitému obratu.
18: Hostem 20 minut Radiožurnálu je poslankyně Starostů a nezávislých Věra Kovářová. Šéfka úřadu vlády Tinde Bárta rozeslala na jednotlivá ministerstva pokyn, aby připravila propuštění 10% zaměstnanců k začátku nového roku. Jak si ten krok vysvětlujete, když návrh vláda po projednání neschválila s tím, že mnozí úředníci jsou vázáni na různé evropské projekty, že to zkrátka nejde?
19: Tak musíme si říci, kdo tedy tam vládne na té vládě. Nicméně samozřejmě snižovat počet úředníků je snem každého premiéra, každé vlády. Na druhou stranu ze dne na den zřejmě nelze takovéto opatření udělat a to, co na ministerstvech zaznívá, je prostě pravda. A pokud toto opatření někdo chce udělat, tak by to měl být krok promyšlený.
18: A má to být plošné a proč právě 10%?
19: To netuším, já se omlouvám, ale já jsem tento záměr jsem nějakým způsobem nezaznamenala plošně. Každý ministr musí říct, jakým způsobem může postrádat své úředníky a tak to by mělo být po dohodě spíše než jakýmsi příkazem.
18: Jak se díváte na zmrazení platů politiků?
19: To je takový evergreen a tady skutečně je to vždycky předvolební evergreen, který někteří poslanci navrhují. Já jsem zažila dohodu o automatu, co se týče zvyšování platu, nebo respektive i nezvyšování, protože ten automat dýchá s tím, jak rostou či klesají platy a mzdy v národním hospodářství, to znamená u všech občanů. A ten automat byl dohodnut mezi Andrejem Babišem, sociální demokracií a Tomiem Okamurou. Takže mě překvapuje, že potom přichází Tomio Okamura s tímto návrhem, když s ním souhlasil. Ten důvod, proč je automat, je ten, aby sněmovna nerozhodovala, aby si poslanci nerozhodovali o svých platech. Nikomu to dobře rozhodně nedělá.
18: Když se vrátíme k návrhu státního rozpočtu, jak se bude podle vás dál vyvíjet jeho podoba?
19: Jeho podoba přišla dnes do poslanecké sněmovny, kdy víme, jaké budou příjmy, jaké budou výdaje a jaký bude schodek. Ten je 386 miliard. Následně dojde, když to zkrátím, vlastně k projednávání v prvním čtení, kdy je možné vrátit vládě návrh k přepracování, což my jako starostové určitě tak učiníme. A v prvním čtení se schvalují příjmy, celkové výdaje a schodek. Pak následuje projednávání ve výborech a ve druhém čtení i v těch výborech se mohou navrhovat pozměňovací návrhy. Nicméně výše příjmu a výdajů už se nemůže měnit.
18: Vy jste řekla, že za STAN budete navrhovat tady vrácení toho rozpočtu, ale to s velkou pravděpodobností neprosadíte.
19: Ale to neznamená, že to nemůžeme navrhnout. Jasně avizujeme, jaký důvod k tomu máme, že chceme, aby ten schodek byl nižší a budeme přinášet argumenty, jak takový schodek snížit.
18: A budete se vy sama třeba snažit prosadit nějaké konkrétní změny?
19: Samozřejmě, jako to dělám od roku 2013. Bývala jsem docela úspěšná, co se týče pozměňovacích návrhů z opozice. V posledních letech se to až tak nedaří. Heslo ministryně financí v těch předchozích letech vždy znělo neprojdou. Tedy ty pozměňovací návrhy opozice. Já osobně jsem chtěla podat pozměňovací návrh na peníze na výstavbu velkých svazkových škol v obcích, kde jsou nedostatečné kapacity, ale po několika měsících vyjednávání, které jsme prováděli společně se starosty a řediteli škol z oněch obcí, tak se nám podařilo, že vláda v pondělí na poslední chvíli schválila finanční prostředky na tyto školy, takže to považujeme za veliký úspěch a budeme sledovat, jak se bude vyvíjet dotační titul. Jinak, co se týče nás starostů, tak rozhodně budeme dávat pozměňovací návrhy, které se týkají silnic druhých a třetích tříd. Od roku 2015 bude to poprvé, kdy kraje na tyto silnice nedostanou finanční prostředky. Jsou to silnice v regionech a to vidíme jako velmi špatný signál. Samozřejmě sociální služby, tam je nedostatek peněz a pak budeme připravovat ještě další, především ty, které povedou k hospodářskému růstu, to znamená výdaje na vědu, výzkum a inovace.
18: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s poslankyní STAN Věrou Kovářovou. Na Facebooku jste napsala, chce to odvahu popravdě říct voličům, že stávající příjmy na zachování služeb státu a nezbytné investice do budoucnosti nestačí. Nejim lhát, že všechno vyřeší EET. Mimochodem ale nepřevažují u tohoto opatření spíš klady?
19: Myslíte EET?
18: Ano.
19: Tak to, co jsem tam napsala, pořád zatím si stojím. Je potřeba voličům říct pravdu, že máme nějaké veřejné služby, jejíž rozsah je pro nás důležitý a pro všechny občany, ale jsou to vysoké výdaje. A příjmy na tyto výdaje zkrátka dobře nestačí a proto je potřeba udělat opravdu společně napříč politickým spektrem si říci, jakým směrem se Česká republika vydá ohledně udržitelnosti veřejných financí. My jako starostové připravujeme strukturální změny daňové, které samozřejmě představíme a budeme rádi, když se s tím bude, o nich budeme bavit s ostatními. Co se týče EET, ano, EET je nějaký směr, který přinese odhadem 14 miliard korun. Problém je, že tato vláda si okamžitě tento příjem, mimochodem takový příjem nezachrání veřejné finance, tak si okamžitě odškrtne, když zruší veškeré úpravy z konsolidačních balíčků, které vedly ke konsolidaci veřejných financí a jsou to v podstatě opět takové dárečky.
18: Já jenom jsem chtěl vědět, jak se k tomu opatření stavíte. Byla chyba EET tedy v minulosti rušit?
19: Musím říct, že jako starostové jsme byli pro, aby byla zachovaná ta první a druhá vlna a samozřejmě, že tato úprava jde zcela jiným směrem, který je přijatelný i pro, kromě snad ODS, pro všechny strany.
18: Vy jste v tom postu, rozumím, pokračovala větou, my tu odvahu máme, ale nabízí se cynická otázka, co vám je to odvaha platná, když to významná část voličů nechce slyšet?
19: Nechce to slyšet, je to pravda. A proto si myslím, že pokud chceme udržet skutečně veřejné finance tak, aby to nemuseli platit naše děti a naši vnuci, aby jsme se nedostali do řízení s Evropskou komisí, aby jsme byli schopni ufinancovat to, co je pro nás skutečně jako výjimečné rozsah těch veřejných služeb, tak je třeba to lidem vysvětlit. Pokud samozřejmě to budeme říkat, my tu odvahu máme, my to prostě řekneme a bude na voličích, jak to posoudí. Ovšem nejlépe by bylo, kdybychom si to řekli všichni dohromady. Řekli si, že 30% bude ten směr, který zachrání ty veřejné finance a že to bude směr navždycky, který nepovede k tomu, že se bude roztáčet dluhová spirála a těch zbývajících třeba 70% bude něco, co už bude součástí toho politického soupeření.
18: Třeba kandidát na pražského primátora za STAN Petr Hlaváček tvrdí, že zdražení parkování a MHD v hlavním městě je nutnost. A věříte, že s takovou uspěje?
19: No to samozřejmě asi ví, co říká. A pokud se zdraží... Na jednu stranu, cena veřejné dopravy v Praze je opravdu velmi jako pozitivní a dobrá. Na druhou stranu, ty peníze, které Praha musí doplácet na veřejnou dopravu, jsou mimořádně vysoké a pak chybí na třeba výstavbu parkovacích plot na okraji Prahy, tak, aby ty středočeši dojeli jenom na kraj Prahy a pak už pokračovali tou veřejnou dopravou.
18: No, jak si starostové věří v senátních volbách? Jaký výsledek byste považovali za úspěch?
19: No my bychom byli rádi, kdyby se nám podařilo obhájit všech, myslím, že 11 míst v Senátu. Samozřejmě, že jsou volební okrsky, které budou velmi těžké, ale věříme si, naši senátoři jsou známí ve svých regionech, můžu mluvit mluvit o Petrovi Štěpánkovi, mohu mluvit o Ivo Trešlovi, třeba ve středních Čechách, o Martinu Vojpůtovi, jsou to kandidáti, kteří prošli buď komunální politikou, krajskou politikou, nebo zase byli úspěšní, například Ivo Trešl, lékař, ale zároveň i znalec komunální politiky. Jsou to dobří kandidáti, úspěchem samozřejmě počítám, že mezi 7 až 11, tak bychom byli spokojeni.
18: A bylo prozíravé, že jste se lépe nedomluvili například s ODS a nasazujete kandidáty proti sobě? Šéf Občanských demokratů Martin Kupka tvrdí, že jste nedodržel dohodu.
19: Já o tom příliš nevím, zda dodrželi nebo nedodrželi. Každopádně ve většině těch regionů jsme se domluvili a myslím, že jsou tak 2-3 regiony, kde se to nepodařilo a prostě dojde k tomu politickému souboji, který někde vidím jako velmi nešťastný.
18: A byla by potom myslitelná případná povolební spolupráce ODS a STAN v Praze?
19: ODS a STAN, no nevidím důvod, proč by nebyla, protože tam ta spolupráce by mohla fungovat, nevidím důvod, proč by neměla.
18: No a potom váš předseda Vít Rakušan výslovně úplně nevyloučil možnou spolupráci s hnutím ANO v Praze. Pro vás by to bylo přijatelné?
19: Já to vidím tak, že v té komunální politice skutečně se rozhoduje v tom místě a leckdy ta spolupráce je možná, protože je to spolupráce opravdu konkrétních lidí a nevidím v tom nějaký problém. Někde to fungovat může.
18: Vaše stranická kolegyně, místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová, mluvila o tom, že cestou, jak víc posílit, je přetahovat voliče ANO. Myslíte si to taky?
19: No samozřejmě.
18: A jak to udělat?
19: Myslím, že můžeme konstatovat to, co zaznívá i na této schůzi. Vážení voliči, ANO vám slibovalo modré z nebe a spousta těch slibů není schopno dodržet. A to si myslím, že když voličům vysvětlíme, že bychom mohli mít šanci na úspěch.
18: Ona také řekla, že starostové mají ambici stát se lídrem příští vlády. Není to optimismu příliš?
19: No musíte mít, obecně platí, že musíte mít touhu jako po vítězství a není to nic nelegálního, nic špatného. Každopádně volič rozhodne o tom, kdo se stane lídrem příští vlády.
18: To je jasné, ale ty současné preference naznačují. Já vím, že starostové rostou, ale přesto nevím, jestli takovým tempem, jak byste si přáli, nebo jakou máte představu.
19: Myslím, že úlohou celé opozice je bojovat za voliče tak, aby každá ta strana měla lepší a stoupající výsledky v těch preferencích a zároveň postupovat jednotně a tak, abychom skutečně, než půjdeme do nějakých voleb, tedy do těch poslaneckých, aby bylo zřejmé, že jsme schopni dosáhnout těch 50%, a pak to půjde.
18: No a je ta jednota dostatečná? Třeba právě tím, že STAN soupeří s ODS v různých směrech.
19: To si všichni musí jasně uvědomit. Pokud chceme mít více jak 50%, chceme vládnout, no tak zkrátka a dobře, je to vždycky o lidech, o vyjednávání, o dohodě. Samozřejmě, že nějaký souboj, protože každá ta strana má rozdílné názory, ten souboj tam je přirozený, ale pokud chceme porazit tuto koalici, tak se musíme sjednotit.
18: Poslední otázka. Aktuální senátoři za starosty připraví návrh ústavního soudu na zrušení celé novely stavebního zákona. Měli by ji předložit v listopadu. Máme poslední půl minutu. Co je k tomu vede?
19: Vede je k tomu to, že ten zákon zkrátka a dobře nepovede ke zrychlení stavebního řízení, povede k rozvratu celého toho systému, který v současné době, jaké já mám informace ze stavebních úřadů, funguje docela dobře.
18: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Věrou Kovářovou, místopředsedkyní poslaneckého klubu STAN.

0: růst ruských hybridních aktivit. Řadí mezi ně sabotáže, kybernetické útoky i narušování vzdušného prostoru. Americký soud na poslední chvíli odložil popravu Kristy Pajkové. 50-letá žena byla v Tennessee odsouzena k trestu smrti za vraždu, kterou spáchala v roce 1995. Tehdy jí bylo 18 let. Poprava byla zablokována zhruba hodinu předtím, než měla být vykonána. Soudci federálního odvolacího soudu chtějí prověřit, jestli tvrzení odsouzené o sexuálním zneužívání a znásilnění v dětství byla tehdy dostatečně zohledněna před vynesením verdiktu. Novým generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky bude ode dneška Martin Leger. Informovalo o tom ministerstvo vnitra. Leger ve funkci vystřídá Vladimíra Vlčka, kterému mandát skončil v polovině července. Leger v resortu vnitra působil už od roku 2003. V roce 2022 se stal ředitelem odboru integrovaného záchranného systému a jednotek požární ochrany. A česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 1,8%, informoval o tom Český statistický úřad. Na konci srpna přitom statistici předpovídali o 0,1% rychlejší růst. Hrubý domácí produkt stoupl meziročně o necelá 2% a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,3%. Domácnostem rostly mezi dubnem a červnem příjmy, ale i spotřeba. Sport. Fotbalista Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý útočník o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. Reprezentační trenér Jorge Jesus v neděli Ronalda při výhře v Norsku nechal na lavičce. Na tiskové konferenci oznámil, že mezi náhradníky by měl být i dnes v Kodani.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Neprojezdná D48 u Frýdku Místku a omezení na D10 u Mladé Boleslavy. Dálnice D48 je uzavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru se převrátilo osobní auto. Na místě zasahují záchranáři. Sjíždějte na 45. kilometru exit Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy jeďte opatrně omezením mezi Mladou Boleslaví a Bezděčínem. Mezi 46. a 40. kilometrem silničáři opravují svodidla a projíždí se teď pouze jedním pruhem, zatím bez kolony. Na D5 z Plzně do Prahy zpomalte za odbočku na Vráž. Na 13. kilometru silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. A na Chebsku pozor na nehodu na silnici 64 do Aše. Na konci Františkových lázních v Horních Lomanech osobní auto srazilo zvěř, průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: 7 minut po půl jedné, tak nevím jak vy, ale já si v září vždycky ještě říkám, že to je skoro ještě takový dojezd toho léta, ale teď už je v kalendáři říjen. 1. říjen, tak vás zdravím, ať se vám vydaří nejen ta dnešní noc, ale taky celý měsíc. Na úvod našeho živého nočního vysílání hudba, za chvíli třeba taky In Excess, teď James Arthur.

0: Za půl minuty bude 12:15. Čtvrtek 1. října začínáte s Radiožurnálem. Přejeme klidnou noc. Na úvod si připomeneme jedno výročí. Hornickým a hutnickým železničním vlečkám na Ostravsku je už 170 let. Byla to právě tahle hustá síť kolejí, která výrazně pomohla rozmachu těžby černého uhlí. No a díky báňské dráze se podařilo propojit doly a hutě s okolní železnicí. První vlečka začala sloužit v roce 1856.
1: Vítkovické železárny jsou v plné práci. Prvých 10 000 tun železa pro osvobozenou vlast.
2: Dobový film z poválečných vítkovických železáren. Právě sem vedla první větev báňské dráhy z dnešního ostravského hlavního nádraží.
3: Na jeden koňský povoz se nevešla dohromady ani tuna toho uhlí. Zatímco vlak v té době byl schopen pozbírat nevídaný objem 400 tun na jednou.
2: Popisuje velký zvrat v dobývání černého uhlí Ladislav Antalec ze Slezského železničního spolku. Organizuje každoroční jízdy nostalgických vlaků právě po starých kolejích ve spolupráci se soukromým vlastníkem tratí firmou PKP Cargo. Spleť vleček spojovala desítky dolů, hutí a koksoven.
4: Dovolte mi, aby vás přivítal na palubě báňského spěšného vlaku, který právě vyjíždí ze železniční stanice Havířov.
2: Báňské vlečky to bylo až několik stovek kilometrů tratí, které po konci těžby černého uhlí většinou ztratily význam. Mnohé jsou ale pořád funkční a proto se chce spolek pokusit najít nějaké další využití.
3: Protože nejenom podle našeho názoru je obrovská škoda, aby tahle ta unikátní síť těch vleček zanikla. Takže my hledáme možnosti, jak sem dostat osobní dopravu, abychom tu již vybudovanou infrastrukturu i nadále mohli využívat.
2: Jednoduché to podle Ladislava Antalce nebude, spoléhá ale na zájem o průmyslovou turistiku, která láká nejenom důlní pamětníky. Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Radiožurnálu.
1: 60. bývá čas na bilancování. Lou Fanánek Hagen ale místo klidného ohlížení přichází s novým albem a písní, ve které se potkává víno, marihuana, starý zákon i Morava. Jak se z punkového rebela stal šedesátník a co všechno se vejde do jeho hudebního života? Lou Fanánek Hagen bude hostem Radiožurnálu.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: 1 hodina. Tady jsou noční zprávy s Monikou Chmilovou.
4: Rumunský prezident se sešel s Petrem Pavlem, jednali o bezpečnostní spolupráci. V novém složení poprvé zasedala Rada vlády pro lidská práva, kritiku nových členů neprojednala. Česká fotbalová 21. porazila Bulharsko a má jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
5: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
4: Evropa musí podle českého prezidenta zvýšit akceschopnost při reakcích na incidenty spojené s Ruskem. Petr Pavel to řekl po středečním jednání s rumunským prezidentem Nikušorem Danem na Pražském hradě. Podle Pavla je klíčová bezpečnostní spolupráce obou zemí na bilaterální úrovni i v rámci NATO.
6: V době, kdy jsme vystaveni nejenom dopadům války na Ukrajině, ale i zesílenému hybridnímu působení Ruska, tak všichni nejenom musíme stát verbálně při sobě, ale fakticky sdílet poznatky, zkušenosti.
7: Důsledky války na Ukrajině dopadají právě i na Rumunsko. Útočící Rusko jen letos svými drony v desítkách případů narušilo rumunský vzdušný prostor. Podle prezidenta Dana by Rumunsko a Česko mohly taky víc spolupracovat ve vědě a výzkumu nebo energetice. Prezidenti zmínili taky historické vazby obou zemí. Matěj Kolář, Radiožurnál.
4: Poprvé v novém složení včera zasedala Rada vlády pro lidská práva. Kabinet v létě jmenoval 7 nových členů ze 630. Místa byla volná po několika odbornících, kteří odešli na protest přesunu agendy z úřadu vlády pod 3 různá ministerstva. Výběr nových členů kritizují některé lidskoprávní organizace. Výhrady k něm měla i vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá z hnutí ANO.
8: Volalo se po pluralitě názorů, tak je tam teď máme. To, že nejsem zrovna jejich sympatizantem, nicméně neznamená, že nemohou zasednout v té radě vlády.
4: Několik organizací také adresovalo vládě výzvu na odvolání 3 nově jmenovaných členů. Právníka Jakuba Kříže, modelky Taťány Kuchařové a aktivisty Daniela Blacka. Na Ostravské vysoké škole báňské začala stavba vodíkového polygonu. Vědci chtějí v novém zařízení vyvíjet a testovat vodíkové technologie tak, aby se co nejvíc přiblížily reálnému využití. Budou proto spolupracovat třeba i s ostravským dopravním podnikem, uvedl ředitel tamního centra energetických a environmentálních technologií Stanislav Mišák.
9: Budeme dělat výzkum a vývoj v oblasti bezpečnosti, v oblasti zvyšování účinnosti, v oblasti získávání vodíku a paralelně s tím tyto technologie budeme ověřovat reálným provozem v praxi, kdy budou skutečně jezdit 4+2 autobusy, 4 z dopravního podniku, 2 budou krajské a budeme tyto data validovat v reálném provozu.
4: Vědecké a výzkumné centrum bude stát 350 milionů korun, z toho 80% pokryjí peníze z evropských dotací.
5: Sport.
4: Česká fotbalová reprezentace do 21 let si zajistila baráž o mistrovství Evropy v příštím roce. Tým trenéra Michala Bílka v Hradci Králové porazil Bulharsko 1-0 a před posledním zápasem s Portugalskem jistou druhou příčku. A fotbalisté Bohemians Praha vyhráli ve 3. kole českého poháru na hřišti třetiligového Vsetína 5-0 a postoupili do osmifinále. Hned 4 góly se na hladkém průběhu zápasu podílel hostující útočník Ladislav Krobot.
10: Sedl mi úplně ideálně, jsem za to hrozně šťastný, jako celkově si myslím, že mi jako herně to úplně nešlo, ale jsem rád, že jsem nějak odměněn za tu práci, protože se snažím na tréninkách a tak jsem rád, že jsem odměněn aspoň těma gólama.
4: Bohemians jsou 13. prvoligovým týmem, který si zahraje osmifinále MOL Cupu. Zápasy o postup ještě čekají Plzeň a Jablonec. Z týmu šance ligy jako jediná neuspěla Olomouc, která vypadla po penaltách s Prostějovem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Zavřená dálnice kolem Frýdku Místku a omezení na D11 za Poděbrady. Dálnice D48 je neprůjezdná na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. Na 47. kilometru se při kolizi dvou osobních aut jedno vozidlo převrátilo na střechu. Sjíždějte na exitu Frýdek Místek Ostrava na 45. kilometru, objíždějte přes město, jede se plynule. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje bez úžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru je uzavřený levý pruh vedený protisměrem. Pravým pruhem se teď projíždí bez komplikací. A v Ohrazenicích na Semilsku je ode dneška uzavřený sjezd ze silnice 10 na 35 od Turnova směrem na Liberec. Objížďka vede po dálnici D10 otočením na exitu 67 zpět na Ohrazenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách nejčastěji kolem 16. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: Zprávy měla Monika Chmilová, ty další klidně hned teď na iRozhlas.cz. 1:05 čtvrtek 1. října. My vás za pár minut vezmeme na místo, kam už jen tak běžně nevkročíte. Pravčická brána přečkala už kde co, dokonce i ničivý požár v roce 2022. Teď oblíbenou přírodní památku v Národním parku České Švýcarsko zkoumají geologové. Byli jsme u toho, reportáž uslyšíte ještě v čase do 13:45. Teď ale Celeste Buckingham.
0: Noční radiožurnál a Jiří Šteffel.

0: Geologové zkoumají Pravčickou bránu v Národním parku České Švýcarsko. Pomocí radaru a rázové vlny zjišťují, v jakém stavu největší přirozená skalní brána v Evropě je. Poslední podobné měření se na jinak nepřístupném povrchu brány odehrálo před 13 lety. Data z aktuální prohlídky ukážou, jestli a jak moc za tu dobu oblouk brány popraskal.
1: Prostě bych vyvezl ten materiál nahoru dneska.
2: Domlouvá se s geology vedoucí skalní čety Národního parku Stanislav Fegl.
1: Ať jsme připraveni na zítřek, ať se tam jenom vyběhne.
2: Co to tu máte za hodíček?
3: To je georadar, to je vlastně jako nejnovější technologie, myslím, že asi jediný v republice, který je jako 3D.
2: Vysvětluje mi geofyzik Tomáš Belov. Nejtěžší část byla asi vyšlapat podél lanovky. Naštěstí věci geologů se mohly vést právě nákladní lanovkou.
1: Mohli se dělat vlastně dva typy měření. Georadar, jedno je seismika.
2: Dorazili jsme od oblouk Pravčické brány se šéfem skalní čety až plháme na oblouk samotný, kde začínají geologové měřit pomocí radaru. Je to taková malá krabice, kterou po oblouku tahají tam a zpátky.
3: A vyrážeme na druhý profil. Vojto, štart.
2: Vrchní část oblouku je nutné zmapovat důkladně.
4: Máme záznam.
3: Ano, uložený, výborně.
4: Výborně, jak rozumím.
3: Půjdeme z jedné strany stále? Na začátku tu vidíme nějaké anomálie a ta větší silná je už vlastně spodok té brány. Vlastně už potom pod
2: tím. Takže to není prasklina, to už je spodek brány.
3: Ne, to
2: je,
3: ano, to vidíme vlastně od vrchu a spodek té brány.
2: Dívá se do monitoru, do kterého se promítá obraz z radaru Belov. Specialisté z firmy G-Impuls vytáhli za pomoci členů skalní čety na oblouk Pravčické brány i pojízdný nejmodernější radar. A tak budou obrázky o to kvalitnější.
5: Před 13 roky se poprvé se snímala vnitřní struktura objektů na Pravčické bráně, zejména tedy jejího trámce.
2: Vysvětlujeme mluvčí Národního parku Tomáš Salov.
5: Takže v té době si udělali vědci představu o tom, z jakých vrstev se skládá a kde jsou v tom tělese praskliny. Teď budou k dispozici data, která umožní srovnání.
2: Samotná skalní četa má na oblouku brány několik čidel, která hlídají pohyby jednotlivých skalních bloků. Z vršku Pravčické brány Daniela Pilařová, Radiožurnál.

0: Vy jste sestra ve vysílání nočního radiožurnálu, teď už toho čtvrtečního s datem 1. října. Za chvíli bude půl druhé, teď o sportu. Zatím bez bodů jsou čeští fotbalisté v náročné skupině Ligy národů. Na začátku éry nového reprezentačního kouče Santiho Deny prohráli s Chorvatskem i s Anglií. Španělský trenér ale stále zdůrazňuje, že jsou teprve na začátku cesty a hráči musí věřit procesu. Další zkouška bude v sobotu ve Španělsku proti mistrům Evropy i světa. A i tam bude poznávat Denia hráče, mezi kterými ho přesvědčil třeba Adam Hložek.
1: Jde o neuvěřitelného hráče, který v sobě spojuje kvalitu více pozic v ofenzivě. Pro nás je důležité Adamovo odhodlání a oddanost. Pracuje na 100%. Myslím, že patří mezi nejlepší hráče, který jsem v životě trénoval.
2: Oceňuje Hložku v přístup a fotbalový přínos reprezentační trenér Santi Denia. Španěl, který teď od začátku svého působení u českého národního týmu spoléhá i na ofenzivního hráče Hoffenheimu. Postavil ho od začátku do obou zápasů s Chorvatskem i s Anglií a Hložek patřil k nejvýraznějším reprezentantům. Na Hložka, který se dokázal zbavit Guardiola a také Vuškoviče. Hložek už je ze strany u pokutového území. Karabec to má nabité na ránu.
3: Hložek natáhl svůj dlouhý krok a po levé straně má volného Ambrose. Stále Adam Hložek zatím to bere na sebe a zřejmě se vycelí. Hložek pálí.
4: Obzvlášť Adam Hložek předvedl obrovskou sílu a udržel ty balóny a vyjel s tím.
2: Chválil fotbalový expert radiožurnálu Sport Pavel Horvát. Zejména proti Anglii, ale musel Hložek hodně pomáhat i při bránění. Národní tým hrál od 25. minuty po vyloučení Schulze proti favoritovi o 10.
5: Asi si nepamatuju, kdy jsem hrál těžší zápas. Pár náznaků šanci tam bylo, jo, ale nebyly to úplně čisté šance.
2: Říkal Adam Hložek pro Českou televizi. Ve 24 letech patří podle reprezentačních startů k nejzkušenějším fotbalistům v národním týmu, kde se mu ale ne pokaždé dařilo prodat svoje schopnosti a talent. Pokaždé ale přijel s touhou pomoct.
5: Samozřejmě návrat do reprezentace je to nejvíc.
2: Pronesl Adam Hložek na konci května před mistrovstvím světa, kdy se dostal do týmu i přes předchozí zdravotní problémy, kvůli kterým vynechal většinu minulé sezóny. Teď patří mezi fotbalisty s nejlepší formou v aktuální reprezentaci a také k hráčům, na které trenér Santi Denia spoléhá. Mirko Vasič, Radiožurnál.

0: volby jsou plné zajímavých příběhů. Víte, ve které obci už 24 let vybírají z jediné kandidátky? Kde se v Česku ucházejí ohlasy jen ženy? A na jakém místě naopak nikdo kandidovat nebude? Volební perličky. Reportér Lubomír Smatana pro vás natočil zajímavosti napříč republikou. Volební perličky. Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Na hodinách je 2:30. Teď zprávy s Monikou Chmilovou.
3: Neznámí útočníci zabili při střelbě na autobus v syrské provincii Homs 7 lidí, 4 další lidé jsou zranění. Autobus převážel zaměstnance soukromé energetické firmy. Informovala o tom agentura AFP s odkazem na místní bezpečnostní složky. Státní média chvíli před útokem přinesla informaci o výbuchu a poškození plynovodu poblíž Damašku. Do 3 elektráren přestal v důsledku incidentu proudit plyn. 25 let vězení vyměřil na Slovensku soud prvního stupně mladíkovi, který loni v lednu nožem zaútočil na gymnáziu ve Spišské Staré Vsi. Zabil zástupkyně ředitelky a jednu studentku. Několik dalších lidí zranil. V době útoku mu bylo 18 let. Kvůli problémovému chování mu škola určila individuální studijní plán. To podle předsedy soudu mohl být důvod útoku. Žalobce mladíkovi navrhoval doživotí. Obviněný se proti rozsudku může odvolat. Státní podnik Lesy České republiky měl v letošním prvním pololetí hrubý zisk skoro 4 miliardy korun. I přes nižší těžbu dřeva to je meziroční nárůst o 23%. Informovala o tom mluvčí podniku Eva Jouklová. Nárůst zisku podle ní způsobil hlavně příznivý vývoj cen dřeva. Lesy České republiky spravují skoro polovinu lesů v celé zemi. A v Novém Jičíně začala stavba posledních 4 kilometrů dálnice D48. Úsek mezi Šenovem u Nového Jičína a obcí Rybí chtějí silně čáři dokončit do 3 let. Stávající sjezdy u Nového Jičína nahradí nové okružní křižovatky s napojením na plánovaný obchvat Kunína. Na dokončení úseku za zhruba 870 milionů korun podle ŘSD ještě naváže rekonstrukce novojičínské estakády.
1: Sport.
3: Hokejisté v Vsetíně vyhráli v Přerově 5-0 a posunuli se před rezervu Pardubic na první místo tabulky Maxaligy. V dosavadních 8 zápasech zatím neprohráli a navíc mají oproti nejbližším soupeřům utkání k dobru.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Chodci na D3 před Ševětínem a neprůjezdná D48 u Frýdku Místku. Na dálnici D3 z Českých Budějovic do Tábora dejte pozor za Hlubokou nad Vltavou. Na kilometru 120 se na vozovce pohybují lidé. Dálnice D48 je stále uzavřená na obchvatu Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru zasahovali záchranáři u převráceného osobního auta. Sjíždějte na 45. kilometru sjezd Frýdek Místek Ostrava a projíždějte na Těšín po průtahu městem. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se pracuje ve zúžení za odbočkou na Pečky. Od 35. kilometru bude až do rána uzavřený levý pruh vedený protisměrem a v pravém pruhu teď projedete plynule. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme jasno až polojasno, během odpoledne od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16, na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už začíná repríza života k nezaplacení s Janem Pokorným.
5: Dobrý den, a kde jsme? Rodič chce po narození dítěte znovu pracovat, jenže potřebuje najít hlídání a spočítat, kolik mu z výdělku po zaplacení péče skutečně zbude. Co z toho dokáže stát usnadnit a pomůže víc vyšší rodičovský příspěvek, dostupná školka nebo něco jiného? U mikrofonu Radiožurnálu je Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Dobrý den.
6: Dobrý den.
1: Život k nezaplacení.
0: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
5: Ono to má řadu rozměrů, například ten, že když se dvě děti narodí, řekněme, několik hodin od sebe, jedno na konci prosince a druhé v lednu, tak jejich rodiče můžou dostat o 50 000 korun rozdílnou podporu. Proč jsme u toho rodičovského příspěvku odkázali?

0: to musíte udělat minimálně o 50 tisíc, takže tam jsou takové velké skoky. Potom se řeší, jestli se má uznat zpětně, nebo částečně zpětně a podobně. Takže je to systém, který je jako nespravedlivý v čase, ani není jako předvídatelný, že byste, když plánujete tu rodinu, tak byste věděl, kolik dostanete nakonec a podobně. Jako.
1: Tak co, to, co navrhujete vy, jako pak research, tedy každoroční růst podle průměrné mzdy, nejvýš o 5%, to by bylo takové jako pozvolné, předvídatelné, nikoli skokové.
0: Já jsem kdysi k tomu byl skeptický, protože jako jeden argument proti tomu je, že my dáváme docela dost na ty podpory rodin, málo na školky v rámci Evropské unie a podobně. Takže jako vůbec nejlepší by bylo, aby ten rodičák rostl pomaleji a zároveň jsme to dávali hodně do těch služeb, jo? Aby jsme vyrovnali tu disbalanci, aby ty rodiče, kteří chtějí pracovat, mohli jít pracovat a měli nějaké služby pro ty děti a podobně. Ale potom ta realita je taková, když to vidíte, že ty skoky v tom dělají ty nespravedlnosti, tu nepředvídatelnost a zároveň jakoby to ti politici tím valorizují rychleji, než kdyby tam byl nějaký normální valorizační mechanismus. Takže my jsme spočítali asi 3 možnosti a vlastně všechny jsou pomalejší, než to dělají ty politici, protože se chtějí zalíbit těm voličům. No a zároveň jako ten stát by neměl plýtvat energii politickou na takové jako banality, jo, že něco zvyšujete, hádají se tom ministerstva a politici, rozpočtuje se to a podobně. Kdyby tam byl nějaký automatický mechanismus, tak ušetří jakoby spoustu hodin práce ty top politici a ministři a podobně, jako, kterou můžou věnovat do fakt složitých věcí, ne to, že si zvyšujete něco 5% ročně.
1: Jasně, ale zavést něco takového má taky úskalí, protože je otázka, jestli by se zvyšoval už ten přiznaný nárok nebo jenom částky pro nově narozené děti.
0: Musí se to zavést podle nějakého ukazatele, takže my tam ukazujeme, jak by se to zvyšovalo, kdyby to šlo podle inflace a průměrné mzdy. Zároveň tam můžou být nějaké stropy. My v těch valorizacích, včetně důchodů, vlastně nemáme žádné stropy, ale v zahraničí existují mechanismy valorizace, které jdou třeba podle průměrné mzdy nebo inflace a zároveň tam nějaký strop, že když jde ten ukazatel třeba nad 5%, jo, tak se to zastropuje na 5% a nezvyšuje se ty důchody nebo ty rodičáky o víc než 5%. Takže my navrhujeme to valorizovat třeba podle průměrné mzdy s nějakým stropem a určitě jenom, nebo lepší by to bylo pro nově narozené děti, ne pro ty, které už prostě čerpají ten příspěvek, protože vy valorizujete nějaký přiznaný rodičovský příspěvek, takže když se vám narodí dítě, tak vám ho přiznají a každoročně by se to zvyšovalo prostě o 3 až 5%. Jako.
1: A navíc, jestli jsem to dobře pochopil, tak z toho vašeho modelu vychází varianta, která je v průměru o 400 milionů levnější?
0: No, jedna je o 400 milionů, jedna je o 1 miliardu skoro. Kdyby tam to valorizovali podle inflace s nějakým stropem, tak to je vůbec nejlevnější, to by bylo i o miliardy levnější, takže jako ten stát může si ušetřit zbytečné hodiny a může udělat spravedlivější systém, který je předvídatelný pro ty rodiny. Jako.
1: Loni se v Česku narodilo asi 77,5 tisíce dětí. Je ten ubytek dětí příležitost zajistit místo pro péči už od 2 let?
0: No, za chvíli budeme opravdu v situaci, že ty 4 ročníky před školou budou mít zhruba stejnou velikost jako 3 ročníky v nějakém jako době, kde je hodně těch dětí. Jo. Takže ty místa budou. Dokonce už teďka se v některých jako místech republiky uvažuje o nějakém omezení těch školek a podobně. Jo. Samozřejmě se velmi liší ta místa v Česku. Jo. Kolem Prahy, kolem velkých měst nebo i v Praze je těch míst pořád jako na hraně. Někde už vlastně ty školky jsou poloprázdné a podobně, takže je to regionálně trošku odlišné podle toho, jak migrují lidé. Ale opravdu teda bude příležitost, podle mého názoru, zvažovat jako větší garanci třeba o 2 let, protože výzkumy, které existují, jak akademické, tak třeba výzkum, který dělá taková organizace MAMDU, tak ukazují, že opravdu výrazně víc žen v tom věku 2 až 3 roky chce pracovat, než pracuje, jako jo, než může pracovat. Takže tam je poptávka potom vracet se aspoň na částečný úvazek na trh práce. A v řadě míst republiky chybí ty školky. Takže teď, když je těch dětí málo, tak aby se udržely ty kapacity vůbec, tak já bych navrhoval určitě zvažovat nějakou garanci odvolat. A potom, jak to má vypadat? Že?
1: No. To znamená garanci, aby ten člověk jasně věděl, že může přijmout tu nabízenou práci a že místo pro to dvouleté dítě najde.
0: A to může být dětské skupiny.

0: jesle. Náš jsem byl ve veřejných jeslích, jo, to je v Praze a byly dobrý. Samozřejmě to vyžaduje úpravy, jako víc trošku těch tet nebo těch učitelek na, právě, na žáka.
1: Starostové pravděpodobně nějakou místnost najdou, ale kdo jim zaplatí lidi, kteří se mají o to dvouleté dítě starat?
0: Tak tam by s tím šlo muselo jít financování státní, takže ten personál stejně jako ve školkách by měl platit stát a ty příspěvky obcí by měly jít z rozpočtového určení daní, kde jsou placeny za počet žáků ty obce. Jo. Takže financování zařídit jde, samozřejmě jde o to, že tam jsou potřeba i nějaké jiné specializace, takže ty můžou nějaký čas chybět. Ale podle mě ta garance by mohla být širší, že může být v dětských skupinách a v nějakých jako jiných typech, méně formálních, zajištěná ta péče.
1: Pak je tu ještě jedna možnost, když není veřejná péče dostupná, tak se nabízí přispět rodině nějakou částkou na hlídání.
0: Ty příspěvky té rodině, to spíš má jakoby i nevýhody, protože v zahraničí se ukazuje, že když ty služby děláte jako stát, přestože dáváte ty peníze rodičům, tak oni zdražují ty služby, jo. A to prostě je v řadě oblastí. Ve školkách, v zahraničí se to ukázovalo. Když dáváte nějakou podporu na dentální hygienu, tak se zvýšila cena dentální hygieny. Prostě, jo. Jako ty bohužel, jako ty dotace přes tu poptávkovou stranu, přes ty lidi, kteří to platí, vedou ke zvýšení těch cen. Takže jako je to možnost, ale podle mě je lepší posilovat kapacitu těch služeb veřejných.
1: Takže někdy by ty peníze přivedli nové pečující a někde při nedostatku nabídky by asi jenom zdražili to hlídání.
0: Někde by zdražili to hlídání, prostě projevilo by se do cen to hlídání. Samozřejmě může to být nějaká kombinace, jo, že například, že by to bylo majoritně do zajištění té nabídky a potom rodiče, kteří se třeba nemůžou dovolit nějaký, protože tam se platí v těch dvou až třech letech dneska, i v těch jeslích státních, tak tam platíte víc než v té školce od tří let. Takže by tam ten poplatek byl odpuštěn někomu, kdo jako se to nemůže dovolit a podobně. Jako.
1: Pořád se bavíme o možném návratu rodičů do práce. Řekněme, že hlídání už si ta rodina našla. A teď potřebuje vědět, jestli se jí ten návrat do práce opravdu finančně vyplatí. U slevy na manžela či manželku rozhoduje hranice vlastního příjmu, tak 68 tisíc korun za rok. Co se stane s rodinným rozpočtem, když ji rodič tím návratem do práce překročí?
0: No, dneska opravdu, když to dítě jde třeba v září do té školky, tak ta žena nejčastěji, nebo ale rodič obecně, ten druhý rodič, tam má 3 měsíce práce, říjen, listopad, prosinec, a často překročí těch 68 tisíc. A vlastně to má dva efekty. On jako ten druhý rodič, nejčastěji ta žena teda, nevyčerpá všechny slevy, protože některé slevy v Česku nemůžete vyčerpat, vám jenom vynulují daně, ale nejdou do mínusu. Takže ona nevyčerpá tu slevu na poplatníka a zároveň ta rodina ztratí tu slevu na nepracující manželku. Takže návrat těch žen na trh práce v Česku je často zdaněn i efektivně 60%, jo, že vlastně ta rodina z toho, co vydělá ta žena, tak odevzdá 60% státu díky nevyčerpání a ztrátě těch slev. Takže to je velká demotivace nějak jako se vracet i na částečně úvazek do té práce. A tohle se samozřejmě dá změnit, protože tam ta slova jako stojí dost peněz stát a zároveň má ty negativní dopady na trh práce, jo, a na motivace těch lidí nějak se do ní vracet a podobně.
1: Možná i z toho pramení ten návrh slevu na manžela zrušit a zvýšit daňové zvýhodnění na dítě do 3 let o 1000 korun měsíčně?
0: No, to jsme navrhovali v tom projektu Chytřejší daně s těmi dalšími ekonomickými think tanky. Teďka to si to vzali starostové, myslím, do nějakého návrhu. A zároveň to je jako věc, která existuje v zahraničí. Navrhovali třeba Kamala Harris v Americe a podobně. A její idea je, že dáváte větší slevu na to mladé dítě, kde každý rodič ví, že to je jako nejtěžší v té době prostě, protože máte velké nové náklady a nemůžete tolik pracovat. Ale je to sleva na to dítě větší. Jo? Není to podmíněno tím, že jste manželé, že jete ve dvou, nepracuje jeden. Jo? Jde to prostě jakoby na to dítě. Takže to vyčerpají i lidé, kteří pracují, samoživitelky, lidé, kteří nejsou se zdaní a podobně. Jako.
1: Posloucháte Radiožurnál a rozhovor v rámci projektu Život k nezaplacení.
2: Život k nezaplacení.
1: U mikrofonu je Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Od 1. října, od zítřka, se znovu mění pravidla takzvané superdávky. Mají prý lépe zohlednit ceny bydlení a pomoci samoživitelům, některým domácnostem ale může podpora na bydlení i klesnout. Začneme ale tím, co lidé, kteří už jednou slyšeli na pomoc, nemáte nárok. Mají žádat znovu?
0: Jsou tam skupiny lidí, které byly odmítnuty a po těch změnách parametrů té dávky mají na ní nárok. Jo. A jsou to některé samoživitelky, které teďka jakoby jsou považovány, když jste samoživitelka nebo samoživitel a máte dítě mezi 7 a 15 lety, tak jste nebyl považován za zranitelného nebo zranitelnou a nově jste prostě od 1.10. A tam se s tím váže trošku větší podpora v bydlení, některé ty samoživitelky mohly být odmítnuty a teďka ten nárok mají. Takže bych řekl samoživitelkám s dětmi mezi 7 a 15 lety, tak aby to zkusili. Druhá věc jsou malé domácnosti, zejména jednočlenné, takže samostatně žijící důchodci zejména a podobně, tak tím se zvýšilo životní minimum a díky tomu taky můžou mít nárok a neměli předtím. A třetí skupina jsou lidé, kteří bydlí v nějakých regionech, kde je drahý nájem. A předtím ten systém do 1.10. to nezohledňoval, ty ceny, ty lokální ceny těch nájmů. A teďka to zohledňuje. Takže
1: že to bude nějak podle jednotlivých okresů?
0: Tak, podle okresů, jo. Ono to má svoje chyby, ale jako jde to správným směrem v tom, že prostě v Mladé Boleslavi nebo v těch regionech kolem Prahy, v Říčanech, jsou dražší nájmy než v Ostravě a v Ústí nad Labem. Jo. A předtím ten systém k tomu přistupoval podle velikosti města, takže paradoxně v tom Ústí a v té Ostravě dává větší podporu na bydlení než v Mladé Boleslavi a v Říčanech. Teďka se to obrací a jde to podle toho okresu. Takže zejména ty lidé kolem Prahy v takových těch bohatých regionech tak můžou mít nárok a předtím neměli prostě na tu podporu.
1: Takže se vyplatí znovu požádat.
0: Takže těm skupinám samoživitelky, jednočlenné domácnosti, lidé v dražších regionech s nájmy, tak se vyplatí požádat. Jako negarantuju, že to vyjde, ale můžete mít nárok, když jste předtím byli odmítnuti.
1: A ještě si upřesněme, jak do toho výpočtu se má promítnout změna životního minima.
0: No, ta dávka je ta strašně složitá, to bohužel je její nevýhoda, takže nejde spočítat z hlavy prakticky. Jo. To musíte jít na web Ministerstva práce nebo organizace SPOT, má takovou kalkulačku, nebo nějaké webové kalkulačky a spočítat si ten nárok. A teďka životní minimum se tam projevuje tím, že podle toho ta dávka klesá v řadě případů. Ona má jako dobrou ideu v tom, že nemá cenu lidem platit říkat, my vám zaplatíme bydlení, aby nepřekračovalo více než 30% vašich příjmů. Protože když máte prostě, když berete, ta rodina má 100 000 příjem a dává 30 000 za bydlení, nebo 35, tak je to tam prostě v pořádku. Jo. Takže ona, aby jakoby ušetřila u těch středně a vysokopříjmových lidí, nebo středně příjmových, tak ta dávka klesá podle toho, jak roste ten příjem, který je vyjádřen nějaký násobci životního minima. Teďka to životní minimum bylo špatně určeno pro malé domácnosti, to se opravuje, proto tam může být větší podpora nebo vzniknout i nárok nějakým lidem v těch malých domácnostech. No.
1: Vy jste řekl, to se opravuje, když se podíváme na úpravy a opravy té superdávky během léta, co podstatného se podařilo napravit, ale to jsme si možná už řekli, ale co podle vás zůstává stále nedostatečné?
0: Tak je tam ta extrémní složitost, že jako i když teďka o tom mluvím, tak prostě jako je to jako mentálně zahlcující ta složitost té dávky, bohužel.
1: Můžu
0: prostě
1: potvrdit.
0: Takže se omlouvám, ale prostě je to jako tom konstrukcí. Tak to je jako možná chyba, kterou dlouhodobě musíme přehodnotit, jo? Že ten systém má být nějak transparentní pro lidi a teďka asi moc není. Druhá věc je, jako pořád tam je taková ta věc, že když máte exekuce nebo jste v odlužení a máte tu dávku, pracujete a snažíte se a vyděláte si třeba o 10 000 víc, tak vám klesne čistý příjem, protože vám 2/3 srazí ten exekutor nebo insolvenční správce a potom přijdete o tu dávku částečně. Jo. Takže jako je tam velká demotivace lidí v exekucích a potom nějaké jako drobnější chyby, které se dají jakoby vyladit časem, ale řekl bych, že zejména ta velká složitost a ta demotivace lidí v exekucích a insolvenci jsou jako systémové chyby.
1: Vy pracujete hodně s daty, s ověřitelnými a uvěřitelnými daty. Daniel, jsou už data o tom, kolik lidí na takovouhle pomoc má nárok, ale nečerpají?
0: No tak zhruba nárok má zhruba 20% domácností v Česku. Teďka, nebo 20 až 23. A teďka někteří mají nárok fakt jako na pár stovek, takže kdybychom brali ty, kteří mají nárok na podstatnou část, tak je to kolem 15-18%. No a čerpá to nějakých 7% domácností. Jo. Takže čerpá to nějakých 30-40% lidí, kteří mají nárok. Takže menšina malá.
1: Mě pořád vrtá v hlavě ti, co byli odmítnuti. Je to úkol tedy státu, respektive ministerstva, aby udělal nějakou informační kampaň a řekl, helejte, změnili jsme to takhle, jestli jste byli minule odmítnuti, neváhejte a obraťte se, anebo radši by to měl tajit, aby ukončil.
0: Tak nevím, co chystají, jo, ale tam jsou prostě lidé, tisíce lidí, kteří byli odmítnuti, proč jim nevychází ten nárok. A ten stát má od nich ty informace, takže by mi to měl přepočítat podle mého názoru, podle těch nových pravidel a poslat těm lidem.
1: Jako revokovat to.
0: Revokovat třeba. Vlastně, jakoby se. A poslat těm lidem, podle toho, jak jsme to spočítali, tak teďka máte nárok a potvrdíte nám, že platí ty údaje, prostě, které jste tam dali předtím. Jo. Takže myslím si, že není správné někoho nutit, nebo nutit ne, ale jako provést ho tím tou žádostí, odmítnout ho a potom po dvou měsících změnit ty podmínky a nedat mu tu dávku, když by na ní měl nárok.
1: Protože jsem to já, stát, který změnil ty podmínky.
0: Tak, jsem to já a dokonce to ten stát věděl. Některé věci jakoby byly plánované rok dopředu, ta změna toho životního minima. Jo. Takže řadu těch věcí ten stát věděl, že bude měnit. Takže to bych řekl, že by bylo hodně nefér vůči těm lidem. A taky to. Já bych řekl, že bychom se měli snažit, ať ty systémy fakt jako by jsou nastaveny tak, ať podporují jenom ty, kteří to potřebují, jo? Ať jako jsou zacílené. Ale potom to dostanou skoro ke všem lidem, aby ty lidé měli jako by dobrou zkušenost z kontaktu s tím státem. Nejenom v těch dávkách, ale i v dalších věcech. Jo? Protože na tom se láme ta důvěra v tu demokracii. Jestli se musíte doprošovat o něco, anebo jestli když máte něco nárok, tak vám to dají, protože jste odváděl daně celoživotně jako a podobně.
1: U mikrofonu byl Daniel Prokop ze společnosti PAK Research. Děkuju za odpovědi, mějte se hezky.
0: Díky.

0: But you're just a boy.
1: Hovory z Lán se vrací.
2: Pouze na jeden den. Bez Václava Havla, ale celé pouze o něm.
1: Moderátoři Jan Pokorný, Libor Bouček a jejich hosté.
2: Magda Vašáriová, Tomky Němec, Anna Frajmanová, Ladislav Špaček, Michal Žantovský.
1: A k tomu exkluzivní zdravice významných světových osobností.
2: Speciální vzpomínkové vydání Hovorů z Lán.
1: Přijďte do zámecké zahrady a staňte se součástí mimořádného vysílání k 90. narozeninám posledního československého a prvního českého prezidenta Václava Havla.
2: Už tuto neděli od 10 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Monika Chmilová připravila zprávy.
4: Senát souhlasil s úmluvou o Mezinárodní komisi pro odškodnění Ukrajiny. Francouzský server Mediapart odsoudil urážlivé výroky Marine Le Penové kvůli kritickému článku. Čeští fotbalisté do 21 let slaví postup do baráže o evropský šampionát. A dnes bude jasno až polojasno, později začne přibývat oblačnosti, teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Senát podpořil úmluvu o vzniku Mezinárodní komise pro posuzování nároků Ukrajiny na náhradu škod, které jí způsobilo Rusko svou agresí. Vytvoření komise loni iniciovala Rada Evropy. Komise bude potvrzovat ukrajinské nároky na odškodné, které by Rusko mělo zaplatit. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v Senátu řekl.
5: Zřízení Mezinárodní komise by umožnilo uplatnit nárok na odškodnění také českým fyzickým a právnickým osobám, pokud jim na Ukrajině vznikla škoda v důsledku protiprávního jednání Ruska.
4: Úmluvu podle Macinky podepsalo 31 států, včetně Rakouska, Německa, Itálie, Polska nebo Slovenska. Úmluvu, kterou předložila vláda přes nesouhlas koaličního hnutí SPD, má ještě posoudit sněmovna a podepsat prezident. Francouzský investigativní server Mediapart odsoudil výroky nacionalistické političky Marine Le Penové. Kandidátka na francouzskou prezidentku řekla, že by si novináři serveru měli obléct neprůstřelné vesty. Reagovala tak na jejich zjištění, podle kterého její stranický kolega v minulosti opakovaně urážel židy.
6: Prezidentská kandidátka Marine Le Penová ve sněmovně řekla, že by si novináři serveru měli vzít oblek z kevlaru. Z vlákna se vyrábí neprůstřelné vesty. Server Mediapart na začátku týdne publikoval článek, podle kterého Jordan Bardella na začátku svojí politické kariéry před více než 10 lety v soukromé komunikaci prohlašoval, že všechny banky ovládají židé. Údajně taky tvrdil, že nejdůležitější posty ve francouzské vládě získávají lidé napojení na Izrael. Šéf národního sdružení Jordan Bardella antisemické výroky popřel. V televizi CNews označil článek za lživý a na novináře podal trestní oznámení. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
4: Německá automobilka Volkswagen chce srazit náklady. Ke konci roku proto vypoví většinu kolektivních dohod upravujících pracovní podmínky. 2 roky platné kolektivní podmínky už podle vedení Volkswagenu neodráží složitou situaci na zahraničních trzích. Odbory se chtějí bránit a plánují od nového roku stávku. Aktivisté v Markvarticích na Jihlavsku mohli dovnitř chovu prasat zavést nákazu. Upozorňuje na to státní veterinární správa. Podle ní byla zvířata vystavena vysokému riziku zavlečení například afrického i klasického moru prasat. Dovnitř v neděli pronikly 2 desítky maskovaných aktivistů. Policisté je z místa poté eskortovali. Státní veterinární správa prošetří dopady incidentu na chov, pokračuje její mluvčí Petr Vorlíček.
7: Další nepříjemnost, která může být způsobena těmi lidmi, pokud se vyskytují v chovu, tak je to, že ve zvířatech to vyvolává nepřiměřený stres, což se může projevovat zvýšenými aborty, respektive potraty, k čemuž v tom konkrétním chovu začalo docházet podle informací, které máme od krajské veterinární správy na Vysočině.
4: Sport. Česká fotbalová reprezentace do 21 let může i nadále pomýšlet na účast na Euro v příštím roce. Rozhodla o tom její výhra 1-0 nad Bulharskem v Hradci Králové. Češi ve své skupině obsadí 2. místo za Portugalskem. To znamená jistotu baráže. Hlavní trenér týmu Michal Bílek si tak po zápase mohl oddechnout.
8: jsme se dostali sami trošičku pod tlak, protože jsme věděli, že prostě musíme doma vyhrát. Samozřejmě, ale musím říct, že to samozřejmě je to obrovská radost, jo, když vidíte, že dvě minuty před koncem, že to tam lítá i ty centry, jo, že se jenom bráníme, tak ty nervy jsou, ale jo, je to radost potom.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená dálnice u Frýdku Místku a nehoda na Prachaticku u Lenory. Dálnice D48 je zavřená u Frýdku Místku ve směru na Český Těšín. A před sjezdem na Frýdland na 47. kilometru je převrácené osobní auto a zasahují tam záchranáři. Sjíždějte na kilometru 45 exit Frýdek Místek Ostrava a projedete to přes průtah Frýdku Místku na Těšín. Na dálnici D5 z Prahy do Plzně čekejte omezení za odbočkou na Králův dvůr. Na kilometru 24,5 silničáři opravují svodidla, pohybují se v levém pruhu. Na